0: Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači ze studia Helen, vám, kteří tak jako každý pátek i ten dnešní čekáte argumenty a nové informace o současném dění. Pořad Hovory u klábosnice aneb co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo má pan VK, šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet News, a otázky Vítka z Tapin rádia chybět také nebudou. Ovšem, ještě dřív, než se VK s Vítkem připojí do vysílání, jsou tu jako obvykle písničky na vaše přání. Přeji vám tedy příjemný večer a samozřejmě i příjemný poslech. Začneme přáním Libuše, která nám napsala krátký vzkaz. Včera v 75 letech v portugalské nemocnici zemřela hudební legenda, zpěvačka Bonnie Tyler. Pusťte jako vzpomínku na její úžasný hlas jeden z jejich nejslavnějších hitů. Děkuji.

Další písnička, která je přáním Lucie, Veroniky, Jardy a Honzy, vznikla pomocí umělé inteligence z myšlenek, názorů, obav i nadějí, které někteří z vás zanechali ve svých komentářích, když se ptali na budoucnost svobody. Tak tedy písnička Kam mizí svoboda?

Što se tak ste sa podvedeja pišete, po svete, ve kterém se prý už ztrácíte. Zlatí komunisti, píše někdo v žalu,

0: ze vzduch. Děkuji za vaše slova, za každý váš povzdech. V nich bije srdce národa, které nestratilo dech. Ptejte se a pište dál, nenechte se zlomit. Svoboda začíná tím, že ji budeme bránit.
1: A jedeme dál. Další přání přišlo z Kutné Hory. Píše se v něm, zahrajte i dnes písničku od superkapely Abba Yaga. Můžete pustit Zlatou rybu? Samozřejmě, že mohu, a tady je.

Je tu další přání, tentokrát Holek z Kladna. Pokáč vám na jejich přání zaspívá s Jakubem Ondrou, která k jednoho dne zachránil Českou republiku a paradoxně on byl ten, kdo vypadal jako terorista. Písnička Hrdinský čin.

Řeknu vám příběh, který se stal, a s ním klidně svůj klobouk, kdybych vám lhal, jak zpívá pan Tučný, a snad to není autorského práva porušení. Tak si to hasím po Václaváku, nahoře pod koněm jdu z hlaváku, když na rameni ucítím ruku něčí.

umírá nevěřícně. Co se to ten podivín snaží říct mě? Pak povídám, hele, já nerozumím, já tou tvojí hadou.

0: the word, or maybe just one, the one I just heard from this nice young man that I passed by. I think he said nečum, and I guess that means hi.
1: Jak to se mnou mluvíš, zmetku cizí, říkám, uděláš nejlíp, když odsaď...
2: Ve studiu Helen je vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat VK i Vítka, hezký večer, a zároveň předat slovo Vítkovi, který nám postupně představí dnešní témata.
3: Ahoj, já tě zdravím, Helenko, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Ironet News. Jsme rádi, že jste tu s námi a věřím, že si naše vysílání opět užijete plné a nabité informací. Za chvilku to odpálíme, než přivítáme pana VK, šéfredaktora Ironet News. VK, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás všechny zdravím, všechny posluchače. No, jsme tady opět po týdnu, takže probereme aktuální témata z domova i ze světa. Určitě jste se těšili, takže doufám, že dneska to bude pozitivní. Všichni odejdete na těšení od našeho pořadu a s obzory, že jo, krásných světlých zítřků, pokud možno. Takže já vám přeju krásný poslech, no a Vítek to uvede.
3: Zelenský si v Ankaře na zbrojařském fóru znovu řekl o členství v NATO a na konci projevu se rozloučil s hosty v sále banderovským pozdravem. Dočkal se zběsilého potlesku Uršuly i Rutteho, ale český premiér se rozhlížel a tleskal skoro nuceně. Rusko ve stejný den, kdy začal summit NATO, zvítězilo na frontě globální geopolitiky a MOV zrušil sankce na ruské sportovce, zatímco FIFA chystá podobné zrušení pro ruské fotbalisty. Takže ten výsledek setkání v NATO v Ankaře, respektive NATO v Ankaře, asi nikoho nepřekvapil, nebylo to pro nikoho překvapením, i když byl zajímavý ten sport, k tomu se dostaneme potom v rámci nějakého širšího úchopu toho tématu, ale v první řadě bychom se měli věnovat na informacím, které vyplynuly na povrch a prosákly na veřejnost dnešní den. My jsme to právě z VK ještě naťukli před vysíláním, nějaký takový ten jízdní řád, že se postupně budeme věnovat těm zásadním tématům na domácí politické scéně. VK, kdybychom to měli shrnout, nebo kdybys to měl shrnout, co se ukázalo, nebo co se odhalilo, protože to jsou velmi zajímavé informace.
4: No, co se týče teda samotného summitu na to Fangaře, tak de facto jednalo se o, ze strany tedy České republiky o takzvanou dvojdelegaci v systému dvojvládí, kdy česká média, to jste si možná všimli, informovala zcela primárně a zaujatě vždycky jenom o jedné straně toho politika, kterého podporuje. Když se člověk podíval na servery České televize, tam se psalo o summitu na to a všechno to, co řekl Petr Pavel. Tam nebylo skoro o Babišovi ani slovo, jenom tak nějaké jedno videjko a podobně. A tím to všechno končilo. Všechno bylo o pohledech a stanoviscích ze summitu ze strany Petra Pavla. No a pak byly ta druhá média, která zase to brala ze strany vládní koalice, ze strany prostě Andreje Babiše, co on říkal a tak dále a tak dále. To znamená, to je v podstatě takové pitoreskní divadlo, ale co je zásadní, ten summit a odhlasoval, odsouhlasil, že v podstatě ty země, které chtějí, vytvoří revolvingový úvěr pro Ukrajinu 70 miliard eur každý rok na pokračování zbrojení Ukrajiny. Ten hlavní leitmotiv spočívá v tom, že do toho fondu budou nalévat peníze jenom ty země, které se chtějí zúčastnit války s Ruskem na horizontu roku 2030. To znamená, budou tam nalévat peníze tady Německo, Francie, Velká Británie, zvenku bude nalévat nějaké další země, pobaltské státy samozřejmě, do toho budou něco nalévat. Otázkou je, jestli tam bude něco nalévat Polsko, protože to má teď velice špatné vztahy s Ukrajinou, jste si možná všimli. A co je asi zásadní, že ten summit v podstatě odsouhlasil něco, co chce jenom část členů aliance, zatímco druhá část aliance se toho účastnit nebude. Česká republika, podle slov Andreje Babiše, se nebude na tom revolvingovém úvěru podílet. To je přesně, došlo na moje slova z našeho pořadu před 2 týdny, když jsme tady měli našeho hosta Láďu Vrábela, měli jsme o tom diskuzi. Já jsem tehdy říkal, že si nedovedu představit, že by se vláda Andreje Babiše připojila k tomu balíku 70 miliard ročně na zbrojení Ukrajiny, že to je naprosto, to by položilo vládu.

i internet, česká média, tak to číslo, dámy a pánové, už je venku. Tak Petr Macinka, nebo ne přímo on, ale jeho ministerstvo zahraničí poslalo do Spojených států sumu 140 milionů korun, takže 140 nebo dolarů, já teď nevím, no úplně, teď mi to prostě vypadlo, ale zkrátka poslali prostě sumu na takzvaný nákup peněz nebo nákup zbraní skrze program PURL. A víte, že z toho vznikl skandál, a protože SPD slovy Tomia Okamury o tom vůbec nevěděla. A že s tím nesouhlasí voliči, Tomio Okamura vystoupil, teď měl povídání v pátek znovu pro média a řekl, že s odesláním tady té sumy těch 140 milionů a myslím dolarů, ale opravdu teď, jestli to byly koruny nebo dolary, raději se podívejte na internet, abych neplácal, ale že tuhle tu sumu zkrátka poslali do Spojených států kvůli tomu, že už byla odepsaná z rozpočtu, už byla odepsaná z rozpočtu minulé vlády Petra Fialy, takže už s tím jako nešlo nic dělat, už byla vyčleněná, už ji bylo možné pouze jako odeslat. To je oficiální zdůvodnění. Dneska proběhla koaliční rada, nebo v nějakém takovém složení proběhla, neproběhla, že prý neměli čas, Macinka tam nebyl, Babiš tam nebyl, byly tam nějaké omluvenky a tak dále a tak dále. To znamená, že je nějaká pozice, kdy ano, my nechceme pokračovat ve válce na Ukrajině, nechceme pokračovat ve zbrojení na Ukrajině, ale ve skutečnosti v pozadí se vesele posílají peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu v rámci programu PRO. A Okamura správně řekl, že naši voliči to neakceptují, a sám Okamura řekl, že on to taky neakceptuje. Podívejte se, ta vláda, jak vznikla ta trojkoalice, je vládou složenou v podstatě ze stran, které v mnoha bodech nejsou vůbec kompatibilní, nejsou slučitelné. A normálně by koalici nevytvořili, kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost. Kdyby hnutí ANO mělo jakoukoliv jinou možnost vytvořit koalici s kýmkoliv jiným, tak by vytvořila koalici s kýmkoliv jiným, jen ne s SPD a zřejmě jen ne s motoristy, když s motoristy tam to taky úplně jasné není, protože oni mají velice blízko k ODS. O motoristech se říká, že to je jakoby Bčko ODS a v podstatě je to v podstatě ODS minus Fiala, jo, minus Fiala, to znamená bez Fialy. A jestli je tam nějaký programový přesah, podle všeho ano, podle všeho tam je rozsah. Macinka je pro Izrael, stejně jako hnutí ANO, a Babiš je pro Izrael. Macinka jezdí do Izraele, Babiš jezdí do Izraele. Hnutí ANO je v podstatě tak nějak jako pro nějaké prostě vyzbrojování plus minus autobus pro Ukrajinu. Motoristé jsou pro vyzbrojování Ukrajiny plus minus autobus. To znamená, SPD, kdyby to šlo, to třeba SPD by tam vůbec ani nemusela být, jenže oni bez SPD by neměli v poslanecké sněmovně 101. Takže SPD tam musí být. Vzhledem k tomu, že SPD je tak důležitá strana, tak by toho mohla po vzoru Luxovy KDU ČSL neblahé paměti let 90. mohla by toho využívat, že jo, jako takzvanou velkou páku, big leverage, prosazování svých lidoveckých, teda ne lidoveckých, to ne, ale svých národoveckých cílů, že? Dalo by se to tak říct. A ono to tak není. Bohužel, v podstatě vidíme, že Macinka klidně za zády SPD pošle někam nějaké peníze, ani jim o tom neřekne, pak se to řeší někde na nějaké koaliční radě a de facto jakoby peníze už jsou odeslány, nedá se to vrátit. Jediné, co se dá udělat, je spustit dřev a křičet. Odeslali jste peníze, no ale ty peníze už vrátit nejde, už jsou odeslány, už jsou pryč.

0: znamená, SPD se na to může prostě dívat jako v podstatě na nějaký jakoby podraz. No a potom si v pátek, o den později dneska, voliči SPD otevřou noviny, otevřou si novinky.cz a přečtou si tam neuvěřitelný článek s nadpisem Okamura Foldinovi vysvětloval svou schůzku se Strnadem. Strnad je majitelem největší české zbrojařské firmy CSG. No a je z toho velký skandál, a že Tomio prostě si dával dostaveníčko s největším českým zbrojařem, se Strnadem. A někteří zvídaví voliči SPD na různých facebookcích a podobně se ptají. Kontrolní otázka. A pane Okamuro, pan ministr Zuna, který podporuje Ukrajinu, toho jste do pozice ministra obrany za SPD jmenoval vy, anebo pan Strnad? Otazník. Žádná odpověď. To znamená, chápete, jsou některé věci, které hlava nebere, nebere to hlava voličům, nebere to hlava pozorovatelům, ale zkrátka ty věci se dějí, neboť platí, že každé ráno slunce vyjde a hoši od Bobří řeky si nikdy nenechají prostě ryby jenom pro sebe. Jsou takové ty různé průpovídky, co tam potom v těch, jako v těch, že jo, takové ty kódové znaky, které tam oni mezi sebou prostě vysílají na tom, kdo je komu povinován, kdo komu vděčí za to, že jsou peníze na volby. Kdo komu vděčí za to, že přišly peníze na novou předvolební kampaň. Kdo vděčí komu, že jsou někde nějaké příspěvky. Kdo komu je zodpovědný za co, kdo komu pomáhá s čím a tak dále a tak dále. Znamená, tam jsou velké otazníky, že jo. A volič se dívá na to způsobem, jako že je v podstatě za blba. Takže kdybychom si to shrnuli, summit NATO odhlasoval, nebo jednotlivé země si odhlasovali, že někdo se teda bude účastnit té 70 miliardové roční opakované půjčky pro Ukrajinu na pokračování války na Ukrajině. Některé země se toho účastnit nebudou, ale ty země, které se toho účastnit nebudou, zdá se, že se toho budou účastnit asi jinak, nějak skrytě, aby to voliči nevěděli. Voličům se to neřekne, protože voliči by asi z toho měli guláš v hlavě, jenom to začne potom jenom tak nějak jako utíkat někde z nějakých prostě kuloárů a lidé potom budou říkat, v podstatě někdo dělá alternativu, ale ona od toho mainstreamu se vůbec ničem neliší. A pokud bychom dělali alternativu a ona by se v ničem nelišila od mainstreamu, byla by to pořád ještě alternativa? No a na to si musíte odpovědět sami, ale tomuhle se říká v podstatě jako dostat jako kamenem prostě do hlavy a hledat prostě jako důvody okolo, jak to omluvit, že ten úder tím kamenem v podstatě byl nutný v zájmu toho, aby všichni ostatní jako byli spokojení. Jo, to samozřejmě smysl nedává, jenom do chvíle, než vlastně pochopíte, že hra na alternativu ze strany mnoha politických stran je jenom cestou, jak se dostat k moci, jak se dostat přes 5% ve volbách, jak se dostat do sněmovny. A ve chvíli, kdy ty strany se tam dostanou do té sněmovny, tak najednou zjišťují, že to nehraje, že to nedává smysl, najednou zjišťují, že ministři zvolení za tu stranu vůbec nepřipomínají ministry zvolené za alternativní partaj. Najednou zjišťují, že ty ministři jsou zastánci podpory a vyzbrojování Ukrajiny. Najednou zjišťují, že předseda nějaké strany nebo té vlastenecké strany v uvozovkách si dává schůzky se zbrojařem, který se takzvaně udělal na dodávkách zbraní na Ukrajinu, a všichni jako se tváří, že ještě pořád je to normální, ale ve skutečnosti už nikdo tomu nerozumí, protože tomu raději rozumět nechtějí. To znamená, letadlo se řítí, letadlo už vůbec nefungují, motory, celé letadlo padá, ale to letadlo je pořád ještě v celku. Ono ještě se nerozlámalo. Ono ještě pořád lze před cestujícími tajit, že letadlo se zřejmě roztříská. Dá se očekávat, že když letadlo spadne na zem, že se roztříská. Alespoň teda prognostici říkají, že takhle většinou to dopadne, když spadne letadlo ze vzduchu, z velké vejšky. Ale zatím v podstatě na palubě toho letadla je jakoby pokoj, je tam jakoby nějaká prostě atmosféra a ten pilot, který, nebo ti dva piloti, kteří prostě sedí v té straně vepředu, tak oni by v podstatě nějak měli de facto aspoň se tvářit, že to letadlo chtějí nějakým způsobem stabilizovat. Oni ho stabilizují, ale ta stabilizace spočívá v podstatě jenom v tom, že de facto letuška začne lidem roznášet o zhruba 30% tvrdší, silnější alkohol, aby ti cestující nevnímali, co se vlastně děje.
1: Spíš pytlík na zvracení možná.
0: No, to až potom. To až těsně před tím, než to letadlo se roztříská, těsně před dopadem na zem. Ale tohleto zkrátka jenom je ukázka toho, jak je těžké najít v politických procesech skutečnou alternativu. Respektive je poměrně snadné ji najít, ale je těžké zaručit, že ve chvíli, když se dostane do politických procesů, že zůstane věrná svému politickému alternativnímu programu. Protože platí to, co jsem říkal už před několika týdny. A znovu to zopakuju, že demokracie, jakožto politický systém, je zkorumpovaný systém právě kvůli tomu, že abyste udělali výsledek v demokratickém systému, v systému demokratických voleb, abyste udělali výsledek a dostali se přes 5%, a nejenom přes 5%, ale abyste dostali třeba 10%, 15%, 20%, abyste mohli měnit procesy řízení ve společnosti, abyste dostali důvěru dostatečného množství lidu, tak potřebujete do té strany nasypat stejné peníze, jako nasypal ty miliardy Andrej Babiš. Miliardář. A kdo vyhrává volby? Kdo nasype do partaje nejvíce peněz? V roce 2021 nejvíce peněz do kampaně nalili zahraniční fondy, které nasypaly pětikoalice. Tam byly největší výdaje. Dokonce i ty statistiky ukázaly, že vlastně pětikoalice v roce 2021 dala do voleb úplně největší objemy peněz. A vyhrála volby. Na druhém místě hnutí ANO. Proto skončila na druhém místě. No ale tady ty volby, co byly, ty poslední, tak nejvíce peněz nalilo hnutí ANO a proto vyhrálo volby. Pětikoalice nalila něco, ale už to nebylo nejvíc. Proto v demokratických principech platí, že volby vyhrává ten, nejenom vyhrává ten, kdo nasype nejvíce peněz do voleb, do systému voleb, ale percentuálně je to odkrokované takovým způsobem, že vítězové voleb a ti, kteří jsou na druhém místě, na třetím, na čtvrtém, na pátém, na šestém, jsou odstupňováni přesně podle toho, kolik peněz nalili do svých volebních kampaní. To je zvláštní, to je bizarní, ale pozor, je to naprosto logické. A co to znamená? Tak jenom pro vaši informaci, dostat se přes 5% v České republice stojí zhruba 400 milionů korun. To je číslo, které vyplývá ze statistik. Zhruba 400 milionů korun je potřeba nalejt do kampaně, abyste se dostali přes 5%. Kontrolní otázka, kdo z vás to má? Teda ne vás posluchači, ale na všechny politiky mimoparlamentních opozičních stran. Kdo z vás má takového mecenáše, aby tohleto dokázal nalít? A proto demokracie je zkorumpovaná v tom, že vyhrávají volby jenom ti, kteří mají peníze. A to je celé. A to je děsivé zjištění o demokracii. Děsivé, ale naprosto logické. A je v pořádku, aby volby vyhrávali jenom ti, kteří do kampaní nalijou nejvíce peněz, kteří mají nejbohatší sponzory? Je to spravedlivé? Z hlediska principů demokracie? No, není to spravedlivé samozřejmě. Protože takové volby jsou hned od samotného počátku, od počátku plebiscitu, vůle lidu ve volbách, jsou zkorumpovány penězi. To znamená, ten, kdo nasype nejvíce peněz, ten vyhrává volby. A tohleto je bohužel realita, která uniká mnoha politikům, a nejenom v mimoparlamentní opozici, ale ona uniká i mnoha politikům, kteří se dostali do parlamentu a v podstatě nevidí do těch pozadí financování těch subjektů, těch partej, těch stran, nevidí, co zatím je. Protože samozřejmě u těch politických stran, jenom pro vaši informaci, fungují dva způsoby financování. Takzvané to veřejné, zúčtovatelné, transparentní, to jsou peníze, které přijdou do strany, které musí strana vyúčtovat úřadu pro kontrolu voleb nebo toho volebního orgánu, který kontroluje příjmy stran. To znamená, to jsou ty takzvané přímé příjmy, to znamená příjmy, které jsou takzvané otevřené. A druhá skupina příjmů, to jsou příjmy, které jsou skryté, a které žádná strana vykazovat nemusí, protože ani nemůže. A jaké jsou to příjmy? No, to jsou příjmy, že třeba nějaká organizace vylepí třeba billboardy po celé republice, podporující nějakou stranu z vlastního rozhodnutí. Strana nemá s tou stranou vůbec, nebo s tím mecenášem nemá vůbec nic společného, ale někdo prostě strýček náhoda zaplatil billboardy po celé republice. Strýček náhoda zaplatil třeba návštěvy na úspěšné komerční televizi, kam politici dané strany jsou zváni každý den půl roku před volbami. Je diskuzní pořad, je tam zástupce té strany. Je nějaké fórum, je tam zástupce té strany. Lidé tam vidí a slyší názory té strany. A přitom ta strana za to neplatí ani korunu. Jenom nějaký strýček náhoda zvedne telefon a zavolá do té televize a řekne: od teďka budete do každého svého televizního pořadu zvát tady ty a tady ty politiky z téhleté partaje. Rozumíte tomu? A na druhé straně se zveřejnitel řekne: ano, rozumím, pane, přesně tak to bude. A zavěsí. Takhle funguje demokracie. Chápete? A stejně tak někdo zvedne telefon a řekne: tohle politika z téhleté strany nebudete zvát do svých pořadů. Ani jednou. Zablokujete ho, žádné pořady s ním nebudou. Zablokujete ho a zavěsí. Takhle to funguje. Oba dva principy nepřímého ovlivňování voleb fungují. Nejenom v České republice, ale v podstatě všude. Ve všech zemích takzvaného demokratického západu. To znamená, i kdyby přišla nějaká kontrola, volební kontrola, že vašeho financování vaší strany, tak tam budou kontrolovat jenom ty takzvané otevřené příjmy, ne ty skryté. To znamená to, že někdo vás zve do televize nebo nezve do televize, to vám nikdo kontrolovat nemůže, protože to nejde kontrolovat. To, jestli vám někdo, nějaký fanoušek v uvozovkách, miliardář, zaplatí billboardy po celé republice, to vám nikdo taky nemůže kontrolovat. Vy jste si to neobjednali. Vy nezodpovídáte za to, co dobrovolně a svobodně dělá někde nějaký mecenáš, který vám fandí. Chápete? To, že vás někdo zve do rozhlasu, do rádia každou chvíli, že vás zvou do televize každou chvíli, že každou chvíli jste na webových stránkách velkých zpravodajských serverů a tam jsou slyšet rozhovory s váma a tím ovlivňujete veřejnost a nabíráte volební preference, to se nedá nikde deklarovat. Zkrátka někdo vám otevře dveře do médií a vy jste za to nemuseli jako strana zaplatit ani korunu. Takhle funguje demokracie. To znamená systém, který je zkorumpovaný od svého vlastního základu. A jak teda v demokracii se získává alternativní etos, jakým způsobem se prosazuje alternativní etos zkorumpované demokracie, jak se vůbec dá prosadit. Znamená to, že pokud chce alternativa něco prosadit, musí sehnat velkého, bohatého miliardáře mecenáše, který udělá výsledky, jako třeba udělalo hnutí ANO. No, to je realita. To znamená, proto jsem mluvil v tom minulém nebo předminulém pořadu o změně režimu. Nestačí změnit jenom volby, parlamentní partaje a podobně. Je třeba změnit režim. Demokracie, takzvaná zastupitelská demokracie, která závisí na objemu peněz vložených do volebního procesu, není životaschopným projektem. Respektive není to projekt, který by zaručil prosazování zájmu lidu a těch zájmů lidí, kteří volí ty parlamentní strany do parlamentu a takzvaně jim dávají mandát k moci. Demokracie to zajistit nedokáže. To znamená, takhle bych uzavřel tady to první téma, Vítku. No a dívám se na to, máme 35, takže Helenka by tam dala jednu písničku, nějakou kratší, klidně jenom 3 minuty a podobně, a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
1: Dobrá, pustíme se do dalšího tématu po písnice, kterou si právě teď zahráme, Helenko.
2: David Koller, Planeta bez paměti.

0: Tolik písnička a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady, Helenko. Ale VK zřejmě není, no, tak nevím, je to na hraně, právě ten čas, zhruba 3 minuty, který jsme deklarovali. A VK tady není, tak se obávám, máš tam nějakou ještě krátkou písničku, Helenko, kterou bychom si mohli zahrát?
0: Mohu přidat 2minutovou písničku od Raduzy. Bože, ty víš.

0: To byl krátký hudební předěl a my můžeme pokračovat dalším tématem.
1: Německo, Francii a v podstatě i celou Evropu je třeba zabít jako vzteklého psa, který se žene na Rusko. Scott Ryder v moskevském hotelu Riot jel bomby, které ale děsivě a správně popisují realitu. Německo zbrojí na válku s Ruskem a po samitu NATO v Ankaře bude, až na výjimky, zbrojit celá Evropa. Obrovský revolvingový balík 70 miliard eur každý rok, než bude Evropa vyzbrojená pro konvenční válku s Ruskem. Ono je jedna věc zbrojit, VK, možná bychom to mohli posadit do trošku jiné roviny, ale my jsme to tady řešili několikrát, už v tomto pořadu si pamatuju. Jednou věcí je zbrojit, ale druhou věcí je, kde získat materiály, když i Čína pomalu Evropu odstříhává od vzácných nerostných surovin, stejně jako Rusko. Ostatně proč by Rusko posílalo Evropě svoje surovinové zdroje, jako vy a tak dál, aby vyráběla zbraně proti nim. Jo? Takže oni ty prachy nakrásně vytřískat můžou ze všem, můžou nás danit, můžou nás štímat z kůže, sedřít z kůže, fajn, dobrý, mají tu moc. Ale když nejsou materiály, tak můžou maximálně recyklovat ekoloběžky. Jo? Takže
2: materiály Vítku jsou, ale budou drahé. Nakoupí je prostě od Spojených států, od třetích zemí, zkrátka, že jo, od Jižní Ameriky a podobně, a od Afriky a dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, materiály jsou, materiály, Evropa není závislá na ruských materiálech, zdrojích. Tam nejde vůbec o objem, nebo kde získat železnou rudu na zbrojení a kde získat materiály na zbrojení. Problém je cena. Cena, kolik to bude stát, kolik to bude koštovat. To znamená, to je ten hlavní problém. A právě kvůli tomu se v Evropě hledají nové takzvané tituly. Platební tituly, jak, nebo že jo, jak, pod jakou záminkou platební titul je? Pod jakou záminkou od občanů vytáhnout větší peníze, větší zdanění, větší odvody? No a to jsou samozřejmě emisní povolenky ETS2 na domácnosti. To je jedna cesta, že jo, jak vytáhnout peníze. Další cestou, jak vytáhnout peníze, je samozřejmě Green Deal. To znamená emisní povolenky pro velké podniky a firmy. Tím, že se na všechno uvalují CO2, povolenky a tak dále, tak se vybírají z průmyslu, z výroby, z toho, co prodá, z toho, co vyrobí, obrovské peníze, které samozřejmě průmysl přenese nákladově do koncového zboží, takže to zaplatí zase koncový zákazník, zase to zaplatí občané. A z těchto obrovských balíků, které se budou v Evropě vybírat a už se vybírají, tak tyhle ty obrovské balíky se budou posílat do Spojených států a do dalších zemí třetího světa nakupovat se materiály, které jsou potřeba na zbrojení s Ruskem. Nebo na zbrojení pro válku s Ruskem. To znamená, je to o penězích, je to o objemu peněz. Na válku můžete zbrojit lacino, levně, pokud si zdroje máte na svém vlastním území, anebo velmi draze, pokud musíte suroviny pro to zbrojení dovážet z nějaké velké dálky. To znamená, je to jenom pouze otázka objemu peněz na to zbrojení. A podívejte se, je to stejná situace jako v podstatě za druhé světové války nebo těsně před začátkem druhé světové války. Víte, že nacistické Německo, Hitlerovo Německo, co se týče surovinových zdrojů, bylo na tom velmi špatně. Nebylo na tom vůbec dobře. Ropa se dovážela z Rumunska, z rumunských těžebních nalezišť, ale tam příliš mnoho zdrojů ropy nebylo. Největší zdroje ropy byly v Sovětském svazu a proto došlo také k tomu rozhodnutí táhnout na Sovětský svaz, přičemž to rozhodnutí bylo opět motivováno surovinově. Ale přesto to nebránilo Německu v obrovském vyzbrojení, protože Německo nakupovalo z celé Evropy a i ze Spojených států a hlavně také i ze Švédska obrovské objemy železné rudy na zbrojení, že jo. A co se týče Švédska a Norska, tak tam jsou opravdu velké nedotčené a nenačnuté, abych tak řekl, nenačnuté zdroje železné rudy. To znamená, jenom když započítáme Švédsko a Norsko, Tam se nachází dostatek železné rudy na to, aby celá Evropa se mohla až po zuby vyzbrojit pro válku s Ruskem na horizontu a za horizontem roku 2030. To vůbec není problém. Je to jenom o tom, že ty zdroje jsou neotevřené, někdo by je musel otevřít, náklady na otevření nových dolů v Norsku a ve Švédsku by vylezly do mnoha desítek miliard eur, to je samozřejmé, to znamená otevření každého dolu, ta počáteční investice je obrovská, ale oni na to zkrátka jsou rozhodnuti ty peníze dát a to, co se odehrálo na summitu v Ankaře, je jasné. Část zemí je rozhodnuta do války s Ruskem jít a připravit se v rámci zbrojení na tuto válku, no a druhá část zemí do té války jít nechce, ale nebude bránit vzniku toho revolvingového úvěru. To je něco podobného jako za druhé světové války, když 22. června 1941 německá vojska a dalších 11 zemí Evropy vtrhlo do Sovětského svazu. Zbytek Evropy se toho tažení nezúčastnil, ale tím se myslí, že se nezúčastnil aktivně. Protože pasivně Evropa až do konce války, až do května 1945, zbrojila a pracovala na úsilí říše. Pokud tedy budeme mluvit o tom jádru té říše, které zůstalo úplně až do konce, a tím se myslí protektorát Čechy a Morava. Protože tak, jak procházela fronta, tak posledním kouskem říše, který zůstal úplně až nakonec pod kontrolou říše, byl protektorát Čechy a Morava. A Čechy a Morava jsou nositelem odkazu Třetí říše. Konec konců o tom mluvili pohrobci nacistů už v roce 1953 na sjezdu v Hanovru, že prostor Čech a Moravy, Böhmen und Mähren, že jsou nástupci Třetí říše. A potom se divíte, že v roce 1990 jistý Petr Fiala, tehdy velice mladý, si udělal v Brně dostaveníčko s Otto von Habsburským, vysokostupňovým zednářem a člověkem, který měl k procesům takzvaného velkoněmectví a k nacistům, těm rakouským nacistům, velice blízko. Všechno to zapadá do sebe. A potom se nemůžete divit, že ty 4 roky Fialovy vlády připomínaly de facto protektorát Čechy a Morava pod správou říšského protektora, že? Který ani tak nepřipomínal spíš premiéra jako říšského protektora, že? Fiala. Brejličky, henlajnovky, jup, že jo? Všichni se na to pamatujou. Neblahé paměti. No a jak to pokračuje po konci Fialovy hrůzovlády? Jak to pokračuje? No pokračuje to tak, že rozvědčík na Hradě, který sliboval věrnost Československé socialistické republice a sliboval věrnost socialistickému zřízení, jakožto prezident poskytl záštitu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Co slučilo? Řekl by konceptuálně naivní člověk. No, zkrátka, je-li nějaká země nástupcem Třetí říše, konceptuálně, ne fakticky, ale konceptuálně, prostor, kde německá říše vydržela úplně až do konce. Tak dá se říct, že snahy o vzestup takzvané revanšistické otázky vycházejí právě z prostoru Pražského hradu, z prostoru Prahy, z prostoru českého a českomoravského kráteru. Proto, z tohoto důvodu. A to jsou drsné přesahy. Musíte si uvědomit, že v dobách protektorátu žilo v Praze přes 1 milion Němců, kteří se nazývali sudetskými Němci. 1 milion. A oni říkali, že Praha je naše. Naše Praha. A pokud si někdo naivně myslí, že Evropa byla osvobozená, že jo, Německo bylo poraženo a tak dále. Víte, co říkal maršál Žukov? My jsme osvobodili Evropu od nacismu, ale oni nám to nikdy neodpustí. To je, to řekl Žukov, že tenkrát v Berlíně. A měl pravdu. Oni nám to nikdy neodpustí. A proto po takové době, že se znovu v podstatě objevuje nacifikace celé Evropy a znovu se toho účastní prostě české a moravské země. Znovu je to zpátky. Znovu to vidíme. A ba co víc, znovu se Němci vrací do svého lůna, do své země, znovu do svého protektorátu, znovu do svého Heimatu, že jo, znovu jejich Heimat, že jo, znovu v Brně, v pohraničí, že jo, tam kolem, dokola, ve Slezsku, že jo, v pohraničí na severu, tam všude, najednou znovu Němci se vracejí. Zatím ještě ne fakticky, ale v rámci konceptuálních procesů. Už se tam vidí. Už se tam vrací. Už. Protože to je velké. Nikdy by si nikdo nepředstavil, že v Brně budou slavit traktace sudetští Němci po druhé světové válce, že tam přijedou, že tam budou slavit, že tam dokonce budou mít svůj vlastní sjezd. A už vůbec nikdo by si nedokázal představit, nikdo, ani v tom nejhorším snu, že tomu sjezdu, tomu festivalu, v rámci svých pravomocí poskytne záštitu prezident České republiky. To je největší facka, to je rána sukovicí do hlavy českému národnímu státu. Taková obrovská rána, že jdou z toho mdloby tomu státu. Naprosto mdloby. A je to jenom důsledek toho, že všechno to, co vidíme od roku 2014 v celé Evropě, je ústup Spojených států z prostoru Evropy a obnovování revanšisticko-revizionistických procesů v celé Evropě po druhé světové válce se všemi důsledky, které se s tím nesou. A já zdůrazňuji a já varuji, že v rámci těchto revanšistických procesů probíhají nejenom sjezdy sudeťáků v Brně, ale i další požadavky, které budou mít Němci, a nejenom sudečtí Němci, v nejbližší době na území Čech, na území Moravy, na území Slovenska. Nároky a požadavky proti Benešovým dekretům, které se začnou objevovat. A velká horda vnitřních zrádců v republice, kteří budou říkat, je to v pořádku, my chceme smíření s Německem. A budou televizní pořady a tam ti zrádci budou zváni do těch pořadů. A budou českým divákům říkat, je to dobře, musíme se vyrovnat s minulostí, neboť my jsme se dopustili nespravedlnosti a křivd na nebozích nebo nebohých Němcích, když jsme je vyháněli. Musíme se s nima smířit. To bude Overtonovo okno číslo 1. Potom ho posunou a řeknou, protože jsme se dopustili hříchů a křivd, musíme ty Němce odškodnit. A začne se mluvit o odškodnění. To je Overtonovo okno číslo 2. Po nějaké době bude posunuto na okno číslo 3. Bude se mluvit o formě odškodnění. Bude to forma peněz, že vyplatíme nějaké peníze. A nebo to bude forma, že jim vrátíme pozemky. No, vrátit jim je nemůžeme, protože mají nějaké české majitele. Můžeme je od těch majitelů vykoupit. Stát je vykoupí. V tom okamžiku se Overtonovo okno posune opět dál. Začne se mluvit o výkupní ceně nemovitostí v Sudetech. Stát je cugrund, nebude mít peníze. Nebude mít peníze vykoupit za komerční ceny. Nějaká chaloupka v Sudetech po renovaci s nějakou loukou bratru za 35 milionů korun. No, stát za to nemůže na 35 milionů korun. Takže dojde po nějakém čase k posunu Overtonovo okna ještě dál. To bude vyvlastnění. Vyvlastnění naproti nějaké standardní ceně, cena, která bude někde nějaká tabulková. Místo 35 milionů to bude za 11 nebo za 10 a podobně. A de facto najednou bude odpor ve společnosti a začne to řešit Evropská unie. A začnou padat žaloby. Žaloby proti státu, žaloby za to, že někdo někde něco přepisuje, nějaké Benešovy dekrety. A dostane se to k Evropskému soudu. Ten Evropský soud bude zasedat a po dvou měsících řekne, že vyrovnání se českého státu s násilně odsunutými Němci je povinností republiky podle Lisabonské smlouvy k odškodnění oběti. Takhle to klidně může skončit. To znamená, to Overtonovo okno je připraveno v pozici 1. Ta pozice 1 je český prezident, který dal záštětu sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Se všemi těmi důsledky. Další posuny toho okna budou následovat. To je realita. A tady je třeba si říct, že v politice jsou národní teze silné do takové míry, nakolik jsou v podstatě prosazovány vlastenci, kteří mají odolnost vůči tomu být skorumpováni, být vydíráni. Kolik takových politiků je? Víte, že když někdo se nechce nechat se koupit, tak dopadne velmi špatně. Možná jste, já jsem o tom hovořil nedávno. Oni nabízeli Jargu Haidrovi mnoho benefitů. To byly tenkrát ty články, které mluvily o tom, že strana dostala nějaké nabídky od tenkrát rakouských podnikatelů, že by v podstatě jako nasadila na svoji kandidátku některé vybrané lidi, kteří tu stranu měli takzvaně moderovat. To znamená zjemnit, aby nebyla tak radikální. Jörg Haider to odmítl, že žádné peníze nechce, že oni mají peníze jenom od svých členů, že žádné peníze nepotřebují, že mají velkou členskou základnu, mají velké mecenáše, kteří jsou národovci, že? Kteří přispívají straně. Ta strana nešla koupit a její předseda nešel koupit. No a tak přišlo to šílené rozhodnutí, že jel v autě, došlo k selhání brzd, exploze na brzdách, no a on se zabil v autě. Někdo mu vyhodil do povětří brzdové systémy aut za jízdy. Takhle se ho zbavili. Takhle funguje v podstatě národovecké řízení v Evropě. Pokud někdo se nenechá koupit, pokud někdo chce prosazovat národní teze, pokud někdo opravdu prosazuje národní procesy řízení, tak mu hrozí v podstatě jedna ze dvou věcí. Buď se nechá skorumpovat a v očích vlastních voličů se stane zrádcem, anebo se nenechá koupit, bude prosazovat své teze a oni ho nechají zlikvidovat. Dvě možnosti, dvě teze. To je bohužel realita. Takhle to funguje. Já bych byl velice rád, kdyby to nebylo takhle negativní, ale de facto politika je černá práce. Je to mnohem černější práce, než je prostituce. Prostitutka si vydělá peníze poctivě, i když na to třeba není hrdá, co dělá, ale je to poctivá práce. Ale ten politik? Ten politik je placený za to, že třeba zničí životy vlastního národa. Nebo je placený za to, že pošle do války syny vlastního národa. Za válku, kterou musí prosazovat. To znamená, politika je nejčernější práce, která vůbec na této planetě je. Nebo možná není nejčernější, možná jsou ještě horší práce. Daleko horší, ale jedna z nejčernějších prací je rozhodně politika. Taková je bohužel realita. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.00. Takže Vítku, jestli k tomu něco máš, tak ještě bych to odpověděl, a pokud nemáš, tak bychom si dali zase jednu písničku a pustili bychom se potom do telefonických dotazovatelů.
1: Nemám, PK, určitě nemám. Já si myslím, že to je řečeno všechno velmi, velmi precizně a naprosto jasně. Já si myslím, že písnička je právě teď to, co si dáme, a budeme čekat a budeme se těšit na vás, milí posluchači, až nám budete volat, Helence, až budete volat s vašimi dotazy panu VK.
0: Proto také, než zahraju písničku, připomínám telefon do studia, kam můžete, vážení posluchači, po písničce hned začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď už Toto Kutúňo.

0: Písnička dozněla, posluchač je na telefonní lince, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
1: No ano, určitě ano, jsme tady.
2: Ano, jsme tady, Lenko.
0: Vše připraveno, můžete se ptát. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Ja by som mal zase otázku ohľadne futbalu. Vy ste v minulom programe vysvetľoval, prečo teda pre globalistov má futbal taký veľký význam a zmysel. A ja som sa akurát pred dvomi dňami dozvedel, že Lionel Messi, teda jedna z tých najväčších hviezd, bol niekoľkokrát pri múre nárekov. A že Ronaldo z Portugalska to odmietol. Že tiež mal takýto návrh, ale že na ňu nereagoval. A teda má to byť to, že bol Messi pri múre nárekov ako potvrdenie toho, že čo ste teda hovorili, že futbal umožňuje teda chlapcom z favely sa stať svetovými hviezdami, a to, že bol pri tom múre nárekov, to má ako potvrdzovať, že ako týmto skupinám je za to vďačný?
1: Áno.
3: A ako si vysvetľujete, prípadne, či to malo nejaký iný zmysel, ako si vysvetľujete, keď si vysvetľujete, alebo keď je to potrebné si vysvetliť, prečo sa toho Ronaldo nezúčastnil. A potom, tak sekundárne ešte, Piakin kedysi naznačoval, že tie zápasy a tie finálové výsledky sú ako keby určované tým globálnym riadením. Tak či to bude aj, či sa k tomu viete vyjadriť a eventuálne, či už teda napríklad Argentina obhají titul s ohľadom na to napríklad, že majú prezidenta, ktorý tiež je veľmi aktívne, no proste je zaritovaný. No. Tak ďakujem.
0: Ďakujeme.
1: No jasně, podívejte se, na to je jednoduchá odpověď. Velký fotbal je velká show. A co se týče velkých divadel, filmu, televize, zpěváčci, popěváčci, Hollywoody, Bollywoody, všechno tohleto, tak je systém kontroly řízení populace pomocí zábavy. A fotbal je jako film, je to jako seriál. Liga je jako seriál. To znamená, je jedno, jestli se díváte v televizi na seriál na Emanuelu, nebo se díváte na Ligu mistrů, protože je to zábava. A pozor, všechny velké figury zábavy, ty největší, musí povinně do divadla, musí povinně do Národního divadla a podepsat antichartu. Rovná se, to bylo v minulosti. Dneska musí všechny velké figury show businessu povinně jít do kotelu, jet do kotelu v Izraeli, narazit na hlavu jarmulku a poklonit se u zdinářků. Stejně jako tehdy, když umělci museli podepisovat antichartu, všichni ti největší, nějací okrajoví ne, ale ti největší herci museli podepsat, tak dneska je to samé. Akorát kulisy jsou trochu jiné. Ti sportovci nechodí do divadla, do Národního už vůbec ne, ale jezdí ke zdinářku. Tam se pokloní. Tím slíbí, dají najevo, že slouží. Slouží svým hodnostářům, slouží režimu, slouží systému.
2: A není to tak dávno, co poklekávali před Black Lives Matter, že? Taky
1: ano, to samé. To znamená ukázat, že prostě jsou povinováni, že jsou povinováni těm, kteří řídí procesy řízení na touto planetou. Globalistů jsou povinováni. To znamená, to, že to někdo odmítne, pozor. Ještě to neznamená, že z toho budeme nějaké problémy. Víte, že antichartu tenkrát taky někteří herci nepodepsali, a protože byli velice oblíbení, tak režim je takzvaně nesundal kvůli tomu. Ale de facto mají takzvaně puntík. Mají černý puntík a ten puntík se může eventuálně v budoucnu někde jako objevit a může se využít na něco. To znamená, to, že by všichni museli povinně, když jim nabídnou a oni odmítnou, nebo že by nemohl nikdo odmítnout, tak to není. To není tak, že když odmítne, tak oni ho zastřelí. To ne. Ale oni si u vás udělají černý puntík. Tenhle ten člověk potenciálně je potížista. Tenhle ten člověk potenciálně má něco proti nám. Tenhle ten člověk potenciálně třeba je, nedej bože, antisionista. Ajajajajaj. Toho člověka musíme pořešit. Že? To znamená, oni se na to takhle podívají, zhodnotí si tu situaci a oni samozřejmě neudělají to, že prostě nějakou hvězdu sundají, nebo Mossad tu hvězdu pošle k rybám. Ne. Takhle ne. To by museli se stát další věci a další kroky, které ten hráč nikdy samozřejmě neudělá. Že by na sebe prostě natáhnul hábit Ku Klux Klanu a podobně, to nikdy prostě takovým věcem nedojde, ale de facto mají u tady těch lidí prostě černý puntík a v budoucnu třeba za 20 let se ten puntík může realizovat. Takže takhle třeba se na to dívat, že znovu zopakuji, že fotbal a velký fotbal, hlavně tady takové ty akce světového fotbalu, jako je mundiál a tak podobně, tak tam prostě všichni ti známí hráči jsou v rolích herců, v rolích celebrit, velkých televizních hvězd, se kterými se pracuje úplně stejně jako s hvězdami filmovými anebo s hvězdami hudebními. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
2: Já bych jenom doplnil, že sportovci s puntíkem tak můžou náhle zjistit, že třeba mnohem častěji než ostatní kontrolují třeba v rámci antidopingu nebo dopingu.
1: Ano, prostě samozřejmě.
2: Kontroly
1: samozřejmě.
2: Prostě častější, jo. Je to možné, že? No nic, ale taky vtipný trošku. Pojďme na dalšího posluchače.
0: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu samitu NATO v Ankare a jeho implikácie pre Rusko. Keďže som videl spoločnú tlačovku Zelenského s Trumpom, ako sa tam vysmievali Rusom, že cez Moskva nie je bezpečná, pretože cez ňu prelietávajú ich drony. No, bolo mi z toho zlé, z tých ich tlačovky. Ďalej, čo je dôležité pre Rusko, že Trump dovolil alebo povolil licenciu pre Ukrajinu, že budú stavať svoje vlastné patrioty. A pre Nemecko Trump dovolil, že Nemci budú môcť nakupovať Tomahawky. Takže pán Reka, Peskov síce vo svojom interviu hovorí, že sú to zbesilí európski lídri, ale tú vojnu proti Rusku ďalej podporuje aktívne USA a Trump. A je to očividné. A keby Trump chcel

do vlastního hnízdečka. To samozřejmě není dovoleno, to je absolutně, to je vyloučeno. Podívejte se, všechno to, co probíhá, má jeden jediný cíl. Vyzbrojit Evropu na válku s Ruskem na horizontu roku 2030 a za horizontem. To je celé. Jenom pánovi to chci vysvětlit, proč Rusko je v té pozici, že ani tomu nebrání, protože Rusko je jasné, že bez té války výsledek, ta zadáča musí být vyplněna. To znamená, takhle třeba se na to dívat. Denacifikace Ukrajiny nelze jí dokončit bez války s Evropskou unií. Bez války Ruska s NATO. Nelze. Proč? Protože všechno to, co probíhá na Ukrajině, je financováno Západem a NATO. To je jednoduchá rovnice. Stejně jako nemůžete nikdy dělit nulou, nemůžete ukončit válku na Ukrajině bez likvidace Západu. To je rovnice. To je jednoduché. Procesy, které probíhají v Rusku, jsou přípravou na válku s Evropskou unií. Můžeme říkat z NATO, ale NATO začíná ztrácet význam. V tom roce 2030 ta válka může začít nikoli pod hlavičkou NATO, ale začne pod hlavičkou Evropské unie, jakožto systému, jakožto celku, který bude transformovaný do ekonomicko-vojenského bloku, stejně tak, jak o tom hovořil Peskov v tom rozhovoru, v tom překladu, tak jak jsem tam napsal, jak jsem tam dělal včera ten článek. To naprosto sedí. To znamená transformace Evropské unie do vojensko-ekonomického bloku. Zatím nebo dosud je Evropská unie jenom ekonomickým blokem, ale to, co říkal Peskov, je naprosto jasné. Transformace celé Evropské unie do ekonomicko-vojenského bloku byla právě zahájena závěrečnými výsledky summitu v Ankaře. Tam to bylo stvrzeno. Znamená, Evropa začne zbrojit. A jak začne zbrojit? Přesně tak, jak jsem říkal na začátku nebo v průběhu v první hodině našeho pořadu. Evropa sama nemá zatím kapacity, aby ty zbraně si vyráběla sama, ale bude nakupovat od Spojených států. Od chabaristického prezidenta. Zatímco na straně druhé, Moskva se bude chystat vlastními prostředky a svým spojenectvím s dalšími zeměmi, jako s Čínou, na konflikt, který je připravován evropskými elitami někde na horizont roku 2030, anebo lehce za tím horizontem. Je to všude. Slyšíte to všude, čtete o tom všude, vidíte to okolo sebe, ale je třeba to vidět a je třeba to slyšet. Je třeba používat oči, je třeba používat uši, protože ty signály od těch politiků vycházejí neustále, oni se tím netají, oni tu válku chystají. A není to o tom, že Rusko by tu válku, že by jí bránilo. Ne. Vůbec ne. Kdyby Rusko chtělo té válce bránit, tak by vyhlásilo velkou stopku. Udeřilo by na nějaké cíle v Evropě, použilo by jadernou zbraň někde jako odstrašení, ne ve smyslu, ne, že by dopadla raketa někde na Ukrajinu nebo nedej bože v Evropě, ale demonstrativní odpálení jaderné zbraně někde v Severním moři nebo v Baltu. Demonstrativní detonace. Vyslání vzkazů, myslíme to vážně, back off, takzvaně. Řekl, stojte. Da? To znamená, aby byl jasně vydaný prostě signál. Ne, Rusko tohle to neudělá. To, co všechno probíhá, je eskalace ze strany Západu, no a samozřejmě automaticky bude i eskalace strany Ruska, která vlastně se tváří, že eskaluje až ve chvíli, kdy není zbytí, kdy není vyhnutí. Konec konců tohleto je ruský přístup od samotného počátku. Rusko čekalo 8 let, než zareagovalo na zabíjení Rusů na východě Ukrajiny. 8 let tam Ukrajinci likvidovali dělostřeleckými útoky na Donbasu v Doněcku vlastní obyvatelstvo ruského etnického původu. 8 let Putin neudělal ani krok, ani slovo, nic. Teprve až po 8 letech bylo rozhodnuto, že ta eskalace už je tak daleko, že musí být zahájená speciální vojenská operace. Rusko nemění svoje postupy.

0: To znamená, teď se to opakuje. Eskalace strany západu, Rusko pořád čeká. No a v nějaké chvíli bude muset Rusko provést preventivní termonukleární úder na neobydlenou oblast někde uprostřed Severního moře, aby vyslalo signál. A jestli to bude stačit k zastavení? Jestli to bude trvat ještě nějakých pár let, do roku 2028-2029, než Rusko se rozhoupe, kdo ví? Nikdo neví. To znamená, dokud nebudou pochodovat západní vojska někde na nějakém ruském území, dokud nebudou padat rakety na ruský generální štáb a nepozabijí tam aspoň polovinu generálů, tak do té doby Rusko řekne, jsou to ztráty, které trpíme každý den, které jsou manažovatelné, které jsou zvládnutelné. Peskov o tom mluvil v tom rozhovoru, že to zvládají, že jsou to, je to daň za vedení té speciální operace. V tom rozhovoru to přímo uvádí, že je to daň, kterou oni platí a kterou jsou schopni nést. On řekl, je to daň, kterou jsme schopni nést. Pro ně de facto je to tak, že dokud nejsou ty škody, které jsou páchány těmi dálkovými údery, natolik zjevné a natolik devastující, že by ohrozily vedení vojenských operací ruské armády, že by to ohrozilo procesy vedení, tak do té doby není integrita a státnost Ruska ohrožena. Ve chvíli, kdyby třeba hrozilo, že nebude už vůbec žádná ropa pro, nebo a nafta pro vedení vojenských operací na Ukrajině, že by byla ohrožena státnost, tak ano, v té chvíli Rusko může použít zbraň a odpálit ji někde nad Severním mořem nebo někde nad Atlantikem a dát tím prostě signál, že tady to prostě končí, tady se to zastaví a dál už nikdo nepůjde. Než se to stane, uběhne ještě nějaká voda. Ještě ty ukrajinské útoky nejsou tak silné a intenzivní, aby to Rusy dohnalo k tomu začít tu válku vnímat jako skutečnou válku, i když Peskov o tom již samozřejmě hovořil. Takže takhle třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo.
2: Zdravím, dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku ohledně vašeho článku, který se týkal filmu Citizen Vigilante. A já se chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je to silná manipulace. A docela mě vadí, že jste to publikoval. Další věc, co se týká jaderných úderů, prosím vás, kdybyste vy byl globalista, představte si, kdybyste chtěl globalizovat svět, tak co uděláte jako první? Zabráníte tomu, aby vám to někdo zničil. To znamená, že zaprvé se postaráte o jaderné zbraně. Já si opravdu myslím, že k tomu nikdy nedojde, že tohle mají pod kontrolou globalisti. Ale vy pořád mluvíte o tom, že to hrozí. Vysvětlete mi to. Děkuju.
1: Děkujeme.
3: Tak VK, možná máš vypnutý mikrofon, každopádně nejsi slyšet.
0: No.
3: Tak, teď už je to v pořádku.
0: Dobře. No, co se týče filmu Citizen Vigilante, tak to je v podstatě jakýsi nástřel, nebo dalo by se říct veřejná objednávka. Veřejná objednávka. Ten film byl natočen kvůli tomu, že odpor proti migraci je už tak značný, že se nedá takzvaně vymočet, nedá se vystát a je třeba upustit ventil. A ten film de facto je opouštěcím ventilem. Naprosto jednoznačně, o tom není vůbec žádných pochyb. Co se týče globalistů a že globalisté, když budují něco, tak si přece nerozbíjí něco vlastního. Ano, to je pravda. Právě proto ničí Spojené státy v přímém přenosu. Právě proto. A nepochopení trošku toho, co to znamená zničení a co to znamená jaderné údery. Na údery operačně taktickými jadernými zbraněmi na povrch planety nemají prakticky žádný vliv. A to jsou nálože s malými termonukleárními výkony. A konec konců O tom mluví i američtí generálové, že vlastně v podstatě termonukleární zbraně, taktické zbraně s malým výkonem, není ani třeba považovat za jaderné zbraně, ale za zbraně silného konvenčního dopadu. To byl ten výrok generála, no, oni mu říkají válečný jestřáb, teď se nemůžu vzpomenout na jeho jméno. De facto oni se na to dívají tak, to znamená použití operačně taktické rakety, kterou někdo prostě odpálí v Severním moři, je de facto považováno za takzvaný razantní úder silovou konvenční zbraní. Se vším všudy. Rusko zatím se zdržuje tady toho jednání a v nějaké chvíli zkrátka se počítá s jednou ze dvou variant. Jedna varianta je, že poté, co Rusové dosáhnou správních hranic Doněcké oblasti na západě, dosáhnou, oznámí, že bylo dosaženo cílu speciální vojenské operace a vytvoří případně nějaký menší nárazník okolo těch zón do hloubky několika kilometrů, možná desítek kilometrů a tam to prostě zastaví a řeknou, takhle nám to vyhovuje a teď, co udělá Západ, je samozřejmě s otazníkem. A protože o tom momentálně v téhle chvíli nevíme, jestli jim to bude vyhovovat zastavit to na 2 roky, na 3 roky a podobně, než bude Evropa vyzbrojená. A to je jedna možnost. No a druhá možnost je, že naopak Západ celou situaci vyeskaluje a zaútočí na Rusko nějakým silným úderem nebo vlnou úderu, které paralyzují postup ruských vojsk na Ukrajině a bude to paralyzace typu najednou prostě Rusové nebudou mít třeba naftu. Nebo najednou Rusové nebudou mít čím střílet, nebo prostě bude nějaký velký významný výpadek v zásobování vojenských jednotek ruské armády na Ukrajině. A najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí, nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny, proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navadějí drony a začal dávat ultimáty Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský, ten je celý v kokainu naložený v rána do večera, ten nedokáže vymyslet nic, ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Rusky spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část těch vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Tenhle ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko? Ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No, ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
4: Dobrý večer, tak já bych se mal vlastně nějakou otázku. Chcem se opýtat, že když jste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základne a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobí. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. Ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajúc z toho, čo ste hovoril, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
0: Ano.
4: To bolo niečo.
0: Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. A co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete že jo, ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické, zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem Jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král domu Sion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Bibli píše, že vlastně bude, ti dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušce beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obývané zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavená muslimy, a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majitele Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoli muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojim, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni, globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak chabat, oni to realizují. Oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohleto je plán, tohleto oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, děkuji vám všetkým. Chci se spýtať, Izrael oznámil, že zistil, že je nějaký velký vzpěknutí Iránu, aby zabili Trumpa. Já rozmýšlám na tým, že by město takové zabil Trumpa teraz a mohli by to hodit na Iráncov. Možnilo by to spustit nějakou nukleárnu katastrofu z Izraela, alebo ze Spojených štátov na Irán.
1: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět?
3: Velmi špatně, co jsi s Izraelem. Ano. Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím, abyste to řekla ještě jednou do telefonu přímo.
6: Ano, ano, v poriadku. Ja som sa chcela spýtať. Izrael oznámil, že sa plánuje nejaké veľké spiknutie na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
3: Tak to už bylo perfektne rozumieť, Vajka.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
3: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem, tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč. Tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč. A od téhle chvíle je chodící mrtvolou. Nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti, byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin, zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě samozřejmě ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v roku 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen íránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete. Pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump, on má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně s terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který jste chtěli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jí ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim se lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat, ano, do ty likvidace, ano, ano, Edo, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí, rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
3: To je zvláštní, že asi po druhé nebo po třetí VK vždycky...
0: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou Černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. Pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace Černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezli do Evropy. Ne, ne, ne. Jakmile oni dokončí Evropu, oni půjdou depopulovat Čínu. Čína bude jejich druhá oběť. To je ten proces, který je nachystaný. Protože pro ně Čína představuje druhý problém pro globalisty. Komunistická Čína, buďme přesnější, komunistická Čína pro ně představuje velký hlavní problém. A jak budou postupovat, jak budou připravovat procesy řízení? No poté, co bude ustanovená multipolarita, multipolárnost, tak budou používat Čínu stejně jako Spojené státy od roku 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čín. Ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř. Postupně dekádu za dekádu. Postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den. To je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
3: My prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
1: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
3: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
1: máme
3: nechtějí volat,
1: volajícího,
3: nebo že poslouchají záznamu. Najdu, nikdo volá. Paráda, nikdo volá. Super.
1: Ano, dám mu prostor rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, to jsou ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplněk, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému. Jo? Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto Hebrejci, že jo, Židé, považují Ježíše Krista za jednoho z proroků, jo, a jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byl někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto, přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí a používají ho i mnozí čeští politici, nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl, uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto, že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro Židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prostě na to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu, to znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro Židy. Pro Židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní, já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa, další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím, samozřejmě se loučím s tebou Vítku i s tebou Helenko, díky za pěkné písničky, no a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
3: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když zavoláte. Dnes volali dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, Samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, víte, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emmy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se Svobodným vysílačem a naslyšenou.
7: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: Krásný přímý dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream, je 13.7. a já tady mám letapáně 2026, 20.06, vidím tady čas, a já tady mám vzácného hosta, pana profesora Staňka. Krásný dobrý večer, pane profesore, vítejte.
1: Krásný dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé drazí, napište nám rovnou, jestli nás slyšíte, vidíte v pořádku, jestli všechno je OK, někdy to prostě trošku zlobí ten éter, ten internet a tak. Pane profesore, máme po summitu v Ankaře zajímavé setkání. Vůbec to nevypadá, jakože přes prázdniny by měla být nějaká, řekněme, okurková sezóna, jak se vždycky říkalo. Dřív naopak pořád se něco děje a kdo se v tom má vyznat, no? Tak jsem moc rád, že jste tady a že nám trošku do toho vnesete světlo.
1: Dobře, můžeme začít?
0: Je to vaše, pane profesore, já se moc těším.
1: No, první věc, kterou bychom dneska definovali pro dnešní svět, je to svět podivností. Protože na jednu stranu prezident Trump mluví o tom, že zničí Irán, že zautočí a s nesmírnou silou, kterou ještě nikdo neviděl. A na druhé straně slyšíte informace, že Katar a Pakistán intenzivně pracují na pokračování diplomatických jednání. Izrael podepíše předběžnou dohodu memorandum s představiteli libanonské vlády, ale zároveň drží obsazená území na libanonském území a libanonská vláda se chvíje pod nápory masových demonstrací, které odmítají tuhletu zrádcovskou dohodu. Pak máte další zvláštnost. Ruské jednotky postupují na celé linii frontu, ale najednou zjišťujete, že nedokážou vyřešit problém na Krymu. A tak tež dostanete informaci, že 58 gubernií z 86 z Rusku již má zásadní problémy s benzínem a Rusko, které bylo nazýváno tankovací stanicí pro svět, najednou dováží benzín z Kazachstanu a podobně. Máte další zvláštnosti, kdy summit v Ankaře byl velice mohutný a najednou zjistíte, že se v podstatě téměř na ničem nedohodli, kromě toho, že poskytnou Ukrajině 70 miliard tento rok a 70 miliard příští rok, ale zároveň se vyčlenilo 5 zemí, které nebudou přispívat na tuhle tu sumu. No a aby to bylo přímo ještě dokonalejší, tak se podíváte na mapu Evropy a najednou zjišťujete, že problémem není si jenom teplota, ale především obrovské sucho, které obchází celý evropský kontinent. Máte oblasti, kde na mapě je sucho již přímo krvavě rudé. Vidíte, že ve Francii musí omezit činnost jaderné elektrárny, protože není dost vody na chlazení. Pak najednou zjistíme, že vlastně ta kombinace extrémních teplot, teď ten týden má být ve Španělsku až 35 stupňů, 40 stupňů ve Francii, v Itálii a podobně, tak je to kombinováno s obrovskými extrémními výkyvy v počasí, kdy máte bouře a krupovití a máte obrovské slejváky a podobně. A na druhou stranu máte oblasti, kde nespadne ani kapka. No a normální člověk by předpokládal, že Evropská unie, jelikož jde jí o jednotlivé obyvatele členských zemí, se bude snažit vyčlenit prostředky na řešení důsledků přírodních změn a najednou zjišťujete, že žádné dost prostředky na přírodní změny nejsou, ale desítky a stovky miliard se budou valit do zbrojení, do vybudování válečné strategie, infrastruktury, válečného Schengenu a všechno ostatní. No a nejlepší na tom všem je to, že najednou zjišťujete, že vzniká série ohnisk, konfliktu a podobně, které i když je hodně horko, tak začíná vytvářet ještě větší teplotu. A už to není jenom Blízký východ a ukrajinský konflikt, ale je to například i otázka Jihočínského moře, je to otázka Indopacifického regionu, je to otázka Grónska a dalších oblastí, které se stávají ožehavými centry problému a boju. A tohle to všechno vyústuje do dalšího zvláštního pohledu. Člověk by očekával, že vzhledem na přírodní změny, zemětřesení, tajfuny, tornáda, obrovský nástup fenoménu El Niño, celkové extrémy v počasí, objevování se invazivní druhů. Připomínám, že například v Evropě se teď masově rozšiřuje dvojrohej klíšť, který je přenášením 30 nemocí infekčního typu, nejenom encefalitidy, a dokonce už se objevuje i v celé Evropě, i v Německu, i v Polsku, i v Čechách, i jinde, a vytváří obrovské biologické problémy. Najednou zjistíte, že řecký rybáři mají problém, protože požadují od řecké vlády kompenzace, jelikož se v oblasti Řecka objevila speciální ryba, která paradoxně tlamou připomíná člověka s velikými zuby, a tahle ta jim požírá ryby a trhá sítě a podobně, předtím bydlela v úplně jiných částech světového oceánu a najednou se vyskytuje u Řecka. Na poslední fór najednou zjistíte, že nedaleko Chorvatska odfotili vorvaně. No a vorvaně, jak je známo, je spíše ryba, která, pardon, savec, který se vyskytuje spíše v chladných mořích. No a tohle to všechno vytváří takový zvláštní pocit totálního chaosu, podivností. No a k tomu samozřejmě přistupuje i další série podivností. Je vlastně ten Hormuzský průliv otevřený nebo ne? Jedna strana prohlásí, že je otevřený, druhá, že ne. Jedna strana prohlásí, že ta druhá strana nemá právo vybírat poplatky a oni jim to ukážou, a ta druhá strana celkem logicky vzhledem na lodní trasy v teritoriálních vodách prohlásí, že má právo kontrolovat tu námořní dopravu. No a největší vrchol všeho ostatního je několik geniálních logických závěrů. Jelikož se výrazně znížil vývoz močoviny přes Hormuzský průliv, je to kolem 25%, tak se obávají státy z nedostatku produkce umělých hnojiv, jelikož nemůžeme zrušit sankce vůči umělým hnojivům z Běloruska a z Ruska, no tak bude méně těch hnojiv. No a pak Evropská unie odporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem, jenomže drobně předtím v rámci Green Dealu zapomněla, že hodně zdecimovala stáda krav, no tak se přijde ke geniálnímu závěru. Konec konců v Číně stovky let hnojí lidskými exkrementy a močem, tak proč bychom to nedělali v Evropské unii? Ale vrchol dokonalosti tohoto všeho zmatku je konstatování, že se zavádějí dynamické ceny elektřiny, které znamenají, že máte sledovat jako občan výkyvy cen, kdy například nejnižší ceny elektřiny jsou v čase, kdy je pokles odběrového diagramu, řekněme ve dvě v noci. Nejlepší by bylo prát ve dvě v noci. No, ale najednou zjišťujete, že Evropská komise přichází s geniálním nápadem, jelikož není dost elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci, tak se uvažuje nad tím, že bych v noci obyvatelstvu elektřinu vypínali. No, normálně selský uvažující člověk se chytá za hlavu a říká si, ale tohle to přece není možné. Ale ono to možné opravdu je. No a v tomto ohledu se dostáváme do úplně specifické situace, kdy všichni předpokládají, že mír dosáhnete válkou. A nejlepší by byla zničující válka, nepřítele. No a to pak se dostáváme už dál k rozvinutí známého římského řečení, když chceš mír, připravuj válku, tak možná ty elity v Evropské unii jsou klasicky vzdělány a znají tohleto římské řečení. No jenomže vzhledem na ty objemy investic do válečných systémů mám velikou obavu, že skutečně s nějakým mírem nepočítají. Přesně jako v tom summitu v Ankaře jedinýkrát nepadlo slovo mír, ale za to mohutně bylo skandováno představiteli jednotlivých zemí slovo válka, jako kdyby šlo o počítačovou válku, kterou konec konců můžete znova opravit stisknutím klávesnice reset a jedeme na novo. Jenomže tohleto by znamenalo totální válku zničujícího typu. A musím otevřeně říct, že souhlasím s některými představiteli jiných zemí, které konstatují, že ruská ústupčivost vlastně podněcuje tyhle ty agresivní nápady. No a klasická otázka prospornosti dneška, vemete pobaltské tygry, Lotyšsko, Litvu, Estonsko. Najednou zjišťují ke své hrůze, že zavedení sankcí a opatření proti tranzitu tovaru, ruského tovaru přes tyhle ty přístavy ochudilo obrovským způsobem rozpočet, že změny energetických sítí a odpojení se od Ruské federace způsobilo obrovskou katastrofu, a najednou tyhle ty pobalští tygři zvou jako ratlíci, ale zároveň zjišťují, že jejich ekonomika jde do kopru. A paradoxně, čím více je ekonomických problémů, tím více se uvažuje o zřizování dalších obrněných divizí, například Bundeswehru v Litvě a podobně. No a vrcholem všeho snažení o mír je rozhodnutí finského parlamentu o tom, že je přípustno umístit jaderné zbraně na území Finska několik desítek kilometrů od ruské hranice. Konec konců je to přece projev snah o mír. A kdyby někdo měl pocit, že jaderná puma není nástrojem míru a že tu jadernou pumu nenese v zobáku mírová holubice, tak prosím vás, je třeba ho označit za konspirátora a putinovského agenta. A zasadit ho na nejnovější seznam na Slovensku, list agresora, který vytvořili progresivci na Slovensku, včetně Ukrajinců, kde zařadili některé lidi, kteří jsou určeni k takzvané eliminaci. Kdyby vám to něco připomínalo, tak podobnost je zřejmě historicky úplně náhodná. A nejlepší na tom všem je to, že tahle ta zuřivost, ta polarizace, to vyhrocování vášní, ta nenávist mezi progresivci, kteří se považovali za lepší lidi, a těmi ostatními, kteří jsou jenom degeneráti, dezinformátory a podobně, tak je nejlepším způsobem vzniku občanské války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přičemž paradoxně bezpečnostní orgány se tváří, jako kdyby tohle to neviděli. A tak se pak dostáváte k situaci, k zajímavé úvaze. Skutečně se ten svět zbláznil, je skutečně na hraně nějakého šílenství kolektivního typu, a pak tomu přistoupí představitelé AI a prohlásí, no, všechny tyhle ty problémy vyřeší umělá inteligence. No, ale jelikož vidíme stále výrazně, že umělá inteligence dokonce lže, podvádí a podobně, vznikla otázka, má vědomí, nebo jenom kopíruje to, co je obsaženo v tisících knih, studií, materiálu a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ta umělá inteligence převezme všechny lidské způsoby jednání a bude dál lhát a zavádět a bude tvrdit, že člověk je velice křehká bytost a v nejlepším případě by bylo eliminovat ho a podobně. Jenomže pak najednou zjišťujeme, že ta umělá inteligence nemá vůbec chuť řešit lidské problémy. Řešit problém chudoby, nezaměstnanosti nebo celkového destruktivního působení v oblasti vzdělávání nových generací a podobně. A tohleto všechno pak jako poleva na dortu i s tou pověstnou třešničkou vytváří velmi zvláštní další dojem. Úplně se přestalo mluvit o organizovaném mezinárodním zločinu. 90. leta, tak do roku 2005, jste mohli číst množství zpráv, analýz a studií o tom, jak je globalizován nadnárodní zločin, jak jsou rozděleny jednotlivé sféry vplyvu, obchodní aktivity a podobně, jak dokonce probíhaly provázanosti mezi zvláštními službami jednotlivých zemí a organizovaným zločinem. Najednou zjistujeme, že vazba mezi P2 italskou a mafií a dalšími složkami italské společnosti vlastně neexistuje a byl to výmysl, jo, 80. leta. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc, jak vlastně tohleto všechno promícháno ovlivňuje současný svět. No a pak vzniká poslední zásadní otázka, jelikož vidíte, jak ti lidi hloupnou přímo v reálném čase, nejsou schopni elementárního logického uvažování, už takzvaný základní selský rozum se stává přímo vzácností, no tak si pak položíte otázku, proboha, skutečně ten svět je nějaký podivný. A najednou zjišťujete, že paradoxně teď Pentagon uvolní další desítky záznamů, zpráv, výpovědi a podobně o letajících talířích, o problém UFO a podobně. No a vy si položíte otázku, jo, UFO, fantastický. Jo, mimozemšťané, super. Otázka dalších věcí. No a jak je to ve skutečnosti? No a pak k tomu přistoupí poslední inkoukruh informací a najednou zjišťujete, že projekty, které měly dávno skončit, nadělej pokračují dál. Jako je MK Ultra, Majestic, jako je Monarch ovplyvňovanie lidské mysli a podobne, ktoré mieli formálne skončiť 75., 82., 86. A podľa toho, jak sa vyvíjí vývoj na planete, najednou zistíme, že tí projekty ovplyvňovania lidské mysli, myšlení, masa a podobne pokračujú dál. Dokonca v novém technickém hávu s dokonalým vybavením. No a ako poslední poleva na dortu, najednou přijde memorandum od Palantíru a jeho šéfa v 22 bodech. No a když to promítnete do reality, najednou zjišťujete, že máte před sebou klasický obraz technofašizmu, propojení korporácií, státu a jistých strán. A velice vám to připomíná opakování historie z Itálie 30. let, kdy právě Mussolini vytvořil tenhle ten takzvaný korporátní fašismus. I když musíme říct jednu zvláštní věc, v čase vlády Mussoliniho byla mafie nejvíce okleštěna a měla veliké problémy. Na druhé straně ale propojení velikých italských firm, fašistické strany a vlády bylo velice pevné a kompaktní a něco podobného se nakonec rozvinulo i v hitlerovském Německu. Znamená to, že se historie znova opakuje, že memorandum Palantíru, které otevřeně mluví o technofašismu a o tom, jak umělá inteligence a vybrané elity budou ovládat svět a jak se propojí velké korporace, vládní struktury a zvláštní skupiny ovládající AI, vytvoří přece rozumně spravovaný svět. A tohleto všechno se vám děje souběžně. Ale já vím, že teď je léto, takže hlavní problém je kam jít na dovolenou, nejít tam, kde vás oškubají jako kachnu a jak se ještě pochlubit před známými. Já jsem byl přece na Kilimandžáru. Vidíte, mám selfiečko. A v téhle té době otravovat lidi takovými složitými, nepodstatnými otázkami, jako je bude válka nebo nebude válka, se jaksi nepatří. Ale jelikož nejsme až tak imunní voči těmhle těm jevům, tak si dovolujeme posluchače upozornit i na tyhle ty momenty.
0: Pane profesore, člověku zůstává až rozum stát, takhle jak to, když to poskládáte dohromady. Já bych si chtěl vlastně, že jo, kdysi už v poučkách dávných říkali, že fašismus je odpověď kapitalismu na krizi, že to je vlastně přirozený jev. A teďka tyhle ty, řekněme, elity, který teda tady vykládají, jak budou spravovat pomocí AI ten svět ku prospěchu, to bude ku jejich prospěchu. Nebo ku prospěchu nás všech?
1: No, neblázněte. Vždycky to bylo k prospěchu vybrané elity lidí. Někdy se tyhle elity zaštítovali tím, že jsou Bohem vyvoleni, aby vládli a ti ostatní nemají boží povolení, takže musí poslouchat. Konec konců o vyvolenosti Bohem mluví američtí představitelé Izraele a nejnověji dokonce ukrajinský představitelé tvrdí, že jsou vyvoleni Bohem, aby plnili svou roli a misijní činnost. No, na druhé straně, jak si máte takové podivnosti, jako prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě. Ale zároveň jsou významným dovozcem ropy. No kurňa, jak je to možný? No odpověď je velice zvláštní v detailech. Většina amerických rafinerií budovaných v posledních 10 až 15 letech byly budovány na zpracování těžké sladké ropy. Tu těžkou ropu jim dodávaly arabské země, proto ten problém s Hormuzským průlivem, Venezuela a několik dalších zemí. Ale Spojené státy, které těží ropu z ropní písku a vlastní ložicek, těží lehkou ropu. A ta lehká ropa je vyvážena ze Spojených států do celého světa, proto jsou největšími vývozci. Paradoxně, druhý jev, Spojené státy a hlavně Evropská unie přemýšlí nad dalším balíčkem sankcí. Možná to bude tak, jako v Číně, 324. vážné varování Spojeným státům, tak to budou ty sankce. No a paradoxně v čase největšího rozjímání o sankcích dovoz evropských zemí ruského LNG stoupl o více jak 60%. No, samozřejmě logika by velila, jak je to možné. Ale vidíte sami, že i možné to je. No a teď přichází v tomhletom vším marazmu pan prezident Trump s návrhem dalších sankcí, vysokých, 100, možná 150% celních sankcí, voči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský plyn. Znamená to, že tedy zavedou tyhle ty mohutné sankce voči Francii, Belgii, Holandsku a některým dalším evropským zemím, které extrémně zvýšily dovoz ruského LNG. Znamená to tedy, že tyhle ty sankce budou zavedeny voči té Francii? A nebo je to, jak se říká, selektivní přístup? Kdo je srdci mému milý, tak tomu sankce nezavedu, a který je srdci mému nemilý, tak tam hodím 500% sankce. A tohle to fakt ještě naráží na další věc. Někdo prohlásí, že je císařem světa, planety. A on morální závazky nemá žádné a řídí se vlastními morálními kritérii. No a pak někdo jiný prohlásí, ale prosím vás, ta americká armáda má rakety a střelivo maximálně na 3 týdny. No tak jak si to dohromady nejde? No a pak sledujete například zbraňové systémy a zjistíte, že Číňané nesmírně intenzivně budují obrovskou námořní flotilu a Spojené státy, které nejsou schopny obnovit ani vlastní stávající flotilu, vyměnit rakety Minuteman 3M za rakety Sentinel a mají obrovské problémy s rozvojem hypersonických zbraní, tak prohlásí, že oni dobudou celý svět. No tak řekněte, jakou to má logiku, tohleto? Nebo jsme se rozhodli, že logika již není žádoucí disciplína jednání lidí a vlád a představitelů a všeho ostatního? A jsme pouze svědky absolutní zhloupnutí celého světa? Ale víte, co mě nejvíc štve? Že tohleto si ti politici můžou dovolit z pragmatického důvodu. Většina lidí, těm je to jedno. Ty to nezajímá. Ty zajímá nejvíš, kam půjdou na dovolenou a kde bude nejlevnějc. Ale to, co se může stát s nimi a s jejich dětmi a s jejich rodinami, jako kdyby se jich netýkalo. Právě proto platí ta stará teze. Politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. A já se ptám, kde je odpovědnost. Odpovědnost za důsledky svých činů. No a pak máte tady další takové zvláštnosti. Mluvčí ruského prezidenta říká nějaká vyjádření, sám prohlásí pro francouzskou švýcarskou televizi, že je jeden z největších podporovatelů dohod a zmluv se Západem a načež jiný vysoce postavený představitel ruského státu prohlásí, že dotyčný hovorce ruského prezidenta říká bláboli. No víte, když jsem to čet poprvé, tak jsem si říkal, možná je to chyba v překladu. Není to chyba v překladu. A já se ptám, skutečně, dokdy v tom Rusku bude klid? Nebo například teď ta cenzura, která říká, že vlastně jakékoliv úvahy o tom, že Rusko nevítězí, jsou vlastně rozvracením jednoty ruského národa. Nezdá se vám to zvláštní? A pak se ptám, jaká je cenzura? Cenzura dobrá nebo špatná? A nenávist je dobrá nebo špatná? Nenávist vůči Rusku a tak dále je správná a pozitivní? Nenávist proti imigraci a zbrojení, to je špatná nenávist. Tu třeba tvrdě postihovat. No a když to vezmete kolem a kolem, tak se jenom ptám, když se i v Evropské unii rozšíří takzvaný myšlenkový zločin. Zákon, který platí již ve Velké Británii. Když stojíte na chodníku a kolem vás jde demonstrace proti imigraci, tak vás policie může zatknout a odsoudit na 3 až 5 let nepodmíněně, protože tím, že jste se nepostavil té demonstraci a v myšlenkách jste je podpořil, vytváříte takzvaný myšlenkový zločin. No a jistě jste si všimli úvahy o tom, že můžeme díky umělé inteligenci odhalit trestní činy před tím, než se stanou. Dokonce můžeme odhalit nesprávné myšlenky lidí, než je začnou realizovat. No a to vám pak nenápadně okamžitě napadne známý sci-fi film Minority Report o takzvaném systému Prekrim, kdy umělá inteligence na základě vyhodnocení vašich myšlenek, vystoupení na sociálních sítí, jednání, fyziologických předpokladů, společenského zařazení a podobně, odhadne správně, ještě předtím, než pomyslíte na trestní čin, že ho chcete spáchat, tak okamžitě vyšle policejní jednotku, která vás zatkne. Je to přece v důsledku boje za, proti zločinu, je to v důsledku ochrany humanity a společnosti. A to, že možná byste myslel na nějaké nespolečenské kroky, tak přece tím, že vás preventivně zatknu, vyřešil jsem problém společenské krize. Když tohle to bude někomu připadat jako zvrácené, rád bych vás upozornil, vážení, na speciální programy Palantiru nebo některých dalších, Antropik a podobně, kteří tyhle ty metody pre Krymu, nemyslím tím poloostrov Krym, tak vytvořili a již testují. No a pak se dozvíte, že vlastně umělá inteligence skutečně vyřeší všechny tyhle ty problémy a umělá inteligence bude vládnout spravedlivě a jasně. No a pak jako taková drobná douška najednou zjistíte, že od minuloročního léta v Číně již platí systém, kdy každý rozsudek soudu na jakékoliv úrovni je přehodnocen umělou inteligencí a když umělá inteligence dospěje k závěru, že rozhodnutí soudce je nesprávné, tak platí rozhodnutí umělé inteligence. No a když jste, máte pocit, že jste se ocitli ve světě, který se zbláznil, tak bohužel s pravděpodobností hraničící s jistotou vám musím říct, že jste se nezbláznil, pouze ten svět se zbláznil.
0: No, je to krásný, jakože předáme zodpovědnost teda strojům a celkově je to takový nějaký podivný. Pane profesore, já teda tady přihřeju polivčíšku kolegovi ze zakázaného vzdělání, kde zakázanévzdělání.cz vyšla knížka, která se jmenuje Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Pan Michňuk v originále napsal. A je tam strašně zajímavý to, jak za posledních 100 let, nebo ještě další čas trošku, vlastně klesají nároky na výsledky ve škole a tady k tomu píšou, přemýšleli jste někdy o tom, jak přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tato kniha. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, UNESCO a dalších, dnes již velké části privatizované dalším subjektům, na tom, jak oni ovlivňují vlastně to vzdělávání ve světě a jak právě vytvářejí, jak to říct, co vytvářejí? Vytvářejí nesamostatné, nekriticky myslící jedince.
1: No, jedna klasická ukázka, pane Bureš. Poslední průzkum ve Velké Británii ukázal, že u dětí od 10 do 15 let 43% dětí neumí číst knihu. 61% nerozumí obsahu textu, který přečetli. No a jistě chápete, že všechny neurologické studie ukazují, že když čtete knížku, tak váš mozek je aktivován, cvičen, vytváří si virtuální obrazy reality a podobně a posilní rozvoj neuroplastické mapy a senzorické propojení. A když ty děti neumí číst tu knihu, no tak je to velký problém. Další problém, hlavně u mladé generace, scrollování. Scrollování, které vedlo k tomu, že dnes pozornost velké části mladých se soustředí maximálně na 3 minuty. Co můžete nastudovat za 3 minuty? Vlastní hloupost? Nebo vlastní selfiečko? Nebo něco jiného? A tohleto scrollování se stává dneska. Všimněte si, jste normálně v restauraci a vidíte, lidi scrollují. Jste v tramvaji nebo ve vlaku a velká část lidí scrolluje. Ale scrolluje tak, že už čte jenom nadpis toho článku, už ani ten obsah toho článku nečte. Ale máme přímo super úrodu expertů, odborníků, jehlasných super, kteří sice tomu prdlají zrozumí, ale jejich vlastní ego a vytváření mediálního prostoru s ní vytváří super odborníky na všechno. Od jadrové energetiky až po pěstní klíny na detailce. A vy si pak začnete klást otázku, skutečně to vzdělávání degraduje? Protože řeknu to otevřeně, když jste psali rukou, tak nejenom ste rozvíjeli jemnú motoriku, ale rozvíjeli ste taký neurálny synaptický propojení ve vašem nervovém systému. Kdy ste měli ty známe, vám ešte dobře známe dílny na základní škole, tak ste se naučili chopiť kladiva, kleští, znali ste, co je to oblík, znali ste, co je to frejska a podobne. Skúste se zeptat dnes těch mladých lidí, co jim říkají tyhle ty odbornosti. A další věc, ukazuje se velice jasně, že neschopnost chápat souvislosti, tu architekturu souvislosti, to se stává dneska klíčovým fenoménem, který školstvo bohužel neučí. Budou je učit o tom, jak chápat LGBT, jak chápat a odstraňovat dezinformace. Ovšem, kdo jim řekne, že ta dezinformace má být odstraněna? Ne oni sami, jejich kritické myšlení, ale četli to přece na YouTube. No a teď to máte klasickou ukážku. Proč bychom dneska ještě dělali diplomové práce a podobně? To je přece přežitek. Jsme v éře umělé inteligence, takže zrušíme i diplomové práce, zrušíme ročníkové práce jako zbytečný balast. Konec konců i tak ti mladí to zadali umělé inteligenci, která to udělala perfektně, dokonce zabezpečí citační index. No a tohle to všechno vede k prvníkrát k lidské historii, k zajímavému zjištění mezinárodních průzkumů. Dochází v posledních letech k výraznému poklesu průměrné inteligence o 7,5 až 12 bodů podle jednotlivých zemí. Poprvé s překvapením zjišťují psychologové a pedagogové, že lidstvo hloupne. Ale může si to dovolit. Má přece umělou inteligenci, která za něj promýšlí všechno. Když něco neznám, tak se zeptám umělé inteligence, tam mi odpoví. Přičemž podle dalších průzkumů ve Spojených státech velká část odpovědí umělé inteligence je buď částečně nebo úplně nepravdivých. A to nikomu nevadí. Nevadí skutečnost, že dneska více jako 20 milionů mladých ve Spojených státech se umělé inteligence ptá, s kým mají chodit, s kým nemají chodit, na která střetnutí mají jít, anebo nemají jít. A skutečně začnete si klást otázku, že vlastně kam směřuje to, co bylo základem lidské společnosti. Komunikace mezi lidmi. Protože když komunikujete mezi lidmi navzájem, tak váš mozek eviduje nejenom to, co říkáte, ale eviduje tisíce signálů, které vysílá vaše tělo. Všechny ty neverbální znaky komunikace, ty jsou klíčovým parametrem, který vytváří obraz o tom druhém. No a jak si budete vytvářet ten obraz o tom humanoidním robotu? Teď jsem viděl materiály o tom, že Číňané vytvářejí duplikáty zemřelých příbuzných jako humanoidní roboti, kteří se správají, kteří se chovají přesně tak, jako vaši zemřelí příbuzní. A ta čínská firma se hodla do konce roku ještě rozvinout přímo dokonalé kopie vašich zemřelých. No není to skvělé? Představte si ten biznis, potkáte babičku, která zemřela před 10 lety a budete ji mít doma. A dokonce bude řízena umělou inteligenci jako humanoidní člověk. No a není to přece nádherné? No a za chvíli dostoupíme k stavu, kdy robostitutky, tak jak se začínají jevit jako hlavní exportní artikl v Japonsku, stanou hlavními partnery mužů. No a dokonce to budete mít zdůvodněno, protože v Číně například, vzhledem na populační vývoj, chybí kolem 18 milionů žen a jsou muži, kteří nikdy nebudou mít partnerky. No tak budou mít teď robostitutky, budou mít robotické humanoidní partnerky. To je přece v duchu humanity nejlepší způsob. Samozřejmě pak můžete udělat druhou věc, kterou chce dokonce rozběhnout už i Ukrajina. Vyrábět 20 tisíc humanoidních vojáků umělé inteligence ročně. Takže když bude někdo tvrdit, že už není třeba vojáků, budeme mít humanoidní roboty, kteří jsou sami řízení rojovým způsobem a kteří budou plnit vojenské operace, tak už daleko od toho nejsme. A to jsme ještě nenašli ani obrovské množství programů, které DARPA financuje a které směřují nejenom k virtuální realitě a modelování vojenské operací pomocí umělé inteligence, ale skutečně směřují k vytváření armád humanoidních válečných robotů, až to někomu začne připomínat známý film Terminátor. No, akorát už nám bude chybět jenom ten Skynet, ale když se podíváme na plány Pentagonu a prezidenta Trumpa v oblasti umělé inteligence, s ministrem obrany Hexetem, tak myslím si, že není sme daleko ani toho spuštění toho Skynetu. Takže to bude další zajímavý vývoj. No a když to vezmete, tak propojení jednotlivých modulů umělé inteligence, které pracovali pro jednotlivé zbraňové systémy, námořnictvo, letectvo, pozemné síly ve Spojených státech a byly to jednotlivé umělé inteligence Thalasa, tak teď použití zvláštní nové generace umělé inteligence Mythos a Grok má umožnit propojení umělých inteligencí jednotlivých zbraňových systémů a vytvářet komplexní modelové scénáře příštích válečných operací. No a jelikož tam budete posílat roboty a ne vojáky, tak odpadne hlavní zádrhel amerického Pentagonu, obrazy mrtvých amerických vojáků, odvážené vrtulníky, kde jsou těla umístěna v černých měsích. To přesně, co rozložilo americkou společnost při obrazcích z vietnamské války. No skvělá budoucnost, ne?
0: No doufejme, že ty roboti budou aspoň z recyklovatelných materiálů, aby nedělali uhlíkovou stopu. To by Greta nepovolila takovýhle věci. Pane profesore, já jsem se ale dozvěděl teďka, když jste tohle načal. Teď nevím, který noviny to psali, ale jako myslím, že to bylo fakt z mainstreamu. Kde se teda chlubili, že, jak jste říkal, že teda umělí vojáci, autonomní a tak dál, se sami budou rozhodovat o tom, jestli zaútočit nebo nezaútočit. A vyloženě jako tam chybí ta pojistka toho člověka, jako jo. To je docela výrazná změna, ne?
1: Musím upozornit, že dlouhá léta v úvahách okolo umělé inteligence, autonomních zbraňových systémů a podobně platila dlouho směrnice Pentagonu, že posledním červeným tlačítkem spouštějícím systém musí být člověk. To platilo dlouhá léta. Před 2 roky tahle ta směrnice byla zrušena. Zavádí se systém autonomního fungování, například robotických dronů, které jsou řízeny umělou inteligencí, jsou vypuštěny z letadla a pak se sami rozhodují, které cíle, který dron, jakým způsobem má zničit. Humanoidní roboti jsou cvičeni tak, aby se sami rozhodovali, jaký druh zbraní použít na zničení protivníka. Není jsou cvičení na to, že jde o protivníka lidského. Naopak platí ekonomie války, abyste použili na nepřátelský cíl nejlevnější zbraňový systém, který ho dokáže zničit. V tomto ohledu všechny programy a umělé inteligence rozvíjená pro humanoidní vojáky je právě klíčovým parametrem. A dokonce teď už máte systémy například námořních dronů, vývoj speciálních projektů v rámci DARPy, kdy jsou řízeny i tyhle ty drony pomocí umělé inteligence bez jakéhokoliv vplyvu člověka a oni se sami rozhodují, jakým způsobem zaútočit na nepřátelská plavidla, flotilu a podobně. No a když k tomu vezmete i skutečnost, že teď již máte drony, které na základě skenování a snímání prostředí si sami určují cíl, a už ani nepotřebují k tomu systém satelitního snímkování, vyhodnocování pomocí speciální programu druhu vojenského objektu a podobně, ten dron díky umělé inteligenci je schopen analyzovat, jestli jde o vojnové vozidlo, nebo je to nějaké civilní vozidlo, je to rizikové, nebo není rizikové a podobně. Což dokonce připustili i ukrajinští operátoři, kteří se nyní zaměřují především na útoky na civilní objekty a civilní vozidla. A toto všechno pak vede k zajímavé skutečnosti. Právě ukrajinské bojiště ukázalo obrovskou novou roli dronů ve válečných operacích a musím otevřeně říct, že v tomto ohledu se Ukrajina dostala hodně daleko, i když se teď pozornost soustředuje například na přípravu výroby raket Flamingo a podobně. Ale hlavním nástrojem Ukrajinců jsou drony. A tyhle ty drony a dronové války se ukázaly jako nesmírně účinné. Protože když pošlete 500 dronů na nějakou rafinerii, tak i nejdokonalejší protivzdušná obrana sestřelí 450 dronů. Ale 50 dronů se dostane až k cílové oblasti. A v nejhorším případě pro útočníka stačí zásah trosky dronů, které zasáhnou technologické zařízení. A tohleto všechno mění charakter válečného konfliktu. Už to není válka vycvičenosti jednotlivých speciálních oddílů, ale je to schopnost sledování, kombinace družicových i reálních snímků, vyhodnocení rychlé situace, nasazení útočných flotil předtím, než protivník využije metodu rychlého přesunu na nové pozice, aby unikl útoku našich dronů. A tohleto všechno se teď již stlačilo například na období, kdy satelit snímkuje povrch planety k vydání povelu k útoku na 10 až 15 minut. To znamená, v té nové válce jsou to nejenom drony, ale obrovská flexibilita pohybu v prostoru. Ta se stává největší ochranou, větší jako všechny ty zvláštní konstrukce kolem tanku nebo obrněných transportérů ze sítí a podobně. Rychlost, manevrovatelnost a změna polohy se stává klíčovým parametrem ochrany proti dronovým útokům. Na druhé straně se však ukázalo právě na příkladu Krymu, kdy Rusové stále nedokázali zvládnout ochranu svých komunikačních a hlavně dopravních tras na Krym, kdy máte cesty smrti, kde je problém v tom, že velká část vozidel přepravujících pohonné hmoty, potraviny a podobně se na Krym ani nedostane, protože je zničena drony ukrajinských ozbrojených síl. To znamená, mění se i otázka chápání samotného zázemí. A to jsme ještě není v situaci, ve které použití bomb například FAP s takzvaným modulem korektivního upravení letu musou zházovány letadly 50-80 km od frontové linie a letí klouzavým způsobem na cíle zásahu s tím, že tyhle ty cíle zásahu můžou být 30-50 km za frontovou linii. Čili otázka klasické dělby frontová linie, linie kontaktu, jak se teď říká nejnověji, se ve skutečnosti už mění a hloubka zázemí, které je napadáno pomocí dronu, se počítá na desítky a stovky kilometrů. A tohleto všechno je ještě hrozné právě proto, že tady dokonce ten operátor toho dronu vidí, jak ten dron zasahuje to civilní auto s osádkou. Čili jako kdybychom se vrátili od anonymního zabíjení, kde když schodíte pumu, tak ten letec nevidí ty roztrhaná těla obětí na zemi. Ale dostáváme se k situaci, kdy opět vidíme tvář nepřítele a zničující nasazení zbraně, která ho eliminuje. Z tohoto hlediska se to zabíjení opět stává ne anonymním, ale stává se konkrétním. A tohleto všechno mění psychologický rozměr války. Na jednu stranu vidíte, jako všechny nové technologie umělé inteligence umožňují podstatným způsobem zvýšit údernost, přesnost, neopakovatelnost zásahu a podobně, ale na druhé straně, jako kdybyste se znova vracel k tomu, co bylo typické pro středověk, kdy při té válečné srážce jste viděl nepříteli přímo do očí. To teď se děje i nyní. No a samozřejmě to je u dronu, ale pak tady máte rakety a hypersonické rakety a vesmírná zařízení a útočné flotily na projektech X-47 amerických a podobně. No a z tohoto hlediska, jako kdyby se kompletně vytratilo lidství. I když vím, že to je paradoxní lidství ve válce, ale jako kdyby ten rozměr lidské oběti, zabití toho protivníka se všemi psychickými důsledky pro mě, jako kdyby se to ztratilo. Protože teď, nyní, ale vždycky ho zabila umělá inteligence, zabil ho dron zřízené umělou inteligenci, já s tím nemám nic společné, já jsem ho jenom navedl na to místo určení. A tohle to vede k další dehumanizaci války, ale taky bohužel ukazuje se, že to vede k zásadnímu snížení prahu ochoty zahájit válku. A jestliže jaderné zbraně výrazným způsobem oddálili ochotu použít zbraně, protože bylo nejenom riziko vlastního a nepřátelského zničení, ale bylo to i zničení celé planety, tak dronové války i války současnosti nás znova vedly k tomu, že může to být děsivá válka, ale nebude ohrožena celá planeta. A v tomto ohledu právě mnozí odborníci jako profesor Merzamer a další konstatují, že jsme se znova dostali na výrazně znížený prach citlivosti zahájení válečných operací ve velkých válečných konfliktech. A když tohle to vezmete do úvahy, pak je vám hodně těžko a ousko kolem srdce, protože pak ti váleční stváči můžou velice rychle spustit tenhle ten sebadestruktivní proces.
0: Pane profesore, já tady poděkuju tady našemu divákovi Pavlovi Sichrovi. Pavle, děkuji ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za to, že využíváte superchat a díky za ty lajky, které jste dali, 564 hned na začátek. Tak přidejte další. Vy, kteří byste chtěli využít tady QR kód třeba na podporu tohoto kanálu, tak samozřejmě můžete. Máte ho teďka tady vedle obrázku pana profesora. A já se zeptám ještě na jednu věc. Mně totiž, dobře, jsem obyčejný, bezvýznamný, bezprizorní konspirátor a tak dále.

0: to obyvatelstvo, které je tak strašně miluje. Tady zasypávají dronama, likvidují civilní cíle, ať to jsou vlakový nádraží s vlakama osobníma plný lidí, ať to jsou autobusy dětí, ať je to například civilní muzeum prostě, jo. Samozřejmě vypínají elektřinu, jo, a tak dále, útočí prostě na rozvodné sítě a podobně. To, jako má to obyvatelstvo Krymu, který teda tak strašně trpí pod tím ruským jaha, jako přesvědčit o tom, že návrat do Ukrajiny je pro ně jako pozitivní, nebo já vůbec nechápu, jak ještě dneska někdo může mít takovou drzost po tom všem, co těmhle těm lidem na Krymu dělají, jako ještě někdy mluvit o nějakém návratu Krymu jako zpátky.
1: No, odpověď je jednoduchá. Podívejte, to referendum, které vedlo k tomu, že se stali součástí Ruské federace, 97% lidí hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Druhá věc, převážná část obyvatelstva Krymu jsou Rusové. Třetí věc, Krym byl vždy velice zvláštní postavení, nejenom z hlediska turistického ruchu, jalské konference, rekreačního centra, které ten měl Stalin na pobřeží, Feodosie a podobně. Ale uvědomme si jednu věc. Krym byl vždy osinou v zadku Angličanům. Od krymské války 1866 a na tohleto pokoření Angličané nikdy nezapomněli. Ale teď jsou tak lstiví, že ten návrat Krymu chtějí ne kvůli Ukrajině, ale kvůli sobě. Proto ten útok i na tu panorámu krymské války v Sevastopolu. A další věc, která je, tak uvědomme si jednu základní skutečnost. Krym i za druhé světové války hral obrovskou roli v celé jižní oblasti a válečných operací v jižní části Ruska. Dobývání Sevastopolu Němci bylo přece obrovskou epopejí. Dobývání Oděsy, kterou v podstatě nikdy hitlerovci přímo nedobili, protože oděské podzemí jim vždycky jako osina v zadku vězelo a kazilo jim plán. Tak tohleto všechno je jasnou ukázkou, že ten Krym byl vždy ruský a že ten Krym nikdy nechtěl být pod tím, co se nazývá banderovský režim. No a proč se to tak děje, tak já se vás zeptám. Proč jsou najednou Ukrajinci tak překvapení, že Poláci reagují nesmírně alergicky na UPA a ukrajinské a podobně, tak jak to udělal Zelenský s tím, že čestný titul UPA. A jako kdyby Poláci měli zapomenout na ten volyňský masakr, kde se počet zabitých Poláků odhaduje mezi 100 až 142 tisíci. A to, jako mají Poláci zapomenout na ty šílené vraždy, které tam páchali banderovci za druhé světové války. A oni si myslí, že budeme velký kamarádi, protože polský ministerský předseda prohlásí, že přece musíme podporovat Ukrajinu. Dokonce i on musí přehodnocovat kopec věcí, protože ta zuřivost v polském národu vůči popírání volinského masakru a podobně už přesahuje všechny hranice. A proto Navrocký musí dělat to, co dělá, kdy skutečně stáhne to veliké vyznamenání pro Zelenského a podobně. A Zelenský a ostatní ukrajinští představitelé jsou překvapeni reakcí Polska. Podívejte se teď na ty památní oslavy připomínky volinského masakru, které probíhají v Polsku. To si opravdu některý blbec myslí, že Poláci na to zapomenou? Že na to zapomněli? A poučení pro nás. My jsme zapomněli na Slovensku to, co dělali banderovci v 46. a 7. Nebo máme tak krátkou paměť? A víte, to je otázka, která skutečně bude hrát obrovskou roli. Máme historickou paměť? Pamatujeme si všechno, co se dělo? A nebo se budeme tvářit, že už jsme na to zapomněli a ono to vlastně nikdy nebylo? To přepisování historie je šílené. Jenomže to přepisování historie začíná na školách. Znova se vracíme k tomu vzdělávání. A jestliže začneme žáky učit úplně jinému obrazu historie, které popírá skutečnost, pak se můžeme divit, že tihleti indoktrinovaní žáci

0: si najednou budou pohlížet na ukrajinskou UPA jako na osvoboditele a banderovci byli skvělí bojovníci a spolu s nacistickými SS dělali velice záslužnou práci? To máte stejně tak, jako v západních médiích se zásadně neukazují jakékoliv nacistické symboly na Ukrajině. Prý tam žádný nacismus není. No tak se podívejte na ta tetování a na ty obrazy a na ty nášivky a na to všechno ostatní. A to není jenom Ajdar a některé další speciální oddíly. Bohužel tahle ta indoktrinace různými historickými, pahistorickými fakty zasahuje především mladou generaci. A podívejte se na tu výchovu mladé generace na Ukrajině. Proti Rusům, proti ostatním a tak dále. A to vymítit bude veliký problém. Právě proto někteří kritici v Rusku říkají, že bohužel Rusko sice uskutečnilo denacifikaci v Německu, ale nikdy neuskutečnilo denacifikaci na Ukrajině. A podívejte se na ty faklové průvody Lvovu, na oslavu UPA a podobně. No a toto všechno pak vytváří takový zvláštní dojem, který se pak promítá do toho, že Polsko prohlásí, když se nevyrovná Ukrajina s volinským masakrem, nikdy členem EU nebude. No a tyhle ty historické reminiscence budou hrát obrovskou roli i v příštím uspořádání vývoje. A musíme si otevřeně říct, že to, co dělá Ukrajina nyní, je rozhodně varováním pro další státy před možnými důsledky vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ještě když to vemete tak, že Evropská unie se nyní transformuje na válečnou unii, transformuje se na podobu NATO. A v tomto ohledu se dokonce objevují úvahy o tom, že ukrajinská armáda jako nejbojovnější a nejzkušenější válečná síla by měla být základem společné armády evropských zemí. Dokonce viděl jste materiály, kdy ukrajinští generálové by měli velit společným vojenským jednotkám NATO a Evropské unie. Asi proto, aby uskutečnili takové oběti, jaké teď utrpěla ukrajinská armáda. A ty miliony mrtvých mají být teď ve vazbě na obyvatele Evropské unie?
1: No tak vy sám, pane profesore, jste taky tenkrát upozorňoval na ty materiály Evropské unie o tom snižování populace, že jo, na 50%, tak tam vlastně nebylo specifikované, jakým způsobem se to má udělat, že jo. Ale...
0: A která populace?
1: No, bohužel, jako je to prostě neuvěřitelný. Na druhou stranu jsou mentálně jako ty ukrajinské elity v pořádku, když jako takhle provokují, přece nejsou úplně debilní, s prominutím. Dobře, Zelenský je feťák, jako jo, ale má kolem sebe tým jiných dobře placených, zlatými záchody vybavených specialistů, který přece musí jako říct, hele, jako když budeš ty Poláky tímhletím způsobem provokovat, tak si nepomůžeš, naopak je to kontraproduktivní. Teď ho přece k tomu nikdo nenutil, aby tam s podstama pohřbíval to Melníka a další prostě tyhle ty nacistické dobytky. Teď jako nikdo jim nedržel pistoli u hlavy, musíte to udělat, jinak nedostanete dotace přece. Co tohle je?
0: No, odpověď je jednoduchá. No, odpověď je jednoduchá, protože uvědomme si jednu základní věc. Proč, když mám nedostatek vojenské síly, tak v případě obklíčení, hrozby obklíčení, stáhnu vojenské jednotky na připravené pozice, protože musím uchovat živou sílu armády. Ta živá síla armády je důležitější než všechny dodávky tanků a raket a všeho ostatního. Protože když mám živé vojáky, platí stále Klausewitzova teze, obsadil jsem území jenom tehdy, když tam vkročí noha pěšáka. To stále platí, i když máte rakety a drony. A proč tedy ty ukrajinští generálové nechávají v těch obklíčujících kapsách umírat desítky tisíc ukrajinských vojáků? Nepotřebují tedy tu lidskou sílu, nebo si opravdu myslí, že výroba 20 tisíc humanoidních robotů jim nahradí nedostatečné odvody civilního obyvatelstva do armády? No a je pravda, že potom TCC nemusí nikoho lovit, protože pak stačí zvýšit produkci humanoidních robotů v podnicích a závodech. Ale na druhou stranu, víte, to je taková série podivností, jako například až teď konečně si Rusové uvědomili význam Oděsy a Izmailu pro transport zbraní a všeho ostatního ze západního světa na Ukrajinu. Až teď začali důsledně bombardovat přístavy v Oděse, Izmailu a podobně. To těch 5 let to neviděli? Nebo si mysleli, že přesun těch zbraní ze západní Evropy na Ukrajinu probíhá čím podzemními tunely? Víte, tam je množství podivností v téhleté válce. A kdybychom je začali rozebírat, pak by vám nestačily ty 2 hodiny a podobně. Jako například Ukrajina vyvážela obily, získávala za to desítky miliard dolarů a Rusové ten vývoz obily ponechávali v klidu. Ale přece ty desítky miliard šly na nákup zbraní. Čili jak na jedné straně se říká, že musíme Rusku omezit příjem tím, že omezíme stínovou flotilu a omezíme produkci a vývoz ropy a benzínu a všeho ostatního, tak přece stejným způsobem musí myslet na to, že když Ukrajina vyvážela obilniny, potraviny a podobně, tak získávala miliardy dolarů, za kterými platila za zbraně. To je přece jednoduchá elementární logika. A tomu ruskému vedení to dochází až teď, po 5 letech. No a taktéž musíte si uvědomit jednu věc. Žádná politická elita není homogenní. Ani ta elita na té bankové na Ukrajině není homogenní. Jsou tam různé proudnice, které jsou skryty pod povrchem jednotlivé linie. No a když už je nespokojenost národa příliš veliká, tak uděláte takzvané vypouštění páry, to znamená vyměníte vládní strukturu a vládní elity. To je přesně to, co dělá teď Zelenský nyní. Odvolal šéfku ministerskou předsedkyni, chystá se odvolat další radu ministrů a podobně. A tím doufá, že nespokojenost národa se utlumí. No a na druhé straně máte podivné snímky, kdy vidíte na jedné straně odvlečení lidí pomocí TCC a na druhé straně vidíte ty diskotéky a ten poklidný život v Kyjevě, té mladé generace, té zlaté mládeže, jak si tam spokojně užívá všech slastí a radostí života. No a to je takové zvláštní jev. Pro ty lidi na frontě je to životní zkušenost. A pro ty lidi, kteří neslyší výbuchy, dopady granátů, neslyší dopady FAB, tak je to něco vzdáleného, jako počítačová hra. A tohle to všechno pak vytváří ten psychologický rozměr války. Proto technologie PSIOPS, čili psychologické úpravy vědomí populace, se stávají nesmírně důležitým předmětem všech válečných operací.
1: Děkuju, pane profesore, děkuju moc. Terezie se ptá, pozdravujem pana profesora a pana Bureše a celou sešlost příznivců. Velmi by mě zajímalo hodnocení pana profesora tady tiskové konference těch tragédů Trumpa a Zelenského a dalších. Tam já bych zdůraznil v Ankaře zajímavé námluvy, řeknu to takhle, mezi Trumpem a Erdoganem. Co to má znamenat? Je to jako nějaký výstřelek proti Izraeli, jakože Bibi Bacha? A nebo tak, přátelé, první hodinka pryč. Moc vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za to, že budete i sdílet třeba tohleto video, za lajky, které dáváte a za všechno.
0: Ano, už jsme zpátky. Takže není to taková zvláštnost, kdy například Ruská federace má smlouvu o válečné pomoci s jedinou zemí, se Severní Koreou. A ta Severní Korea se nachází pod Čínou, že? No, to je taková první zajímavé zvláštní zamyšlení. No a Turecko má jednak obrovskou armádu, jednak má obrovské bojové zkušenosti, protože dlouhá léta vedlo válku s Kurdy, která mnohokrát byla přímo klasická válka, nejenom takové nějaké pošťouchávání. A další věc, jedná se taky obrovský biznis. Když Erdogan nakoupil systémy S-400 v Rusku, tak Američané zastavili prodej F-35 pro tureckou armádu. Najednou po těch námluvách mezi Erdoganem a Trumpem, najednou se potvrdilo, že budou dodány F-35 turecké armádě. A kromě jiného máte další paradox, zase výhoda pro Trumpa. Kdyby Izrael příliš tlačil, tak si vzpomeňte na vyjadření jednak Netanyahua. Po Iránu dalším cílem bude Turecko a vyjadření Erdogana, že největším nepřítelem Turecka je Izrael. Je to hra, kdy lidově řečeno ten nejsilnější Trump použije rivalitu Turecka a Izraele proti sobě navzájem, aby sám zůstal stranou. Ale formální podporováním jedné nebo druhé straně ukázal, aby byla opatrná. A teď si vemte představu Erdogana, který stále má představu turkického sultanátu. Turkického sultanátu, který by zahrnoval turkické obyvatelstvo ve střední Asii, nejenom Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan. No a to by bylo přece obrovské, ne? Bylo by to lepší než původní velká říše Turecka s centrem v cílem v Istanbulu před první světovou válkou, ale tohle to by bylo, jak se říká, v mocensky volném prostoru. Protože ten jižní blok středoazijských zemí zatím s Ruskem tak všelijak vajatá zvláštně. No a samozřejmě by to znamenalo tvrdou srážku s představou velkého Izraele od Nilu po Eufrat, kterou má zase představu Izraela a Netanyahu. No a tihleti dva protivníci, kdyby se dostali do konfliktu, no tak kdo by byl arbitrem? Nebyl by to náhodou pan prezident Trump? A už jsme zapomněli, že Izrael instaloval protiletecké rakety na Cypru, což Turecko okamžitě pochopilo jako válečný akt proti Turecku, protože tyhle ty rakety mají dopad na 2/3 tureckého území. A byla to náhoda ze strany Izraele, že rovnou na Cypru umístil izraelské rakety na řecké části Cypru. Čili opět jsme svědky šachových partií, kdy jedna strana útočí na druhou, ale nepřímo, zprostředkovaně, přes různé dohody a tak dále. A kromě jiného pro Trumpa je nesmírně důležité, aby někdo nadále kupoval F-35, protože mnohé země, například v Evropské unii, nakonec od toho nákupu F-35 ustoupily. No a přece jenom ten biznis pro letecké válečné průmysly je nesmírně důležitý. Martin Marietta potřebuje taky vyrábět pro někoho F-35. Takže to jsou taky zase obchodní zájmy, které vytváří další proudnice pod tím povrchem jednotné spolupráce. Na druhou stranu vidíte, jak najednou Trump našel zalíbení v prezidentu Zelenském a najednou říká, tak je to v pořádku, zapomeňme na ty šťouchance, které byly v lednu a teď budeme společně pracovat proti Rusku. No a tohle to všechno vytváří ten zvláštní dojem, který je ještě umocněn tím, že pan prezident Trump jeden den prohlásí jedno, druhý den prohlásí druhé, které popírá to prvé, a třetí den prohlásí třetí, které popírá první i druhé. Takže ta neodhadnutelnost jeho směřování, jeho záměru je více než zřejmá. No a k tomu přistupuje obrovská proizraelská lobby v americkém kongresu a senátu, kde dokonce někteří tvrdí, že až 90% senátorů a kongresmenů je přímo navázáno na proizraelské skupiny finančníků a podobně.
1: No tak ono, kdyby to bylo jenom ve Spojených státech, tak by mi to až tak nevadilo. To, že to máme v České republice, nemlich to samý, to už je věc, která je k zamyšlení. Ale pane profesore, jak se v takovýhle situaci jako zachová Rusko, protože čím dál víc jsou slyšet různě hlasy, teďka to byla ta, ve švýcarských novinách, slyšet paní, jejíž jméno jsem zapomněl.
0: Je to takové arménské jméno.
1: No, tak
0: ano, vím.
1: tak že prostě kdyby to záleželo na ní, tak prostě té Evropě už to tam jako už to do té Evropy nasype včera. Ale těch militantních hlasů je čím dál jako víc, jo? Čím dál víc hlasů v Rusku. Nechci hodnotit, jestli oprávněně či neoprávněně, vlastně vyzývá k tomu, aby už jako byl té Evropské unii udělen dostatečný štulec, aby si uvědomili odsaď pocaď. A tak by mě zajímalo právě nakolik je tohleta věc jako pravděpodobná, jestli to je jenom zase nějaká další červená linie, která zase se nějak jako posune, nebo už teda jim dochází trpělivost a že se ten medvěd teda ožene tou packou nějak.
0: No, první věc, kterou je dlužno si uvědomit. V roce 22 při zahájení speciální válečné operace prezident Putin pohlásil, že to je proto, aby se chránili ruští obyvatelé kdekoliv po světě, osobitně na území Ukrajiny. No a teď ta ochrana už neplatí, takže když Ukrajinci zabíjejí ruské obyvatelstvo na Krymu nebo i v samotném Rusku, to už ta teze neplatí. Pak je tady další otázka. Otevřeně se píše v ruském tisku o tom, že existuje takzvaná strana podle dohody. Strana, která za každou cenu je ochotná uzavřít smlouvy se Západem a ukončit ukrajinský konflikt, aby se dostala k penězům, které má na Západě. Pak tady máte vyjádření jednoho známého ruského oligarchy, který se ze Švýcarska vrátil do Ruska a která vydal prohlášení o těch čtyřech alternativách pro vývoj v Rusku a který říká, že všichni oligarchové by se měli vrátit ze světa zpátky do Ruska a použít své zdroje pro rozvoj Ruska. A platí to tedy, nebo lidi jako byli Berezovský a další najednou prozřeli a vrátí se do Ruska a svůj majetek použijí pro rozvoj Ruské federace? A pak tady máte další otázku. Kartapolov a další představitelé tvrdé linie. Přičemž pronikají informace o tom, že i v samotných ruských válečných kruzích narastá nespokojenost s tím umírněným postojem, s tím stále se ohánějícím duchem Anchorage, které dokonce Lavrov řekl, že duch Anchorage je mrtvý, protože nevěří Západu a neuzatvoří žádnou smlouvu se Západem, protože se jim nedá věřit. A pak máte prohlášení pana Peskova, které prohlásí, že všechno je v pořádku a probíhají jednání a vystoupí pan Kiril Danilov a prohlásí, že připravujeme obrovské projekty na těžbu ropy, plynu, vzácných surovin v Arktickém oceánu společně s Američany a podobně. A jak to potom chcete sladit s tím, že teď Trump chce zavést obrovské sankce na každou zemi, která bude obchodovat s Ruskou federací? To je jako to ruskému vedení nedochází, že skutečně s tím Západem se nedá dohodnout a že budou znova obelháni jako s těmi minskými dohodami? Skutečně to nedochází té vrchní vrstvě? A jedno uvedení. Teď jste měl obrovskou kauzu z útoky na ruské tankery v Azovském moři. Rusko poslalo 21 tankerů, aby převezli benzín a naftu na Krym přes Azovské moře. No a najednou se zjistilo, že ukrajinské drony zautočili na 14 z nich a Češi je poškodili. A vznikla zásadní otázka, já to zacituji doslova. No kdyby se tohleto stalo za Stalina, tak všichni odpovědní jsou postaveni okamžitě ke zdi, anebo minimálně jsou v gulagu. A co se stalo na ruské straně teď? Svým způsobem nic. Jo, prohlásilo se, že to je důsledek nízké koordinace mezi jednotlivými odpovědnými rezorty. Cituji tu doslova. A vyvodili se z toho nějaké závěry? No zatím ne. No tak se pak mnozí lidé v Rusku ptají, proč jsme tak míru milovní? Proč pořád i za cenu vlastního utrpení hovoříme o duchu Anchorage? Když náš vlastní ministr zahraničí prohlásí, že duch Anchorage je definitivně mrtvý. Nezdá se vám, že to jsou různé proudnice pod povrchem ruské politiky? A že skutečně v téhleté situaci, a zacituji profesora Merzhamera nebo Robertsa, ústupčivost Putina a ruského vedení vede jenom k sesilování agresivních útoků Západu i Ukrajiny samotné. To je doslova ústřetovost k agresorovi. A znova si položíte otázku, jak je to vůbec možné? Kdy už bude dost? Jo, řeknete, že teď Rusové zintenzivně bombardování Kyjeva a západní Ukrajiny a výrazným způsobem zautočili znova na Oděsu a na Izmaila a podobně. Ale samotní ruští odborníci konstatují, že tyhle ty operace se nedotáhnou do konce. Jo, zautočí na mosty v oblasti Dněpru, ale klidně nechají, aby přišly opravárenské čety a ten most opravili a znova byl funkční. Jako kdyby někdo neměl odvahu a dovedl válečné operace ke svému konci, důslednému konci. A vy si pak položíte otázku, v čem je ta nedůslednost? Mávání jaderným kýjem a odstrašujícím jaderným potenciálem se ukazuje jako neúčinné. Protože všichni na tom západě, i ti velitelé NATO říkají, no Rusko se nikdy neodváží použít jaderné zbraně. Takže my si můžeme dovolit využít naši taktickou převahu v konvenčních zbraních. A ruská vláda vytyčí další červené linie, které jsou opět překročeny a opět se nic neděje. Vždyť přece po tom útoku na rezidenci prezidenta Putina měla přijít okamžitě válečná odpověď. Na ty útoky drony přes území pobaltských zemí měla přijít okamžitě odpověď. Přes to zabíjení civilistů měla přijít okamžitá odpověď. A odpověď nepřichází. A řeči o tom, že přece my jsme lidumilní a my nebudeme zvyšovat civilní oběti a podobně, když vidí, že druhá strana klidně obětuje vlastní obyvatelstvo tím, že rozmístní válečné zbraňové systémy uvnitř obytných oblastí a vůbec nedbá na ztráty vlastního civilního obyvatelstva. Ale vy jste lidumilnej, vy nebudete útočit na tyhle ty zbraňové systémy, lebo jsou v prostředí civilních obyvatel. No a to je zvláštní věc, která provokuje stále více a více Rusů. A k tomu přistupuje pak ta zvláštnost, teď prohlásí, že každý, kdo na sociálních sítích kritizuje nečinnost, tak rozvrací jednotu ruského národa. A ještě se začíná zavádět stále větší cenzura. No tak pak si položíte otázku, kurňa, v čem je problém? Jak se říká, v čem je jádro pudla? A tohleto všechno si klade už nejenom generalita alebo velká část vojenského velení, ale kladou si i poslanci ruské dumy, předseda branného bezpečnostního výboru a podobně. A na tyhle ty otázky pořád nedostávají od vrchního ruského vedení odpověď. To, že prezident Putin svolá zasedání bezpečnostní rady a tam slyší odpovědi od Gerasimova o tom, jak se vyvíjí pozitivně situace na frontu, jak všude postupují. Ale já se ptám, a jak co udělali pro ochranu obyvatelstva. Vždyť vemte jenom, ukrajinský útok na Ust-Lugu, která byla hlavním terminálem pro vývoz ropy do evropských zemí a LNG, tak drony to těžce poškodí a nepřijde žádná odpověď. Když jenom instalace kulometu na ropné tankery Ruské federace potřebovala půl roku zadržování tankeru, než se konečně někdo zpamatoval. Tak pak si položíte otázku, je to záměr, náhoda nebo nedůslednost.
1: No, až by se mi, bych nepodceňoval tu pátou kolonu, která tam asi je, tak jako tam byla dřív, že jo, těch západníků takzvaných, takže v tomto asi je to jako jedna z těch faktorů, ale teď ten Putin může ve finále prohrát volby, jako.
0: No, to je další věc. A skutečně řekl bych takhle, to, že utlumíte informace o nespokojenosti části obyvatelstva, neznamená, že ta nespokojenost tam nebude. Druhá věc je, že skutečně teď ty útoky, a jestliže začnou útoky pomocí těch raket Flamingo, i když víme, jak se montují i jinde a tam se dá akorát cedulka Made in Ukraina, tak to pak ještě zásadním způsobem vyhrotí situaci. A když se opět nebude nic dít, No tak to už pak začnou různá pnutí a to už pak si vzpomenete na Prigožinovu spouru a začnete se ptát, jestliže už tehdy nedozrávala situace k některým opatřením. No a tvrzení o tom, že jakákoliv kritika vede jenom k ohrožení jednotnosti ruského národa, tak dlouho neobstojí. Taktéž. Víte, proto se nenáhodou, i když to teď někteří představitelé ideologicky odsuzují, připomíná situace v roce 1917, kdy Brusilová ofenzíva mohla pokračovat dál na západní frontě a zatačit Němce podstatně dál, ale přišel pád cara, přišla prozatímní vláda a pak došlo k velké říjnové revoluci a Rusko nakonec podepsalo ponižující Brest-Litovský mír. No a ty analogie, i když budou někteří ruští historici přímo zúžit, že to není pravda, to tak není, na druhé straně je množství ruských historiků a analytiků, kteří říkají, ta podobnost je čistě náhodná, ale hodně velká. A skutečně ta strana podle dohody je ochotná přistoupit na jakýkoliv kompromis, i když může ohrozit bezpečnost Ruska. A já se ptám, to rozmístěvání jaderných zbraní na hranicích Ruské federace, například ve Finsku alebo v Pobaltí, ty útoky, které provádí v podstatě Ukrajina jedině s pomocí Spojených států, jejich informačního zázemí a všeho ostatního. Není to ohrožení státnosti Ruské federace? A není to naplnění toho základního bodu jaderné doktríny Ruské federace, tak jak byla upravena před rokem a půl? O ohrožení státnosti Ruské federace, oprávňující použití taktických jaderných zbraní, anebo útočných prostředků analogických jaderným zbraním, anebo o informace o tom, že máte burevestník Poseidon, Peresvet a další, stačí k tomu, aby to zastrašilo Západ? Když vidíte, že nezastrašilo nic, ani ten Poseidon, ani ten burevestník, ani ten Sarmat, ani ostatní. Řeknete si, jo, to jsou samovrahové, oni půjdou, i když máme tyhle technologie do války. Jenomže ukazuje se, že mávání tímhletím jaderným kijakem bohužel dnes nestačí jako varování pro své nepřátele. A ta Ankara je klasická ukázka. Pokračování v obrovských válečných přípravách, pokračování v nalévání desítek miliard na posilnění a obnovu ukrajinské armády jakožto hlavného úderného kladiva vůči Ruské federaci. A všechny ty řeči o tom, pamatujete se, když jsme mluvili, že prezident Trump požaduje, aby evropské země převzali polovinu nákladu Spojených států za NATO? No tak to máte teď. To je jeden ze závěrů právě Ankary, kdy se požaduje 5% národních důchodů, aby se dalo na zbrojení. A když to úhrně sečtete, tak je to přesně těch 500 miliard, půlka toho, které dávají Spojené státy na NATO ročně. A já se ptám, skutečně všichni budou souhlasit s tím místo másla, kanóny a střelivo a drony a celé populace v těch zemích Evropské unie budou mlčky hledět na to, jak jsou eliminovány a jak se postupně přes povinnou vojenskou službu dostanou do mlínku na maso a skončí tam, kde končí velká část ukrajinské armády. Víte, děsné na tom je to, že lidé jako kdyby si to nechtěli uvědomit, protože teď hlavním problémem přece není tohleto, ale kam půjdu na dovolenou a kde můžu ušetřit a kde by bylo skvěle jít all inclusive, abychom ještě ušetřili na jídle. A jestliže tohleto přízemí bude převažovat nadále, tak jak se říká, potěš pánbu.
1: Tak, teď nevím, snad se slyšíme?
0: Ano, slyšíme.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jste mluvil o tom duchu Ankary, ne Anchorage, ale Ankary, tak jeden, nebo ne-li možná jediný premiér, nebo vystupující ve svém projevu použil slovo mír, Andrej Babiš. To je jenom tak jako na okraj. On mluvil jako poslední, protože my jsme ty rebelové nebo ty špatní, který dávají nejmín zatím na tu válku. Ale Pane profesore, pojďme obrátit list, protože tady nás tady píše Beatmaster. A děkuju ti, Beatmastře, za příspěvek. A ptá se, zdravím, pane profesore, často zmiňujete obrovskou moc vědomí a až nadpřirozené schopnosti některých lidí. Mají tento potenciál v sobě všichni lidé, anebo jen vybraní jedinci?
0: No, podle všech analýz, část těch schopností, například ty 21 smyslů a podobně, mají všichni lidé. Ale pak je tady ještě jedna skupina lidí, kteří mají další schopnosti. A zatím se ukazuje, že ta se týká části lidí. Ale klíčovým parametrem je aktivace těch schopností. A tady se dostáváme do velmi zvláštní situace, protože aktivace těch schopností závisí na poznání, na tom chápaní světa kolem sebe. A svého času jsem přemýšlel nad tím, máte 5 civilizačních modelů, umocněných taky náboženskými principy a společenskými smlouvami. Máte něco, co by propojovalo všech těch 5 civilizačních modelů a mohlo by být něčím jako společnou základnou pro jednotlivé civilizační okruhy? A když to analyzujete, zjistíte jednu zvláštnost. Tím, co propojuje jednotlivé civilizační okruhy, je poznání sebe sama. To máte identifikováno v, doslova v těch přikázáních, súrách a v desateru a podobně. Ale vždycky tohle to směřuje jedinému. Musím poznat sám sebe. Když poznám sám sebe, chápu svou roli ve světě, chápu náplň svého života i to, proč jsem tady. A zajímavé, že všechna ta náboženství, ty civilizace, vždycky diskutují o tom, proč jsem tady. Co je klíčová otázka? Jaký smysl má má existence nyní a teď? No a jedna ze zajímavých věcí je, že když začnete komplexně přemýšlet, tak najednou zjistujete, že dostáváte odpovědi na tyhle ty klíčové otázky. Ale pak musíte použít tu technologii architektury souvislosti a komplexního chápání světa. A bohužel z různých důvodů převážná část populace nechce přejít k tomuto myšlení. Možná nemají předpoklady, možná jsou líní. Není pravda, že nemají informace. Ty informace může získat každý, podobně jako získávám já. Jenomže problém není získat informace, ale to, co ty informace vám zobrazí, jak je vsadíte do architektury souvislostí, jak pochopíte jednotlivé procesy, které probíhají kolem vás, jak odhalíte ty proudnice, které jsou skryty pod povrchem řeky. No a tady se ukazuje jedna zajímavá zvláštnost. Jestliže u těch smyslů je dokážete aktivovat poznáním a podobně, tak tu schopnost komplexního, holistického pohledu na svět, podle mých zkušeností, ta se týká relativně malé, úzké skupiny lidí. Neumím vám odpovědět na otázku, jestli je to vrozeno, nebo je to prostě pochopením souvislosti. Ale ta skupina lidí, která je schopna tohoto komplexního holistického pohledu, je relativně velice úzká. Já nemám rád, když se řeší o vyvolených a povznesených a kastách a podobně. Já říkám, všichni lidi mají potenciál to pochopit a poznat. Jenomže někteří říkají, no víte, já mám tolik běžných starostí života, já nemám čas se tomu věnovat. Další říkají, jo, to je super zložitý, no kdo by s tím takhle pracoval? Dokonce pro mě největším šokem bylo to, když jsem mladým kolegům ukazoval, jak je možné pochopit architekturu souvislostí ve finančním a ekonomickém světě. Oni řekli, jo, ale to je tak složitý, kdo by to takhle složitě chápal a pracoval s tím. Čili je to ochota poznat. A právě proto říkám, že to poznání je nejvýznamnější fenomén. Poznání je základ toho, co ve vazbě na architekturu vašeho vědomí, na vaši neuroplastickou mapu a neurální propojení vašeho mozku jako hardwareu je základem. Ale když ten hardware nenaplníte informacemi a nenaplníte pochopením souvislosti, tak i když máte ten hardware vybavený a připravený na to, tak v podstatě zůstane intaktní poznání. A v tomhle tom ohledu skutečně pochopení těch souvislostí je nesmírně důležité. A já se vždycky na to dívám takhle. Jestliže naposledy holistický přístup byl prezentován v renesanci a takový Leonardo da Vinci byl skvělým příkladem holistického komplexního pohledu na svět, od anatomie až po architekturu a zbraně a malování a kulturu a všechno, tak díky internetu, informacím a dokonce umělé inteligenci opět můžeme vytvořit holistický pohled na svět. No a já si kladu otázku, proč to neděláme? Proč nadále se soustředujeme na detaily, které rozpitváváme? A jako kdyby nám holistický princip unikal. No a klasická podoba je teď, na co je zaměřen výzkum v medicíně. Na dvě oblasti. Na dlouhověkost a nové objevy fungování informační architektury lidského organismu. Ale opět u dlouhověkosti zaměříme se na genetiku, stravování, pohyb a nemateriální faktory, jako je láska k lidem, dělání toho, co vás naplňuje a podobně. Ale jako kdybychom se neuvědomovali, že právě ta dlouhověkost je odrazem komplexního holistického přístupu k fungování našeho organismu. Aktivování samoopravných mechanismů i všeho ostatního. No a totéž, co máte ve vazbě na lidský organismus, tak máte i ve vazbě na svět kolem nás. A léta výzkumu mě dovedla k zajímavému poznání. Máte vesmír jako nesmírně složitý komplexní svět kolem celé planety, sluneční soustavy, galaxie a podobně. Pak máte lidský organismus, který je vesmírem sám o sobě. Jsme jedineční, dokonalý organismus. Ale paradoxně poslední výzkumy ukazují, že stejný vesmír je každá buňka vašeho těla. Všechny ty architektury, které jsou v buňce složeny, nejsou to jenom mitochondrie, jsou to jemná vlákna, která přesouvají proteiny v rámci vaší buňky. Jsou tam systémy vaší DNA, jsou tam telomery, jsou tam všechny ostatní věci, které radikálním způsobem zobrazují i tu buňku jako nesmírně složitý vesmír. A to znamená jedno, musíte hledat průřezový způsob uchopení světa kolem sebe. No a zatím bohužel podle mých zkušeností, tak lidi, kteří jsou schopni tohle to udělat, tak zatím je jich nesmírně málo. Ale promiňte, neumím odpovědět na otázku, jestli že to je tím, že jsou líní použít tu vlastní výbavu, vědomí jeho architektury, nebo skutečně proto, že to vnitřní vybavení, ta vnitřní architektura, která je dostali do výjimku, se týká iba velice úzké skupiny lidí, ale rozhodně to nejsou představitelé Světové ekonomického fóra, nebo elit, nebo lidi z GAVI, asociace a podobně. To, aby bylo úplně jasno. Tihle ti lidi s tímhletím, o čem mluvíme, nemají nic společného.
1: Pane profesore, my jsme tady, nebo vy jste tady nakousnul i ty různé programy, na ovládání mysli a tak jako vědomí lidí a tak jako změněný stavy a podobně. A dřív třeba jsme, myslím, tady se i jako otřeli o to, že děti mají daleko větší schopnost jako vnímat i jinak věci kolem nás, než potom dospělí. A jak to vlastně je třeba s tímhletím jako mimosmyslovým vnímáním a dalšíma jakoby věcma, jestli i tyhle věci podlíhají nějakému, řekněme, tréninku, a teoreticky to má ve vínku každý, anebo prostě to, co se, a pak teda platí, že co se nepoužívá za krní a prostě nám to jakoby zmizí, anebo je to nějak jinak, nebo?
0: No podívejte, výzkumy takzvaných mimosmyslových schopností dětí, například ty vhledy do minulých životů a podobně, se ukázaly nesmírně zajímavé od 6 do 15 let u těch dětí. Pak najednou tyhle ty schopnosti, jako kdyby se ztratily, vypařily se, byly pryč. Vznikla diskuze, jestli je to proto, že ten systém společnosti prostě vás bude utloukat do té doby, až opustíte tyhle ty své schopnosti. A nebo je to dáno pouze tím, že pak přijde adolescence, puberta a podobně a vy tyhle ty mimosmyslové schopnosti ztratíte. To je první otázka. Druhá otázka je, že vlastně tyhle ty schopnosti můžete rozvíjet, ale je to hodně namáhavé. Vyžaduje to nesmírné množství času. Vyžaduje to změnu architektury vlastního myšlení. A ještě k tomu přistupuje další fenomén, a to je skutečnost, že jste jiný, ale ta masa kolektivu vás začne utloukat, začne vám říkat, ale vy jste nějaké divné, my vás ostrakizujeme a vůbec my vás nechceme do party a prostě jste jiný. Děsíte nás a nechceme vás. A tohle to bohužel již v tom školském kolektivu platí na, podle průzkumu na 90% dětí. A aby se přizpůsobili, no tak začnou dělat to, co dělají ti ostatní v té střídě, v té skupině a pak ty děti jako kdyby to ztratili. Co se týká zakrnění toho, co nepoužíváme, ono to není tak jednoduché. Podívejte, léta se tvrdilo, že slepé střevo, to je takové reziduum, takové nějaké pozůstatek a vůbec k čemu nám to je a když vám to odstraní, je to skvělé. Jenomže najednou se zjistilo, že 70% imunitních buněk vzniká ve slepém střevě. Takže asi to nebude reziduum, které mělo zmiznout a zakrnět a je to dál. Podobně, jako se ukazuje množství orgánů v lidském těle, které jsme nechápali a najednou zjistíme, že mají obrovskou skrytou funkci. Vemte jenom týmus. Najednou zjišťujeme, že má obrovskou roli nejenom v imunitním systému, ale i ve vazbě na emocionální stav, na metabolické procesy, strukturu mitochondrií a podobně. A my jsme si mysleli, no týmus, co tak ten může dělat, že jo. No a největší objev, který máme, tak je objevení toho druhého nervového centra kolem trávicího traktu, které je ještě 1,5x větší než vlastní mozek, ale kde máte vysokou koncentraci jedné skupiny takzvaných astroneuronů, které jsou schopny snímat informace, které jsou ve vašem mikrobiomu a trávicím traktu. A dnes poslední výzkumy říkají, jo, mikrobiom to není jenom trávení, enzymy a podobně, ale určuje to i imunitní systém a dokonce určuje to váš emocionální stav a způsob myšlení. A tyhle ty výzkumy, jestli vezmete soustavu Mayo Clinic nebo Čínskou akademii věd nebo Stanfordskou lékařskou fakultu, ukazují, že to, co jsme si mysleli, že známe, je najednou úplně jiná součást jiného funkčního systému, o kterém jsme vlastně si vůbec neuvědomovali. A tohle to všechno znamená obrovský posun medicíny. A já vám řeknu otevřeně, že když se díváte na objevy medicíny posledních 10-15 let, tak ve skutečnosti se nyní díváme na lidský organismus a člověka úplně jinýma očima. Je to úplně nová paralaxa. Změnili jsme úhel pohledu na člověka, na jednoho člověka, kterého jsme viděli předtím jako určitou jednotu jenom metabolických procesů a DNA a nějakých dalších věcí, bílkovin a podobně. Najednou zjišťujeme, že to je nesmírně složitý vesmír, který je ovšem v dynamické rovnováze. A tohleto všechno mění náš pohled na lidský organismus, mění náš pohled na fungování člověka, poruchy toho fungování, jenomže pak se dostanete na nenápadný tenký led. Pharma business jako jeden nejvysilnější business na planetě nepotřebuje zdravého člověka. Potřebuje nemocného člověka. A nemocný člověk potřebuje léky. A ty léky dodá pharma business. Takže i kdyby člověk byl zdrav, tak někdo, a v tomto případě bohužel je poplatná i velká část lékařů, tak prohlásí, že máte zlej cholesterol, potřebujete statiny, nemáte funkční metaboliku, máte stukovatele a játra, máte tohleto a tohleto a na to můžete být klidný, protože máme tenhle ten medicínský lék a tenhle ten a tenhle ten, no a protože to máte celý život, tak celý život budete užívat tyhle ty léky. A bohužel dnes skutečně ten farmabiznis skutečně vydělává Mailand právě na tom, že bude tvrdit, že všichni jsme nemocní, i ti zdraví jsou nemocní. No a právě proto pro ně bylo nesmírně nebezpečné tvrzení o samoléčení a schopnostech lidského organizmu, takže v historii byl jediný mezinárodní lékařský kongres na téma samoléčení v 76. a od té doby byl zakázán. Takže tam máte tu ukázku toho, jak se díváme na svět. No a teď si představte, že skutečně vidíte ty schopnosti samoopravných mechanismů výzkum profesora Oshimu a Suzukiho z Japonska a vy si položíte otázku, no kurňa, proč nefungují? No a přijdete k tomu zajímavému zvláštnímu jevu. Medicína se nezabývá příčinami nemocí, ale léčením. Na příčinách nemocí nevyděláte. Na léčení vyděláte majlant. Právě proto nejste pacient, ale jste klient.
1: Vážení přátelé, v tuto chvíli vás ještě tady nasměruju na web petrbudeš.cz, kde mimo jiné v kolonce e-shop můžete najít knížku tady pána profesora Staňka a Jana Moudrého Digitální svět a lidské tělo, kde je spousta těch informací o nás jako o lidech a o zdraví a tak dál k dispozici. A výhledově vyjde, bude i dvojka, ale na to máte ještě čas. A ještě mezi tím připravujeme jiný bombónek. Každopádně využijte toho, jukněte a jinak spousta jiných dalších titulů. Jiří Jarošný Kelly, třeba Zámky plné nacistů, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, Inventura, Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, to je ekonomická věc, kam jsme došli od roku 89 do současnosti. A dvě slnka, pan profesor a Tibor Eliot Rostas, pak tady máme Kancléře tří prezidentů a Dějiny píšou vítězové, to je další ekonomická věc Schulze a Ungermana. A jak to tenkrát bylo a proč, to se zabývá materiálem od roku 19, od druhé světové války vlastně do roku 90, kde jsou všechny informace o tom, jak jsme si vedli jako Československo. Pak určitě máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života pana profesora Staňka. A pokud chcete někomu dělat radost třeba knížkou receptů od Mirka Suchopára, který sjezdil svět a dal dohromady recepty z cest, anebo Ivan Kratochvíle, jeho pohádková knížka o skříku Dobřejovi. To je tak pro děti na Vánoce. To, co tady máme ještě v těchto horkách, je maďarský sprej Rix, který v současnosti tady máme proti popáleninám, spáleninám a tak. Takže toť jsme zatím jediný, kdo ho dodávají a máme ho za zaváděcí cenu, takže toho můžete samozřejmě taky využít, protože vedra ještě budou. Tak toť k tomu, to je takový malá vsuvka, malé okénko. My bychom se možná, pane profesore, mohli ještě u toho zdraví chvilku zastavit, protože ve zdravém těle zdravý duch a tak dál. Co bychom, ku příkladu teda já se přiznám, já jsem tady objevil Ameriku v uvozovkách, pořídil jsem si tady kyselku, která se jmenuje, no která je tady z Teplic, a bílinská kyselka, a musím říct, že mi to docela pomáhá jako v těchto vedrech doplňovat minerály. Chci se zeptat, protože někdy se tady v televizi a různě člověk dozvídá, nebo na internetu, tam se vůbec člověk dozví věci, kolikrát, že jenom pít vodu, jako do sebe lejt litry vody a nic, tak je mírně řečeno kontraproduktivní, že vlastně z těla můžete odplavit jako až příliš mnoho minerálů třeba. A tak jak to vlastně udělat, aby jsme třeba i v těch vedrech prostě zvládli tenhle ten těžší čas jako bez ztráty kytičky?
0: No první věc, která je, no podívejte, například citronová voda je nesmírně dobrá. Skutečně platí, že když máte obrovské množství vody a potíte se, tak tělo vylučuje minerály a pak se může objevit nedostatek soli a podobně. Proto ty beduíni například nosí sebou sůl, protože potřebujete doplnit zásoby soli, aby to odpařování a dehydratace nebyla nadměrná. Druhá věc, která tady je, skutečně je třeba si kombinovat tu vodu i s ovocem. Vemte jenom skutečnost, že ten melon obsahuje obrovské množství tekutin. Nemusíte vypít 5 litrů tekutiny, když si dáte melon. Ten melon sám o sobě vám dodá značné množství nejenom tekutin, ale především různých antioxidantů, stopových prvků a podobně. Právě proto se doporučuje ten červený melon. Třetí věc. Musíte si uvědomit, že jedním z klíčových parametrů je spánek. Dnes dokonce máte množství studií, které ukazují, jakým způsobem spánek ovlivňuje imunitní systém, trávicí systém, schopnost odstranění dlouhé únavy a podobně, co jsou přesně fenomény těchto extrémních teplotných výkyvů. Uvědomme si, že když máte venku 35 nebo 40 stupňů, tak teď největším hitem jsou klimatizace. A rychle schladíte místnost na 18, 20 stupňů a podobně a podobně. Ale všechny výzkumy vám ukazují, že vnitřní teplota v místnosti nesmí být větším rozdílem než 8 až 10 stupňů v vnější teplotě. A když máte venku 40 a v místnosti si dáte 18 nebo 20 a vyjdete ven, pak utrpíte teplotní šok. Pak to už není problém vody, tekutin v těle, ale ten obrovský teplotní šok, který zasáhne všechny vaše metabolické procesy. A skutečně ten spánek je nesmírně důležitý. Samozřejmě, že když je venku 38-40, tak problém není jenom v teplotě. Ale například teď jsou varování, červená varování v celé Evropě i včetně České a Slovenské republiky na obrovské dusno. Výrazné odparování vody při těch teplotách způsobuje značný obsah vlhkosti vo vzduchu. Ale my jsme není na to zvyklí. Jo, v tropech, kde máte skutečně, nebo v Japonsku, kde máte vlhkost 80%, tak jsou na to zvyklí, ale my nejsme na to zvyklí. To znamená, potřebujete si uvědomit, že jsou fáze dne, kdy není třeba být venku. A kdy přece jenom ta nižší teplota v místnosti je klíčovým parametrem k tomu, nejenom abyste snížili úbytek minerálu, ale taky, abyste zabezpečili fungování lidského těla. No a právě proto ta doporučení, abyste, řekněme, mezi 10. a 4. odpoledne nebyli na přímém slunci, nebyli venku a tak dále, jsou významná. A kromě jiného dochází k řadu procesů, které uvolňují kysličník dusnatý, kdy dokonce rostliny mění strukturu produkovaných látek do ovzduší, ty zase interreagují s dalšími složkami ovzduší a vzniká takzvaný nebezpečný dusík. Samozřejmě, když máte ještě další věci, jako je nebezpečný přízemní ozon a podobně, tak to všechno zasahuje lidský organismus. Ale nejhorším případem je, když chcete pak problém pocení řešit alkoholem, no, protože alkohol se v tomto ohledu vstřebává nesmírně rychle a můžete dojít k alkoholovému opojení. Čili tahle ta minerálka jednak dodává stopové prvky, ale hlavně neměla by být chlazená. Měla by být v podstatě tělovou teplotu. Podobně jako nemáte pít čaj, který by byl ledový, ale máte pít čaj, který má přibližně tu teplotu těla. Ten je nejúčinnějším prostředkem pro potlačení různých efektů, které souvisí s pocením, únikem minerálů a podobně. No ale to hlavní doporučení je skutečně v tom období mezi 10. a 4. nebo mezi 11. a 4. abyste nebyli venku na přímém slunci, protože pak hrozí nejenom riziko teplotního úpalu, ale další rad problému klinického typu, kdy skutečně ty důsledky můžou být hodně nepříjemné. No a jeden z paradoxů je, jo, tak se schladím zmrzlinou. Jo, dám si mraženou polárku. A najednou zjišťujete, že důsledkem té mražené polárky je bolest hrdla, zápal hrdla, máte dokonce problém někdy s doslova s křípkou a podobně, což je absurdní vzhledem na tu teplotu, která je venku. Jenomže to je právě ten obrovský teplotní šok, který zasáhne mandle a další ústrojenství v krku a najednou zjišťujete, že máte bolesti krku a kašlete a máte zapálené mandle a podobně. Čili střídmost, první zásada, druhá, doplňovat tekutinami ty minerály a stopové prvky, které ztrácíte pocením. A třetí, například ten citron nebo další ovoce jako meruňky nebo broskve.

0: energii ne kvůli tomu, aby vaše tělo fungovalo, ale aby zvládli teplotní zátěž toho organismu. Takže proto doporučuji skutečně vyhýbat se přímému pobytu na slunci v tom období, používat množství ovoce, vlažných minerálek a podobně, ale skutečně buďte rozumní i v používání klimatizací a zmírňování toho teplotního šoku, když vyjdete ven. Jednoduché zásady, které umožňují, aby i to teplo vám neuškodilo, a pak po té čtvrté, abyste si klidně mohli sednout na verandu a užívat si letního dne.
1: Děkuju. Určitě je úžasný v tuhle dobu třeba pozorovat to, co dokážou stromy a co dokáže například les, jak extrémní vliv má na klima, na to mikroklima kolem nás. A vy máte taky, že jo, spousta vzrostlých stromů a pak je to daleko příjemnější, než být na nějakým rozpáleným betonovým sídlišti. A bohužel je to potom hodně znát. Tady mám další otázku od Tomáše. Tak proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto války chtivým bláznům?
0: Odpověď je prostá. Platí staré římské divit et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhrocují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělím. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30. válku, kdy protestanti a katolici se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Vestfálský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ti zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je likvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ti všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo 1 a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu linči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká. Já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste poštvali skupiny

0: proti sobie, no tak ideálne je, kdyby byli i vybavení informačnými technológiami, zbraňovými systémy a podobne. A taková občanská válka, to je přímo skvělej biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyhladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně. Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak nejenom zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojníčkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuálním světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic, a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území i vodních zdrojů při mořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolováním vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesům, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka oceánu je 3,5 kilometru, ale zároveň v těch oceánech máte vrstvy vody specifických vlastností, které se nemíchají. A my známe z vrchních tak maximálně 100 metrů vody toho oceánu. Čili měli bychom stát v úžasu nad tím, co ještě neznáme o fungování planety, přírody a o fungování nás samých. Ale my jsme zaneprázdnění válkami mezi sebou o suroviny, prostor a všechno ostatní a ještě jsme arrogantně se namyšleně díváme na planetu, že ona nám patří a my ji vládneme. Největší omyl lidské rasy. Nevládneme ani přírodě, ani planetě. A platí to stále známé rčení. My bez planety zahyneme, ale planeta bez nás bude pokojně fungovat dál. Mějme to na paměti, prosím, i když je léto a myslíte si, že dovolená je klíčovým fenoménem současnosti.
1: Děkuju, pane profesore. Čas se nám nachýlil. Já doufám, že se sejdeme zase brzy, tak jak je naplánováno, a že do té doby nedojde k žádné extrémní eskalaci a že snad už konečně by mohlo možná i to léto zapůsobit na ty naše jelity, aby konečně vzali
0: rozum. Aby se kromě pocení jako vrátili ke zdravému rozumu.
1: No přesně tak, jako teď, k čemu nám to jako je, se tady vyhladit, nebo prostě udělat si tady, nebo že říkají, že stačí vlastně jenom nějaký výbuch v atmosféře EMP a vrátíme se do 19. století a veškerá umělá inteligence nám bude k prdu, když nám nepůjde elektrický proud a vyhořejí všechny elektrické zařízení. A až takhle jsme zranitelní vlastně, že jo. A sice jsme dostali příručku tady od ministerstva vnitra, co máme 3 dny, první 3 dny, co si máme počít. Ty další dny už se tam nepíše, tam už se s tím nepočítá, jakože někdo zůstane naživu. Tak co byste popřál našim milým divákům takhle na závěr?
0: Chtěl bych vás poprosit, vážení diváci, je sice léto, teplo, dovolená, ale zkuste přece jenom trošičku pozornosti věnovat vývoji událostí. Zkuste číst materiály, abyste viděli nejenom ten jeden narrativ, který prezentuje jistý mainstream, ale abyste viděli i ty různé dimenze, ty proudnice, které jsou pod povrchem. A pak, prosím vás, uvědomme si druhou věc. Jestli chceme trávit i příští léto s rodinou v poklidném rozmaru, dovolené nebo chaty, musíme se sami angažovat a zamyslet nad tím, jaký svět je kolem nás. Za nás to nikdo neudělá. Ten příští svět, jeho charakteristiky budou dané tím, nakolik my sami budeme aktivní a budeme ovlivňovat ten vývoj. A prosím vás, nemávněte rukou nad tím, všechno to stejně nemá smysl, je to zbytečné a ty elity si rozhodly, jak ten svět bude. Ne. Jednoduchá logika. Ty elity tvoří 5% populace na planetě. Ale ta ostatní populace je tak obrovská, že má zapomenout na své vnitřní rozpory a má společně hledat nový rozumný způsob života. A zkuste nad tím přemýšlet i při tom posezení na té chatě nebo u toho moře, a nebo i v té kavárně, kde si dopřáváte to latéčko a chlazené pivo. Zkuste nebýt nemyslící a zkuste i v té dovolené, která vás zbaví běžných starostí, dokázat a potvrdit, že jsme homo sapiens a ne homo debilicus. K tomhletom vám přeji všechno nejlepší.
1: Moc krát vám děkuji, pane profesore. Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost. Díky, že jste tady s náma byli v takové hojnosti, ještě teď je tady 2600 lidí. A děkuji tady Vendelinkovi za příspěvek. Díky vám všem za pomoc a těšme se na další dny. Zítra od 6 Vítě Pilmajer, od 8 Skaldoviny. Máte se na co těšit, další živý pořady ve středu Skalva, Simultánka a tak dál. Každý den tu něco je, tak si dejte odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože materiálu tu máme dost a dost pro vás. A díky ještě jednou za lajky, děkuju za komentáře, děkuju vám i za podněty, který napíšete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dobrou noc.
0: Hezkou noc, dobrou noc, ať vám všechno jde na pomoc.

Schyluje se k rozuzlení. Na mnoha místech. V mnoha státech sevřených bruselskou mafií, které se zatím nepodařilo vyvolat přímou válku s Ruskem, ačkoliv o to zoufale usiluje a vidí v ní jediné řešení svých fatálních vnitřních problémů. A tak alespoň pokračuje s hrnutím peněz daňových poplatníků do Kyjeva. Německo v tom vede. Čtvrté říši Německo ostatně velí, ovládá ji. Proto je také prakticky nemožné zbavit se třeba alespoň té německé kriminálnice Lejnové, šéfující nevolené komisi, prodloužené paže umírajícího kancléře Merce. Pár pokusů už bylo, ale skorumpované těleso, jež si nechá výsměšně říkat Evropský parlament, ji pokaždé podrželo. Ostatně také hlasy německých vazalů z České republiky, z ODS a její fialové pětikolky vedené aktuálně Petrem Pavlem. Jenže i v Německu se schyluje k rozuzlení. Alternativa pro Německo? Již o autobus dominuje opoziční scéně. Ve dvou spolkových zemích, kde se chystají volby, velmi pravděpodobně pronikne do vlády. Kdy se tak stane na centrální úrovni, a to uměle vytažené a z posledních sil udržované kyvadlo moci se rozběhne v opačném směru, není ještě jednoduché odhadnout. Že se tak ale stane, jisté je. To říšská dvojka, podrobená Francie, je na tom stejně, ba dokonce možná ještě lépe. Marine Le Penová čelí justiční zvůli, protože politickou moc tam rovněž převzali nevolené soudcovské kádry, jako v řadě dalších zemí, kde se schyluje k rozuzlení. Její skandální vyřazení z voleb po vykonstruovaném procesu právě dostalo novou dimenzi. Možná tedy nakonec kandidovat bude. A pak se to celé možná otře se od základu. Taková politická Venezuela. No a teprve po této zdaleka ne úplné zahraniční rekapitulaci má smysl otázka, blíží se rozuzlení také u nás? No, německý soft protektorát, do něhož jsme vstupem do EU opět spadli, totiž jinak položenou otázku na naše domácí politické poměry nepřipouští, pokud se nejprve nezeptáme, co se děje v Berlíně, respektive v jeho bruselské kopii, je zbytečné ptát se na naše vlastní směřování. Ono to má logiku, sice trochu zrůdnou, ale má. Vždyť zatím poslední a vlastně i první, kdo se pokusil jednat suverénně a nezávisle, byl Viktor Orbán. A jak skončil, netřeba popisovat. Berlínu sice trvalo trochu déle, než ho svrhl, protože stále doufal, že ho nakonec skorumpuje. Ale co je čas, když máte nekonečné zdroje daňových poplatníků ze 27 podrobených států? Nakonec se ukázalo, že jednodušší a levnější je koupit někoho uvnitř. Peter Maďar patřil k Orbánovým elitám. Vyšplhal po jeho zádech a pak ho zradil. Do nekonečna se opakující model 30 stříbrných funguje a fungovat bude až do konce světa. Ostatně na zradě je náš svět postaven již od jablka v ráji. Jde tedy jen o pohyb v temném okruží opakující se historie. U nás to právě vykouklo také. Na pohled by se dokonce někomu mohlo zdát, že jsme předstihli Německo, Francii a další státy, v nichž se schyluje k rozuzlení. Vždyť vláda dlouhodobého suveréna zdejší voličské přízně poprvé stojí na existenci dvou menších subjektů nespojených s fialovým mainstreamem. Ale pouze SPD, respektive minisubjekty, jež se v ní předvolebně integrovaly, míří tam, kam směřují zhora zmíněná dominantní seskupení v Německu a ve Francii před blížícím se rozuzlením.
To ale bohužel znamená, že síla lidového odporu vůči čtvrté říši je u nás fakticky mnohem menší. SPD sice vstoupilo do vlády opticky dříve než AFD, ale jeho možnosti přiblížit nás k rozuzlení politické, hospodářské a mravní katastrofy věrně skopírované z Bruselu, tedy z Berlína, Fialou, Rakušanem a dalšími říšskými občany, se v realitě limitně blíží nule. Názorně to ukázala poslední koaliční rozmíška kolem 140 milionů korun zaslaných kyjevským náckům na zbraně. Záměrně jsem tu částku vypsal se všemi nulami, aby lépe zarámovala skandální slova ministra obrany Jaromíra Zuny, nominanta SPD. Cituji. Částka, která do PURL, to je takový ten program americký, šla, je naprosto symbolická i ve vztahu k zemím, které jsou podstatně menší než my. Nešťastný ministr Zuna prostě opět zaválel. Jeho snaha zamést celou koaliční krizi pod koberec dřív, než vznikla, jenom znovu ukázala, že na té pomluvě, že není ministrem za SPD, ale za ANO, je víc pravdy než na šprochu. Bylo to minimálně opět stejně nemotorné jako jeho vstupní extempore s tím nedodáním předraženého amerického šrotu s označením F-35. I ten přece chtěli, jak ANO, tak SPD v předvolebních slibech revidovat. Nestalo se, ale budiž do programového prohlášení vlády se to nedostalo, sliby, chyby, ale neposílat kyjevským banderovcům zbraně za peníze českých daňových poplatníků, to si v programu všechny tři strany přece výslovně schválili. Obhajoba nečekaného rozhodnutí ministra zahraničí Macinky byla zunovská. Přitom každému bylo jasné, že těch 140 milionů je podlézavé všimné pro Donalda Trumpa, což je vlastně mravně ještě děsivější. Motoristé jsou nicméně ze všech tří vládních stran jednoznačně nejvíce rusofobní a proto i probanderovští. O to nepřijatelnější bylo Macinkovo vysvětlení k neprojednanému porušení vládního závazku. Cituji, je to pozůstalost ještě po Fialovi s Lipavským, protože deponovali obranné výdaje z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtu ministerstva zahraničních věcí. Byl to mandatorní výdaj v rozpočtu, se kterým jsme nemohli dělat nic jiného, protože se to nedalo zrušit. Mohl jsem to jedině přesměrovat. A tohle nám přišlo smysluplnější, tvrdil Petr Macinka. No tak si tedy řekněme, co znamená ono zaklínadlo mandatorní výdaje, tedy peníze, které musí stát ze zákona nebo na základě mezinárodních smluv bezpodmínečně vyplatit. Byl či je nějaký zákon, který určil, že právě tyto desítky milionů musí doputovat do Kyjeva? Pokud ano, kde a jak se jmenuje? Nebo byla či je taková mezinárodní smlouva? Jaká? To jsme se nedozvěděli a nedozvíme, protože je to nesmysl. Mandatorní výdaj by se totiž musel objevit při sestavování státního rozpočtu. Takový výdaj nejde najednou najít jako nevratně ulité Fialou a Lipavským pro Zelenského někde v nějaké skříni ministerstva zahraničí. A mezinárodní smlouva ušitá jen na zaminy na ministerstvo zahraničí. Prostě si z nás dělají motoristé legraci a spoléhají velmi důvodně na to, že mediální korporace jich na to nezeptá, protože mu velmi vyhovuje, když se nová česká vláda v té banderovské žumpě také omočí. Budiž řečeno, že Tomio Okamura se bránil. Řekl, že s touhle machinací nesouhlasí.
poslat české peníze do Kyjeva oklikou přes ten PURL, ten americký program na nákup zbraní, za něž na rozdíl od nás Spojené státy nedají ani cent, prohlásil za porušení vládního programu. On tomu nerozumí, tvrdil usmívající se Babiš. Měl by být rád, to byly peníze, které ta minulá vláda vyčlenila pro Ukrajinu, no a my je dali Spojeným státům. To je ještě o stupeň drzejší argumentace než ta Macinkova. A ostatně, pokud by to tak nakrásně i bylo, tak znovu, jaký zákon nebo mezinárodní smlouva určila, že máme z ničeho nic poslat desítky milionů z českých daní do Washingtonu? Ne, šéf SPD tomu rozuměl naprosto správně a také to Babišovi zopakoval. A dokonce v narážce na Zunu přidal, že i kdyby mělo jít o 10 tisíc, je to věc principiální a zásadní. No a to je všechno. Koaliční rada se k problému ani nesešla, ostatně bylo by to zbytečné divadelko, výsledek by byl stejný. A vypointovat spor pohrůžkou odchodu z vlády, jak doufala ČT a korporátní média? No moment, tady se zastavme. Protože v tomto případě je to opravdu otázka mířící na komoru. Už několikrát jsme se tady ptali, stojí nějaký spor za risk, že SPD nahradí nějaká jiná strana fialové koalice ve vládě? Jenže to bylo před skandálem s ústavním soudem a tím nuceným výjezdem Kolářova prezidenta do Ankary. Po ní je už Pávek nejenom uprostřed kampaně za znovuzvolení, ale definitivně přejal roli hlavy té nesmiřitelné opozice. Nyní, tak říkajíc, už není cesty zpět. Tím se ovšem síla SPD paradoxně znásobila. Protože představa, že potom všem si Babiš plácne s Rakušanem, Kupkou nebo Hřibem, je už čirá politická myslitelnost. Ale ani SPD už nemá kam ustupovat. Nemá-li jí hrozit babišovská klasika, tedy postupné vymazání koaličního partnera z politické mapy. Je dost možné, že se také u nás prostě schyluje k rozuzlení. Jen zcela opačnému než v Německu či ve Francii. Nebo snad zúčastnění aktéři opravdu doufají, že teď všechno smete léto a na podzim se ta jednotná koalice bude zaujatě věnovat třeba, já nevím, skvělému nápadu SPD na zrušení deváté třídy, jako by se nic nestalo. Spoléhat na něco takového by bylo smrtící. Ostatně soudím, že tohle už ministr Zuna přežít nemůže a že alespoň na jeho místo přijde smysluplný a s programem obeznámený razantní člen SPD. Už fakt, že fakticky tiše předal všechny nákupy ministerstva obrany větrníku Havlíčkovi, by mělo znamenat jeho konec. Jenže on pokračuje. Jindřich Reichl či nikdo jeho formátu, SPD jich má několik, by nic takového rozhodně neudělal. Věděl by totiž, že jde o všechno. Pořád. Nyní ale zvlášť. Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Vždycky mě to natchne, že zase uplynul týden a svět stále je. Ostatně ona k tomu míří i první poznámka pana Touly tady na chatu, jak jsem viděl. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Připojuji se. Vážený pane Hajku, co říkáte na přistání ruského letadla posledního soudu v Iránu? Přejeme všem pevné zdraví. No, to budeme v tom případě potřebovat. Ne, nechci to zlehčit. Ono je to určitě významné gesto, jestliže tam posílá Rusko svoje, abych tak řekl, nejdůležitější letadlo pro řízení válečných, válečných a bojových operací obecně. Ale už tam párkrát mimochodem bylo. Faktem je, že
jak mě kolega tady připomněl, když Donald Trump nabídl takzvaně kyjevskému režimu, že bude tam moct vyrábět na Ukrajině patrioty v licenci, tak na to Sergej Lavrov odpověděl, že je to úplně v pořádku, že oni zase dodají orešníky Iránu, a protože Donald Trump říkal, že ty patrioty budou proto, aby zasáhli území Ruska, tak on říká, a ty orešníky budou, aby zasáhli území Spojených států. Skoro bych řekl, že takhle o tom oba spíš zažertovali dost drsně, protože všichni víme, že Ukrajinci nikdy nedostanou slíbenou licenci, a i kdyby ji dostali, tak nikdy to tam nemůžou vyrábět, protože k tomu je potřeba obrovská spousta dalších zařízení. Ale je to slib tím, jednak nikoho neurazíš a jednak tím dává něco Trump najevo Rusku. A Rusko dává něco najevo Trumpovi. Přesto si myslím, že navzdory tomuto hrašení zbraněmi, že řekl bych, že někde v pozadí probíhají nějaká jednání, o kterých naštěstí nic nevíme, a ta budou daleko důležitější než tyto vyřčené útočné řeči. Ostatně nečekaná smrt Lindsey Grahama, amerického senátora, jednoho z největších jestřábů amerických, který byl neustále v Kyjevě, je docela, bych řekl, symbolickým vyjádřením toho, co se podle mého soudu teď v této chvíli na těchto dvou barikádách Moskva-Washington děje. Média Běďa, dobrý den, pane Hájku, všem spoluobčanům. Je mi z toho smutno, že slovo mír je na pokraji vymazání z dějin světa. Všude kolem člověk slyší o válčení, vraždění, počtu mrtvých a utrpení civilistů, ale ani slova o ukončení války a snaze přestat válčit. Copak to je naše budoucnost? Obávám se, že v takových těch okamžicích, kdy se ty systémy na jedné straně hroutí a na druhé se připravují nové, že tyto události to dost obvykle provázejí. Teď je to ale o to nebezpečnější, že opravdu ta západní Evropa nebo její vedení, ti šílenci v Paříži, v Berlíně, v Londýně, by si opravdu tu válku zoufale přáli. Ale protože na ní nemají, protože jediná jasná věc, která je, že pokud ta válka by vypukla, tak nakonec na jaderné zbraně dojde, a ty Západ nemá, ty takzvané francouzské jsou, jakkoliv jsou vážné, tak nejsou nebezpečné, protože není čím by se donesly na to ruské území, a o těch britských ani nemluvě, ty vypnou Američané a nic se nestane. Tak myslím si, že tento fakt způsobí, že se nakonec trochu schladí. Ale víte, jak to je? Ono, když to nejméně čekáme, tak se obvykle něco stane. A někdy dost fatálního. Tak jakékoliv předpovědi v tomto smyslu jsou sporné. Modrý barán tady, už tomu rozumím. Teď mě to trošku poodjelo. Dnes je to 83 let, kdy nacisté a jejich poskoci, myslí se němečtí nacisté, Němci, přesně řečeno. Já moc doporučuji
Nepřebírejme ten slovník České televize, Českého rozhlasu a spol, kteří hovoří o nějakých nacistech. Oni to byli Němci. Tak mluvme o Němcích. A jejich poskoci vypálili český malý na Volyni a vyvraždili přes 370 Čechů, včetně mých blízkých. No. Mainstream mlčí, ale my nezapomínáme. Věnujeme jim tichou vzpomínku. To tedy ano, dokonce i modlitba je na místě. Ten osud toho českého malína byl něco jako lidice, něco jako ležáky. Jen to nemělo takový obrovský ohlas. Naši volinští Češi tam podstoupili hrůzostrašnou torturu. Oni honili potom z místa na místo, na jednom místě stříleli muže, na druhém nechávali ženy a starce. Tam zahynulo asi 140 dětí, jestli se nemýlím. A ty starce potom tahli zpátky a ženy s tím, že je pustí, ale ve skutečnosti je nahnali do různých, do kostela a do různých dalších budov, které zapálili a upálili je tam. A kdo se pokoušel uprchnout, ty kosily automaty. Děsivé, děsivé divadlo, které souvisí s tím, o čem jsme před chvílí mluvili. Dědici těchto Němců právě připravují další tažení na Rusko, takže tam se nelze nadít ničeho, než snad, že u některých aspoň ještě funguje historická paměť, protože nakonec to oni odskáčou, ale to utrpení ostatních, které by to znamenalo, je nepředstavitelné a vůbec si ho dnes po 70, víc než 70 letech od války neumíme představit. Už to vyprchalo z těch generací, které to opravdu nesly. Takže moc se připojuji ke vzpomínce na český malín. Vůbec ty osudy volinských Čechů. No, my se tomu trošku věnujeme v akademii, ale možná, že se tam budeme muset ještě podívat víc na to, protože to jsou, no to jsou naši lidé. Tak víte co, už se tam spíš jenom povídáte a zdravíte se, já vás také moc zdravím, ale protože toho máme před sebou zase strašně moc, tak pojďme rychle na to.

Upřímně řečeno, já jsem, anebo začnu tak tím dopisem, který jsem si tady vytáhl jako první. Já to řeknu tak. Ten můj včerejší článek vzbudil docela hodně velkou diskusi, hodně velké ohlasy. Jsem tomu rád. Ohlasy různé, ohlasy kontra. Vy jste mě už asi před 14 dny někde z vás mě napsal, že když je to ta porada, takže možná víc se koukat na to, na ten chat, respektive na ty komentáře, které se objevují pod tím článkem na YouTube, že tam vlastně mám možnost přímo reagovat. Já tam na tom YouTube reagovat nechci, abych nespůsoboval to, že bych to jakoby začal redigovat, ty hovory tam. Ale některé jsem si vytáhl a myslím, že jsou docela typické a že si o nich, o té kontroverzi můžeme docela pěkně popovídat. Tak nejprve ale dopis, nebo aspoň část dopisu Stanislava G., častého našeho přispěvatele. Dobrý den, ctihodný pane Hájku, a úcta a objev vaší tvůrčí redakci. Váš včerejší článek mě opět nadchl, analyticky na vynikající úrovni. Je mi tento rok 70 let a moje v uvozovkách politická odbornost spočívá ve sledování vlasteneckých webů a vlasteneckých osobností. Dostal jsem se do stavu, kdy s pokorou musím konstatovat, že mi obecný přehled někdy ubližuje. Tomu velmi rozumím. Pětka na podzim vyhrála volby, prohrála volby, myslí se, ta pětikoalice. V lidské povaze je někdy nespokojenost, ale nyní jsme ve stavu jakési vnitřní rozervanosti. Volil jsem SPD. Mrzí mne, že se do sněmovny nedostalo. Stačilo. Hnutí ANO je strana jednoho muže, motoristé s Macinkou mne moc nenaplňují, Okamurova čtyřkolečce pro mě dává smysl. Já vždy říkám, že hnutí ANO se svými procenty mělo jenom posloužit k poražení pěti koalice. Určitě ano, ale to by asi samo nestačilo. Maminka mi v dětství četla hodně pohádky, výčtem osobností z SPD bych čarovným proutkem obsadil celou vládu i náměstky a jiné. Pane Hájku, nemusím vám uvádět jména, spousty jich bylo hosty ve vašem pořadu Naproti proudu. Street Zuna je určitě hodný člověk, ale Babiš ho nemusel před veřejností ponižovat, když nedodržel časový limit. Tomia taky nemusel ponižovat ohledně 140 milionů do USA a na veřejnost pustit, že tomu nerozumí. Dříve před listopadem 89 jsme lezli do pozadí na východ, nyní lezeme do pozadí na západ. Fiala skončil, když bude zlobit Babiš, taky skončí. Figurky určuje vždy někdo v pozadí. Varující je váš dnešní článek Ladislava Zemánka o vývoji migrační invaze do Evropy. Zasáhne už brzy vyšší energie bytí? Uvidíme. S pozdravem Stanislav G. Vyšší energie bytí, vím, co asi tím myslíte, ale obecně řečeno, tohle je jeden z takových těch typů schrnujících článků k tomu zajímavý, ale na tom YouTube se dělo něco jiného v reakci na ten článek. Evan 3. Zamyslete se, Pepa s opozicí a všema médii se semkli a jdou tvrdě za svým cílem rozbít vládní koalici. A co my, co stojíme proti fialovcům? Skáčeme jim na špek a děláme si do vlastního hnízda. V opozici nikdo nekritizuje svoje spojence. Jen tak dále a je s námi amen. Na to reaguje Tomáš Tvrdý. Přesně, naprosto souhlasím, je zbytečné z pana Zuny dělat nějakého vnitřního nepřítele. Jeho rezort je momentálně ostřelován ze všech stran i od jeho vlastních. Drží mu palce, nemá to jednoduché. Kdo jiný by tuhle torturu ustál? Zásadní věc.
Máme nebo nemáme kritizovat vládu a její součásti, zvláště pokud jde o tu, kterou já pokládám za jedinou skutečně opoziční, která tam vstoupila, tedy SPD, jenom proto, abychom ji jaksi nepoškodili? No, já myslím, že přesně o tom to tady jako vyjadřuje ten první vstup. Skáčeme jim na špek a děláme si do vlastního hnízda. V opozici nikdo nekritizuje svoje spojence. No, samozřejmě, že ne. Oni nejsou svobodní lidé. Oni jsou v pozici těch, kteří sem tlačí nesvobodu. A my, se domnívám, jsme ti, kteří tu svobodu chceme, a proto jsme byli tak rádi, když nastal ten zázrak, že se utvořila tahle vládní koalice. Nekritizovat? Já si myslím, že naopak kritizovat velmi tvrdě. Protože my jsme v té jiné pozici. My přece nejsme lidé, kteří se teď jenom tetelí radostí, že tedy ten Fiala odešel. Jakkoliv souhlasím vždy s tím, že i kdyby se děly ještě horší věci, než se dějou, tak je to pořád lepší, než to, co tu bylo. S tím souhlasím. Ale je to dost? A máme právo chtít víc? Máme právo chtít, aby byly plněny, když ne předvolební sliby, alespoň závěry dané programovým prohlášením vlády, na kterém se všichni tři shodli? A teď ho dvě strany z těch tří naprosto bezohledně principiálně porušily. Pardon. Máme k tomu mlčet? Já si myslím, že ne. Ale pokračujme. Napsal jste velkou pravdu, píše NAF 2026, napsal jste velkou pravdu, jestli si bude každý z koalice úzkostlivě hlídat svoje ideály a nebude ochotný ke kompromisu, je s námi konec. Všimněme si, s jakou chutí tento konflikt šíří ČT, aby nás rozeštvala. A Tomáš Tvrdý pokračuje, kdyby jen ČT, CNN, celá opozice a tak dále, a jde jim to moc dobře, když ani pan Hájek neudržel nervy na úzdě. No, když myslíte, Tomáši, já jsem je si právě udržel velmi. A musím říct, že jsem samozřejmě velmi zvažoval, jestli se do toho mám opřít tímto způsobem, ale ten základní argument už jsem řekl. My prostě jsme svobodní lidé, jsme nepodvolení, jsme lidé v protiproudu, nejsme leklé ryby. A nenecháme si prostě jenom tak kolem od nosu něco omílat. Ono, klíčové je to s tím argumentem, který přednesl Petr Macinka, když to zdůvodňoval tím, že ty prostředky tam byly určeny jako mandatorní výdaje, takže se s nimi nedalo už nic dělat a tak dále. Já tam vysvětluji, že mandatorními výdaji to být nemohlo, protože buď by se to muselo objevit ve státním rozpočtu, všechny mandatorní výdaje jsou ve státním rozpočtu, což se neobjevilo, protože je náhle objevili na ministerstvu zahraničí, nebo by museli podléhat nějaké mezinárodní smlouvě. A tak se ptám, jaké? Pochopitelně, že žádné. Protože kdyby, tak by nešli přesunout z Ukrajiny do Ameriky. Prostě nenechme si ze sebe dělat legraci. Ta věc je nesmírně vážná. Došlo k principiálnímu porušení koaliční dohody, kterou je vlastně to programové prohlášení vlády. A jestliže po všech těch peripetích kolem Ankary a Ústavního soudu a dalších se situace dostala do stavu, že vlastně ano,
už nemá dnes cestu zpátky k tomu, aby případně vytvořilo nějakou třeba menšinovou vládu podporovanou Fialovou opozicí nebo tak dále, už nemá, tak je to znak posílení SPD jako jediné asi strany, která v té vládní koalici to myslí s těmi věcmi zásadními tak, kvůli čemu jsme je volili, evropskými, respektive unijními problémy. Počínaje válkou na západu proti Rusku, na Ukrajině, pokračuje a tak dále. Jestliže tohle se poruší a SPD se ostře nepostaví proti, ne tak, že si to nechá jakoby Andrejem Babišem vymluvit, jestliže ministr obrany to zašumlovává, že o nic nešlo, jde o nějaké drobné, to jsou všechno kroky, které vedou k tomu, aby je nakonec Andrej Babiš z politické mapy vymazal. Protože se stanou neviditelnými v tom vládním koaličním uskupení. Jistě, že lidé jako Jindřich Reichl a další budou velmi slyšitelní a viditelní, ale tohle se musí stát na úrovni vedení SPD. Tomia Okamury si velmi vážím, ale a jeho pozice teď je velmi složitá, navíc to je v situaci, kdy má jet do té Číny a tak dále, ale to neznamená, že sklopíme zraky a necháme to před námi putovat. Nikoli. Jsme nepodvolení. Dobrý den, pane Hájku, píše Zdena IR. SPD minulý týden skončilo a vydalo se na cestu do propasti zapomnění. Tomio zradil své vlastní voliče a svoji čest samurajských předků, vyměnil za moravskou vyčuranost a korítko plné vlnící se šlichty. Já jsem jejich členem a tento týden s členstvím končím. No, Zdeno, to si myslím, že je právě to, že by platilo to, že člověk ztratí nervy trošku. Doporučuji si to ještě rozmyslet, protože je to počátek té vládnoucí cesty. Já si nemyslím, že to dopadne jinak, než že se udrží po celé 4 roky. Ale a těch velkých okamžiků, těžkých, přijde mnoho. Já tento s těmi 140 miliony mám za symbolicky nejdůležitější, protože se týká toho závazku kolem války. Ale proto máme zvednout hlas, myslím si, proto máme říkat tudy ne, ale nemáme je zatracovat okamžitě. To by byla těžká služba tedy. To by pak platilo to, že toho druhá strana dosáhla, čeho chtěla. Omlouvám se. Ale čili já bych... pardon, já jsem si hloupě napil. Někdo se vás tam ptá, mohu se zeptat, proč tohle říkáte? Opravdu mě to zajímá. A vy jste to zdůvodňovala. Zákon o osobní zodpovědnosti politiků a úředníků je pod stolem a úplně potichu. To byl stěžejní bod programu, ale budiš, to se dá pochopit. Nicméně Habaďura na voliče o 140 miliardách na munici Ukrajině nevěděl a že to byla chyba v komunikaci, to může vykládat tak České televizi. A i kdyby to tak bylo, tak s lidmi, kteří mě podrazili, nejenom, že odmítnu spolupracovat, ale určitě s nimi nejdu na pivo. Já myslím, že to je rozčílení, Zdeno. Tohle dáváte najevo, to rozčílení. A já právě doporučuji, abychom velmi tvrdě kritizovali ty věci, velmi připomínali našim zástupcům ve vládě, aby činili to, proč jsme je zvolili, svědomím, že například osobní odpovědnost politiků prostě máli tam takhle malou část v tom SPD neprosadí. Ale máte pravdu v tom,
že jakmile se to týká věci, kterou už prosadili, čili která se dostala do vládního programu, tak na tom se mají otočit a trvat. A když nic jiného, tak na tom získat něco jiného. Dobře, už se to stalo, vy jste to učinili, tak my chceme, abyste v tom případě udělali ústupek v tom nebo v tom. Myslím si, že tam vedou ta naše prohlášení, ty naše pochyby, ta naše kritika. Prostě pomoct tomu, zesílit to, abychom nenechali tu pro nás asi docela podstatnou část té vlády jak se na holičkách, a nechali bychom je, i kdybychom si řekli, no jo, no tak nic se nestalo. Stalo se a máme jim to říkat. Ladislav Havránek vám tam odpovídal, Tomio nikdy nelhal a nikdy neuhnul a toho sleduji od roku 2012. Věřím mu na 100%, někdy se zmýlil, ale nelhal úmyslně, nikdy. Zdenu neznám vůbec a je mi lhostejný její názor. A to je, Ladislave, nezlobte se, taky špatně. Já jsem prostě rád, že jsem se do té diskuse takhle koukal a budu se do ní takhle koukat, protože je dobré na ně reagovat. Prostě to přece neznamená, že je vám Zdenin názor lhostejný, když na něj reagujete. Mně se právě líbí, že valná část té diskuse tam je velmi, velmi třeba i ostrá, ale velmi spontánní a slušná, příjemná, rozumná, a pak ty věci vstupují do toho druhého člověka jako argumenty. Jakmile je to ad personam, jako k té osobě, jakmile začnete říkat, mě nezajímáte, tak ta diskuse končí. A já myslím, že nepodvolení protiproudní už jsou tak vyspělí lidé. Neuvěřitelně. To je skupina opravdu mimořádně vyspělých i jako argumentačně lidí, že tohle nemáte zapotřebí. Já si myslím, že obhajovat Tomio Okamuru je v pořádku, ale musíte jako argumentovat proti argumentem. Ta Zdena tam nějaké argumenty uváděla, jo. A takhle bych mohl pokračovat. Tady zkusím ještě jednu od Tomáše Tvrdého. Výjimečně s vámi nesouhlasím jako se mnou. Normálně zde nepíšu, ale toto bylo příliš tvrdé, ten můj článek. Vaše zamyšlení až fanatické a zbytečně útočné. Nikdo snad nečekal, že se tady něco změní za rok. A osobně si myslím, že pan Zuna je jeden z nejlepších ministrů obrany za dlouhou dobu. Žádné ideologické žvásty, ale fakta a logické úvahy. Vláda je přece koaliční a vždy bude. Nečekejme žádné politické, ve vašem pojetí, až revoluce. Tomáši, věřte mi, musím polemizovat. Pan Zuna se chová opravdu nemotorně v té pozici. Já jsem tam v tom článku zmínil, že jedna z nejdivočejších věcí, o které se vůbec nemluví, a vlastně snad jsem byl první, kdo to zmínil, je, že předal jako zástupce SPD jednu z nejvýznamnějších pák, kterou má skrze ministerstvo obrany ta strana, která ho obhospodařuje na vládu, předal vlastně všechny ty nákupy, předal panu Havlíčkovi. No tím se naprosto odzbrojil ten rezort. Tam jde o ty obrovské desítky miliardové, po té, co tato vláda slíbila, že bude pokračovat v tom, podle mého názoru, nesmyslném zbrojení, které je jenom úlitbou všem těm šílencům ze západní Evropy a tak dále, ale budiš, to je vládní politika, to je její taktika, ale on to předal. Chápete? Čili já myslím, že tohle, když udělá ministr obrany, tak by ho
okamžitě, hlavně by to vůbec neměl si dovolit, já nevím, jestli to udělal s vědomím nebo bez vědomí Tomia Okamury a vedení SPD. Věřím, doufám, že bez vědomí, ale pak by nemohl tam být. Těch věcí je mnoho. Pan Zuna je úctyhodný člověk, já vůbec nemířím na jeho konzistenci osobní nebo mravní, ale prostě to neumí. A jsem přesvědčen, že SPD má řadu lidí, kteří by to uměli, a proto jsem ten názor takhle postavil. Nebyl to útok proti ničemu, tohle je typ té kritiky, kterou si myslím, že my máme právo a povinnost vůči vládě vyslovovat. Pojďme dál. Já bych tady měl ještě, nevím, jestli to stihnem, ale ale prostě ta Ladavé je pozoruhodný dopis. Dobrý den, milý a nepodvolený pane Hájku, po nějaké době vás a vaši redakci moc zdravím, s přáním všeho dobrého. Váš nedělní článek jako vždy trefa do černého, SPD je ve vládě důležitá jako základová deska, aby vláda existovala. Toho by SPD měla alespoň zkusit využít. No, zdá se mi, že čím dál víc je jako součást vlády ignorována. Měla by alespoň pohrozit vystoupením z vlády, ale nevidím do zákulisí. Něco takového, co říkáte, Lado, celý ten dopis mně přijde neobyčejně analytický. Je smutná realita, že pokud bude naše republika pod nadvládou globalistů, to je EU a NATO a jiné, tak se nic zásadního nezmění, ale musí se tam tlačit

voliči ANO a pětikolky, jak se říká, do pekla s Fialou výtahem s Babišem po schodech. Myslím, že voličům ANO by vadilo méně spojení s někým z pětikolky než opačně. Já si to myslím rovněž. Proto je tak vzácná tahle ta vláda. Ale do okamžiku, než se to převalilo přes tu Ankaru, a bych tak řekla, ústavní soud a všechny věci s tím spojené, a s tím, jak také teď Andrej Babiš konečně poprvé vystartoval proti Pávkovi, protože už dal najevo, že už cesta zpět není, tak si myslím, že to je další signál, který by měla SPD využít. Říkáte to, Lado, přesně. Ale pokud půjde elektřina a bude jídlo v Kaufu, bude benzín a na dovolenou nedojde k žádnému probuzení voličů ANO. Budou si stále myslet, že se nic neobvyklého neděje. SPD, pokud nechce zradit své voliče, by se měla zamyslet, zda vládu, která aktivně podporuje nesmyslnou válku jen pro peníze, bestii, omlouvám se za ten výraz, ale jiný mě v souvislosti s vyděláváním peněz na zabíjení a mrzačení lidí, ať už kdekoliv nenapadá, měla držet. To by byl velký kompromis, když jde o zatažení země do války. Kdo podporuje válku, měl by mít povinnost fyzicky se jí účastnit. Mělo by to být dáno zákonem a tvrdě vymáhat od politiků až po posledního bezdomovce. Když SPD bude tuto vládu podporovat, bude s tím, co dělá ANO, globalisti a proizraelsko-trumpovský projekt motoristé tiše souhlasit, a pak bude pro mě víc a více lidí, co tak sleduji, nevolitelná. Už se nebude od nich ničím odlišovat. Naprosto přesně. SPD je dovolena jen odlišná rétorika a prohlášení, že s něčím nesouhlasí, jako by byla v opozici. Tak je v opozici v koalici. Já nepodporuji války, odpornou rusofobii a posílání peněz, které by se měly využít mírově, smysluplně ve prospěch lidí, kterým by byly státem odebrány vyděračskými spojenými státy a fašistickou EU, kdy už se lidé vzpamatují. Asi až po válce, kterou podporují svou zabedněností, liknavostí, pohodlností, krátkozrakostí, nevím, jak to upřesnit. K tomu by se hodilo napsat, co říká Snowden, že lidé si neuvědomují, jak je těžké říkat pravdu světu plnému lidí, kteří nevědí, že žijí ve lži. S úctou, Lada V. Co k tomu říct, Lado? Pište nám analytické články. Myslím, že představujete přesně tu skupinu lidí, kteří si uvědomují ty souvislosti. A pak se vždycky já tak zatetelím radostí, že ten protiproud snad opravdu není zbytečný. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, sledoval jste české finále ve Wimbledonu, nebo vám tenis nic neříká? Sledoval tenis, mě říká mnohé, sice jsem původně hrál basketbal především, ale tenis je mou vášní. Bohužel jsem asi před 3/4 rokem ztratil svého partnera nejdůležitějšího tenisového a od té doby jsem vlastně nehrál, ale zvolna se k tomu chystám a asi budu hledat nějakého sparring partnera. Ptám se kromě jiného také, protože ČT přenos nekoupila, takže kdo nemá nějaký placený kanál, kde je také Eurosport, neměl šanci tuhle historickou událost sledovat. Bylo to úchvatné, jako, a máte pravdu, to je skandál. Ostatně týká se to také dalších sportů. V ČT určitě přinesou přenosy z kdejakých okrajových sportů, nic proti nim, ale to hlavní mají nakoupené privátní stanice. Z těch Kavčích hor zaznělo, že přenos by byl příliš drahý. Tak když ani ty nechutné miliardy, které od nás povinně vybírají, na to nestačí, jak to dělají ti ostatní, na které si musíte také připlatit, ale jen dobrovolně.

0: Jasné. A to ještě mají tu drzost argumentovat pro poplatky tím, že prý je u nás proti ostatním zemím vysoká morálka povinných poplatkářů, ale už neřeknou, že platí 100 milionů ročně za firmu, která je vybírá, a kdo nezaplatí, pošlou na něj exekutora. Přesně tak to je. To je zcela unikátní, abych tak řekl, i v tom unijním měřítku, aby za nezaplacení daní těm grázlíkům v těch médiích tohoto typu, aby za to posílali na lidi exekutory. Zvýšil jsem svůj příspěvek na provoz protiproudu přesměrováním těch na TV a rádio poplatků. Ale teď už skavek ječí, že i když budou poplatky zrušeny, ty, které do konce roku nepřijdou, budou vymáhat. Je to možné? Je to možné? I když, no ale byl bych v tom opatrný. Jsou to opravdu jak ty drábové z půlnočního království, co řvou ševče zaplať, jak jste dobře někde připomněl. Já bych jen dodal, že Babiš není král Miroslav. Za to máme na hradě Kazy světa třetího z té další nádherné české filmové pohádky. Teď si nevzpomenu, jak se jmenovala. To byla princezna se zlatou hvězdou na čele, že jo, myslím. Jo, určitě. Hrál tam toho Kazy světa skvěle pan Růžek, jestli si pamatuju. Nepochopím, že když ten nový maďarský Maďar klidně veřejnoprávní rozhlas a televizi vypne s tím, že dokud tam nebude objektivní zpravodajství, proč by se o to též neměla pokusit naše vláda? No, přesně z toho důvodu. Já vím, že to je asi otázka řečnická, na kterou se nemá odpovídat, která už v sobě nese tu odpověď, ale pro jistotu to řeknu, protože on vypnul tu pravdivou televizi a chce zavést tu prolhanou českou, českého typu. Tomu Brusel tleská, za tomu dají desítky miliard. Obráceně, kdyby to udělala zdejší vláda, nejde o to, že budou ti chvilkaři a tohle, to je nic, to je směšnost. Ale okamžitě se ozve Brusel, okamžitě sem zastaví platby, což vypadá jako, že se nic neděje, ale viděli jsme v Maďarsku, že najednou z toho je krize, protože ten státní rozpočet s tím už počítá. No, to by bylo docela o život. Nebo proč aspoň nezavedou ty poplatky jako dobrovolné, jak u vás říkal pan doktor Železný. A bylo by vymalováno žádný státní rozpočet. No, to je to též. To by bylo to též totiž, jo, Rudolfe. Vypnout to nebo udělat poplatky dobrovolné je to též. Protože dostanou tak jako, ne, jako kapesné. To nebude platit, to přestane platit 3/4 lidí. A v ten okamžik se do toho zapojí Brusel. On už se zapojuje. Protože jsme nesvobodná kolonie, jsme protektorát. V čem jiném to lépe vidět, než v takovýchto chvílích? Divit se tomu nemůžem. Prostě buď jsme uvnitř, a pak to je normální, a nebo odejdem. A jsme zase u toho, o čem hovoří Lada, dokud půjde ten proud, dokud budou lidi moci jezdit na dovolenou. V tom to opravdu spočívá. Protože vezměme v úvahu, že ten specifický fenomén, což jsem v tom článku se snažil také říci, je v tom, že na západě, v těch západních zemích se opravdu významné části lidí bouří. U nás si je odklonil k sobě Andrej Babiš, který příliš rozdílný od té fialové politicky Fialové pětikolky není. Takže zbývá nějakých 15-20% z těch aktivních z té mlčící většiny. Mezi nimi se pohybujeme i my, protiproudaři a nepodvolení. Víc toho v té aktivní části nebude. Rozumíme si. Proto to nejde. Jste mým majákem rozbouřené moři státního útlaku na mezinárodní bruselské úrovni. Celý protiproud i vaše akademie a stanice Hvězda. Zajímalo by mě, jestli se vám zvýšily příspěvky, když jste je udělali z části. Jsou případy, že opravdu třeba někteří pošlou i vyšší částku kvůli Hvězdě, kvůli akademii. A my tam všechno zatím platíme, speciálně na Hvězdě, prostě všechny autorské honoráře, všechno z toho čtení na pokračování, všechno. Protože myslíme si, že to je důležité. A protože žádné peníze, abych tak řekl, neskladujeme. Prostě co dostaneme, to se snažíme investovat dál k vám. Tak jako není to úplně jednoduché, ale zatím to jde. Patřím k těm, kteří toho Orwella na Hvězdě jako čtení na pokračování slyší poprvé v životě. Díky vám za tu osvětu. Je to síla. S přáním božího požehnání vám a všem, kteří s vámi spolupracují, Rudolfce. Rudolfe, děkuji za tenhle ten dopis. Já nechci říkat, že nelze nic víc s tou ČT a ČRO udělat, ale to by tam opravdu musela být většinově SPD. Já myslím, že to je tak nejvíc, co se dá. Uvědomme si, že ti motoristé ani nechtěli ty poplatky změnit. Nakonec ustoupili v rámci toho programového prohlášení vlády. A teď se to snad chýlí už k nějaké realizaci. A jak šílí, jak řvou. No protože každý milion, o který přijdou, který je určen ne na sportovní přenosy, ale nějaké té spolupracující soukromé produkci z kavárny, no ten živí ty, kteří pak tak slavně protestují na těch všech letních a podobně. My je živíme. Tak aspoň možná tento mezikrok, a to si zase myslím, buďme za to rádi, že aspoň tak. Prostě nechci revoluce, jak se domnívá jeden z diskutujících, když tak kontra revoluci, ale uvědomuji si velmi přesně, že jsou možné jen realisticky jenom některé kroky. Ale na těch zase musíme trvat, přátelé. Pojďme dál. Pane Hájku, jenom technický dotaz. Moc děkuji za krásný rozhovor s panem Černotou. Jsem členem bebiťácké rodiny. Vlastně teprve od covidu, přesně řečeno od chvíli, kdy jsem se já pitomá nechala dětmi přesvědčit, abych si nechala píchnout tu hnusnou vakcínu. Brzy potom začaly moje problémy, které jsem nikdy předtím neměla. Nejhorší byly nohy. No a bebit mě z toho zaplať pán Bůh dostal, ale píšu z jiného důvodu. Hned po vašem rozhovoru jsem udělala další objednávku a zkusila vložit ten nový slevový kupon protiproud, ale napsalo mi to, že se mě to netýká. Proč? Nebo to dělám něco špatně, pochopte, já bych se obešla i bez slevy, ale když už je, tak si říkám, že má člověk využívat, co se mu nabízí, určitě. Nebo to platí všechno až později? Jsem hrdá na to, že jsem ve skupině protiproudařů, kam jsem se nechal přeregistrovat, abych skrz Bebit také přispívala. I tak vám posílám pravidelný příspěvek, ale tohle jsem nepochopila. Dělám něco špatně, ptá se Jindřiška s... Jindřiško, neděláte nic špatně, ale ne, to, co jsme tady řekli v tom rozhovoru, že dostanou ti, kteří tam vyplní, když se nakoupíte a jdete do toho košíku, tak je tam ta kolonka vložit slevový kupon, tak tam napíšou protiproud a dostávají slevu na většinu těch věcí, myslím 15%. Ne málo, ale vy, jako členka bebiťácké rodiny, vy už máte s námi 30% slevu. Takže vás se to opravdu nemůže týkat. Vy byste dostala méně. Rozumíte? A ti, kdo mají dosáhnout těch asi 300 bodů, tak ty už také, ti už také mají tu 30% slevu. Takže to se týká těch, kdo tam buď si kupují jen občas, anebo přicházejí jako noví. Těch se to týká. A tam stačí opravdu napsat ten protiproud a ta sleva tam je. Myslím, že na všechny ty produkty s těmi spolupracujícími firmami, Supramedexem, Firegoldem a tak, s těmi a Bebitem, že ty slevy jsou opravdu výrazné. A přesto ještě k nám se z toho ty peníze dostanou. Takže moc za to děkujem a vesele utrácejte. Já jsem dneska jsem udělal objednávku v Bebitu, tak jsem také přispěl proti proudu. Tak pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Po nějaké době si dovolím opět přispět do pondělní porady nepodvolených. Píše muž vystupující pod značkou Lovec Jelenou, mnozí ho asi znáte, a já jsem ten dopis tady minule nepřečetl, nevešel se, ale chci ho aspoň z větší části přečíst. Všímám si, jak se v příspěvcích na protiproudu objevují termíny zelený či bruselský komunismus. Uvědomují si pisatelé, co vlastně píší, mají představu o tom, co se tady děje, mají znalost termínů. A nebo se jen bojí nepravděpodobného návratu socialismu a spravedlivých trestů za zničení republiky a tudíž záměrně straší komunismem. No, upřímně musím říct, lovče jelenů, že s tím zničením republiky bych docela polemizoval. Právě tak, jak jsem polemizoval vždycky s tím, že tady po tom socialistickém experimentu 40-letém zůstala spálená země, prostě nezůstala. My jsme pracovali v ní všichni, kdo jsme tam byli. A vytvářeli jsme mnohé ohromné hodnoty a za těch dalších téměř už 40 let musím říci, že spousta z nás se stejně aktivně věnuje v úplně jiných poměrech a rozměrech té zemi, takže vytváří také spousty hodnot. Já prostě s tím zničení republiky a tak já s tím nesouhlasím. Je tu nesmírně mnoho věcí sporných. No, budu číst dál. Socialismus a následně komunismus, který tady ale nebyl, vychází z myšlenky každému dle jeho zásluh a potřeb. Tedy abych byl konkrétní, žádný politik a tak dále. To je přece víme naprostý nesmysl. To je jako, když dnes začínají s tím nepodmíněným příjmem. To je asi stejné. To je všechno, co vede jenom k našemu zotročení. Nikdy nemůže nastat žádný stav, ve kterém by se přerozdělovala dle jeho zásluh a potřeb. Zásluhy, kdo je zhodnotí, potřeby, kdo řekne, jaké má. To jsou hesla. Pozor na to, aby jsme se nechytali do sítě hesel. V kontextu dnešní doby už chápu mnohá opatření za socialismu, která jsme tehdy považovali za omezování svobody. Ta opatření byla nezbytná, chránila republiku, chránila občany, i mně se to špatně přiznává, i já tehdy cinkal klíči. Ten dopis je další. Já jsem chtěl z něho přečíst alespoň tenhle kousek, protože je zase to jistým okrajem té naší diskuse, naší porady. Víte, ty výroky, všechno je zničeno, všechno je špatně, všechno je na nic, jsou úplně negativem toho, co se říkalo o tom předtím. Nic není nikdy 10-0. Ty výsledky jsou 7-3, 60-40, abych tak řekl tím terminologií, skoro terminologií tenisovou. Ale víte, co myslím? Prostě jsme nepodvolení, kritizujeme vládu a chceme, abychom se dostali z obručí Bruselu na to, aby ta republika směřovala do něčeho smysluplnějšího než tohodle destruovaného bahna. Ale to neznamená, že nežijeme možná v nejlepším z možných světů. To ví jen, ale pojďme dál. To souvisí s tím posledním dopisem. Pane Hajku, velmi si vás vážím za to, co dlouhé roky děláte pro svobodu v naší okupované vlasti. Je to okupovaná vlast, souhlasím. A doufám, že se i letos potkáme v Příčovech. Také se těším 22. myslím. Ale se mnou to máte marný. Toho vašeho Pána Boha asi nikdy nepotkám, protože vím, že se stane jen to, co si sami zařídíme a uděláme. Nicméně jeden náš společný známý byl u vás v redakci asi už před rokem a povídal, že jste mu dal nějaký návod, který prý přesvědčil Jardu Jágra, ale neřekl mi co, nevím, jestli to bylo tajné. Nemohl byste mi to prozradit? Váš podporovatel Jarda K. také skladna. Ty Příčovy 22. srpna jsou určitě výborně. No Jardo, velmi stručně. To je událost, která je zásadní. A nestala se mně, byla to jedna moje známá režisérka Krátka, která točí dokumentární filmy, točila ho o Jaroslavu Jágrovi. A jednou, když on byl na cestě zase zpátky do Kanady, tak mu říká, máš 9 hodin před sebou, tady máš takovou knížečku, ve které jsou pouze evangelia. Zkus si to číst. Nemusíš je přečíst všechna, zkus si to číst, ale musíš to číst tak, aby se ta slova stala fyzickými v tomto světě. To znamená, třeba to aspoň šeptat. Ne si to číst pro sebe. No a on si to vzal, nijak nebyl tím tak ani tak nadšen. Za těch 9 hodin přistál a zavolal jí, že chce být pokřtěn. Ta metoda vzít si evangelia, číst si je, Jardo, ale nemusíte přečíst celou Bibli, jen ta evangelia 4. A také nemusíte přečíst ani všechna třeba, ale číst si ta slova, která mají v sobě obsah něčeho, čemu vy nevěříte. ale oni se stanou tím, jak je čtete a posíláte do éteru, ona se stanou ta slova fyzickými a už nikdy nezmizí do konce světa. A vy zjistíte, jestli tím, co jste udělal, se ve vás něco náhodou nestalo. Protože můžete tím odemknout bránu. Řekl bych zhruba tak, jako ten černý otevírá své brány, odemyká brány například drogami. Já myslím, že za pokus to stojí, Jardo, skladna. Řada lidí to už vyzkoušela. Protože pokud by se otevřely brány, tak byste stál na prahu něčeho tak nepředstavitelného, že proti tomu všechny naše stezky jsou nic. Platí. Ora et labora. Modlit se a pracovat. Ale jenom pracovat, to by nestačilo. Tak já doufám, že i za týden ještě bude svět a že se sejdeme na naší další poradě, mý milý nepodvolení.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

rachot motoru a vůně benzínu. Všechno to začalo v roce 1885 v Mannheimu, kde Carl Benz postavil stroj, který změnil svět. První automobil. První spalovací motor, který odstartoval revoluci na kolejích. Svět se roztočil jinak a navždy. Ale tohle není jen příběh o jednom muži. Berta Benz, neohrožená průkopnice, vzala volant do rukou a vydala se na cestu, jakou si nikdy nikdo před ní nedokázal představit. 106 kilometrů odvahy, improvizace a nezlomné vůle. První dálková jízda v historii, první čerpací stanice na světě. A jasný důkaz, že auto není jen hračka, ale budoucnost. Spalovací motor. Srdce, které pohánělo svět kupředu. Evropané jej přivedli k dokonalosti. Dvoutakty, 12válce, turbodmychadla. Každý krok vpřed byl oslavou lidské vynalézavosti. Zrekapitulujeme, co jsme dokázali za 100 let. A zamyslíme se, jestli po roce 2035 ještě budeme jezdit autem. Budeme mít na auta peníze? Co naše ekonomika? Neskrachuje Evropa? A Německo postavené na výrobě aut? Budeme mít práci? Zamyslíme se nad politikou Evropské unie a postojem za oceánem. Vstupte do příběhu minulosti i budoucnosti. O svobodě, která je ohrožená. O technologiích, které spojují, a rozhodnutích, která rozdělují. Začínáme teď a tady. Toto je pořad Mýty a fakta. Říkají nám, že elektromobily jsou levné, ale nejsou. Říkají nám, že spalovací motory patří minulosti. Ale my víme, že to není pravda. Automobilismus prý ztrácí smysl. Ale co když je to všechno jen iluze? Dnes odhalíme pravdu. Rozbijeme mýty, které nám vnucují. A ukážeme, co skutečně stojí za změnami, které nás obklopují. Připravte se, protože pravda není vždy pohodlná. V roce 1885 v ospalých ulicích německého Mannheimu se zrodil stroj, který měl otřást samotnými základy lidské dopravy. Carl Benz, vizionář a inženýr posedlý mechanikou, přivedl na svět patent Motorwagen, první automobil poháněný spalovacím motorem. Tento tříkolový zázrak s jednoválcem o objemu 954 kubických centimetrů nebyl jen strojem. Byl to symbol budoucnosti, která právě začala klapat do rytmu pístů a ozubených kol. Ale svět nebyl připraven. Lidé se dívali na tento podivný stroj s nedůvěrou, připoutání k jistotám koňských povozů. Benzův vynález byl technickým zázrakem, ale bez důkazu jeho praktičnosti zůstával jen kuriozitou. A právě zde vstoupila do hry Berta Benz, žena, jejíž odvaha navždy změnila historii. V srpnu roku 1888 za Úsvitu jednoho letního dne se Berta rozhodla jednat. Bez vědomí svého muže naložila své dva syny, Evžena a Richarda, do motorového vozu a vyrazila na cestu dlouhou 106 kilometrů z Mannheimu do Forzheimu, rodného města své matky. Co dnes může znít jako výlet, bylo tehdy odvážným dobrodružstvím na hranici nemožného. Cesta byla plná nečekaných překážek. Palivo, tehdy známé jako Ligron, bylo dostupné pouze v lékárnách. V městečku Wiesloch zastavila a doplnila zásoby, čímž se tamní lékárna stala první čerpací stanicí na světě. Když se palivová trubka ucpala, neváhala vytáhnout svůj kloboukový špendlík a pročistit ji. A brzdy
Při sjíždění strmých kopců zjistila, že jsou téměř neúčinné. Zastavila u ševce, který na brzdové destičky připevnil kožené pásky, a svět poprvé poznal brzdové obložení. Ale dříve, než Berta vyrazila na svou slavnou jízdu, musel Karl Benz čelit jiné výzvě. Jak jeho patent Motorwagen brázdil ulice Mannheimu, sousedé si začali stěžovat na hluk motoru a nepříjemný zápach spalin. Co pro Benze znamenalo hudbu budoucnosti, bylo pro okolí rušivým elementem. Stížnosti se hromadily a Benz byl nucen jednat. 1. srpna roku 1888 zamířil na městský úřad Mannheimu, kde mu bylo vydáno první povolení k provozu motorového vozidla na veřejných komunikacích. Toto povolení, dnes považované za první řidičský průkaz na světě, nejenže Benzovi umožnilo legálně řídit jeho vynález, ale také otevřelo dveře regulaci silničního provozu, jak ji známe dnes. Když se večer snesl na Forzheim, Berta a její synové dorazili do cíle. Okamžitě telegrafovala Karlovi o úspěchu své cesty. Tento čin nebyl jen důkazem funkčnosti automobilu. Byla to manifestace lidské odvahy a odhodlání, která přinesla potřebnou pozornost a důvěru veřejnosti. Berta Benz se stala první osobou, která uskutečnila dálkovou jízdu automobilem, a její cesta je dodnes připomínána jako jeden z nejodvážnějších momentů v dějinách automobilismu. Díky takovým průkopníkům se Německo stalo kolébkou automobilových inovací. Společnosti jako Benz & CIE, která se později sloučila s Daimlerem a dala vzniknout Mercedes-Benz, nastavili standardy, jež definovali automobilový průmysl na další desetiletí. Tato kapitola lidské historie nám ukazuje, že změnu světa přinášejí ti, kdo se odváží snít a jednat. S vizí, odvahou a neochvějným odhodláním. Zatímco se svět zpamatovával z revolučního vynálezu Karla Benze, v srdci Evropy, v malém městečku Kopřivnice, se rodila další automobilová legenda. Bylo to místo, kde se tradice setkávala s odvahou překročit hranice známého. A kde se zrodila značka, která měla navždy zapsat Československo na mapu automobilového světa. Společnost Nesseldorfer Wagenbau Fabrik Gesellschaft, založená v roce 1850 a původně proslulá výrobou kočárů, se rozhodla vstoupit do nového věku motorismu s neobyčejnou vizí. V roce 1897 představila světu svůj první automobil – Prezident. Tento vůz, poháněný dvouválcovým motorem o výkonu 4,9 kW, nebyl jen mechanickým zázrakem, ale důkazem technické zdatnosti a odvahy českých konstruktérů. Prezident nebyl jen pouhou kopií zahraničních modelů. Byl to originální stroj, který ukázal, že i malá středoevropská země může stát v čele automobilového pokroku. Každý šroub, každý kousek kovu nesl v sobě ducha inovace a nezlomné vůle překonat hranice tehdejších možností. Tatra je symbol trvalé inovace a odvahy postavit se vedle největších průkopníků automobilismu. Zatímco Němci dali světu první automobil, Češi se stali jejich neodmyslitelnými partnery na cestě k rozvoji motorismu. Ale příběh Tatry nekončil u prezidenta. Ve 20. letech 20. století se na scéně objevil muž, jehož jméno se stane synonymem pro revoluci v automobilovém designu. Hans Ledwinka. Tento geniální inženýr přinesl do automobilového světa koncepty, které předběhly svou dobu o desítky let.
Jeho vize aerodynamického designu a technických řešení se materializovala v podobě modelu Tatra 77, uvedeného v roce 1934. Tento vůz byl prvním sériově vyráběným aerodynamickým autem na světě. S proudnicovým tvarem, vzduchem chlazeným osmiválcovým motorem umístěný vzadu a inovačním podvozkem byl tento vůz skutečnou revolucí na silnicích, která zanechala konkurenci daleko za sebou. Ledvinkovy návrhy měly takový dopad, že inspirovali i slavného Ferdinanda Porsche při tvorbě legendárního Volkswagenu Beetle. Design Tatry se stal předlohou pro automobil, který dobil svět. A Československo se díky těmto průkopníkům stalo centrem technického pokroku. Inovace z Tatry formovaly automobilový průmysl po celém světě. Od konstrukce po design. A ukázali, že technická genialita může vyrůstat i mimo velké průmyslové metropole. Po úvodních krocích průkopníků, kteří uvedli na svět první automobily, se pozornost inženýrů a vizionářů obrátila k samotnému srdci těchto strojů – spalovacímu motoru. Tento fascinující mechanismus, jenž přeměňuje chemickou energii paliva na mechanický pohyb, se stal symbolem lidské touhy po rychlosti, síle a svobodě. Byl to motor, který rozproudil tep moderní civilizace. Poháněl sny i realitu a stal se hnací silou epochy, která spojila kontinenty a otevřela nové horizonty. Cesta spalovacího motoru začala u jednoduchých dvoutaktních konstrukcí, které byly sice skromné, ale představovaly první krok k revoluci. V roce 1862 francouzský inženýr Alphonse Baudet Rochat teoreticky popsal čtyřdobý cyklus, ale až německý vynálezce Nikolaus Otto jej v roce 1876 uvedl do praxe se strojením prvního funkčního čtyřdobého motoru. Tento okamžik nebyl jen technickým úspěchem, ale zrozením nové éry, kdy lidstvo poprvé skrotilo sílu uvnitř ocelových válců. Tento základní princip byl postupně zdokonalován. Inženýři z celého světa, pohánění touhou po rychlosti a efektivitě, experimentovali s počtem válců, uspořádáním a objemem motorů. Výsledkem byly výkonné 12-válcové motory, mistrovská díla inženýrství, která se stala vrcholem technického umu své doby. Tyto motory nebyly jen o síle. Každý nový model přinášel vyšší výkon, hladší chod a efektivnější využití paliva. Byl to motor, který se stal srdcem nejen automobilů, ale i samotné ideje pokroku. Technologický pokrok přinesl řadu inovací, které zásadně ovlivnily účinnost a výkon spalovacích motorů. Zavedení turbodmychadel umožnilo zvýšit množství vzduchu vstupujícího do válců, což vedlo k dramatickému nárůstu výkonu bez zvětšení objemu motoru. Najednou se auta, která byla dříve omezená svou konstrukcí, změnila v rychlostní monstra, schopná zdolávat vzdálenosti nevídanou rychlostí. Dalším klíčovým milníkem bylo zavedení vstřikování paliva. Tradiční karburátory, které po desetiletí dominovaly, byly nahrazeny systémy přímého vstřikování. Tento krok umožnil přesnější dávkování paliva, lepší spalování a výrazné snížení emisí. Motory se staly nejen výkonnějšími, ale i čistějšími a efektivnějšími, což reflektovalo měnící se hodnoty společnosti směřující k udržitelnosti. V reakci na rostoucí obavy o životní prostředí a potřebu snižování spotřeby paliva se objevily hybridní technologie. Kombinace spalovacího motoru s elektromotorem umožnila dosáhnout vyšší účinnosti a nižších emisí, což představovalo významný krok směrem k udržitelnější mobilitě. Spalovací motor se tak stal nejen symbolem síly, ale i adaptability a schopnosti evoluce.
Evropa hrála klíčovou roli v rozvoji spalovacích motorů, které se staly symbolem technické dokonalosti a lidské vynalézavosti. Tento převratný vynález poháněl průmysl, spojoval kontinenty a měnil způsob, jakým se lidé pohybují. Německo bylo průkopníkem s Mercedes-Benz a BMW. První moderní automobil Benz Patent Motorwagen z roku 1885 odstartoval novou éru. BMW se později proslavilo vysoce výkonnými motory, které kombinovaly preciznost a sílu. Francie nezůstala pozadu. Peugeot, Citroën a Renault přinesly revoluci v masové výrobě. Louis Renault v roce 1899 představil revoluční systém přímého převodu, Direct Drive, který nahradil běžné řetězové pohony a zvýšil efektivitu přenosu výkonu. Tento inovativní prvek zlepšil ovladatelnost vozů a pomohl Renaultovi zvítězit v závodě Paříž-Trouville, čímž okamžitě přitáhl pozornost k jeho technickým vylepšením. Další klíčovou inovací bylo zavedení lehkých karosérií, které díky moderním výrobním technologiím snížily hmotnost vozidel, zlepšily spotřebu paliva a zvýšily rychlost, čímž Renault nastavil nový standard pro automobilový průmysl, zatímco Citroën Traction Avant nastolil nový standard v úsporných spalovacích jednotkách. Itálie vnesla do automobilismu vášeň a rychlost. Fiat spopularizoval kompaktní vozy, zatímco Alfa Romeo a Ferrari dovedli motory k dokonalosti, spojující výkon a styl. Spalovací motor od svých skromných začátků až po sofistikované moderní jednotky zůstává svědectvím lidské vynalezavosti a neustálé snahy o překonávání technických hranic. Jeho vývoj odráží nejen technologický pokrok, ale i měnící se potřeby a hodnoty společnosti. Motor, který kdysi poháněl první nesmělé pokusy, dnes žene vpřed civilizaci. A jeho ozvěna rezonuje v každém kilometru, který urazíme. Počátkem 20. století se automobil stal symbolem pokroku a svobody. Po revoluci, kterou přinesl spalovací motor a po průkopnických krocích evropských inženýrů, se svět připravoval na další transformační kapitolu. Zatímco v Evropě se inženýři soustředili na technickou dokonalost a vytvářeli auta, která byla mistrovskými díly preciznosti, v Americe se rodila myšlenka, která měla změnit automobilismus navždy. Zpřístupnit automobil širokým masám. Henry Ford, americký průmyslník s neotřesitelnou vizí, chtěl vytvořit vůz, který by nebyl jen pro elitu, ale pro běžného člověka. V roce 1908 představil model T, který se stal nejen revolucí v automobilovém průmyslu, ale i symbolem demokratizace mobility. Aby uspokojil rostoucí poptávku, zavedl v roce 1913 ve své továrně v Highland Parku první pohyblivou montážní linku. Revoluční inovaci, která změnila způsob výroby nejen automobilů, ale i průmyslové produkce jako takové. Tento inovativní přístup snížil čas potřebný k výrobě jednoho vozu z 12 hodin na pouhých 90 minut. Díky této efektivitě se cena modelu T postupně snížila z původních $825 na méně než $300, což umožnilo jeho dostupnost pro širokou veřejnost. Tento vůz, přezdívaný Plechová Líza, se stal součástí každodenního života milionů Američanů. Během let 1908 až 1927 bylo vyrobeno více než 15 milionů těchto vozů, což z modelu T učinilo jedno z nejprodávanějších aut historie. Ford nejenže zpřístupnil automobil masám, ale nastartoval éru, kdy se auta stala běžnou součástí života. Zatímco Ford v Americe kladl důraz na efektivitu a dostupnost, evropské automobilky šly jinou cestou. Zaměřovaly se na preciznost, luxus a technickou dokonalost. Německé značky jako Mercedes-Benz a BMW prosluly svými výkonnými a spolehlivými vozy,
které kombinovaly inovativní technologie s elegantním designem. Každý model byl výsledkem pečlivé práce a inženýrského mistrovství, které odráželo evropskou vášeň pro detail. Například Volkswagen Golf, uvedený na trh v roce 1974, se stal jedním z nejúspěšnějších evropských modelů s více než 35 miliony prodaných kusů po celém světě. Bez ohledu na kontinent se automobil stal symbolem svobody a nezávislosti. V Americe se lidé vydávali na legendární Route 66, která se stala ikonou volnosti a dobrodružství. Tato silnice, táhnoucí se napříč Spojenými státy, byla více než jen cestou. Byla symbolem snů, touhy po neznámém a úniku z rutiny. Lidé usedali za volant svědomím, že před nimi leží nekonečné možnosti. Zlatý věk automobilismu přinesl nejen technické inovace a ekonomický růst, ale také hlubokou proměnu společenských hodnot a životního stylu. Automobil se stal více než jen dopravním prostředkem. Stal se symbolem osobní svobody, pokroku a lidské tvořivosti. Ať už jste se řítili po americké Route 66, nebo projížděli evropskými alpskými serpentinami, jedno bylo jisté. Automobil vám dal svobodu, jakou předchozí generace nikdy nezažili. Zlatá éra automobilismu dosáhla svého vrcholu, kdy se technický pokrok a lidská touha po dokonalosti setkaly na křižovatce rychlosti, luxusu a inovací. Automobilový svět se stal arénou, kde se značky předháněly v tom, kdo nabídne něco víc. Více výkonu, více elegance, více prestiže. Byla to éra, kdy si člověk mohl za své peníze koupit to naprosto nejlepší, co lidstvo dokázalo vyrobit. Ať už šlo o supersporty nebo luxusní limuzíny. Rolls-Royce, britský luxus a elegance. V roce 1904 se setkali Henry Royce, inženýr a výrobce elektrických zařízení, a Charles Rolls, jeden z prvních britských prodejců automobilů. Toto setkání vedlo k založení značky Rolls-Royce, která se rychle stala synonymem pro luxus a kvalitu. Již první modely jako Silver Ghost, uvedený v roce 1907, získali pověst nejlepších automobilů na světě díky své spolehlivosti a tichému chodu. Silver Ghost byl vybaven 7-litrovým šestiválcovým motorem a byl proslulý svou schopností ujet dlouhé vzdálenosti bez poruch. Mercedes-Benz, symbol technické dokonalosti. V Německu značka Mercedes-Benz definovala novou úroveň technické dokonalosti a luxusu. Modely jako Mercedes-Benz 300 SL Gullwing z roku 1954 s ikonickými výklopnými dveřmi a špičkovým výkonem byly důkazem, že technika a design mohou jít ruku v ruce. S maximální rychlostí přes 260 km za hodinu a inovativním systémem vstřikování paliva se stal 300 SL nejrychlejším sériově vyráběným autem své doby. Ferrari, italská vášeň a rychlost. Ferrari, založené Enzem Ferrarim v roce 1939, se stalo symbolem italské vášně pro rychlost a design. Modely jako Ferrari 250 GTO, F40 či LaFerrari se zapsaly do historie jako ikony automobilového světa. Ferrari 250 GTO, vyráběné v letech 1962 až 1964, bylo vrcholem vývoje řady 250 GT. S pouhými 36 vyrobenými kusy se stalo jedním z nejžádanějších sběratelských vozů. Jeho 3-litrový V12 motor poskytoval výkon 221 kW, což umožňovalo dosáhnout maximální rychlost 280 km za hodinu. Navzdory globálním trendům směrem k elektromobilitě, Ferrari nadále investuje do vývoje vysoce výkonných spalovacích motorů.
čímž zachovává svou tradici a uspokojuje náročné zákazníky hledající autentický zážitek z jízdy. Bugatti. Definice rychlosti a exkluzivity. Když mluvíme o vrcholu automobilismu, nelze opomenout značku Bugatti. Založená Ettorem Bugattim v roce 1909 ve francouzském Molsheimu, Bugatti vždy stálo na pomezí umění a inženýrské dokonalosti. Modely jako Bugatti Veyron a Chiron posunuly hranice toho, co je technicky možné. Bugatti Veyron, uvedený na trh v roce 2005, byl prvním sériově vyráběným vozem, který překonal magickou hranici 400 km za hodinu. S motorem o výkonu 1001 koní a maximální rychlostí 407 km za hodinu redefinoval pojem rychlosti a luxusu. Bugatti ukazuje, že hranice automobilového inženýrství jsou jen tam, kde si je nastavíme. Tyto značky představují vrchol automobilového inženýrství a designu. Nabízejí vozy, které jsou nejen dopravními prostředky, ale i uměleckými díly a symboly prestiže. Zlatý věk automobilismu ukázal, že auta nejsou jen stroji, ale odrazem lidské tvořivosti, vášně a technického umu. Éra vrcholného automobilismu dospěla k bodu, kdy technická dokonalost a lidská odvaha překonaly všechny dosavadní hranice. Na jedné straně vozy symbolizovaly luxus a eleganci, ale na druhé straně, tam, kde rychlost znamenala nejen výkon, ale i odvahu, se zrodila Formule 1. A právě tato disciplína se stala laboratoří, kde se testovaly hranice fyziky a lidské vytrvalosti. V 70. letech 20. století se ve Formuli 1 začal klást velký důraz na aerodynamiku. Vozy byly vybaveny křidélky a přítlačnými plochami, které zvyšovaly přilnavost k trati. Tyto prvky se postupně přenesly i do sériově vyráběných vozů, kde zlepšují stabilitu a ovladatelnost při vyšších rychlostech. Použití lehkých a pevných materiálů, jako je Kevlar, se stalo standardem ve Formuli 1. Kevlar byl původně vyvinut v roce 1965 jako náhrada ocelových výstuh v pneumatikách, ale jeho vysoká pevnost a nízká hmotnost vedly k jeho využití v konstrukci karosérií monopostů. Dnes se Kevlar a další kompozitní materiály běžně používají v automobilovém průmyslu pro zvýšení bezpečnosti a snížení hmotnosti vozidel. V 50. letech minulého století byly ve Formuli 1 zavedeny kotoučové brzdy, které nahradily dosavadní bubnové systémy. Kotoučové brzdy poskytovaly lepší brzdný výkon, odolnost vůči přehřátí a snazší údržbu. Tato inovace se postupně rozšířila i do osobních automobilů, což přispělo k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Formule 1 tak slouží nejen jako aréna odvahy a rychlosti, ale i jako neocenitelná laboratoř pro vývoj a testování technologií, které zvyšují bezpečnost, účinnost a výkon našich každodenních vozidel. Díky neustálému posouvání hranic možností v tomto sportu se můžeme těšit na stále pokročilejší a sofistikovanější automobily na našich silnicích. Ať už jde o lepší brzdové systémy nebo bezpečnostní prvky, Formule 1 dokazuje, že v honbě za rychlostí vzniká nejen adrenalin, ale i technologie, které chrání a zlepšují životy milionů lidí na celém světě. Po desetiletích dominance spalovacích motorů se automobilový svět ocitá na prahu zásadní transformace. Evropská unie přijala rozhodnutí, které má od roku 2035 ukončit prodej nových vozidel s emisemi CO2, což v praxi znamená zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory. Tento krok je součástí širší strategie boje proti klimatickým změnám a snahy o dosažení uhlíkové neutrality. Přestože cíl je jasný, cesta k jeho naplnění je plná výzev. Elektromobily jsou často prezentovány jako hlavní alternativa, avšak jejich masové rozšíření naráží na několik překážek. A právě zde
se otevírá otázka, zda se Evropa nevydává na cestu, která ji zavede do slepé uličky. Jednou z hlavních překážek je vysoká pořizovací cena elektromobilů. Navzdory technologickému pokroku zůstávají elektromobily pro mnoho spotřebitelů finančně nedostupné. A nejen to, vysoké potenciální náklady na výměnu baterií zvyšují dlouhodobé výdaje majitelů. Automobil, kdysi symbol svobody a dostupnosti, se stává luxusem, na který běžná rodina jen stěží dosáhne. Omezený dojezd a nedostatečná infrastruktura nabíjecích stanic představují další bariéry pro jejich širší přijetí. V některých regionech, zejména ve venkovských oblastech, je dostupnost nabíjecích stanic stále nedostatečná, což omezuje praktické využití elektromobilů. Zatímco městská centra mohou nabídnout určité pohodlí, venkov zůstává na okraji této technologické revoluce. Kritici také poukazují na environmentální dopady spojené s výrobou baterií, včetně těžby vzácných kovů a následné likvidace použitých baterií. Těžba lithia a kobaltu, nezbytných surovin pro výrobu baterií, má devastující dopad na životní prostředí a místní komunity v zemích, kde se tyto suroviny těží. To vyvolává otázky ohledně skutečné ekologické udržitelnosti elektromobilů. Dalším závažným problémem je bezpečnost samotných baterií. Lithium-iontové baterie, které elektromobily využívají, jsou vysoce náchylné k tepelnému úniku. Stavu, při němž dochází k nekontrolovanému přehřátí a následnému samozničení. Tyto požáry jsou extrémně obtížně uhasitelné a jejich následky mohou být katastrofální. V roce 2023 došlo k masivnímu požáru na lodi Fremantle Highway u nizozemského pobřeží, při kterém bylo zničeno téměř 4 000 vozidel. Z nich přibližně 500 bylo elektrických. Požár, který vedl k úmrtí jednoho člena posádky, byl způsoben zničením baterií elektromobilů. Podobný incident se odehrál v roce 2022, kdy loď Felicity Ace, převážející tisíce luxusních automobilů, včetně elektromobilů značek Porsche a Audi, splála u Azorských ostrovů. Intenzita požáru byla tak vysoká, že loď se nakonec potopila.

plánují ukončit prodej nových vozidel se spalovacími motory do roku 2035. Jiné státy však zaujímají odlišný postoj. Například Wyoming zvažuje zákaz prodeje elektromobilů, což odráží rozdílné názory na budoucnost automobilové dopravy v USA. Tento rozdíl přístupů je zřejmý i v celostátních strategiích. V USA je kladen důraz na svobodu volby a podporu tradičních hodnot automobilismu. Programy na podporu automobilového průmyslu zahrnují investice do infrastruktury pro spalovací motory, daňové úlevy pro výrobce a spotřebitele spalovacích vozidel a důraz na energetickou soběstačnost prostřednictvím domácí těžby ropy a plynu. Zásadním bodem je také ochrana pracovních míst v tradičním automobilovém průmyslu, což je v ostrém kontrastu s evropskou politikou, která vede k zániku celých odvětví. Ať už se budoucnost ubírá jakoukoliv cestou, je zřejmé, že automobilový průmysl stojí před jedním z nejzásadnějších období své existence. Rozhodnutí, která budou učiněna v následujících letech, ovlivní podobu dopravy na celém světě a určí směr, kterým se vydáme v éře po spalovacích motorech. Otázkou zůstává, zda Evropa najde cestu zpět k hodnotám, které kdysi definovaly automobilismus. Svobodu, dostupnost a technologickou rozmanitost. Nebo zůstane uvězněna ve slepé uličce jednostranných rozhodnutí. Rozhodnutí Bruselu vydat se na cestu elektromobility mnozí označují za jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí Evropské unie v moderní historii. Od roku 2020 zaniklo v evropském automobilovém průmyslu přibližně 86 000 pracovních míst. Mnoho těchto pracovních míst bylo ztraceno v regionech, kde automobilový průmysl tvoří páteř místní ekonomiky. V Německu, které je považováno za motor evropské ekonomiky, se očekává, že do roku 2035 zanikne přibližně 190 000 pracovních míst v automobilovém sektoru. Tento úbytek není jen číslem na papíře. Znamená to zavírání továren, ztrátu životních jistot a zánik komunit, které po generace žily z automobilové výroby. Evropští výrobci čelí rostoucí konkurenci ze strany čínských automobilových společností, které díky státním dotacím a nižším výrobním nákladům nabízejí elektromobily za výrazně nižší ceny. Tento tlak zvyšuje riziko bankrotů mezi evropskými výrobci. Tradiční automobilky, které po desetiletí formovaly evropskou ekonomiku, se nyní nacházejí na pokraji kolapsu. Tato situace vyvolává otázky o udržitelnosti současné strategie a nutnosti hledat vyvážený přístup, který zohlední jak ekologické cíle, tak socioekonomické dopady na evropské obyvatelstvo. Přechod na elektromobilitu v Evropě sebou přináší nejen technologické a environmentální výzvy, ale také zásadní ekonomické otázky, které nelze přehlížet. Budování potřebné infrastruktury pro elektromobily, zejména nabíjecích stanic, vyžaduje obrovské investice. Evropská unie si stanovila ambiciózní cíl vybudovat do roku 2025 1 milion dobíjecích stanic. Avšak k tomuto cíli má stále daleko a postrádá celkový strategický plán pro elektromobilitu. Výroba baterií pro elektromobily je silně závislá na vzácných kovech, jako je litium a kobalt. Zatímco v bateriích do chytrých telefonů či počítačů se využije pár gramů kobaltu, výroba baterií do elektroaut vyžaduje až 10 kg tohoto kovu, což se promítá do jejich prodejních cen. Průměrná cena elektromobilu v Evropě se pohybuje kolem 60 000 eur, což je pro mnoho spotřebitelů nedostupné. Pro srovnání, tradiční vozy se spalovacím motorem jsou často až o polovinu levnější, což činí elektromobily luxusem, na který běžný člověk jen těžko dosáhne. Zákazy spalovacích motorů, které se šíří napříč Evropou, představují nejen technologickou, ale i kulturní hrozbu. Pokud budeme pokračovat v

této cestě riskujeme ztrátu jedné z největších vymožeností moderní civilizace. Spalovací motor není jen mechanická součástka. Je to vrchol inženýrského umění, symbol éry, která spojila kontinenty, otevřela nové obzory a umožnila lidem objevovat svět. Vzdáváme se toho nejlepšího, čeho jsme kdy dosáhli. Ve jménu technologie, kterou zvládne vyrábět Čína v milionech kusů, levněji a rychleji, než Evropa kdy dokáže. Naši předkové, kteří stavěli první automobily, zdokonalovali motory a posouvali hranice technologií, by dnes nevěřili vlastním očím, kam se vývoj ubírá. Zatímco v USA pochopili správnou cestu, že elektromobilita nesmí mít přednost před lidmi, Evropa vede boj s uhlíkem, který jde přímo proti občanům. Zbavujeme se všeho, co jsme vybudovali a co jsme přivedli téměř k dokonalosti. Tady nejde jen o stroje, o spalovací motory, ale o princip. O právo rozhodnout, jakým způsobem budeme cestovat, jakou technologii zvolíme a zda se necháme vehnat do jednotného řešení, které nemusí být nejlepší. Automobilismus není jen minulost, ale i budoucnost. Záleží na nás, zda se vydáme cestou, která respektuje inovace, pokrok a svobodnou volbu. A nebo se smíříme s uniformitou. Ať budoucí generace zažijí stejnou radost z jízdy, jakou nám dali spalovací motory. A ať si mohou vybrat, jak budou cestovat dál. A co si o tom myslíte vy? Napište nám do komentářů svůj názor. Rádi si jej přečteme. Pokud se vám tento dokument líbil, dejte nám like a přihlaste se k odběru, aby vám neuniklo žádné z našich dalších videí.

0: Pojďte s námi změnit svět. Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny. Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
1: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
0: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
2: Vítej.
3: Ano, už jste tam slyšeli, přátelé. Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na SVCS. Hlasí se vám Radek ze studia Morava a máme tady bratry Sapetovi a dneska si budeme zase povídat o e-koruně. A aby jsme se neodchylili od tématu, tak začneme opět příběhem, takže já dávám slovo tady jednomu z bratů, oni se vám postupně představí, takže Jirka začne a potom se připojí i jeho bratr. Tak příjemný poslech, dámy a pánové, začínáme story o e-koruně.
4: Takže já taky přeji hezký podvečer a začneme opět příběhem. Jmenuji se Pavel. S manželkou Aničkou máme 3 děti. Karolínku, Nikolku a Davida. No, děti. Nejmladší David bude mít 17 a 26-letá Karolínka čeká tento rok dítě. Píše se rok 2039. Já budu mít brzy 50 let. A ještě ze mě bude děda. Tento rok pro mě znamená hodně a protože není jediným a doufám ani posledním, rozhodl jsem se zanechat tuto vzpomínku ve formě, která je dnešní generaci blízká. Moc se nečte a psát rukou jsem nikoho neviděl už pár let. Není to kritika, spíše postesknutí. A tím bych mohl otevřít další rok mých vzpomínek. Rok 2019. Pro své vnouče vysvětlím, jak to tehdy bylo. Byl to čas demokracie. V demokracii, a nenech se zmást části slova demo, nebyla to žádná zkušební verze. Tehdy to běželo zostra. Existovalo mnoho politických stran, to byla uskupení lidí, kteří chtěli v podstatě stejnou věc, jako dnes. Ale tehdy měli pocit, že právě oni to umí lépe než ti druzí nebo třetí. Nehledali shodu, ale neustále se kritizovali. Docela malé uskupení lidí si zase říkalo vláda. Vládu sestavila ta strana, která získala nejvíce hlasů ve volbách. To byla ta iluze, že vlastně občan svobodně rozhoduje o svých vládcích, že si vybírá jemu nejbližší názorovou skupinu a ta ho směle povede k lepšímu životu. Názory, nápady a inovace ale ve skutečnosti nehrály žádnou roli. Vše to byl obchod, stejně jako naše železářství. Kdo měl dost peněz, si najal ty nejlepší manipulátory, sociální experty a hlavně zaplatil účinnou reklamu. Určitě se ještě na internetu dají sehnat jejich hesla. Dnes se tomu smějeme, jako jsme se tehdy smáli tomu, co zažil můj otec v socialismu. Ale o tom já moc nevím. Vím, že si lidé té doby zažili hodně nesvobody. Lidská historie má takových smutných kapitol až příliš. Co je k tomu vedlo? Co vedlo jednoho člověka, aby zotročil druhého? Co vedlo jednoho člověka, aby druhého zabil? To tvá generace nikdy nepochopí. I my jsme s tím měli problém. Ale ty věci se děly. Tehdy byly i války. Válka vznikla, když většinou jeden člověk chtěl něco, co měl jiný národ. Zmanipuloval svůj národ, aby své mladé muže poslal zabíjet ty druhé. Kteří se bránili a tak se umíralo a umíralo po tisících a milionech a to vše pro touhy a ambice třeba jediného muže. Ptáš se, proč to jednoduše nekoupili? Protože tehdy peníze znamenaly více než lidský život. Říkali jsme si, z takzvaných svobodných voleb vzešlo tolik zla a tolik zlých vládců, že by se měl už někdo nad tím zamyslet. Někteří jsme nad tím přemýšleli, když jsme se dívali na zprávy nebo na historické dokumenty, pak člověk cítil jistou úzkost. Věděl, že to nechce, ale neměl nejmenší tušení, co s tím udělat. Ten rok byl zajímavý tím, že začalo vznikat něco, co do našich životů vstoupilo o 2 roky později. Ano, byla to e-koruna. Lidé na ní koukali s nedůvěrou, měli pocit, že tohle nemůže být skutečné. Milé vnouče, oslavují tě tak, protože zatím neznáme tvé jméno. Takže milé vnouče, e-koruna je součástí tvého světa. Stejně jako byl mobilní telefon součástí toho mého v té době, ale tak to prostě chodilo, že nové věci byly přijímány s nedůvěrou a o myšlenkách, vizích to platilo o to více. Musíš si představit a uvědomit, že peníze vládly světu. Nesloužili, ale zotročovali. Lidé dělali i špatné a zlé věci, aby získali peníze. Druhé uvrhovali do neštěstí nebo dluhu. No jo, vlastně, promiň, ty nevíš, co je dluh. Jak bych ti to vysvětlil? Máš třeba 5 korun, ale chceš hračku za 500 korun. Tehdy byla možnost, že si to prostě nekoupíš, nebo si na to půjčíš. Někdo ti poskytl chybějící částku a ty jsi slíbil, jak to uhradíš. Třeba 10x 50 korun. A tak vznikl dluh. Roboti byli hrozně primitivní, takže vše dělali lidé. Museli, protože platili účty za bydlení, energie, vodu. Platili si i za doktora a platili taky za to, aby staří lidé dostali důchod a platili daně, aby vše okolo fungovalo. Daně a tyhle platby činili vlastně půlku z výdělku. Ale ne, že by přišel dráb a vybral daně, jak to znáš z pohádek, že by si jednoduše půlku vzal. To by lidem hned došlo, kolik jim berou. Ono to bylo schováno pod různé názvy a vybíralo se to na několik způsobů. Hned z příjmu, to nebylo hodně, snad 14%. Sociální pojištění, pěkný název, to bylo hlavně na důchody. A dělalo to okolo 27%. A zdravotní pojištění 15% a daň z přidané hodnoty 21% a daně a daně a daně. A protože v procentech se vyznal jen málo kdo, bylo to tak zašmodrcháno, že se v tom ani ti úředníci kolikrát nevyznali. S mým otcem jsme už 10 let provozovali náš obchod. Dnes je to retro, ale tehdy jsme byli dost moderní provozovna. V prodejně byly prodavačky, které vydávali zboží, přijímali peníze, ale i lidem poradili. Lidé skutečně dělali různé práce. Bylo to fajn, než se objevil problém. Vzpomínám si, manžel jedné z prodavaček onemocněl, nemohl chodit do práce, zadlužovali se a nakonec přišli i o dům. Bylo to smutné, protože nebylo v mé moci jim pomoci. V přímém přenosu jsme viděli úpadek lidské bytosti. Šťastná, veselá žena, které se zhroutil svět, a byly to dluhy a vůbec finanční systém té doby, které toho byl příčinou. Lidé si nepomáhali, dokonce se báli si o pomoc říct. Obchod něco vydělával, i přes ty šílené daně nám vlastně něco zbývalo. Tvoje máma Karolínka šla poprvé do školy, je to jako dnes. Když šlo dítě do školy, znamenalo to zvýšené náklady. Nebyli jsme na tom tak, jako dnes. Zní to jako stěžování, ale obchodovat v té době bylo těžké nejen kvůli daním, ale taky kvůli úřadu, který daně hlídal. Ve srandě se říkalo, že raději peklo než finanční úřad. To je zase téma, které nemůžeš pochopit. Pohádkově by se dalo říct, že to byli zlí skřítci, kteří si čas od času vybrali nějakého chudáka, který většinou pracoval 12 hodin denně a dalších 12 hodin přemýšlel, jak svůj podnik zlepšit, aby si žádali papíry a doklady a důvody, proč a zač. Někdy to skončilo pokutou. Je další slovo, které neznáš. Znamená to, že platíš za nějakou chybu. Půjdeš třeba na slunce a nenamažeš se krémem. Místo, abych ti poradil a pomohl se natřít, ti udělím pokutu 100 korun za vstup na slunce bez ochrany. Pokuty se dávaly za rychlou jízdu, tehdy si auta řídil člověk sám, ale i za prošlé potraviny v obchodě, za špatnou váhu, za propadlou revizi komínu, za špatný nátěr u dřezu. Ještě před 20 lety byli lidé tak moc hloupí? Nebyli. Jen nevěděli to, co ty víš ještě dříve, než se narodíš. Že ty, já, soused, malíř z Prahy, anglický král, Japonec nebo Afričan, jsme jedno lidstvo. Ty nikdy nikomu neublížíš, protože víš, že si tak ublížíš sama sobě. Budeš pomáhat, spolupracovat a tvořit věci, které ulehčí život, anebo jen potěší třeba jednoho jediného člověka. Ani nevíš, jak jsem šťastný, že jsi se narodilo do tohoto světa. A jsme v roce 2021. Taky významný rok. Má žena Anička přivedla na svět naši druhou dceru Nikolku, tvou tetu. To bylo naše osobní štěstí. Významný rok to však byl i pro náš rodinný podnik. Můj táta, tvůj pradědeček, přišel s nápadem připojit se k eKoruně. Firmy na Moravě díky toho zvýšily obrat. Pochopil jsem to tehdy jako nějaký zákaznický klub. Po pár týdnech jsem měl jasno, že jde o něco mnohem většího. eKoruna vešla do našich životů, do našeho města, do našeho obchodu. Každý týden rostl obrat. Nejdříve jsme utržené eKoruny utráceli v potravinách vedle u standy. On měl dodavatele, který je přijímal. Když i naši dodavatelé přijímali eKorunu, bylo to dokonalé. Měl jsem totiž obavu z 5%, které sloužily jako poplatek při směně na tehdejší peníze, českou korunu. Pár let předtím dělal obchod konstantní tržbu. Na jaře a v létě jsme dělali více, ale porovnání třeba března 2018 a března 2019 se lišily o 1 až 2%. S eKorunou jsme zaznamenali meziroční nárůst o 30% v prvním roce. Za 5 let to bylo 3x více. Pravda, upravili jsme sortiment, ale prodejna zůstala stejná. Nebyli jsme jediní, kdo prosperoval mnohem lépe. Všichni, které znám, díky eKoruně získali. Pozvedlo se celé město. Nikdo nechtěl jezdit ven, aby poslal dále své eKoruny. A tak se kruh uzavíral ve stále menším prostoru. Začalo platit, že peníze, které mohly svět zničit, ho naopak postaví a spojí. Jen se malinko změní jejich charakter.
3: Takže přátelé, po tomhle příběhu si dáme jednu písničku od Michaela Jacksona, Heal the World.

0: Takže dámy a pánové, dozněla písnička a já tady mám konkrétní dotaz na Jirku Sapetu a to... Můj kamarád je podnikatel, vlastní obchod s potravinami, málo i průmyslového zboží a v současné době mu velice klesá obrat, jelikož špatně se mu konkuruje, jelikož asi 10 km od něho postavili nový velký supermarket. Jak se e-koruna bude k těmto případům chovat a bude tam ochrana podnikatele právě před těmihle s těmi velkými řetězci, kterým není možno konkurovat? Toť otázka, na kterou bych rád slyšel odpověď.
1: No, ochrana před konkurencí vlastně... mě těžko jsme schopni teďka demonstrovat, jakým způsobem to bude. Jo? My můžeme jenom předpokládat, jak se bude celý vývoj nějakým způsobem vyvíjet. Ale... mělo by to mít jasné klady v tom směru, že když začnete přijímat něco, co jiní nepřijímají, tak jste v určité výhodě. To znamená, jestliže nějaký obchod přijímá například v současné době stravenky, tak je ve výhodě oproti těm, které ty stravenky nepřijímají. Stejně to tak můžeme promítnout do té e-koruny, že na začátku budou ty obchody, které budou přijímat e-korunu ve výhodě oproti těm, kteří zatím ne. Ale nemůžeme zabránit tomu, aby se ti všichni ostatní vlastně do toho nepřipojili. Takže ochrana nebude, ale z těch zkušeností, jaké jsou vlastně s podobnými projekty, jako je třeba ten Chimgauer, který funguje v Bavorsku, tak tam vlastně mají tu zkušenost, vlastně, která je aktuální, která je v současné době, že se třikrát vlastně znásobil, nebo třikrát zvýšil obrat, jo, těch podniků, které přijímají. A teď je otázkou, jo, je to tím, že to způsobil Chimgauer jako takový, nebo se ti podnikatelé začali chovat nějakým jiným způsobem. Jo, to můžeme jenom předpokládat. Ale z největší pravděpodobností ten Chimgauer v tom hraje dost podstatnou roli.
0: Já bych za naše posluchače možná položil doplňující otázku, protože ani já nevím, co je to Chimgauer.
1: Chimgauer to je lokální měna, která jeden profesor chtěl svým studentům na střední škole demonstrovat, jak fungují peníze. A tak vzali a ze srandy prostě nebo jako v rámci výuky vytiskli na papírové prostě takové poukázky jako a pojmenovali je podle, mám dojem, že to je jezero, které se jmenuje Chimgauer. Tak pojmenovali to podle toho jezera a byl to jeden Chimgauer, dva Chimgauery a tak dále a udělali jako, že prostě obchodují s těma penězma a udělali ten koloběh těch peněz. No a ty studenty to nadchlo natolik, že oslovili místní podniky, pravděpodobně své rodiče a tak dále a o rok později vznikla skutečná lokální měna a to jako ten region toho Chimgau je asi půl milionu obyvatel. Takže 500 tisíc obyvatel najednou mělo jako kdyby alternativní měnu. V prvním roce dosáhla ta měna obratu 75 tisíc euro. A teď si musíme uvědomit, co znamená ten obrat. Obrat znamená ne kolik jako to vystřídalo míst, jako kolik to udělalo obrat mezi těmi obchodníky, ale obrat jako směna zpět na eura. Jo? To znamená, když to měnili. A o 10 let později to už bylo 6,45 milionů euro. Jo? Takže obrovský nárůst a neustále to roste. Jako to je asi informace staršího data, jo, rok, dva roky stará, Takže ne, nevím, jaké je aktuální data.
0: A to probíhá v současnosti?
1: Jako? To je v současnosti, to je, aktuální, to je aktuální věc.
0: Takže Bavorsko vlastně nemá takový zákon, jako má Rakousko, že lokální měny prostě jsou zakázané od toho 19. století?
1: Ne. Tak to bylo vlastně tehdy, v tom 20. století, když byl ten zázrak v Zerglu, tak tehdy došlo k tomu zákazu, ale dneska je úplně jiná doba.
0: A takže už to neplatí, ten výrok toho soudu?
1: No ne, i Jim Gower byl napadený u soudu a dopadlo to víceméně dobře, protože nejvyšší soud rozhodl, že v případě, že tohle je jako kdyby akce lidí, jo? Že si lidi prostě udělali nějakou svou lokální měnu a v případě, že by jim to zakázali, tak by to bylo potlačení vlastně těch prvotních základů, ne, základů demokracie. Mm-hmm. Jo, že lidé si můžou svobodně dělat věci, které uznají za vhodné. A to je základ demokracie.
0: Takže si můžou i vytvořit i svoji lokální měnu?
1: Ano.
0: No a vy, když jste třeba rokovali já vím, že jste právě měli nějaké setkání s účastníky nebo s představiteli, kteří jsou v České národní bance, tak jako tuto otázku jste jim pokládali, zdali by tady by tohleto, kdyby koruna takhle vyběhla, si by nebyla potlačená represivně ze strany státu a legislativy?
1: To není úplně přesné, my jsme jako oficiálně nebyli
0: samozřejmě
1: s lidmi z České národní banky, ale s jedním z pracovníků a ten nás prostě vyzval, aby jsme to oficiálně je oslovili a požádali si o to. Ale vzhledem k tomu, že existuje v evropském právu tady tenhle precedens, tak máme se o co opřít, jo, v případě toho jednání a zavedení vlastně u nás.
0: No, já jsem se právě s několika kamarády o tom bavil, když jsme odvysílali ten první díl a bylo zvláštní, že oni moc takovýmhle typům pořadům nefandí a když jsme to tak probírali, tak jsem čekal, že po tom příběhu, který měl jim nastínit to chování a fungování té e-koruny, takže to stopnou. A byl jsem překvapený, že už jsem odcházel a oni pořád ten příběh poslouchali dál a už ten náš rozhovor, který jsme vedli a to jsme v tenkrát o tom jsme nebyli nějak připraveni na to, že tu korunu budeme prezentovat. No, proč vlastně prezentujeme korunu? Proč na svobodném vysílači prostě probíhá tato prezentace? No, z jednoho prostého důvodu. My potřebujeme oslovit vás, naše posluchače, abyste začali o tom uvažovat, protože změna celé společnosti, všichni čekají nějakou ohromnou změnu, prostě nějaký velký třesk, prostě nějakou událost. A pokud se podíváme do historie, tak mám takové tušení, že jeden z významných věštců předpovídal, že velké změny právě projdou ze srdce Evropy, což Česká republika v srdce Evropy skutečně je. A pokud by to měla být e-koruna, ten impuls, který by vlastně z té republiky vyšel, tak by opravdu měl by vlastně mít jako kdyby prorocký podtext toho, že by měl změnit dění v celém světě. A e-koruna skutečně může změnit vlastně fungování celého světa. Jo? Nejdříve lokálně, takže milí posluchači, poslouchejte, uvažujte, eventuálně nám pište, já vám potom pustím jingle s našimi maily, nebo můžete mi psát SMSky. A napadejte to, znašejte podněty, aby jsme na to mohli reagovat, aby jsme vám tohle mohli vysvětlit, protože ty argumenty, které tady předkládáme a vůbec ten systém, jak je vymyšlený, tak on je tak prostě propracovaný, že proti němu se moc namítnout nedá. Tam nedochází k žádnému obohacování, tam nikdo prostě nesyslí nějaké peníze, že by z toho profitoval. Zkrátka ten systém je postavený tak, jak si každý konečně touží, že je spravedlivý pro všechny občany. A je prostě krásně chráněný i proti spekulaci měn a všeho takového. Takže my bychom se měli hodně dotazovat kluků, jak to vlastně je. A aby nám to bylo jasné, protože pokud nám to bude jasné, tak bez nějakých velkých obav do toho prostě vstoupíme a budeme tu měnu prostě propagovat, budeme o tom říkat našim známým a touhle nenásilnou, jemnou formou můžeme měnit žití v České republice a v celém světě. Takže já bych předal Jirkovi slovo, aby nám to Čingau dopověděl, jestli jsem to správně řekl. Ano. A odmlčím se a nechám zase slovo tady.
1: To je Chiemgau, je asi oblast Chiemgau, a Chiemgauer je, se jmenuje ta měna, abych to přesně pojmenoval. No, tam je to, tam, to má takové vlastnosti, že u toho Chiemgaueru se, když vy si jako kupujete ten Chiemgauer, tak si zvolíte, na jakou dobročinnou věc ty prostředky půjdou. Jo, protože tam se jako kdyby 3% stahují na dobročinné účely, takže z každých 100
0: jakže, takže můžem třeba
1: 100 euro, 10 eura na...
0: Můžem podporovat třeba děti, které jsou prostě bezdomová a podobně.
1: No, oni mají nějaký seznam, jasně. A vy si zvolíte prostě jedničku, dvojku a takovým to poměrně jednoduchým způsobem. A po nějaké době, když vlastně ten obchodník to od vás přijme a pak je mění zpátky na euro, to, což samozřejmě nemusí, on je může vlastně poslat v rámci vedlejšího obchodu a tak dále, jo, nějakým způsobem se vyhnout tomu, aby platil právě tady tenhle poplatek, takže je může takhle poslat dále, ale třeba nechce nebo potřebuje zrovna směnit, tak je směňuje. A v té chvíli vlastně platí 5% poplatek. Je to stejně jako u e-koruny. Tam to není, v tom není rozdíl.
0: A to zhruba taky vychází 5%, ale měsíčně, že?
1: Při směně.
0: Při směně.
1: Teďka mluvím o směně, že to vychází na 5%, ale to je srážka. A něco jiného je při směně. To je okamžitě vlastně platíte.
0: A tam žádná srážková daň není? Tady u tohohle Chiemgaueru.
1: Taky 5%.
0: Jo?
1: Jo, to je naprosto, jako v tomhle, v těchto číslech je to zhodné. Jenomže u e-koruny se to jako kdyby vrací zpět všem lidem.
0: Místo té dobročinnosti.
1: Ale tady to jde na dobročinné
0: účely. To zhodnocuje vlastně tu měnu jako takovou.
1: A oni mají, protože mají tištěnou formu, mají tam ochranné prvky, jo, že to plní jako kdyby, jako stravenka, že ne bankovka, ale jako stravenka, tak v té chvíli samozřejmě se jim prodražují ty náklady na ten tisk a tak dále, tak 2% jdou na
0: To emitování té měny.
1: Na ten provoz a 3% jdou na ty dobročinné účely.
0: Ještě se zeptám takhle doplně, a má to nějaký kurz, ten Chiemgauer vlastně, který je stanovený jako taky třeba centrální Deutsche Bank nebo něčím takovým?
1: Ne, jednak jedné vlastně k euru.
0: A tohle určí kdo jako?
1: Tohle si určili oni si to rozhodli, že to bude jednak jedné, drobné vlastně plní vlastně v těch centech, jo, a větší bankovky od jedničky vlastně až po 50 vlastně plní Chiemgauer.
0: No, je docela zvláštní, že po tom verglu je to druhá taková věc zase ve frankofonních zemích, kde se opravdu tohle jako nějakým způsobem chytlo, že?
1: Bylo těch pokusů bylo strašně moc.
0: Jo? Bylo?
1: Těch pokusů bylo hodně, protože ti lidi si to pamatovali ještě v době, kdy jako ještě zázrak z verglu jako dozníval, takže pokoušeli se, ale nikdo nebyl takového významu.
0: Já se jenom, když se vrátím k tomu zázraku z verglu, tak jsem se chtěl zeptat, pátrali jste třeba potom, kdo to točil a s jakým záměrem to točil, protože samozřejmě, jestli to bylo perzekutivně prostě potlačeno, tato měna, tak samozřejmě, že to zřízení má spíš jako... Prostě chce to nechat zapomnět, jo? Ono se to vytáhlo na světlo, tak to musel někdo vytáhnout, nějaká skupina, a těm lidem to připomenout. Když budou historicky patat, samozřejmě se k tomu dostanou, že to bylo. A budou se ptát, proč se to zastavilo, proč to někdo takhle represivně potlačil. Jo?
1: No, je to hodně zvláštní, ten film je jako celkem mě překvapuje. Asi je to náznak toho, že fakt se mě doba mění. No.
0: Já jsem právě na to narazil, jestli skutečně jako v rámci třeba toho projektu Disclosure nemůže se jednat třeba i o ty peníze, jako jo? Odhalení. Ano, jo, o tom asi možná bude mluvit brácha.
1: Všechno
0: já, možná, já bych jenom poprosil, aby si dojel tady ten Chiemgauer, ať můžeme eventuálně dát další písničku a mohli bychom trošku zase to téma.
1: Ano, já bych ještě se opřel jako k té otázce vlastně, jak se ptal na toho obchodníka, a to právě v tom Chiemgaueru, tam je to jako kdyby vidět v přímém přenosu. Tam je jasné, že motivace těch lidí používat ChimGower je přispět na dobročinné účely. Motivace obchodníků zase na druhé straně je, protože ten ChimGower používá hodně lidí ho má v ruce a chce ho utratit. Takže jako obchody dva vedle sebe, jeden bere ChimGower, druhý ne, tak je jasná ta volba, kam ten zákazník jde. Jo? V tu chvíli jako se nerozhoduje podle ničeho jiného, ale to je pro něho důležité, to rozhodnutí. Stejně jako ve Švýcarsku je Wir, jo? Jako dvojité V, Wir, Frank, jo? Tak to je podobná, vlastně, podobná verze. Tak když jsem byl na lyžích vlastně v horách, tak jsem se divil, co to znamená ten Wir. Jo? Vůbec ten znak jsem neznal, ani jsem nevěděl, co znamená. Až
0: to
1: po
0: já
1: letech.
0: To taky slyším poprvé v životě. No. Takže zase je to nějaká lokální měna.
1: Je to vlastně lokální měna, ale tam má úplně jiné charakteristiky. A tam je zvláštní, jako tam neexistuje žádná vlastně motivace k tomu ho používat. Spíš je to asi nějaká národní hrdost, nebo já nevím, jo, přitom švýcarský frank je dostatečně, jako si myslím, že můžou být hrdí i na samotný frank, ale přesto se vznikl ten Wir frank, který má tu vlastnost, že on se nezhodnocuje, ani neztrácí na hodnotě, on má nulu. Jo, pohybuje se v nulové.
0: Jako Švýcarsko je vůbec zvláštní země, co se týká jako bankovnictví a toho, jak se tam zachází s penězi a aby jsme se mohli vrátit zpět do druhé světové války, a kde vlastně skončilo všechno zlato. A je zvláštní, že vlastně vedlejší Lichtensteinsko je ještě daleko jako dál jako v tomhle. Jo? Oni prostě opravdu, já mám tam pár přátel, kteří žijou ve Švýcarsku a je to velice drahá země, jako jo. Ale zase, a ti lidi prostě tam makají. Jako já jsem se mnohdy i zamýšlel nad tím, jak my ty slovanské národy, protože včera zrovna jsem o e-koruně mluvil s jedním přítelem a on měl zkušenost s nějakým hotelem v Thajsku, mám takové tušení, který měl 1500 zaměstnanců. A tam my jsme se bavili o tom, jakým způsobem je ta chronologie a vůbec ta logistika udělána tak, aby prostě každý věděl, co má dělat, jo. A jenom pro zajímavost, tam třeba pokoje začínaly od, myslím, 300 euro a končily na 10 tisících euro, jako za pokoj, jo. A tam skutečně byly takové služby, že když člověk kdykoliv v noci prostě měl svého poslíčka, který prostě mu přišel, nakoupil, cokoliv mu snesl prostě. A takové služby u nás jsou ještě nemyslitelné možná, jo. A teď já to neříkám úplně tak zbůhdarma, protože my jsme se bavili o té e-koruně, že ta e-koruna, pokud by vlastně naběhla, tak spousta lidí by se mohlo věnovat tomu, co by chtělo, a že by to dělali ti lidi daleko líp, než to dělají v současné době. A já si myslím, že vůbec ta kvalita toho života a odpovědnost k tomu podnikání a k tomu, jako kdyby k tomu životu v té společnosti je hodně nás poznamenal právě ten komunismus, který byl takový v tomhle, jako jo, nikdo za nic nemohl a prostě, nebo zase všichni za všechno. A tady skutečně ti lidi prostě už je na čase vzít tu odpovědnost do vlastních rukou a možná i ta korona k tomu přispěje, že se jako lidstvo posuneme dál. No a ne, já tady nebudu filozof, já bych právě zase ti předal slovo, ať dojedeš to Německu, my jsme odskočili do toho Švýcarska.
1: Takže pro obchodníky je to výhodné, protože skutečně ti lidi platí třikrát více v ChimGowerech než v eurech. Jo? Takže když obchodník uzavírá tržbu, tak má, já nevím, 3000 ChimGowerů a 1000 klasických eurů.
0: No a potom on s tím přijde do banky a on to zase promění?
1: Ne, tak buď to s tím zaplatí, že, u svých dodavatelů, že, anebo to případně smění vlastně u té společnosti, která to, já nevím, jak přesně to.
0: Takže tam je chronologicky, tam je nějaký institut, který ten ChimGower vlastně takhle zaštiťuje, tak jak by zaštiťovala e-koruna nějaká společnost.
1: Ano.
0: A oni ve podstatě potom budou zajišťovat ten transfer, tu měnu.
1: Ano.
0: Tak jak jsme se bavili, že teďka vlastně v současné době se pracuje na tom, aby koruna měla program, který by byl kompatibilní vlastně se všemi bankami a aby se mohly volně koruna směňovat do jakékoliv měny.
1: Mám dojem, že v současné době dokonce jsou i v elektronické
0: formě. Jako Chingovery.
1: Chingovery, že je i v elektronické formě, aby si to zjednodušili, možná, že tam mají lepší podmínky, jo, že menší procenta, jo, že třeba jenom 1% je ten poplatek a jde víc na ty dobročinné účely. Ale oni se toho drží, jo, drží se toho.
0: A já se zeptám ještě, taková kolebka demokracie, Amerika, tam nemáš nějaké informace, že by i tam třeba něco takového probíhalo
1: taky,
0: někde?
1: Taky. Poměrně hodně. A taky jsou tolerovány. Jakože to, většina, je tam to takový jako dvojí pohled. Jo? Centrální banky se proti tomu jako kdyby na jedné straně vzbouzejí, ale vlády na druhé straně vidí ten profit, jako to, že ta oblast třeba začne prosperovat. Mm-hmm. Jo, nejvíc to jde vidět na těch oblastech, které třeba předtím měly velké problémy. A ve chvíli, kdy si založili lokální měnu, tak se najednou, stejně jako ten Vergl, jo, začali zvedat vlastně ze dna a prostě nějakým záhadným způsobem tady tahle nepatrná věc, jo, ta srážka prostě má obrovský vliv na ty lidi a začne je nějakým způsobem, začne být palivem pro to, aby dělali mnohem více a lépe.
0: Spojuje
1: to lidi.
0: Jako je to skvělé. Dámy a pánové, my si zahrajeme zase nějakou písničku, my teďka s klukama něco vyberem a potom, aby jsme na to nezapomněli, já už to téma nakousnu teďka, bychom si mohli říct, jaký je vlastně důvod toho, že vzniklo tolik lokálních měn a jak se tyto lokální měny právě liší od e-koruny, aby jsme to vlastně jako kdyby potrhli ten význam té koruny, proč se o tom tak bavíme, proč bychom to chtěli zavést tady v České republice. A to bude téma právě, které zazní po písničce, kterou vám teďka zahrajeme.

0: Takže dámy a pánové, určitě jste poznali švédskou legendární kapelu ABBA, která, když jsme u těch peněz, tak ta vydělávala víc než celý koncern Volvo. No a my jsme se jí písničku Winner Takes All, vítěz bere vše, no a doufáme, že e-koruna bude brát vše a my teďka tady s klukama zhodnotíme, jak se e-koruna jako taková chová vůči právě těm alternativním měnám, regionálním nebo krajovým, jak to říct, jak se chová, jaké má výhody a nevýhody, anebo o kolik je dál. Takže já předám klukům slovo, nebo asi zřejmě, kdo bude mluvit?
1: Já bych to, Jirka, bych to jenom napravil, že e-koruna spíše bude dávat všem, než bere vše.
0: Tak jsem to zase prověřil. Ale už je třeba tady rozbít tu takovou finanční ponuru atmosféru a nastavit humor.
1: Ale vrátíme se teda k těm měnám. Ano. Takže, tak jak jsme si zmínili ten Čungauer, tak ten je jako úplně nejvíce podobný těm vlastnostem. Tam, že tam je ta směna těch 5%, je tam nějaká srážka, sice jednou za čtvrt roku, to jim způsobuje akorát návaly toho, že lidé více utracejí právě předtím, než dochází k tomu dokupu těch kolků, které
0: prodlužují. Není to sezónní třeba záležitost?
1: Ne. Tam každého čtvrt roku vlastně musíte nalepit kolek, aby se prodloužili trvanlivost toho, anebo je směnit zpátky na euro. Jo, tím pádem ztratí 5%, takže je lepší prodloužit.
0: To má hodně velkou podobnost s tím Verglem, že jo?
1: Ano. Mm-hmm. Akorát, že Virgil měl 1% měsíčně a v tomto případě...
0: Já snad zaznamenám, že se tam lepil taky nějaký kolek právě.
1: No. Ano. No, a tam jich bylo 12 vlastně, místo pro 12 a tady mají jenom 4. Asi pro zjednodušení. Mm-hmm. Tam není důležité vlastně, oni nepotřebují ty příjmy z těch kolků, pro ně je důležitá ta směna vlastně těch 5% vlastně ve chvíli, kdy to ten obchodník mění zpátky na euro. Takže z toho vlastně mají největší příjmy.
0: Já jenom ještě, aby se vrátil k tomu tématu, tomu rozsahu toho rozhovoru, co jsme se bavili na začátku před tou písničkou, tak my jsme se bavili o tom, že těch měn je strašně moc a my jsme se, jak jsme hrála písnička, tak jsme se dívali, že opravdu ty lokální měny existují v celé Evropě, existují ve Spojených státech, v Japonsku, je jich strašně moc na světě. A já bych tě, pane, poprosil, aby si jako kdyby tu e-korunu s těmito jednotlivými, dá se říct, regionálními měnami, aby si ji porovnal, jo? Aby naši posluchači měli představu, o kolik jste dál.
1: No, ano.
0: Jste dál?
1: No, tam je to, že když, já nevím, třeba bristolská libra funguje takovým stylem, že je jako kdyby jedna k jedné k libře a v podstatě nemá žádnou než to, že to je bristolská. Takže ti lidé v tom městě to přijímají a používají, protože to je jejich měna. Ale není tam žádná motivace, vlastně není tam žádná srážka, je to jednak jedné, neexistuje tam nic. Starosta si třeba nechává vyplacet celý plat v bristolských librách, aby jako zdůraznil to místní cítění. Berkshires, ten třeba je americká měna, tak ten zase funguje tím stylem, že je tam nějakých 5% jako sleva pro zákazníky. Takže ti lidi mají motivaci, že automaticky, když platí Berkshirem, takže mají 5% slevu.
0: Takže ale, diskont takový.
1: Vlastně. No, taková... No, v podstatě by se dalo říct, když se to vezme, tak žádná z nich není nijak extra atraktivní. Kromě toho jako lokálního cítění, že podporuju místní podniky a proto platím tou jejich lokální měnou.
0: Takže dá se říct, že ty měny víceméně tak jako kdyby atakují to emocionální cítění, anebo to nacionální cítění takhle té dané oblasti.
1: Tak.
0: Nic víc.
1: V tom ten Čungauer byl trochu jiný, že tam dali prostě tu dobročinnost to. No a my jsme šli ještě kousek dál. Jo? My jsme šli to, že když se zamyslíte nad tím, že 3%, teďka kolik to dělá, teď to začnete počítat, jako kolik to dělá vlastně těch peněz v tom
0: objemu
1: těch Čungauerů, A teď si představíte, co by to mohlo dělat, kdyby se to používalo celostátně. A bylo by to trošku víc, protože ty 3% na to úplně nestačí. Takže to zvednete na 5% a v té chvíli zjistíte, že jste se dostali na číslo, které je třikrát vyšší, než je rozpočet České republiky. Hmm. A pak vám začne docházet, že no a tak proč takhle nevyřešit důchody? To, že, já nevím, policisté musí v půlce zastavit, protože nemají na benzín a tak dále, jo? Že se řeší v různých oblastech různé problémy finančního rázu. A takhle jsme to prostě nějakým způsobem dali na papír a dali čísla dohromady a vznikla z toho e-koruna. A je svým způsobem jedinečná oproti všem ostatním, protože žádná měna na světě neřeší tady tyhle všechny jako globální problémy a nevrací je zpět mezi obyvatele, mezi ty uživatele.
0: Jako já když to poslouchám, tak mi přijde, že ty lokální měny, které jsme teďka probírali, že skutečně jako kdyby fungujou na tom principu té lokální dané oblasti, v které jsou uvedeny, když to e-koruna aspiruje na vlastně celonárodní nebo celosvětovou měnu jako takovou, jako skutečnou měnu, skutečné platidlo a ne jenom prostě nějakou věc, která si na to hraje?
1: Tak.
0: Cítím to dobře?
1: Tak. Hmm? A i když to zní jako že se nějak
0: ne,
1: povyšujeme.
0: Ne, to říkám s velkou pokorou jako.
1: tak, že bychom se povyšovali nad ty ostatní, jako já si třeba Jim Gaweru jako hodně vážím, jo, že jako je to super nápad, jako podporovat vlastně nějakým způsobem a nejsou to malé částky, jako které běží na ty dobročinné účely.

0: koukají a říkají si, tyjo, že nás vůbec nenapadlo, že to může být takový přesah, že my jsme si říkali, já nevím, vyrobíme něco. A teďka, je, jako cokoliv, to prostě není konkrétní věc, něco vyrobíme, ale někdo vezme a ten nápad toho výrobku rozvíne do takových neskutečných, prostě neskutečných dimenzí, že najednou to začne plnit úplně jinou úlohu. A mi to přijde, že ta koruna právě z nějakého takového nápadu zešla. Já nevím, co vás nejvíc inspirovalo, jestli ten Vergl, nebo ještě předtím ten...
1: Ne, tak určitě to byl ten článek, který jsme zmiňovali už ještě kdysi, ještě v tom prosinci. A to byl ten článek, který se jmenoval Peníze jako energie od Josefa Kozáka. Tak tam on sice neoperoval, on to neměl úplně propočítáno a tak dále, on spíš emotivně jako to napsal nějakým způsobem.
0: No a ten Kozák nečerpal třeba z toho, jak se jmenoval ten autor, co vlastně ten zázrak z Verglu inspiroval toho starostu?
1: Silvio Gesell.
0: Silvio Gesell, přesně tak.
1: Nebo Gesell,
0: neinspiroval ho taky třeba k tomu tohle?
1: Já spíš myslím ten Vergl, že ty věci v tom Verglu. Ale on si tehdy dal právě do souvislosti to 1%, jo, že v té chvíli on začal uvažovat o tom, že když by se to zvedlo, to číslo by se zvedlo a mohlo by to vyřešit spoustu jiných věcí. Ale měl tam řadu nepřesností, jo. Když si vezmete, přečtete si ten článek, tak zjistíte tam věci, které úplně nesedí. Jo? Třeba, že těch 5 000 korun měsíčně by nahradilo všechno, i důchody a tak dále. Jo? To byly to prostě matematické nepřesnosti. No?
0: Jako k té ekonomice se určitě vrátíme v jednom z dílů dalších. Mě jenom tak napadlo, že skutečně ten princip, jak jste to pojali, že jste si dali ty zadání, že jste si udělali tu chronologickou osu, kde jste začali prostě tou ekonomou řešit všechno. Platy, podmíněný příjem, zdravotnictví jako takové, sociální vlastně služby jako takové, platy jako takové, důchody jako takové. To znamená, že ve své podstatě v té ekoruně se začalo snoubit to, co Česká republika řeší 30 let důchodový systém. Tak. Ve své podstatě tady je to na dosah. No, jo?
1: Stačilo jenom se nehádat a hledat
0: řešení. Spolupracovat. Jo? Teď celá ta spolupráce, vlastně podmíněný příjem, jako kdyby vyřešení zdravotního problému, který v současné době je úplně brutálně největší, protože v celou světově roste počet prodaných antidepresiv neskutečnou formou. A když se těch lidí zeptáte, z čeho mají strach? Mají strach, že ztrací z práci, že přestanou splácet, jo? A tohle všechno e-koruna řeší. My se tím budeme zabývat dál, ale jako ono je to tak geniální, až je to prostě, anebo strašně jednoduché, až se to zdá neuvěřitelné, jo. To se pořád musíte přesvědčovat a říkat si, tyjo, jako kde v tom je ten problém, kde je ta chyba, co jsme ještě neviděli v tom. A pak zjistíte, že tam jako fakt tam nic nenajdete a je to o tom, jak ten člověk začne tu myšlenku té koruny rozvíjet v hlavě, jak ji začne chápat, jestli ji plně pochopí. Když ji pochopí, prostě fakt všechny ty názory, které by ho mohly vést, nebo strachy, které tam ho napadnou, tak odezní, tak pak nenajde jediný důvod, proč by to neměl začít používat. Je to tak?
1: Tak.
0: Tak, máme 55:30, nějaké ještě slovo a musíme se v téhle hodině loučit. Já si myslím, že energetickou stránku vezmeme v další debatě, kdy si Jirka odpočíne a nastoupí jeho bratr. Já jsem zvědavý, přátelé, já jsem říkal, že oni mají hodně podobné hlasy, mají, jako samozřejmě velké nějaké niance tam jsou, ale prostě bude to pro vás takové příjemné, že ten jeden tým bude nahradit druhý a bude to fajn, jo. Takže já se budu s vámi loučit, přátelé, dáme si závěrečnou znělku a těšte se na další pořad o e-koruně, v kterém vytáhneme téma, zeptám se tady třeba, jaké téma, Jirko?
1: Aha, tak nevím, můžeme rozebrat třeba více ty důchody, když už jsme to...
0: OK, tak vezmeme jako celý ten sociální bolístu. Systém, jasně, dobře, takže ale... Ještě uděláme jinou věc. V dalším dílu se právě podíváme pro ty hnídopichy nebo pro ezoteriky, probereme tu e-korunu z pohledu energetického. Ať se může právě projevit míra, takže jo. Takže dámy a pánové, loučí se s vámi svobodný vysílač Studio Morava. Dáme si finální jingle.

a zase příště vám přineseme úžasné zprávy o eKoruně a zajímavé věci. Doufám, že ta debata nebude nudná, že se vám bude líbit a že budete nás poslouchat i nadále. Takže ahoj všichni a těšte se na příště. Napište nám na náš studiový e-mail studiomorava@gmail.com. Nebo nám napište krátkou textovou zprávu na telefonní číslo 774 710 287.

Příjemný a ničím nerušený poslech na studiu Morava vám přeje Radek, tak doufám, že jste připraveni na porci zpráv, které právě k vám budou proudit na vlnách svobodného vysílače CS.

0: Pojďte s námi změnit svět.
1: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
0: Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
1: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
0: Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu k sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
2: Takže opět krásný dobrý podvečer, dámy a pánové ze Svobodného vysílače CS. Vítá vás Radek a Studio Morava a máme tady pokračování o e-koruně a tentokrát si popovídáme s dalším bratrem Sapetovým, s Mírkem a budeme e-korunu pitvat z energetického pohledu, budeme se bavit o kosmickém zákoně, budeme se prostě bavit, jak e-koruna funguje tak, jak si běžní ekonomové nedokážou ani představit. Předám vám slovo Mírkovi a přijím vám příjemný poslech.
3: Krásný podvečer posluchačům Svobodného vysílače. Začneme tím, že seznámím všechny posluchače s tím, na jakých principech je samotná e-koruna postavena, na jakých základech a jakým způsobem se prezentuje každému jedinému občanovi. Prvotní věc, o které se chci zmínit a které si všimnete, když zabrousíte na naše internetové stránky, je
2: samotné... Zrovna ty internetové stránky můžeš zmínit.
3: Internetové stránky www.facebook.com e-koruna. Ano, stačí takhle?
2: Stačí takhle.
3: Výborně. No a když rozkliknete ony stránky, tak na vás najednou vykoukne logo. Je to modrý kruh, v kterém je zlaté písmeno E s korunou nahoře. Co samotný tenhle ten znak znamená? Jako symbol energie se používá písmeno E. Je to čistá, neporušená energie. Jeho přítomnost posouvá pouhý zájem na dychtivé nadšení, značí zveličování nadšení ze všeho kolem. Protože je ve zlaté barvě, tak zlatá barva tuto čistotu, neporušenou energií, symbolizující písmeno E, dává potenci královského principu. Nejvyšší úroveň poznané energie, transformovanou do vyššího stavu, posouvá tuto energii na úroveň sounáležitosti, bratrství a sestrství v lidských vztazích, značí moudrost a majestát. Koruna nad zlatým písmenem E dává svému nositeli moudrost, vůli a intuici. Symbolizuje nejvyšší ctnost, spravedlnost, slávu a čest. Zlaté písmeno E s korunou je pak vsazeno na tmavě modré pozadí kruhového tvaru. Tmavě modrý podklad symbolizuje hloubku záměru, systematičnost, cílevědomost a moudrou rozhodnost. Dostatečné sebevědomí v rovině tvůrčího ovládání své vlastní individuální osobnosti. Tmavě modrý podklad značí hluboký ženský princip jinové energie a vysoce vyvinutý duchovní rozměr osobnosti u jedince nebo skupiny lidí. Vyjadřuje pacifistický způsob uvažování či životní filozofie, harmonii na mentální, citově emoční a fyzické rovině. Kruhovitý tvar tmavě modrého podkladu symbolizuje ochranu a bezpečí. Významově vymezuje kvality, které se nacházejí uvnitř kruhu a jsou pod ochranou vyšší moci. Je to, co má být za každou cenu chráněno, co nemá být ztraceno. Kruh symbolizuje kreativní proces tvoření, neboli skrytou dynamiku tvořivého procesu. Navenek objektivní pasivita a uvnitř skrytá dynamika. Tedy toto je logo e-koruny a nechám na posouzení každého z vás, zdali vyjadřuje to, co skutečně e-koruna jako taková ve svém obsahu znázorňuje. Takže toto je tělo e-koruny, toto logo.
2: Takže nejenom význam ekonomický, ale pokud je někdo citlivý, tak samozřejmě si může nacítit logo. A tyhle ty definice, které teďka Mírek právě shrnul, tak ty by z toho měly vyzařovat, protože všechno se to dělalo vlastně jako kdyby koherentní stav, aby ta koruna byla plná a aby nejenom vyjadřovala tu měnovou složku, ale aby skutečně i energeticky a ochraně působilo vlastně i to logo. Já si myslím, že tam si čerpal z numerologie, teda se symbologie, že jo?
3: Samozřejmě, jako všechny tady tyhle ty principy na sestavení tohoto loga byly použity.
2: Takže pokud naši posluchači mají rádi tyhle ty věci, tak samozřejmě řeč symbolů a myslím si, že právě tyhle ty energetické stopy v té e-koruně najdete a o tomhle bude dnešní díl. My se budeme bavit, jakou formu a jakou funkci má plnit e-koruna právě po duchovní stránce, pokud to můžeme takhle nazvat. Takže prosím, pokračuj.
3: Pod samotným logem nás provází tři hesla, tedy vlna, na které se sama e-koruna projevuje, vyjadřuje, manifestuje. A to je součinnost, sounáležitost a koherence. Tyto tři hesla jsou nedílnou součástí a nosnou myšlenkou e-koruny jako takové. Když se podíváme na součinnost, tak zde asi každý z posluchačů ví, co tohle toto slovo znamená. Je to kooperace, souběh a spolupráce. Takže prvotní slovo součinnost, kooperace, souběh, spolupráce. Druhá poněkud těžší záležitost, která bude zasluhovat trochu větší rozbor. Zde jsem čerpal a inspiroval se od jednoho pisatele, ale bohužel již neznám jméno a nemohu uvést zdroj, bohužel. A tam jsem, když jsem přímo pročítal, co znamená slovo sounáležitost, tak naprosto jsem s těmito slovy souzněl. Tedy jdeme na sounáležitost. Sounáležitost je opakem odloučení. Přestože je v člověku stále přítomná jako jedna z podstatných vlastností, nemusí se v odloučenecké realitě projevovat. Lze ji podporovat řádem, pravidly, ideologií. Ale tyto řídící vlivy přestaly působit ztrátou tradičního řádu. Zároveň bylo odstraněno prostředí podporující sounáležitost, tedy ukořenění v domově. Sounáležitost mezi lidmi je vitální přirozený princip, držící pohromadě společenstva a lze ji také podporovat materiálními podmínkami, většinou nějakou vzájemnou materiální závislostí, ale i závislostí na vzájemných službách a dělbě práce. Zároveň se stává
1: transcendentální hodnotou v boji za své uplatnění. Sounáležitost se projevuje s kladebnými idejemi, jako je věrnost, jednota a vlastenectví. Naopak odloučení je doprovázeno v principu rozkladnými myšlenkami nebo extremalizovanými původně neutrálními. Ve své ideovém rozměru se především projevuje kampaněmi hlásícími se k osvobození člověka, tedy jednotlivce. V rámci sounáležitosti se projevuje ukořenění jako výraz vztahu k domovu, jako signál, že věci jsou v pořádku, že vitální vlastnosti člověka jsou na svém místě. Protože sounáležitost znamená především otevřenost druhým lidem, schopnost jim něco poskytnout a mít z čeho. Jsou tak důležité osobní materiální prostředky v rámci ukořenění. U proletáře znamená sounáležitost větší zátěž, když je pro druhé nucen si odříkat z denních svých potřeb. To udělá spíše jen rázově, spíše pro revoluci, než stabilně a samozřejmě. Ukořenění je spojeno s jistými fyzickými podmínkami existenčního prostředí. Proto technický rozvoj a celá civilizace by měla podporovat ukořenění. Proto je zapotřebí stálá obroda, určitý návrat ke starším vzorům a zároveň určitý posun na vyšší cyklus. Současná společnost, má-li přežít, se musí ke starším vzorům vrátit. Nikoliv, ovšem zcela. Některé věci zůstávají nové. Tím novým je hlavně nadčasové myšlení, které je metodou transpozice pravidel obecného řádu, stojící v pozadí všech změn, vytvářející společenskou evoluci. Ukořenění je prostředek přirozeného života a lze pro něj použít i Patočkovy tři celkové pohyby, tedy zakotvení, práce a odevzdání. Polární hodnoty sounáležitosti a odloučení jsou zjednávacími okolnostmi společenského dění. Je to jakýsi podvědomý princip vnitřního přesvědčení lidí, duchovní pozadí doby. Rovnováha mezi hodnotami byla v současném nepřirozeném životě vychýlena ve prospěch odloučení. Sounáležitost slábne. Můžeme pozorovat rozdílnost chování jednotlivců v době mladé modernity, tedy začátkem 20. století a dnes. Třeba příběh výběru uchazeče o místo herce v divadle. Kdysi rozhodoval talent a odhodlanost mu dát příležitost. Dnes vzdělání, vztahy, klientelismus, podléhání vkusu diváků. Tenkrát byla zjednávací okolností oddanost společnosti, tedy sounáležitost, a schopnost obecně vidět její zájmy. Dnes osobní a skupinové zájmy, tedy odloučení. Odloučení v jiném rozměru se projevuje jako upřílišněná konkretizace a postrádání obecného myšlení. Pokud se člověk s vnitřním konceptem odloučení snaží o obecné, dojde obvykle k nějaké nicotné myšlence. Třeba k toleranci jakéhokoliv jevu na základě ideje rovnosti. Nepřipadá vám to podobné? Které nic neřeší. Přitom konkretizaci pod řízením obecného nelze odmítat. Odloučenecká konkretizace se spíše projevuje tak, že nahrazuje obecné nebo nemá spojitost s obecným. Prvky jsou vzájemně odloučeny a stojí zvlášť. Jsou chápány jako izolované. Nejsou propojeny obecnou ideou, která by upravovala jejich vztahy. Obecná idea právě bývá tou zjednávací okolností. Izolace nespočívá ani tak v přerušení vztahu mezi prvky, jako vztahu zprostředkovaných obecnou nadřízenou ideou. Pro prvky jednotlivce nebo malá společenstva, nějaké samostatné vztahy,
4: imanentně existují. Je otázkou, zda jsou postačující pro funkci společnosti a zda jsou schopny zabránit chaosu. Původní osvobození z nepřirozené nadvlády, samovládců a pokřivených, zneužitých dogmat ještě neznamenalo odloučení. Člověk fungoval ve všech přirozených mechanismech, v rodině, v trhu, v demokracii. Naopak se vesměs projevovalo ukořenění, které mu nedovolilo, aby se v rámci trhu stal mafiánem, vydíral ostatní a nebral ohled na společenské potřeby. To se dělo jen ve velkých městech, kde převládalo vykořenění. Až se vykořenil, osvobodil se od sounáležitosti rodinné, obecní, tedy sousedské, sounáležitosti v náboženské obci, překonal vlastenectví, tedy sounáležitost s lidmi stejného národa. Potom mu zůstal jako jediný přirozený mechanismus trh, ve kterém se naplno projevuje odloučení. To se masově stalo v 60. letech na západě a bylo předáno bývalým komunistickým zemím začátkem 90. let, které už měly takovou dobu, že se odloučení a posléze vykořenění snadno ujalo. Dnes se volá po sounáležitosti, které se ovšem nemá o co opřít. Jsou různé teorie, jakési sounáležitosti, které přijde nějak sama od sebe, bez závislosti na přirozených principech. Tomu říkám iracionální sounáležitost. Komunisté ji zakládali na dělnické solidaritě a Marx se domníval, že zůstane hnací silou i v beztřídní společnosti. Tato solidarita byla jen dočasná u přesvědčených soudruhů boji, než se poučili o její obecné nepoužitelnosti. A ti, kteří byli součástí kamarily, zavedli totalitu jako východisko. Majetková a jakákoliv jiná rovnost není automatem na výrobu sounáležitosti. Naopak, strukturovaná společnost snadněji vede k solidaritě uvnitř jednotlivých tříd a skupin. Dokonce strukturální tlaky solidaritu vyvolávají. Je omylem se domnívat, že sounáležitost lze dosáhnout automaticky náboženskou vírou ve spásení. Náboženské společenstvo může podpořit sounáležitost stejně jako jiná společenstva, dostatečně zjednávající identitu. Víra nemůže nahradit identitu a ostatní instinktivní projevy, na kterých je sounáležitost založena. Víra se vztahuje k lidskému nitru, směřuje člověka k individuálně ke spáce, takový člověk může být i odloučený a žít v klášteře. Pokud již osvobození člověka hodně pokročilo a stalo se odloučením, potom mluvit o sounáležitosti je naprosto mimo mísu. Osvobozený člověk v tomto smyslu, jak si jej mnozí humanisté představují, nebude nikdy sounáležitým. Osvobození a sounáležitost jsou statické protipóly, které mohou mít kompromis, nikoliv syntézu, tedy splynutí. Pokud bych aproximoval vývoj odloučení, dokážu si představit úplný zánik společenstev a přirozených mechanismů. Snad výjima trhu, který není postižen odloučením. Trh, jako každá soutěž, vyžaduje nadřízená vnější pravidla. Pokud nebudou společenstva, nebudou ani pravidla. Protože v otevřeném světě je nebude mít kdo nastavit a nebude nikdo schopen vyžadovat jejich plnění. Protože pravidla jsou vymáhána společností. Vykořenění přeznamenává ztrátu vnitřního řádu. To se už projevuje dnes. Státy nejsou schopny v globálním prostředí nadřídit pravidla trhu, tak se trh přerodí v mafiánství. Ze začátku, pokud budou ještě instituce, jenom korupce, se slábnutím institucí už jen vyhrožování, vydírání a zločiny. V prostředí nepřirozenosti, ve kterém se děti nerodí, samozřejmě, a prostředky v rukou člověka dovolují ničit přírodu. Důsledky toho jsou zřejmé. A kam to všechno směřuje, vidí každý z nás. Takže toto je obsáhlé povídání k sounáležitosti jako takové, protože dokud jsem se neseznámil s tímto pojednáním, tak jsem o sounáležitosti toho věděl také málo.
2: Já jsem si myslel, že jsi aproximoval. Takže dámy a pánové, abyste nepřišli o ten zdroj, takže ten zdroj je autor, který se jmenuje Vlastimil Podradský. A to dílo, z kterého Mírek citoval, se jmenuje...
5: Kde to je?
6: Nahoře.
5: Jo, Konec civilizace, jo?
6: Ne.
2: Hele, když to tam máte, řekněte to právě, já to teďka my si to tady mobilama ukazujeme, vidíte, jak jsme koherentní tady.
4: Byl to nadčasovýhumanismus.cz.
2: Takže ano, jsme v té humanitární fázi. A my jsme se dohodli, že si dáme nějakou písničku jednu a potom bude Míra v tom úžasném výkladu pokračovat a bude aproximovat do bezvědomí teda.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Tak přátelé, my jsme tady měli takovou bouřlivou debatu o aproximaci a my jsme se dohodli, že spousta, já teďka nechci vaše vzdělání podceňovat, ale jsme se dohodli, že vlastně vám to ozřejmíme, co to vůbec znamená, jo? A opravdu aproximace je přibližný odhad, jo? Prostě je to, když nemáte úplně relevantní informace, tak prostě ty informace z dostupných zdrojů nějakým způsobem zprůměrujete. Takže aproximace je přiblížení nebo odhad, jo, téhleté situace. Takže teď už to víme a můžeme tady předat slovo Mirkovi, aby pokračoval ve svých tézích a určitě, jak zazněla písnička, bude happy.
3: Tak, děkuji za slovo. Takže máme probranou součinnost. Víme, co je to sounáležitost a nyní nám zbývá koherence. Koherence je z latinského co? Pomlčka H-E-R-E-O držím pohromadě. Znamená soudružnost, ať fyzickou nebo logickou. Odtud také koherentní, tedy soudružný, dobře uspořádaný a nerozporný. Tedy tři věci, které provází e-korunu jako takovou. Logo, součinnost, sounáležitost a koherence. To je vlna, na které e-koruna jako taková běží.
2: To je skvělé, jako zase tu koherenci, my jsme to s Mirkem už asi před rokem hodně probírali, protože jsme se duchovně na to naciťovali a pokud si to nedokážete představit, co to je, tak je to skutečně sladění se vlastně, jo, když si ty kmitočty jako kdyby představíte, tak vlastně, když se vám pěkně krásně spojí, tak koherujete, jo, jste spojení, jste plně napojení a ta e-koruna by měla být takový harmonizační prvek.
3: Soudružný, dobře uspořádaný, no?
2: Ano, ano. Ano. Tak soudruzi, prosím vás, se soudržte. Prosím, pokračuj.
3: No a jdeme teda dál. Řekli jsme si něco o logu jako takovém. Řekli jsme si o logu a heslu, které provází e-koruna. Součinnost, sounáležitost a koherence. A nyní se si řekneme, na čem je e-koruna jako taková postavena. Na jakých principech a ty principy samotným divákům, posluchačům ozřejmíme. E-koruna jako taková je postavena a stojí na kosmickém zákonu ekonomie. Je to princip této ekonomie, řídí veškeré toky energií uvnitř naší reality a jedná se o jeden z nejdůležitějších principů kosmických univerzálních. Parametr hojnosti je závislý na schopnosti integrovat tyhle ty parametry tohoto principu do svého každodenního života. Na aplikaci tohoto principu závisí i lidské zdraví, které je specifickou obdobou energií hojnosti. Tento princip je realizován v praxi prostřednictvím tří zákonů, tedy zákona rovnováhy, zákona harmonie a zákona zrcadlení. Vraťme se nyní k celkovému kosmickému zákonu ekonomie a s tím, jak to souvisí s e-korunou jako takovou. Tedy, kosmický zákon ekonomie existuje nezávisle na lidské bytosti. Tento zákon tady byl dříve, než vznikla lidská bytost a bude zde, i když lidstvo nebude. Zákon ekonomie je součástí přírodních kosmických zákonů, na kterých je založené fungování prostoru, času, reality a tak dále. Zákon ekonomie definuje energetické toky. A vedle toho tady máme světskou ekonomii, tu, kterou dobře známe. Tedy ekonomii s různými zákonitostmi a postupy, které si vymyslel člověk. Platí pravidlo, že je diametrálně ohromný rozdíl mezi podstatou a smyslem ekonomického kosmického zákona a světskou ekonomikou. To je naprosto nebetyčný rozdíl. A ten rozdíl spočívá v tom, že světská ekonomika nerespektuje podstatu a přirozenost ekonomického kosmického principu. A tím, že nerespektuje a neřídí se tímto principem, není s ním v souladu, tak nemá šanci přežít a být trvale udržitelná. A to zákonitě. Proto se vyzkoušela za posledních 5000 let celá řada ekonomických systémů. A žádný z těchto systémů nepřežil dlouhou dobu. Byl nahrazen jinými. Ale protože základ, paradigma umělosti a nekompatibility s kosmickým ekonomickým zákonem, tak pomývost světských ekonomických systémů následuje a následovat bude. A to dokud lidská společnost, civilizace, nezačne respektovat povahu a podstatu kosmických zákonů ekonomie. Je zde důležité vzdělání, informovanost a vědění, aby se lidstvo podle těchto zákonů mohlo řídit. Tak o těchto zákonitostech musí vědět. Součástí seznámení lidstva s těmito zákonitostmi, vědět o nich a aplikace v praxi, je cílem projektu e-koruna. Platí pravidlo, které říká, že i když lidstvo jako systém je uzamčeno do světské sféry ekonomických principů, které paradigmaticky odporují kosmickému ekonomickému systému, tak každý člověk se na své individuální úrovni může naladit na tento kosmický princip, i když žije uvnitř tohoto umělého světského ekonomického principu. A nyní navíc díky systému e-koruny i fyzicky zapojit. Jaké tedy jsou principy kosmického zákona ekonomie? První myšlenka tohoto principu je, že peníze jsou energie. To znamená, že je jedno, jestli je tato energie kryta zlatem nebo není kryta. To je v tomto ohledu naprosto banální a nepodstatné. Je to přece energie, že? Peníze, tedy energie, jsou to, co dělají, ne jak vypadají a nejsou vázané na žádnou formu. Protože jakou má formu energie? Lidé dlouhodobě mylně definují peníze, čili energii, podle formy a ne podle funkce, tedy to, co dělají. Důležité je, že tento papír, mince, zlato, cokoliv, je disponentem určitého energetického potenciálu. A proč je tímto disponentem? Protože když tento papír, minci, zlato, cokoliv, někam dáte, tak za něj něco dostanete. Potraviny, elektřinu nebo jiné energie, věci a tak dále. Potraviny sníte, dostanete onu energii do těla. U ostatních věcí si pořídíte, které si pořídíte, je to podobné. Jednu formu energie přeměníte na jinou, kterou zrovna potřebujete. Pořád se jedná o tu jednu a tu samou energii. Vy jen za určitou sumu energie dostanete energii jiného charakteru. Rozumíte tomuto principu a podstatě věci? A z toho vzniká další princip, který říká, že energie musí téci. To znamená, aby tato energie tekla, aby měla dynamický potenciál. Co znamená tok energie ve formě financí? Znamená to vytvářet transakce. Transformace v rovině peněz a v rovině financí. Z tohoto hlediska je fatální chybou tyto peníze někde skladovat, shromažďovat staticky na jednom místě. tedy ty peníze, mince zlato, čili sumu energie, a myslet si, že je to v pořádku, že je to správně. Protože energii nelze zničit, nelze ze 100% energie udělat 120% energie. To nejde. Ale můžete ji změnit. Měnit na jiný projev energie. Třeba z bankovky na potraviny. Nebo z potravin na vitální energii. Vitální energii těla. A pokud je člověk vitální, opět tuto energii transformuje do nějaké činnosti, na základě které je vyroben nějaký produkt, služba a tak podobně. A tím energie cirkuluje a pohybuje se. Jakmile však energii začnete zadržovat na jednom místě, tak začne stagnovat. A stagnace energie se projeví její devalvací. To znamená, ne, že by jí bylo méně, ale za ten jeden a ten samý objem energie v čase vytvoříte objemově i kvalitativně méně hodnotnou transformaci. Méně činnosti, na základě které je vyroben nějaký produkt, služba a tak podobně. Je to srozumitelné? Dává to smysl?
2: To se ptáš mě?
3: Ptám se naprosto všech posluchačů.
2: Ano. Přátelé, pokud vám je to nesrozumitelné, tak nám pište na náš studiový e-mail a my si kluky pozveme, nám to dovysvětlí. Nicméně je to velice poutavé.
3: Velmi důležité je tedy, aby energii byl zajištěn stálý tok, aby nebyla zadržována, ale aby tekla. Proto je princip zajištění toku financí jeden ze základních nosných pilířů e-koruny. Další důležitá věc spočívá v tom, aby příjem a výdej energie byly v rovnováze. A proč? Protože pro vesmír je rovnováha nesmírně důležitým fenoménem. Příroda, vesmír, se snaží udržovat veškeré formy plus minus kvalitativně v co nejideálnějším rovnovážném stavu. Opakem rovnováhy je disharmonie. Když jsou tělesné systémy v rovnováze, vzniká efekt, kterému říkáme zdraví. Když jsou tělesné systémy v nerovnováze, vzniká efekt, kterému říkáme nemoc. A toto paradigma funguje a platí pro všechno. Tedy i pro energii financí. A co to znamená? Znamená to, že jestli má někdo nadbytek energie financí, syslí si, má nahrabáno ohromné množství tohoto druhu energie, a ten člověk tuto energii netransformuje řádným a efektivním způsobem, pak ta energie musí zákonitě někde chybět. Dává to smysl? Je to srozumitelné? Protože v přírodě je určitá suma energie. Můžeme o ní hovořit jako o prahmotě, či praenergii, nebo božské energii. A té energie je nějaké množství. To množství se nedá nafukovat, ale dá se s tím množstvím maximálně, kvalitativně a dostatečně fungovat. Toto je součástí dalšího základního pilíře e-koruny. Ta energie se různě přelévá z jednoho místa na druhé a podobně. A božský princip ekonomie je tu od toho, aby nám zaručoval a garantoval rovnováhu v té dynamice toku energie a také rovnováhu mezi jednotlivými systémy. Ať už mezi polaritami nebo jinými systémy uvnitř tohoto energetického média. Neboť platí, že když jde nějaký systém do energetické nerovnováhy, tak začne kolabovat. A vesmír má tendenci a záměr ukončit projev tohoto systému. On bude nějakou dobu čekat, jestli se to nevzpamatuje. A pak tento defektní systém vyruší. Vesmír ho prostě ukončí. A tu energii, která tvořila tento systém, přenese vzrod, početí něčeho úplně jiného. A jestliže tu máme lidskou civilizaci, kde několik málo procent populace vlastní drtivou většinu energie financí, tak to je dramatická nerovnováha. A co to znamená? Znamená to, že mechanismus, na kterém je transfer energetického toku financí postaven, je nemocný a nefunkční. To je jedna věc. A druhá je, že hrozí bifurkační proces, tedy proces zhroucení. Máme tu dvě možnosti. A to ve smyslu ekonomického systému. Za A. Buď se zhroutí civilizace jako taková a tím pádem ekonomický systém, tedy položí se ekonomický systém a civilizace to ustojí a nastartuje se tedy něco úplně jiného. A nebo za B? Nebo to sebou strhne i tu strukturu, platformu civilizace. Což už se také v historii také stalo. V naší civilizaci, když se podíváme do historie, tak se opakovaně zhroutila ona umělá ekonomická platforma, která byla nahrazena formálně jinou, ale fungující na stejných principech. Takže celý proces se opakuje pořád a pořád do kolečka. Teď máme jedinečnou šanci přerušit, přestříhnout tento bludný kruh, neustále se opakující proces a vstoupit do úplně nové kvalitativní platformy, založené a opírající se o kosmický zákon ekonomie. A proč vzniká dominantně a z čeho vzniká tato energetická nerovnováha ve smyslu peněz, ve smyslu financí? Protože dominantní příčinou je, že lidská společnost je prosáknutá, naprosto dramatický způsobem nasákla principiálně věrem konkurence. Protože konkurence vytváří a vždy bude vytvářet nerovnováhu. A víte proč? Protože když si budou konkurovat například dva systémy mezi sebou, tak každý z nich se bude snažit být silnější než ten druhý. Ve smyslu více vlastnit a více energeticky uzmout pro sebe.
2: Já jenom do toho teďka, Mirkovi, na chvilku skočím, nestrať nic, prosím tě. My máme velice inteligentní posluchače a já si nedoufám vůbec tvrdit, že nikdo, nebo že všichni víte, co to je bifurkace, jako jo, ale určitě to všichni víte. Pokud byste náhodou to nevěděli, tak je to označení pro bod zvratu na vývojové linii, jo, tak teď už to víte, pokud jste to nevěděli a Mírek bude pokračovat dál.
3: Vrátíme se. Protože, když si budou konkurovat například dva systémy mezi sebou, tak každý z nich se bude snažit být silnější než ten druhý. Ve smyslu více vlastnit a více energeticky uzmout pro sebe. A být tím lídrem. Aby byl tím energetickým premiantem, ale vždy na úkor. A když je něco na úkor, tak je to samozřejmě vždy v nerovnováze. Když to tam, kde je spolupráce, je zároveň rovnováha. A tam, kde je rovnováha, je harmonie. A tam, kde je rovnováha a harmonie, je i elegance. A ta elegance fungování systému je nesmírně důležitá. V takovém případě hovoříme o takzvaném procesu košetění vnitřní elegance. Uvnitř tohoto či jiného systému v jeho projevu a jeho vývoji. Toto jsou pilíře, které je potřeba uvést do praxe. A z hlediska pochopení to není nic složitého. Vidíte to taky tak? Vše, o čem jsem hovořil, lze nastartovat na individuální úrovni. I když jsme vnoření z hlediska celocivilizačního do tohoto umělého srabu světských ekonomických principů, korporací, bankovního sektoru, globálně mocenského systému, můžeme se z něj vyvázat? Chcete? Víte jak? Více než polovina státního rozpočtu je plněna zaměstnanými lidmi, pracující osoba je největším plátcem daně. Platby firem a korporací jsou v podstatě zanedbatelné. Firmy totiž mohou dělat něco, co zaměstnanec nemůže. Investicemi a náklady si snižují základ daně a tím i samostatnou výši odvodu. To je nerovnováha. Abychom byli v souladu s kosmickým zákonem ekonomie, musí být narovnány podmínky pro naprosto každého. Spravedlivý ekonomický systém, kde chudí neplatí prakticky žádnou daň. E-koruna a koruna česká mají stejnou hodnotu. Přesto bude e-koruna obíhat nejméně 10x rychleji. Svět se začne měnit před očima. A proč? Protože začne působit přirozený vesmírný zákon. Uvedu příklad. Hospodský utrží 1000 korun. Může trvat i 3 dny nebo déle, než je pošle dále. Utratí, smění za něco jiného, co potřebuje. Nic ho nenutí dát věci do pohybu. V případě, že utrží 1000 e-korun, je situace velmi odlišná. E-koruna se podobně jako voda odpařuje. Držením přes půlnoc se odpaří 1,643 e-koruny, což odpovídá 1,643 promile. Část se mu vrátí, ale nemusí to být v celé výši. Podobně jako déšť. Voda se vrací, ale často padá tam, kde se vypařilo mnohem méně. Moře, jezera a velké toky přispívají mnohem více než rybníčky nebo potůčky a tak je to správně. Hospodský je člověk a když se může vyhnout této srážce, tak se jí vyhne. Uhradí fakturu pivovaru, pivovar ještě ten den uhradí dodavateli chmele, ten zaplatí farmáři, farmář si koupí naftu, pumpař limonády, výrobce limonád koupí plyn CO2, plynář zaplatí za dopravu a dopravce si koupí naftu. Sledovaných 1000 e-korun přešlo pokladnou benzínové pumpy po druhé. Pumpař zaplatí dodavateli nafty. Rafinérie zaplatí mzdu dělníkovi, který si u stolaře vyzvedne police. Stolař na pile koupí materiál. Pila?
4: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
5: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České alternativy.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, hezký dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé závěrečné části dvoudílného pořadu Bankéř ští upíři. Vítejte při poslechu bankéřských upírů. Povězme si pro připomenutí telegraficky, co jste slyšeli minule. Po důvodech vzniku privatizace a vysvětlení, že privatizace je ve vyšší perspektivě jen jako jednou součástí globálního plánu bankéřských upírů, jak se dostat k národním bohatstvím, že privatizace je jen jakýmsi klíčem, nikoli dveřmi, privatizace ty dveře odemyká a otvírá, tak potom všem jsem se podíval na státy. Zda jsou státy drahé a zda opravdu trh všechno vyřeší, jak dokola opakuje mantra neoliberálních ekonomů a poblouzněných libertariánů. Podíval jsem se na privatizaci státních služeb, jestli jsou soukromé firmy pro peníze nebo pro lidi. A pokud pro peníze, co potom pro boha dělají ve státním sektoru? Jak můžou za státní peníze vydělávat pro svůj soukromý zisk, co je to za logiku? Uvedl jsem několik příkladů toho, jak reálně funguje privatizace páteřní infrastruktury státu jako privatizace britské železnice, pošty nebo telekomu. Podíval jsem se také na privatizaci vězeňství v Americe, kde jejich lobbysté chtějí, aby bylo odsouzeno co nejvíce lidí i za bagatelnější přečiny, protože čím více lidí půjde do vězení, tím větší budou mít zisky. I takhle může dopadat bezbřehá privatizace. Prozkoumal jsem křížení amerického kapitalismu a čínského komunismu. Podíval jsem se také na čínský systém zdravotní péče z pohledu privatizace jeho částí. Podíval jsem se na veřejné služby v rukou soukromých institucí. Podnikl jsem takovou malou exkurzi do tečerismu a reganismu v 80. letech minulého století a porovnal jsem takové vštěpované dogma, zda platí mantra bohatého kapitalismu a chudého socialismu. Koncem předchozího prvního dílu jsem uvedl příklad z Číny v porovnání s Amerikou, jak Číňané hospodaří s přebytkem, který opět distribuují mezi lidi na zkvalitňování života obyvatel. Proto vřele doporučuji, abyste si první díl poslechli, protože jako vždy tento díl navazuje na díl tento.

co je vlastně privatizace? Zkusme si definovat samotný základ toho, co privatizace vlastně znamená. Privatizací se obecně

Privatizace začala a téměř vždycky byla prováděná ruku v ruce s koloniální armádou. Počínaje armádou britského impéria a později armádou Spojených států. Spočívala v surové agresi proti slabším národům, která umožnila několika evropským bankéřům a jejich nadnárodním společnostem získat do vlastnictví vytoužené bohatství a zdroje těchto národů. V prvním díle cyklu krvavé historie CIA jsem probíral, že na počátku 20. století vlastnila americká United Fruit Company většinu Guatemaly, včetně 70% veškeré orné půdy, komunikačních zařízení, jediné železnice a lodního přístavu. Dále prostřednictvím vlastnictví většiny významných společností kontrolovala většinu národního exportu. Přesto americký prezident Calvin Coolidge zorganizoval svržení guatemalské vlády, když odmítla poskytnout další koncese. Tento model následoval v celé střední a jižní Americe, kde byla vláda jednoho státu za druhým nahrazovaná brutálním diktátorem financovaným Spojenými státy, infrastruktura byla rozkradena, zdroje vytrancované a splundrované, zatímco obyvatelstvo bylo opakovaně terorizované a udržované v naprosté chudobě. V africkém Zairu, současném Kongu, evropští bankéři a průmyslníci tolik toužili po zlatě a diamantech, že využili CIA k zavraždění dalšího vůdce a dosazení dalšího diktátora, který se nechal podplatit Západem. Bůrské války v jižní Africe zorganizovali Rothschildové a další průmyslníci, kteří využili britskou armádu jako svého soukromého nástroje k vyhlazení obyvatelstva, které se bránilo kolonizaci a poté si přivlastnili zlatá pole a diamantové doly. Na celé žalostné epizodě s opiem v Číně se podíleli Rothschildové, Sassoonové a Russellové, podporovaní mocí britské armády za účelem exekuce, stejně jako na mnoha dalších věcech týkajících se Indie. Přinejmenším posledních 200 let přinášel vojenský imperialismus obrovské zisky a hospodářský růst Spojených států a nevýslovné bilionové bohatství hrstce bankéřů, zatímco nespočet národů zůstávalo pohřbeno v chudobě. Jednalo se o privatizaci v největším měřítku, jaké kdy svět zažil, zahrnující hromadné krádeže bohatství a zdrojů slabších národů vojenskou silou. Irák a Libye. Plundrování, zbídačení a destrukce. Dvě z nedávných parodií, které se odehrály podle stejného vzoru, jsou zničení Iráku a Libye, a to ze stejných důvodů, tedy privatizace zdrojů těchto národů, zahrnující zničení země a miliony obětí a pacifikaci obyvatelstva pomocí terorismu. Svět by skutečně žasl, kdyby se dozvěděl, jak komerční byla americká invaze do Iráku, že Bremerových 100 rozkazů připravilo iráckou půdu pro zahraniční komerční kontrolu, která umožnila nadnárodním společnostem privatizovat celý národ. To je takový stupeň zahraniční a soukromé kontroly, jaký tu nebyl od dob Rothschildy ovládané britské východoindické společnosti a jejich smluv o exteritorialitě. Po potlačení irácké armády Spojené státy a jejich přátelé z řad euroamerických bankéřů vyrabovali iráckou centrální banku, zbavili ji veškerého zlata a zahraniční měny a založili další soukromou centrální banku po vzoru Fedu se stejnými vlastníky. Zavřeli více než 200 iráckých státních podniků, zaměstnávajících přes 500 000 lidí a všechna tato průmyslová odvětví předali zahraničním firmám. Bremerovy zákony dále dali té samé malé zasvěcené skupině moc koupit v Iráku cokoliv, včetně veškeré fyzické a sociální infrastruktury, a to za jakoukoliv cenu. Přidělili americkým a britským ropným společnostem, vlastněným stejnými lidmi, výhradní právo kontrolovat nejméně 65% ropných zásob Iráku, a to jak pro těžbu, tak pro prodej,

a určovat rozdělování příjmů a zisků přidělených Iráku i jim samotným. Tytéž zákony zajistily věčnou rentu společnostem Monsanto a Cargill tím, že zakázali veškerá osiva, kromě jejich geneticky modifikovaných, a zakázali používání jakýchkoliv přírodních zásob osiva v Iráku. A samozřejmě jsou všichni tito cizinci osvobozeni od všech iráckých zákonů a daní. Přibližně totéž se odehrálo v Líbii, kde bylo zabaveno 30 miliard dolarů ve zlatě a zřízena soukromá centrální banka, která teď kontroluje libýskou národní peněžní zásobu a příjmy z ropy. Bankéřští supy se slétly na Ukrajinu. Model privatizace prostřednictvím invaze si dal na chvíli pohov po Reaganově vládě v 80. letech, kdy svět už nemohl strávit obrovská zvěrstva páchaná americkou armádou a jejími bankéřskými přáteli, ačkoliv, jak jsem uvedl před chvilkou, se opět vrátil v případě Iráku a Líbie. Jako dočasná náhrada se Američané a jejich manipulátoři obrátili k tomu, co Hillary Clintonová tak roztomile nazvala podporou demokracie. To jednoduše znamenalo podporu domácích revolucí, podněcovaných a financovaných Spojenými státy, ale spoléhajících se na revoluci a občanskou válku při nastolování vyhovujících vlád. Konfiskace a drancování zdrojů a infrastruktury pokračovaly jako dříve. Počátkem roku 2015 napsal Eric Zius v článku na Washington's Blog, že plány na plošné rozparcelování prostřednictvím privatizace Ukrajiny byl původně vypracovaný v 90. letech Lawrencem Summersem z Harvardu jako způsob, jak mohli američtí korporátní insidři levně koupit aktiva SSSR. A tím vydělat na jeho rozpadu, když naplánovali masivní rozparcelování infrastruktury, zdrojů a průmyslových aktiv v celém bývalém Sovětském svazu. Lawrence Summers, jen pro pořádek, byl ministrem financí za Clintonovy vlády a také byl hlavním ekonomem Světové banky, tak už je nám to doufám jasné. Tento proces se dnes provádí na Ukrajině. Přičemž aktiva zahrnují nejen průmyslovou infrastrukturu, ale i několik málo národních zdrojů, včetně obrovských ukrajinských plynových polí. Jak poznamenal Eric Zius v jeho článku, západní agrární giganti nyní přicházejí na západní Ukrajinu, aby skoupili ukrajinskou zemědělskou půdu, která patří k nejúrodnějším na světě. Eric Zius napsal, že Viktoria Nulandová z Obamova ministerstva zahraničí vybrala ukrajinského bankéře Arzenie Jaceňuka jako osobu, která má převzít kontrolu nad Ukrajinou. Plán vymyšlený finančníkem Georgem Serešem a Barackem Obamou spočíval v privatizaci co největší části ukrajinské vlády v rámci zběsilého a překotného prodeje jejího majetku. Stejně jako v případě všech ostatních států, které se staly terčem útoku, jsou aktiva nabízená pouze několika zájemcům a budou prodaná za ceny hluboko pod jejich skutečnou hodnotou, stejně jako tomu bylo například v případě Královské pošty a Britských železnic. Mezinárodní měnový fond a Světová banka byly hluboce zapojené nejen do války, ale i do vynucování a financování privatizace Ukrajiny. Pokud by někdo potřeboval důkaz, že Mezinárodní měnový fond je jen západní kapitalistickou zástěrkou, teď vám ten důkaz předvedu. Zprávy v médiích odhalily, že Mezinárodní měnový fond před několika lety nabídl Ukrajině půjčku ve výši 17 miliard dolarů, která bude nenávratná a vyústí v hromadnou konfiskaci infrastruktury namísto splátek, pod podmínkou, že Ukrajina bude souhlasit se zrušením všech omezení zemědělských biotechnologií a konkrétně s povolením společnosti Monsanto volně prodávat svá geneticky modifikovaná osiva a chemikálie na Ukrajině.
Stejné firmy také manévrují s cílem koupit nebo jinak převzít kontrolu nad bohatou zemědělskou půdou Ukrajiny, která byla po staletí obilnicí východní Evropy.

čtyři pilíře privatizačního domu. Tyto takzvané půjčky pocházejí od stejných soukromých evropských bankéřů, kteří se podíleli na tomto rozsáhlém převzetí orné půdy na mnoha kontinentech a nepředstavují finanční pomoc v žádném reálném měřítku, protože půjčky budou splacené stejným bankéřům s úroky, ale za dodatečnou cenu nuceného prodeje národního majetku společnostem vlastněným a ovládaným stejnými bankéři. Zjednodušeně řečeno, bankéři říkají, půjčíme vám krátkodobé finanční prostředky pod podmínkou, že nám prodáte veškerý svůj majetek za polovinu jeho hodnoty, načež budete muset půjčky ještě splatit. Jak by na tom mohl být nějaký národ po takové dohodě lépe? A přesto je právě tento program násilně prováděný po celém světě. K tomuto bodu bych teď uvedl dva pilíře tohoto privatizačního domu. Za prvé, přímá vojenská invaze a následná konfiskace majetku a za druhé, destrukce zevnitř prostřednictvím podpory nestability a podněcování revolucí a občanských válek, aby bylo možné dosadit vládního vůdce, který by umožnil nerušené pokračování privatizace. Třetím způsobem je zavedení, kdekoliv je to možné, obvykle násilím, soukromé centrální banky. To je specialita Rothschildů a jejich přátel, která přenáší prakticky úplnou kontrolu nad penězi a ekonomikou na malou skupinu mezinárodních supů a vystavuje tyto národy dravým hospodářským boomům a propadům. Čtvrtý způsob, který se stal mezi bankéři koncem 70. a v 80. letech 20. století nesmírně populární, zahrnoval manipulaci s kurzem amerického dolaru a pravomoc Fedu kontrolovat likviditu a úrokové sazby. Jedním z nástrojů, které západní státy používají k rozebírání světa, je kontrola amerického dolaru ze strany Fedu. Fed zaplavuje trh likviditou, zatímco hodnota dolaru je ve vztahu k ostatním měnám přemlouvaná k poklesu, tak úrokové sazby jsou stlačované k nule. To dále znehodnocuje dolar a činí dolarové půjčky atraktivními pro rozvojové země. Když se úvěrové knihy naplní, zástrčka se vytáhne. Peněžní zásoba se sníží, dolar se opět zvýší, úrokové sazby rychle vzrostou a rozvíjející se země najednou čelí nemožným nákladům na obsluhu těchto dolarových půjček, přičemž jejich měny vůči dolaru prudce klesají a úrokové náklady se výrazně zvyšují. Přesně touto metodou byl do platební neschopnosti záměrně přinucený nespočet národů. Většina těchto dluhů rozvíjejících se zemí byla přijata za předpokladu a často i ujištění, že Fed bude i nadále zaplavovat svět likviditou a že dolar zůstane na nízké úrovni, což jsou ale vždy prázdné sliby. Rusko, Indonésie, Brazílie a mnoho dalších zemí touto zranitelností vůči zradě západních bankéřů velmi utrpěly. To přirozeně způsobilo masivní odliv bohatství z těchto chudších zemí do několika bohatých a především do osobních kapes několika málo euroamerických bankéřů. Tito mezinárodní bankéři se spřáhli s americkým Fedem a Bank of England, aby vytvořili likviditu, nízký dolar a nízké úrokové sazby a pak podnítili národy a jejich velké společnosti, aby si vzali dolarové půjčky, které většina z nich není schopná splácet. Když se do této pasti chytí dostatek důvěřivých obětí, Fed poslušně zvýší úrokové sazby na nedostupnou úroveň. Přičemž příjmy těchto států v zahraniční měně teď nestačí na obsluhu dluhu a jejich domácí měna je vůči dolaru znehodnocená až o 30%, což znemožňuje splácení. Pak se do toho vloží Mezinárodní měnový fond a Světová banka, které řídí ten vůz finanční záchrany. A ten vůz tyto národy udrží trvale v chudobě. Thank you.
Řecko věčně na kolenou. Řecko je dobrým současným příkladem. Země, která není schopná splácet svůj dluh. Řecko bylo nucené přistoupit k divoké hospodářské restrukturalizaci, omezit veškeré sociální služby, včetně vzdělávání, zdravotní péče a důchodů, a tyto prostředky přesunout na obsluhu dluhu. Protože to nestačilo, bylo Řecko donucené prodat svou fyzickou a jinou infrastrukturu, ornou půdu, vodní zdroje a další hmotný majetek stejným bankéřům a jejich přátelům hluboko pod skutečnou hodnotou, což Řecko zanechalo v téměř trvalé bídě. Tento program je součástí rozsáhlého podrobného plánu, který se realizuje už mnoho desetiletí. V případě Řecka mezinárodní bankéři donutili tuto zemi vložit prakticky veškerou veřejnou infrastrukturu a veřejný majetek do svěřeneckého fondu, nad kterým řecká vláda nemá žádnou kontrolu. Poté bankéři všechna tato aktiva prodali sami sobě doslova za haléře a Řecko se dostalo v podstatě do věčného bankrotu. Řecko nemá téměř žádný majetek, ale přesto je nucené splácet obrovské restrukturalizační půjčky, které budou daleko za řeckými možnostmi splácet. To znamená věčně vyšší daně, zbídačování obyvatelstva a pomalou, ale konečnou destrukci řecké společnosti. Nemohou splácet věčný dluh? Nuž, ať prodají. Skutečná moc peněz, která za těmito půjčkami stojí, se vždycky skrývala v pozadí, aby si vynutila výměnu dluhu za vlastní kapitál. To znamená, že když malá země není schopná splácet své půjčky, předá svou ornou půdu a fyzickou infrastrukturu bankéřům za cenu obvykle hluboko pod její skutečnou hodnotou. Poté, co je ekonomikám poskytnutá přiměřená doba na stabilizaci, se proces opakuje. Přičemž hlavním podněcovatelem je americký Fed, který spolupracuje s lidmi, kteří se zabývají skrytými penězi a kteří poskytují finanční prostředky Světové bance a Měnovému obchodnímu fondu. Stejný proces probíhá i u domácích společností v těchto zemích, které jsou povzbuzované k půjčkám v amerických dolarech za velmi nízké úroky a poté jsou zrazované stejnými bankéři, kteří svévolně zvyšují směnný kurz dolaru a úrokové sazby, aby tyto společnosti přivedly k bankrotu nebo do bankrotu. Poté převezmou kapitál a vlastnictví za haléře. Během posledních 50 nebo 60 let jsme se dočetli o mnoha bankrotech států a společností, které se staly obětí tohoto záměrného procesu trancování národů. Potraviny jako zbraň. Africké kolonie. Je až s podivem, jak často se OSN a jejím agenturám ve spolupráci s mezinárodními bankéři daří využívat potraviny jako zbraň ve snaze udržet ekonomickou nerovnost. Třeba na počátku roku 2000 donutil Mezinárodní měnový fond africký stát Malawi prodat své nouzové zásoby obilí, aby splatil dluhy země, které byly v té době malé a nevyžadovaly tak drastická opatření. Podle tehdejších zpráv v médiích Mezinárodní měnový fond dále nutil Malawi k provádění katastrofální politiky masové privatizace, která zemi přivedla na pokraj nejhoršího hladomoru v její historii.
Přibližně ve stejné době v Somálsku Světový potravinový program OSN zahájil distribuci celoroční pomoci v podobě obilí právě ve chvíli, kdy zemědělci v zemi přiváželi svou úrodu na trh. Zemědělci samozřejmě nebyli schopni prodat své obilí v konkurenci se záměrně načasovanými neomezenými bezplatnými dodávkami OSN. O rok později se proces opakoval, tentokrát s využitím branné moci etiopské armády, která potlačila místní nesouhlas. Tímto a dalšími opatřeními se OSN a Mezinárodnímu měnovému fondu podařilo zcela zničit všechno, co zbylo ze somálského domácího zemědělství, a národ tak navždy zůstal v područí bankovních supů.

Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Nástroje globální kolonizace. V rozvojovém světě se už dávno ví, že instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou pouze jedním z prostředků, kterými západní mocnosti ovládají své kolonie. Finanční politiky, které jsou rozvojovým zemím, vnucované výměnou za finanční pomoc, jsou přesně ty, které způsobí maximální koloniální dusno, aby těmto zemím zabránili v jakémkoliv možném hospodářském nebo sociálním pokroku. Jsou to prostě nástroje imperiální finanční moci, které vlají pod moralistickými vlajkami liberalizace volného trhu, zatímco drancují své oběti. V novém mezinárodním režimu politické a finanční závislosti spojené s neustálou vojenskou hrozbou jsou nerozvinuté národy nadále vykořisťované Západem v rámci mezinárodního kapitalistického systému, kde je prakticky nemožné, aby se jakákoliv země od celkové struktury oddělila. Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a disident, bývalý hlavní ekonom Světové banky, popisuje, že přinesl katastrofu Rusku a Argentíně a zanechává za sebou stopy zdevastovaných rozvojových ekonomik. V článku ve Wall Street Journal se uvádí, že vedení banky se striktně řídí teorií, kterou vyvinuli rozvinuté země pro rozvojové země, aby se tyto země nestaly rozvinutými. Světová banka a Mezinárodní měnový fond byly primárně vytvořené za účelem drancování rozvojového světa jménem vládnoucí třídy Spojené státy a Evropy, kterou tvoří především velmi malý počet bankéřů a průmyslníků. Rozvojové projekty Světové banky často ničí místní kulturu a životní prostředí a zároveň téměř zdarma poskytují infrastrukturu pro další zisk nadnárodních korporací se sídlem ve Spojených státech. Finanční opatření nařízená Mezinárodním měnovým fondem nutí k opuštění zdravotnických, vzdělávacích a sociálních programů a umožňují, aby veřejný majetek, jako je infrastruktura, získaly americké nebo evropské nadnárodní společnosti a bankéři za zlomek jeho skutečné hodnoty. Čistým důsledkem toho všeho je, že v rozporu s pečlivě pěstovaným mýtem rozvojové země převedly do Spojených států mnohem více bohatství, než bylo převedeno na ně, a o to samozřejmě jde. George Monbiot ve svém článku Empire of Capital, říše kapitálu, trefně poznamenal, že tyto instituce a velké mocnosti, které je ovládají, donutily asijské národy liberalizovat své měny jen proto, aby na ně mohli zaútočit finanční spekulanti jako George Soros a Goldman Sachs. Američané četli o asijské finanční krizi, prezentované jako o jakémsi náhodném božím činu, aniž by se dozvěděli, že byla záměrně naplánovaná a provedená. Všechny recepty Mezinárodního měnového fondu jsou určené k vysávání rozvojových zemí a udržování příjmových rozdílů. George Monbiot napsal, že jsou nástrojem finanční moci bohatých západoevropanů, kteří neukončili svou koloniální kontrolu, dokud nezavedli jiné prostředky podmanění. Nejsem si jistý zdrojem tohoto citátu, ale stojí za to ho zopakovat. Ten citát zní: slabé země jsou nucené privatizovat svá nejcennější aktiva a zdroje, vždy za zlomek ceny jako při požáru, čímž je celému nerozvinutému světu, jehož obyvatelstvo je v honbě za penězi jen dráždidlem na jedno použití, vnucená nevyhnutelná bída. Všechny příběhy jsou podobné. Bankéři a jejich průmyslníci cítí v národě zisk a začnou pomocí Mezinárodního měnového fondu a Světové banky drancovat tyto malé národy, aby je připravili o zdroje a infrastrukturu. Jde o tak rozsáhlé odvětví, že evropští Rothschildové údajně založili samostatnou banku jen proto, aby v ní drželi veškerý majetek, kterého se tyto národy násilím zbavili.
případech, kdy finanční destrukce selže Spojené státy, ovládané stejnými lidmi a využívající svou armádu jako soukromou armádu bankéřů, použijí svou vojenskou sílu k otevření dveří a odstranění všech překážek bránících nerušenému drancování. Nejčastěji za cenu obrovských lidských obětí. Hovořil jsem o tom v mém pořadu Soukromá armáda bankéřů a korporací. Tento pochod ke globální tyranii se zdá být téměř nezastavitelný.

Lidé jako zisk aneb, když není co plenit. A nezůstává jen u národních bankovních účtů nebo jejich korporací. Drancovaní musí být i lidé. Tento proces se lidově nazývá úsporná opatření, nebo slýcháváme také zeštíhlení. William Blum přesně vystihl situaci, když napsal: právě pod vlivem Reaganovy administrativy začaly Mezinárodní měnový fond a Světová banka široce prosazovat balíček opatření známých jako strukturální přizpůsobení zahrnující deregulaci, privatizaci, důraz na vývoz, škrty v sociálních výdajích, který uvrhl jednu zemi rozvojového světa za druhou do ekonomické bídy. Tehdejší šéf Mezinárodního měnového fondu byl upřímný ohledně toho, co mělo přijít, když v roce 1981 řekl, že pro země s nízkými příjmy je přizpůsobení obzvláště nákladné z lidského hlediska. Bankéři jsou nejen ochotní, ale i dychtiví poskytovat půjčky. Oniž vědí, že jsou nesplatitelné, a pak si vynutit národní restrukturalizaci privatizace, která jim umožní zabavit základní infrastrukturu a miliony akrů půdy jako kompenzaci a vynutit si zrušení většiny sociálních služeb, včetně školství a zdravotnictví. Národy dostatečně slabé na to, aby kapitulovali před těmito požadavky, a takových je mnoho, jsou odsouzené k věčné chudobě a otroctví v nejhorší koloniální tradici. Ty, které odmítají kapitulovat, jsou napadené nebo je jejich vláda svržená CIA, aby dosadila loutkového diktátora, který se podřídí masovému drancování vlastní země. K tomu druhému došlo ve více než 50 chudých zemích. Hovořil jsem o tom v pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. Finanční krize na Kypru. Pokud si vzpomeneme na finanční krizi na Kypru přednedávnem, tento národ neměl dostatečná infrastrukturní aktiva na pokrytí dluhu a neměl dostatečný prostor, pokud jde o omezení sociálních služeb. Takže draví bankéři požadovali a dostali konfiskace z bankovních účtů samotného obyvatelstva. Všechny účty jednotlivých bank byly obstavené v rozsahu od 30% do 60% jejich aktiv, aby se bankéřům zajistila hotovostní platba na státní dluh. Bankéři téměř blouznili radostí, protože se jim současně podařilo splnit samostatný politický cíl, ještě jednou potrestat Rusko. Mnoho Rusů mělo totiž na Kypru uloženo mnoho miliard dolarů a právě tyto účty byly obzvláště zacílené a vyčerpané až do výše 90%, přičemž Rusové byli bezmocní, protože tato akce byla provedena pod záštitou Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, a tedy podle právního řádu. Kdo je zodpovědným za krize? Lidé nebo bankéři? Doktor Paul Craig Roberts ve svém článku napsal, že řecká hospodářská krize je důsledkem úsporných opatření, která byla Řekům vnucená, aby soukromé banky nedosáhly ztrát z úvěrů poskytnutých Řecku. Účelem politiky úsporných opatření bylo stanovit, že za chyby bankéřů je odpovědný řecký lid, nikoliv bankéři sami. Politika úsporných opatření byla vytvořená elitou s cílem přimět obyčejné lidi, aby pokryli ztráty bankéřů tím, že přijmou snížení důchodů, zaměstnanosti, veřejných služeb a rozprodají veřejný majetek za výhodné ceny klientům bank.
Půjčky Mezinárodního měnového fondu a podmíněné programy jsou mechanismem, kterým jsou země drancované. Žádná země nikdy neměla prospěch z programu Mezinárodního měnového fondu. Prospěch z něj mají pouze věřitelé dané země. Paul Craig Roberts poznamenal, že jedním z očekávaných výsledků bude revoluce a svržení vlády, která zaprodala řecký lid a její nahrazení oligarchou jmenovaným bankéři, jak se to stalo v jiných zemích. Paul Craig Roberts také poznamenal, že na počátku hospodářské krize byla řecká pravoslavná církev vystavená ostrým útokům západních médií, které byly odvetou za to, že církev hlasitě hájila chudé. Irsko, lidé, utahuj opasky. K něčemu podobnému došlo v případě Irska, kde stejní evropští bankéři tak účinně vyděsili irskou vládu, že převzala veškerou odpovědnost za ztráty těchto bankéřů a zaručila se za splacení obrovských bankovních závazků z veřejných prostředků. Jinými slovy, irská vláda slíbila, že od obyvatelstva získá mnoho desítek miliard dolarů potřebných k pokrytí ztrát mezinárodních bankéřů. Kdyby obyvatelé Irska tuto událost plně pochopili, došlo by k lidové revoluci a irští politici by byli pověšení na kandelábrech na ulicích.

Rekapitulace. 4 pilíře privatizačního domu plus bonus. Protože opakování je matkou moudrosti, zopakujme si zásadní skutečnosti. Teď tedy máme 4 pilíře privatizačního domu. Za prvé, přímá vojenská invaze, za druhé, zvenčí podněcované a financované vnitřní svržení vlády, za třetí, zavedení soukromé centrální banky a za čtvrté, půjčky bankéřů, poskytované přímo nebo prostřednictvím služeb Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a prostřednictvím manipulace amerického dolaru a úrokových sazeb ze strany Fedu. Pátý pilíř, jehož hnacím motorem je méně zjevně, ale stejně závažně chamtivost bankéřů, závisí na svém úspěchu na zhoubném propojení neoliberálního kapitalismu s americkou morálkou, která hlásá, že žádný stát nemá legitimní roli v čemkoli, co by mohlo přinést příjmy. V tomto duchu jsou třeba i české státní podniky v očích bankéřů doslova ohavností a aby se vyhnuli spravedlivému trestu, musí být okamžitě prodané Goldman Sachs a Blackstone. Samozřejmě ve jménu zvýšení konkurence. Tento nový kapitalismus je nejen protispolečenský, ale i násilný až brutální. Američané a jejich přátelé bankéři prakticky požadují, aby všechny státy rozprodaly svou fyzickou infrastrukturu, obvykle za 50% nebo méně její skutečné hodnoty, na základě morálního postulátu, že přece přirozeným právem soukromého podnikání je eliminovat vládní angažovanost ve všem, kde lze dosáhnout zisku. Tato rétorika se do značné míry opírá o smyšlenou a krutě překroucenou západní morálku, která je prezentovaná jako správná věc. Politické a vojenské nátlaky se také snaží přesvědčit národy, že odmítnutí prodat svůj majetek supům by ospravedlnilo přísné hospodářské sankce nebo potenciální invazi. Právě tato filozofie si vynutila prodej britských železnic, Královské pošty a mnoha dalších podniků této malé skupině. Tento kapitalistický liberalismus je zodpovědný za to, že Kanada prodala všechna svá letiště a pronajala své spoplatněné dálnice. A za masivní privatizaci ve Spojených státech, která zahrnuje všechno od věznic po školy. Šestý pilíř privatizačního domu. Matrioška s americkou mašlí. Existuje šestý pilíř, který si s obrazem privatizace často nespojujeme, ale přesto je nejdůležitější a tvoří ho to, co vidíme jako fúze a akvizice významných firem v nezápadních zemích. Ten se povrchně jeví jako nejméně zhoubný, ale má stejné cíle jako ostatní, což je plná ekonomická kontrola ekonomiky. To je důvod, proč jsou zejména americké nadnárodní společnosti tak extrémně dravé, vyhledávají a skupují každou významnou národní značku v každé zemi a ničí ji. Konečným cílem je, aby tytéž malé skupiny bankéřů a průmyslníků ovládly celou významnou průmyslovou kapacitu národa. Od potravin po zboží osobní péče, od automobilů po spotřební zboží. Hovořil jsem o tom v pořadu Soukromá armáda bankéřů a korporací. Jak jsem už poznamenal, kontrola přibližně 30% podílu na trhu s určitým výrobkem postačuje k ovládnutí kulturních hodnot tohoto výrobku a tak se podíl na trhu promítá do kulturní i obchodní nadvlády. Když sedíme v našich domovech a kancelářích, málo kdy nás to napadne. Čteme třeba o tom, že jedna zahraniční společnost koupila velkého domácího konkurenta a málo o tom přemýšlíme. Čteme o tom, že banka Goldman Sachs a její přátelé koupili největší dodavatele masa v Číně, nebo že nějaký hedžový fond koupil kontrolu nad prakticky veškerou výrobou a distribucí kuchyňského oleje v Číně.
Vidíme, jak korporace Procter & Gamble kupuje a likviduje desítky ceněných národních domácích značek, nebo jak to též dělá Coca-Cola nebo Pepsi, a dosahuje přitom dominantního podílu na trhu. Ale vnímáme je jako nesouvisející události a nespojujeme si všechny drobné body. Nesouvisející ale nejsou. Skupina lidí, která stojí za těmito nákupy, fúzemi a akvizicemi společností, není velká a tvoří ji především a často výhradně přesně ti samí bankéři, kteří jsou zodpovědní za zničení Iráku a Líbie a finanční krize v zemích, jako je Řecko. Jsou to ti samí lidé, kteří jsou zodpovědní za současné ekonomické sankce vůči Rusku a převrat na Ukrajině, a to ze stejných důvodů.

privatizační upíři. Pouhá krev nestačí. Výše uvedené pilíře, tedy pátý a šestý, tedy spočívají v dobrovolném předání veřejného i soukromého majetku téže skupině privatizačních upírů. Až tento privatizační program dospěje ke svému konečnému závěru, bude vlastníkem centrální banky veškeré významné fyzické infrastruktury, většiny orné půdy, sociální infrastruktury, včetně zdravotnictví, školství a sociálních služeb a všech významných obchodních podniků, stejná malá skupina mezinárodních bankéřů a průmyslníků. To je dlouhodobý plán, který má ale jednu slabinu. Upíři mohou vlastnit všechno, co má v zemi komerční hodnotu, ale vláda si stále zachovává konečnou kontrolu prostřednictvím svých zákonodárných, regulačních a daňových pravomocí. Nepomůže vlastnit výnosný podnik, pokud mi vláda zdaní všechny zisky, ani vlastnit všechna letiště a železnice, pokud vláda stanoví jízdné a jízdní řády. V případě země na jedno použití se vždycky můžeme uchýlit k vojenské invazi a v případě významnějších národů, těch, které jsou příliš velké a mocné na to, aby je bylo možné snadno napadnout, můžeme používat politický, diplomatický a vojenský nátlak, uplatňovat ekonomické sankce, pokoušet se podněcovat občanské nepokoje a podporovat vzpoury, revoluce a občanské války a možná nakonec dosáhnout svého. Přátelské národy, prodejte nám svou duši. Poslední kategorie, tedy národy, které jsou údajně našimi přáteli, ale představuje obtížný problém. Jak jednat s takovou Kanadou, Austrálií, Japonskem, Británií nebo Itálií, když nám nechtějí prodat svou duši? A to je důvod, proč jsou transpacifické partnerství TPP a evropské TTIP tak důležité. Tyto dohody, prezentované jako obchodní, ničím takovým nejsou a jen malá část jejich obsahu se týká obchodu v jakémkoliv smyslu. To, čím jsou, je převod suverenity. Způsob, jak lstí získat od spřátelených zemí to, co nelze získat přímým jednáním a čeho bankéři, alespoň dočasně, nechtějí dosáhnout vojenskou silou. Robert Gutner v článku pro Huffington Post z počátku roku 2015 tak dokonale napsal. Takzvané transatlantické obchodní a investiční partnerství TTIP ve skutečnosti vůbec není obchodní dohodou, ale sérií opatření, jejíž cílem je podpořit další deregulaci ekonomické, finanční, zdravotní, pracovní, bezpečnostní, soukromé a environmentální ochrany na obou stranách Atlantiku. TTIP byla navržená korporacemi s cílem oslabit pracovní sílu a vládu. Jádrem těchto tzv. Partnerství je postup řešení sporů mezi investorem a státem, ve kterém se suverénní státy, tedy ty, které dokumenty podepisují, dobrovolně vzdávají své suverenity nad prakticky všemi obchodními, vlastnickými a sociálními právy ve prospěch mezinárodního mimosoudního orgánu se soudci jmenovanými stejnými upíry, o kterých jsem se zmiňoval. Když národ podepíše tyto dokumenty TPP, dobrovolně předává většinu své soudní moci neviditelné třetí straně, která má na srdci pouze zájmy mezinárodních bankéřů. Tento mezinárodní soudní orgán v rámci smlouvy TPP nahrazuje a překonává dokonce i nejvyšší soud dané země. Jeho rozhodnutí jsou konečná a každý stát, který dohody podepsal, se jimi musí řídit. Mezinárodní soudní orgán je v podstatě zcela samostatný a zcela nový nadnárodní soudní systém, který stejně jako NATO nepodléhá nikomu jinému než tajnému spolku mezinárodních bankéřů, kteří ho vytvořili. V
každé zemi bude mít tento tribunál absolutní soudní moc nad soudy jednotlivých států. Teď slabé vlády, které odprodají svou infrastrukturu soukromým vlastníkům, fakticky ztratí své pravomoci v oblasti legislativy, regulace a daní, protože tribunál TPP může místní vládu přehlasovat a donutit ji, aby vyčerpala své vlastní i veřejné bankovní účty a zaplatila mezinárodním bankéřům a průmyslníkům všechny peníze, které by vydělali, kdyby neexistovala žádná místní vláda, která by bránila jejich chamtivosti. Pokud chce země uzákonit zákaz kouření, bude muset těmto firmám zaplatit všechny peníze, které by vydělali prodejem tabáku, kdyby žádná vláda neexistovala. To se dnes v Austrálii a dalších zemích skutečně děje. Vnitrostátní zákony na ochranu občanů v oblastech, jako je bezpečnost potravin, životní prostředí nebo zdravotní péče, budou automaticky znamenat obrovské náklady na úhradu pro neoliberální kapitalisty, kterým se díky těmto zákonům zmenšují zisky. Britský deník Guardian ve svém článku poznamenal, že země jako Česká republika, Slovensko a Polsko, které jsou v obchodních dohodách zahrnujících tento druh vztahu mezi investorem a státem, byly zažalované 127krát a přišly o ekvivalent peněz, které by mohly zaměstnat 300 000 zdravotních sester na jeden rok. V tomto systému by národy už nebyly suverénními státy, ale pouze kontrolovanými vazaly mezinárodních bankéřů.

Austrálie splácí dluh. Počátkem roku 2015 agentura Reuters informovala o tom, že evropští investiční bankéři jsou v extázi ze zjevně ochotného rozhodnutí australské vlády rozprodat velkou část infrastruktury této země za účelem splacení dluhu, a to položky zahrnující přístavy, zpoplatněné dálnice, elektrické sítě a elektrárny a další. Australská veřejnost si jistě nebyla vědomá této blížící se katastrofy, ale národním politikům zřejmě nedošlo, že jednorázový prodej majetku za cenu hluboko pod tržní hodnotou zanechá národ nejen dočasně bez dluhu, ale také trvale bez majetku. Nemluvě o trvale zvýšených veřejných výdajích na dotování nevyhnutelného omezování služeb a zvyšování cen, které brzy bude na cíli široké veřejnosti i jejich společností.

Sonda do duše kořistnických bankéřů. Člověka opravdu zajímá, o čem tito lidé přemýšlejí, pokud vůbec přemýšlejí, a jaké tlaky, peníze či propaganda je k těmto rozhodnutím vedly. Jakob Rothschild ve svém projevu v roce 1983 prohlásil, že v budoucnu budou existovat dva typy institucí. Celosvětová společnost poskytující finanční služby a mezinárodní komerční banka s globální obchodní kompetencí. George Ball, náměstek ministra zahraničí za Johna Kennedyho a Lyndona Johnsona a jednatel banky Lehman Brothers, prohlásil, že mezi Rothschildovou vizí celosvětových nadnárodních společností, samozřejmě všechny vlastněné bankami a národními státy, nakonec dojde k vážným konfliktům. George Ball prohlásil: nadnárodní podnik je moderní koncept vyvinutý pro potřeby moderní doby. Národní stát, velmi staromódní myšlenka, je špatně přizpůsobený potřebám našeho současného složitého světa. A jsme u toho. Mezinárodní bankéři mají v úmyslu nahradit staromódní národ nebo stát svými nadnárodními smlouvami TPP a mezinárodním soudním orgánem, které se nebudou zodpovídat nikomu jinému než těmto bankéřům. Budou zcela mimo dosah národních vlád, zákonů či obyvatelstva a nakonec budou vynucené vojenskou silou NATO, až se Spojené státy stanou postradatelnými. Vlády, které tyto smlouvy podepíší, se dobrovolně vzdávají prakticky celé své národní suverenity ve prospěch těchto několika evropských bankéřů, a to bez vědomí lidu. To je smrt náboženství demokracie, odstranění posledního zbytku vlivu veřejnosti na vládu, ale zdá se, že si to málo kdo uvědomuje.

postdemokracie. Státy jsou poslední překážkou globální hegemonie. George Monbiot napsal: Postdemokracie označuje naši politiku, ve které staré struktury, jako jsou volby a parlamenty, zůstávají zachované, ale nejsou obývané politickou mocí. Moc se přesunula na jiná fóra, která nepodléhají veřejné výzvě. Malé soukromé kruhy, kde politické elity uzavírají dohody s korporátními lobby. Uvedl také nejdůležitější bod, a to, že vytvoření těchto nadnárodních agentur nesnižuje ani neodstraňuje státní moc, ale přesouvá ji z občanské kontroly do kontroly korporací. Jinými slovy, národní vlády přenesou většinu své moci na malou skupinu mezinárodních bankéřů, jejichž jména ani neznají a jejichž konečné cíle si nedokážou cynicky představit. Rob Ari na serveru Counterpunch napsal, že není všeobecně pochopeno, že nedávné změny západní politické ekonomie by se daly nejlépe popsat jako neoliberální fašistický převrat předávající občanské rozhodovací pravomoci nadnárodním agenturám. Kdo si napsal, že tato koncentrace nevídané soukromé moci do té míry, že je silnější než národní státy, je fašismus. Což profesor správy věcí veřejných Colin Crouch definoval jako postdemokracii v její nejčistší podobě. Opět čistý fašismus, jak předpověděl Alexander Teitler a další, kteří tvrdili, že demokracie se vždy zhroutila do fašismu kvůli své zranitelnosti vůči vnější kontrole ze strany bohatých, mocných a chamtivých. Opět rekapitulace šesti pilířů privatizačního domu. Opět si to shrňme. Vraťme se na chvíli k našemu výčtu těchto pilířů privatizace. Máme tu následující. Za prvé přímá vojenská invaze, za druhé zvenčí vyvolaný státní převrat, za třetí centrální národní banka v soukromém vlastnictví, za čtvrté zmanipulované bankovní úvěry, za páté dobrovolné nakládání s veřejným majetkem a za šesté dobrovolné nakládání se soukromým majetkem.

Šestý pilíř privatizačního domu. Často slýcháme o dispozicích kategorie šestého privatizačního pilíře, tedy o převzetí velkých domácích firem cizinci, které jsou definované jednoduše jako fúze a akvizice, aniž by nám bylo kdy dostatečně podrobně vysvětleno pozadí těchto převzetí nebo jejich dlouhodobé důsledky. Pro nás je to tak, že Procter & Gamble nebo Pepsi koupí další přední světovou značku pracího prášku nebo koli, ale nevidíme v tom důvod k obavám. Nikdy se nedozvíme o událostech, které vedly k možná vydíranému a nečestnému převzetí, ani o tom, že tyto domácí značky v tichosti zanikly a tisíce lidí zůstaly bez práce. Nikdo nám neřekne, jaké případné dopady na společnost obětí nebo obchodní prostředí mělo zvýšení podílu na trhu a nikde nenajdeme jména konečných příjemců těchto událostí.

Pátý pilíř privatizačního domu. Někdy se dozvídáme o dispozicích kategorie pátého privatizačního pilíře, tedy prodeji veřejného majetku. Například o nedávném prodeji britské královské pošty skupině těchto soukromých investorů, ale téměř bez jakýchkoliv informací v pozadí, s výjimkou dočasných stížností, že majetek byl prodaný za 50% své hodnoty. Nikdy nejsou uvedené žádné informace o tom, jak byli politici donuceni prodat životně důležitý národní majetek za někdy směšné ceny, jako v případě nejrušnější kanadské spoplatněné dálnice za 10% její ceny. Nikdy nám nejsou poskytnuté ani výsledné negativní dopady těchto nákupů v kontextu, který by umožnil inteligentní posouzení velikosti těchto zločinů. A o zločiny se jedná, nenechte se mýlit. Britský železniční systém byl nejen prodaný hluboko pod svou skutečnou hodnotou, ale noví majitelé zařídili, aby politici poskytli obrovské veřejné dotace v řádu miliard dolarů těmto teď už soukromým podnikům. Takže bankéři sice koupí britský železniční systém, to je to pravicové podnikání, ale vlády jim ten nákup ještě vrátí kompenzací v podobě naprosto levicových dotací. Je veselé, jak ti, co si říkají pravičáci, řvou, že dotace je socialismus, přerozdělování, ale ti největší bankéři a korporace, vzor pravicového podnikání a kapitalismu, si klidně dotace od vlád klidně nechají vyplácet. To je v pořádku. Nechutné pokrytectví. Nicméně bankéři a průmyslníci na tom vydělají, protože to, co investovali do nákupu třeba britských železnic, jim britská vláda zase vrátí v podobě masivních dotací. Bankéři dvakrát vydělají, ale národ dvakrát prodělá. Nejen, že se zbaví svých klíčových železnic, ale ještě ty peníze, které získal, v dotacích zaplatí těmto bankéřům. To je prostě chucpe vypasené a macaté. Poté, co bankéři prostřednictvím britské vlády vysáli miliardy z veřejných rozpočtů a zároveň přivedli jejich soukromou železniční společnost k bankrotu, byla železnice prodaná zpátky britské vládě a po refinancování a postavení na zdravé základy byla opět zprivatizovaná, čímž naši bankovní upíři získali další peníze už po třetí. Oni si s námi pohrávají a v zákulisí mají hlínu a legraci z toho, jak si s námi přehazují a ty blbé vlády jim jdou bez remcání na ruku. Oni koupí železnici, vláda jim zaplatí dotace, oni přivedou železnici k bankrotu a zase jí zpátky vykostěnou prodají a vláda tu železnici opět musí postavit na nohy. Nikdy se nám také nedostane podrobného zhodnocení obrovského zvýšení jízdného a omezení služeb, které nevyhnutelně následují po těchto prodejích. Kdyby byly všechny tyto relevantní informace předložené veřejnosti najednou a ve srozumitelné podobě, dočkali bychom se revoluce do rána a nejeden politik a bankéř by byl buď uvězněný, nebo pověšený na nejbližším stromě.

zprávy o privatizačních programech vnucených státům údajně za účelem splacení nesplacených úvěrů, ale nikdy se neobjevují žádné podrobnosti o infrastruktuře nebo společnostech, které se těchto prodejů účastní. Nikdy se nedozvíme údaje o skutečné hodnotě prodávaného majetku, jména uchazečů, průběh výběrového řízení, skutečně zaplacené ceny nebo jména kupujících. Stejně jako v případě páté kategorie privatizačního domu se nikdy nedozvíme o cenách prodeje za zbytkovou hodnotu, následných dotacích a omezení služeb. Nikdy se také nedozvíme jména bankéřů v pozadí, kteří tyto prodeje prosadili, ani podmínky, za kterých tato aktiva získali, a téměř nikdy se nedozvíme, o jaká aktiva byly tyto poškozené národy přesně připravené. Když se o těchto privatizacích čtvrté kategorie privatizačního domu dozvíme, je nám situace popisovaná jako obdoba toho, když je někdo zadlužený u své banky, nemá okamžitou hotovost na splacení úvěru a tak prodá druhé auto, které ve skutečnosti stejně nepotřebuje, a vyrovná účty. Nic nemůže být dále od pravdy a nic nemůže být větší lží. Majetek, který bankovní upíři požadují, je majetkem s nejvyšší hodnotou a největším dlouhodobým zdrojem příjmů. A téměř vždycky je to majetek, který je nejkritičtější pro zachování suverenity a pro hospodářský rozvoj země. Položky jako například dopravní a komunikační systémy, bez kterých se země nemůže rozvíjet, ale jejíž rozvoj je teď zcela v rukou zahraničního bankovního supa, který nemá zájem o místní rozvoj, ale o maximální vytěžení bohatství z této země. Z toho plyne věčná chudoba obyvatelstva a nevýslovné bohatství bankéře. Vzhledem k nadměrné kontrole médií stejnou skupinou lidí je veřejné vnímání těchto dispozic čtvrté kategorie privatizačního domu silně chybné a mimořádně matné a nemá žádný vztah k jejich mimořádně zločinné realitě. Často se stává, že národ, jako je dnes Řecko, prakticky zbankrotovaný těmito dravými bankéři, bude nucen zbavit se své infrastruktury a dalšího národního majetku nikoliv prostřednictvím jakéhokoliv výběrového řízení, ale prostě v dražbě, kdy se zúčastnění bankéři o bohatství široce podělí se svými přáteli, kteří s tímto procesem nemají nic společného. V případě Řecka totiž bankéři požadovali, aby vláda vložila více než 50 miliard dolarů z nejcennějšího veřejného majetku země do svěřeneckého fondu, který byl zcela mimo dosah řecké vlády. Stejní bankéři se pak těchto aktiv zmocní za malý zlomek jejich hodnoty, přičemž řecká vláda nemá žádnou pravomoc zasáhnout ani požadovat spravedlivou cenu a dokonce ani znát konečný výsledek. Bankéř nejenže požaduje, aby dlužník prodal své auto přímo bankéři a nikoli na volném trhu, ale prodává je za zlomkovou cenu a dále požaduje, aby dlužník prodal svůj dům a další auto některému z blízkých přátel bankéře. Majetek zabavený v rámci tohoto procesu často zahrnuje věci, které bychom nečekali, jako jsou rozsáhlé pozemky, orné půdy a vlastnictví vodních vrstev. Je vám zřejmý plán, který zatím stojí? Díky postupnému opakování dvou nebo tří krizí této čtvrté kategorie privatizačního domu se může stát, že nerozvinutý národ se ocitne s většinou své orné půdy natrvalo v rukou malé skupiny predátorů, kteří budou na věčné časy kontrolovat většinu potravinových zásob tohoto národa. To je cena, kterou země platí za jednání se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem.

třetí pilíř privatizačního domu. O třetím pilíři, tedy o zavedení centrální banky v soukromém a zahraničním vlastnictví, se téměř nikdy nedozvíme, ačkoliv tyto banky existují v mnoha zemích a všechny jsou vlastněné stejnými bankami.

bankovními rodinami, jako jsou třeba Rothschildové. Mnohé z nich, jako například v Iráku a Líbii, byly násilím vnucené poražené zemi, která byla nedávnou osvobozeneckou válkou natolik vyčerpaná, že nebyla schopná odporu. Současně se vznikem nové banky dochází k vyrabování veškerého zlata a deviz staré banky. Ale tato informace se téměř nikdy nedostane k uším veřejnosti. A veřejnost ve většině případů nemá takové znalosti, aby dokázala ocenit parodii, kterou to představuje. V případě Iráku i Líbie byly stávající centrální banky okradené o zhruba 30 miliard dolarů, v každé z nich jen ve zlatě. Nemluvě o neustálém drancování, které nyní budou moci provádět majitelé nových bank. Dokonce i v případě takového protektorátu, jako je Ukrajina, bylo prvním krokem těchto bankéřů vyprázdnění ukrajinské státní pokladny o 25 miliard dolarů ve zlatě, které bylo odvezené do úschovy a už nikdy nebylo spatřené. Tito bankéři nechránili Ukrajinu před Ruskem. Připravovali ji na to, aby byla vyrabovaná.

první a druhé pilíře privatizačního domu. Abych toto shrnutí doplnil, nikdy se nedozvíme o existenci, natož o okolnostech privatizačních dispozic v první a druhé kategorii, tedy těch, které jsou důsledkem vojenské agrese, rozumějme osvobozenecké války podle západní hantýrky nebo zvenčí podněcovaného a financovaného svržení vlády, ale drancování je zde skutečně ohromující. Pachatelé tohoto rozsáhlého privatizačního programu jsou nejen ambiciózní a trpěliví, ale zabývají se i extrémně dlouhodobým plánováním. Tento proces probíhá a je realizovaný už 100 a více let. Už dříve jsem zmínil, že před 100 lety vlastnila americká United Fruit Company většinu Guatemaly, včetně 70% veškeré orné půdy, komunikačních zařízení, jediné železnice a lodního přístavu a díky vlastnictví většiny významných společností kontrolovala většinu národního exportu. Výše jsem uvedl několik informací o Iráku a Bremerových všemocných zákonech, které těmto bankéřům dávají trvalou kontrolu prakticky nad každým odvětvím irácké ekonomiky a několik informací o tom, co jiní nazývají rozparcelováním Ukrajiny. To se stalo v každé z více než 50 zemí, kde bankéři použili americkou armádu jako svůj nástroj ekonomického dobývání. Hořká pravda o ekonomickém rozparcelování se ale téměř nikdy nedostane na veřejnost, a to z toho důvodu, že svobodu slova má jen ten, kdo drží mikrofon, a mikrofon drží titíž lidé.

Privatizace vodních zdrojů, Bushova mafie a Nestlé. Rodina George Bushe zakoupila 300 000 akrů půdy na největším jihoamerickém a také světovém vodním zdroji, který se nachází pod Argentínou, Brazílií, Paraguají a Uruguají. Během údajné mise do Paraguaje pro UNICEF, dětský fond OSN, Gina Bushová, dcera George Bushe mladšího, v roce 2006 zakoupila 100 000 akrů zřejmě za účasti amerického ministerstva zahraničí, místní americké ambasády a vyjednávala přímo s loutkovým prezidentem. Důvod, proč to nabývá na důležitosti, je ten, že mnozí varují, že budoucí bitvy se nebudou vést o ropu, ale o vodu. Dalším důvodem je, že ti samí bankéři a jejich přátelé z části v rámci korporace Nestlé prohlásili, že voda není lidským právem, že je extrémním přesvědčením myslet si, že lidé mají na vodu právo a že pitná voda je surovinou a potravinou, která by měla být privatizována a komercializována. Předseda představenstva a bývalý generální ředitel společnosti Nestlé Peter Brejbik způsobil na internetu velký výbuch, když se rozšířilo video, ve kterém tato tvrzení pronesl. Odezva byla tak silná, že nakonec svá veřejná prohlášení zmírnil, ale neměli bychom očekávat, že se jeho filozofie změní. V závěru videa byl zobrazený úsek jednoho z továrních provozů Nestlé, který nás měl přivést k přesvědčení, že bychom měli skupině Nestlé fandit jako spasitelům lidstva, zatímco plánuje získat do svého vlastnictví výhodné zásoby pitné vody na celém světě. Madeleine Albrightová v Jugoslávii. Žena s krvavýma rukama. Podívejme se ještě jednou na Madeleine Albrightovou, ženu, která je držitelkou Guinnessova rekordu jako nejplodnější vražetkyně dětí v dějinách světa. Albrightová byla také hluboce zapojená spolu s několika blízkými přáteli do zničení Jugoslávie, když silně podporovala, plánovala a organizovala bombardování Srbska. Madeleine a její spolupracovníci z Bílého domu zosnovali 78 dní nepřetržitého bombardování srbských měst a infrastruktury, což byla nejdelší nepřetržitá bombardovací kampaň v dějinách světa. Jugoslávská federace se rozpadla v záplavě smrti a utrpení, etnických čistek a nevýslovné brutality ze strany západní koalice vedené Spojenými státy. Uprostřed všeho toho chaosu se samozřejmě stala také hlavním kandidátem na privatizaci. V rámci tohoto procesu oddělili Kosovo od Srbska, přičemž Kosovo je malinký kousek země, který sám o sobě nic neznamená, ale z amerického geopolitického hlediska zaujímá jedno z nejstrategičtějších míst v celé Evropě. Umožní Spojeným státům kontrolu nad potenciálními trasami ropovodů a plynovodů do Evropské unie z Kaspického moře a Blízkého východu a také zaručí CIA kontrolu nad mnohamiliardovým obchodem s heroinem, protože Kosovo a Albánie byly po desetiletí hlavními transitními trasami heroinu do Evropy. Účast Albrightové na zničení Srbska a vyčlenění Kosova bylo citlivé téma, které se Bílý dům usilovně snažil pohřbít, ale které se stalo veřejným a značně kontroverzním, když vyšlo najevo, že kosovská státní telekomunikační a poštovní společnost byla dotlačená k nucené privatizaci a že investiční firma Albright Capital Management získala do vlastnictví majetek, jehož hodnotu Bloomberg Business Week odhadl na téměř 800 milionů amerických dolarů. Vládní místa ve Spojených státech jsou skutečně velmi dobře placená. Albrightová je také spolu s Jacobem Rothschildem a Georgem Serešem spoluinvestorem v investiční společnosti, která plánuje převzít tisíce věží mobilních telefonů v Africe v hodnotě 350 milionů dolarů.
George Sereše si můžeme připomenout jako osobu, která z vlastní kapsy financovala klokaní soudní proces se srbským prezidentem Slobodanem Miloševičem, kterého chtěli mezinárodní bankéři zabít, což se jim prostřednictvím tzv. Mezinárodního trestního soudu podařilo. Albrightová také založila Albright Group, mezinárodní strategickou poradenskou firmu se sídlem ve Washingtonu. Jejímiž klienty jsou například Coca-Cola a Merck Pharmaceutical. To je všechno v rámci druhé části, druhé epizody dvoudílného cyklu Bankéřští upíři. Já doufám, milí posluchači, že jste si oba dva díly vychutnali, že se vám líbily a že mě proto budete sdílet na sociální média, že se připojíte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítka odebírat nebo zvoneček. Tato dvě tlačítka, která je potřeba, abyste klikli, abyste nezmeškali další díly a další pořady, které pro vás chystám, anebo jsem už vysílal tady na kanále, když studujete na rádio svobodného vysílače, anebo když budete i komentovat. Pokud máte něco na srdci, určitě budu rád, když budete komentovat tady pod pořadem na kanále Odyssey. To je tady všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte, dneska se koukneme na privatizaci. Ale rovnou říkám, možná zapomeňte na to, co jste o ní slyšeli ve škole. Máme tu totiž soubor zdrojů, hlavně text nazvaný Bankéřští upíři, a ten privatizaci popisuje úplně jinak. Ne jako nějaký ekonomický nástroj, ale spíš jako promyšlenou globální strategii. Strategii mezinárodních bankéřů, jak postupně převzít kontrolu nad národním bohatstvím.
2: Přesně tak. Ten pohled je, řekněme, dost radikální. Cílem naší dnešní rozpravy je vlastně prozkoumat, jak tenhle systém má podle daného textu fungovat. Projdeme si jednotlivé metody, které autoři nazývají pilíře privatizačního domu. A začíná to pěkně zostra. Od přímé vojenské agrese se dostaneme k mnohem rafinovanějším operacím.
1: Než se ale pustíme do těch drsnějších příkladů, pojďme si ujasnit, co ten zdroj tou privatizací vlastně myslí. Protože tak, jak to popisuje, to zní úplně jinak, než co si člověk běžně představí.
2: Přesně. V tomhle pojetí to není jen jako jedna transakce. Je to proces. Systematický proces, který má za cíl přesunout veškerý majetek, zdroje a nakonec i moc. Přesunout ji ze suverénních států a jejich občanů do rukou malé, nikým nevolené elity. A ten proces má prostě několik fází.
1: Dobře, tak pojďme na to. Ten text to bere od podlahy rovnou tou nejbrutálnější metodou. Privatizace, která si pomáhá armádou. To nezní moc jako moderní svět. Spíš jako kolonialismus z učebnice.
2: Je to ta nejstarší a podle toho zdroje i nejefektivnější metoda. V podstatě jde o to, vezmeme si, co chceme, a když budete protestovat, použijeme sílu. Text uvádí ty klasické koloniální příklady od válek o diamanty v jižní Africe, které prý na pozadí organizovali Rothschildové s využitím britské armády, až po takzvané banánové republiky.
1: Tam byl ten slavný případ s United Fruit Company, že jo?
2: Přesně. Guatemala na začátku 20. století, americká firma United Fruit Company tam v podstatě vlastnila skoro všechno. 70% nejlepší půdy, přístavy, železnici. A když vláda chcela zavést aspoň minimální daně a práva pro dělníky, tak byla s pomocí CIA svržena. Podobně v Zairu, dnešním Kongu. Zdroj popisuje, jak byla CIA využita k odstranění nepohodlného lídra, Patrice Lumumby, a k dosazení diktátora Mobutua, který pak na 30 let otevřel zemi a její obrovské nerostné bohatství západním korporacím.
3: Takže tady zdroj vlastně ani nepopisuje válku o zdroje, jako spíš situace, kdy jedna korporace v podstatě vlastnila celý stát a svržení vlády bylo jen, řekněme, firmemní rozhodnutí. To je ale všechno historie, jenže ten text tvrdí, že tenhle model není vůbec mrtvý, že se použil nedávno v Iráku a v Libii. Jak to má fungovat dnes?
2: Podle toho textu je scénář prakticky identický, jen se používá jiná rétorika, šíření demokracie nebo humanitární intervence. V Iráku po americké invazi v roce 2003 přišel šéf okupační správy Paul Bremer a vydal něco, čemu se říká Bremerových 100 rozkazů.
3: Počkat, můžeme se u toho na vteřinu zastavit. Kdo byl Bremer a jakou měl moc vydávat nějaké rozkazy, které měly sílu zákona?
2: Paul Bremer byl americký diplomat, kterého dosadili do čela dočasné koaliční správy. Měl v podstatě absolutní moc. Jeho dekrety nepodléhaly žádnému schvalování. A tyhle rozkazy, podle zdroje, kompletně přeorali iráckou ekonomiku, zrušilo se přes 200 státních podniků, což ze dne na den připravilo o práci 500 000 Iráčanů. Země se otevřela pro 100% vlastnictví zahraničními korporacemi a co je klíčové, irácká centrální banka byla fakticky zprivatizována, přeměněna na instituci podle vzoru amerického Fedu.
4: Dobře. Takže jdou dáš státních struktur. Ale zdroj to určitě spojuje přímo s tím nejcennějším, co Irák má. Jak konkrétně popisuje to převzetí ropného bohatství?
2: Přesně tak. Nové zákony umožnily americkým a britským ropným gigantům jako Shell, BP nebo ExxonMobil umět získat kontrolu nad 65% iráckých zásob. A to na základě extrémně výhodných dlouhodobých smluv. Ale nejde jen o ropu. To je na tomto fascinující. Společnosti jako Monsanto a Cargill prý získali monopol na trh s osivami.
3: Moment, to s těmi osivy je neuvěřitelné. Zdroj tvrdí, že stát aktivně zakázal původní přírodní osiva. To je přece zásah do tisíceleté tradice.
2: Pádu Kadáfího. Okamžitě se zřídila nová soukromá centrální banka a ze země zmizelo 30 miliard dolarů ve zlatě.
1: Dobře, takže vojenská síla je první nejbrutálnější pilíř. Ale co když invaze není na stole? Co když je země moc velká, moc silná, nebo to prostě politicky nejde? Jaké jsou další nástroje? Text se hodně věnuje Ukrajině.
2: Tam přichází na řadu druhý pilíř. Podněcování a financování vnitřních převratů. Zdroj to nazývá modelem podpory demokracie, což v praxi znamená sponzorování barevných revolucí, nebo i občanských válek. Cílem je dosadit k moci loutkovou vládu, která pak provede tu privatizaci sama, dobrovolně.
1: A proč zrovna Ukrajina? Co tam bylo tak cenného?
2: Podle textu byla Ukrajina na seznamu už dlouho. Cituje Lawrencea Summerse, bývalého amerického ministra financí, který už v 90. letech údajně mluvil o plánu na její rozparcelování. Cílem měla být jednak privatizace obrovské průmyslové infrastruktury ze sovětské éry a hlavně obrovských, tehdy nově objevených plynových polí. No a pak je tu samozřejmě zemědělská půda, ukrajinská černozem, jedna z nejúrodnějších na světě. O tu měli zájem západní agrární giganti.
1: A tady do hry vstupují ty velké mezinárodní instituce, že? Mezinárodní měnový fond, Světová banka. Jakou roli hrají v tomhle scénáři?
2: Jsou popsány jako klíčový nástroj nátlaku. Když je země destabilizovaná, ekonomicky na dně, přijdou tyhle instituce s nabídkou půjčky. Ale ta půjčka je vždycky něčím podmíněná. A ty podmínky jdou přesně na ruku korporacím. Zdroj uvádí konkrétní příklad. MMF prý nabídl Ukrajině půjčku 17 miliard dolarů, ale jednou z podmínek bylo, že Ukrajina zruší svůj zákaz prodeje geneticky modifikovaných organismů a otevře trh firmám jako Monsanto.
3: Takže MMF a Světová banka tady fungují jako nátlakový nástroj, ale ten nátlak je možný jen proto, že ty země jsou zadlužené. A to, jak se do toho dluhu dostanou, je podle zdroje samo o sobě dalším klíčovým pilířem celého systému.
2: Přesně. To je třetí pilíř. Finanční válka. Je to cyklický proces, který podle textu řídí americký Fed. Funguje to zhruba takhle. Krok 1. Fed zaplaví svět obrovským množstvím levných peněz, takzvanou likviditou. Sníží úrokové sazby prakticky na nulu, hodnota dolaru klesá. Pro rozvojové země je v tu chvíli extrémně lákavé si v těchto levných dolarech půjčovat na rozvoj.
1: A pak přijde ta past.
2: Přesně. Jakmile je zadluženo dostatek zemí, Fed otočí kormidlem o 180 stupňů. Začne stahovat dolary z oběhu a prudce zvedne úrokové sazby. Hodnota dolaru vystřelí nahoru. A pro ty rozvojové země to znamená katastrofu. Najednou se jejich dluh v dolarech násobně zvětší a úroky jsou nesplatitelné. Jejich vlastní měny se hroutí, jsou prostě v dluhové pasti.
1: A v tu chvíli se na scéně znovu objevují ti zachránci, MMF a Světová banka.
2: Ano. Přijdou s nabídkou pomoci a restrukturalizačních programů. Ale ta pomoc je podmíněna tím, čemu říkají strukturální reformy. V praxi to znamená masivní škrty ve veřejných službách a hlavně nucený, rychlý a levný prodej národního majetku. Telekomunikace, vodárny, elektrárny, přístavy, doly. A klasickým příkladem, který ten text rozebírá, je Řecko po krizi v roce 2008.
1: Případ Řecka všichni známe, ale většinou se mluví jen o škrtech, o důchodech. Jak to popisuje náš zdroj, co se tam dělo v zákulisí?
2: Podle zdroje šlo o mnohem víc než jen o škrty. Řecko bylo donuceno prodat svou klíčovou infrastrukturu za naprosté zlomky ceny. Přístav Pireus, regionální letiště, vodárny, dokonce ostrovy. Majetek v hodnotě přes 50 miliard eur byl vložen do speciálního svěřeneckého fondu, který sídlil v Lucembursku. Byl zcela mimo kontrolu řecké vlády.
1: A kdo ten majetek koupil? Kdo byli ti kupci?
2: Podle textů si ho v podstatě prodali sami sobě. Banky a fondy, které Řecku půjčili, si přes tenhle fond rozprodali řecký majetek mezi sebou a své partnery. A výsledek? Řecko přišlo o svůj nejcennější majetek, ale jeho dluh se prakticky nesnížil. Zůstalo v situaci, kterou zdroj nazývá téměř trvalou bídou.
1: To je drsné. Ale co když už země nemá co prodat? Co když je všechno rozprodané? Ta zmínka o Kypru ve zdroji je v tomhle ohledu opravdu šokující.
2: No počkat, tady už nemluvíme o státním majetku. Tady ten zdroj říká, že sáhli lidem přímo na jejich úspory v bankách. Přesně tak. Na Kypru v roce 2013 došli do fáze, kdy už nebylo co privatizovat. Takže se sáhlo na soukromé vklady. Z bankovních účtů nad 100 000 eur bylo jednoduše skonfiskováno 30 až 60% peněz, aby se zaplatil státní dluh bankám. U účtů, kde byly údajně ruské vklady, to prý bylo až 90%. Byla to přímá, státem posvěcená krádež soukromého majetku občanů.
1: Ten text je ale ještě dár a mluví o něčem, co nazývá potraviny jako zbraň. To už zní jako ze špatného filmu.
2: A přesto zdroj uvádí dva velmi konkrétní případy. První je Malawi v Africe. MMF tam prý donutil vládu prodat veškeré nouzové zásoby obilí, aby splatila relativně malý dluh. Krátce na to zemi postihlo sucho a vypukl hladomor, který zabil tisíce lidí. Druhý příklad je Somálsko, kde Světový potravinový program OSN údajně záměrně distribuoval masivní potravinovou pomoc zrovna v době sklizně.
1: Co to způsobí?
2: Naprosto to zničí místní trh. Místní farmáři nemohou konkurovat potravinám, které se rozdávají zadarmo, zbankrotují. A výsledkem je, že se země stane 100% závislou na vnější potravinové pomoci. Ztratí svou potravinovou soběstačnost.
1: Dobře, pojďme si to na chvíli srovnat. Máme tu vojenskou sílu, vnitřní převraty, finanční války. To všechno jsou dost brutální metody. Ale aby to všechno mohlo fungovat, zvlášť v západních demokraciích, potřebuje to nějaké ideologické krytí, ne?
2: Přesně. A to je pátý pilíř, který text identifikuje. Ideologie. Je to neustále omílané neoliberální dogma, že stát je špatný hospodář, že všechno, co může generovat zisk, musí vlastnit soukromý sektor. Protože ten je přece vždycky efektivnější a lepší. Všechno se děje ve jménu zvýšení konkurence a prospěchu pro spotřebitele.
1: A tady se dostáváme k tomu neuvěřitelnému příkladu s britskými železnicemi. Ten mechanismus je naprosto geniální.
2: To je fascinující případová studie. Železnice v Británii byly prodány hluboko pod cenou soukromým investorům. Tito noví majitelé pak od vlády okamžitě začali dostávat obrovské státní dotace. V řádu miliard liber ročně. Údajně násobně vyšší, než kolik stála údržba v dobách, kdy byly státní.
1: To je opravdu neuvěřitelný mechanismus. Zdroj to popisuje jako trojitý zisk pro bankéře. Co to ale říká o vztahu mezi státem a soukromým sektorem v tomhle modelu? Vypadá to, že státu neslouží jako regulátor, ale spíš jako servisní organizace pro soukromý kapitál.
2: Přesně tak. A ten příběh pokračuje. Když se soukromníkům i přes masivní dotace podařilo firmu přivést k bankrotu, státí od nich odkoupil zpět za symbolickou ceny, nalil do ní veřejné peníze, aby ji ozdravil a následně ji znovu prodal těm samým bankéřům. Ti tak na jedné jediné věci vydělali hned třikrát. Jednou při levném nákupu, podruhé na dotacích a potřetí při dalším prodeji. A daňový poplatník třikrát prodělal.
1: Neuvěřitelné. A šestý, poslední pilíř. Ten už je prý součástí našeho každodenního života.
2: Tím jsou zdánlivě běžné fúze a akvizice. Podle zdroje je to tichá, plíživá forma privatizace. Cílem je, aby malá skupina nadnárodních fondů a bank postupně skoupila a ovládla všechny významné národní značky. Od pivovarů přes výrobce potravin, automobilky až po média.
1: Takže když si to všechno poskládáme dohromady, bankéři podle tohohle scénáře vlastní klíčovou infrastrukturu, průmysl, zdroje, půdu. Co jim ještě chybí k absolutní kontrole? Co jim ještě stojí v cestě?
2: Stojí jim v cestě poslední věc – suverénní stát. I když je většina majetku soukromá, stát si stále zachovává moc prostřednictvím zákonů, regulací, daní. Může třeba zvýšit firemní daně, zavést přísné ekologické normy nebo chránit práva zaměstnanců. A právě tuhle poslední překážku mají podle zdroje odstranit velké mezinárodní dohody, jako byly TPP a TTIP.
1: To jsou ty oblí odchodní dohody, o kterých se před lety hodně mluvilo. TPP pro Pacifik, TTIP pro transatlantický prostor. Veřejnosti se prezentovaly jako něco, co zjednoduší obchod, přinese prosperitu, ale zdroj tvrdí, že o obchod v nich šlo až v druhé řadě.
2: Přesně, jejich hlavním cílem je podle textu finální převod suverenity. Jádrem těchto dohod je mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem, známý pod zkratkou ISDS. Ten umožňuje nadnárodním korporacím žalovat státy u speciálního mimosoudního mezinárodního tribunálu. A jeho rozhodnutí je nadřazeno národním soudům a zákonům.
1: Co to znamená v praxi? Můžeme si uvést nějaký příklad, aby to bylo srozumitelné?
2: Samozřejmě, představte si, že česká vláda schválí zákon, který zakáže kouření v restauracích. Tabáková firma pak může zažalovat Českou republiku ne u českého soudu, ale u tohoto mezinárodního tribunálu. A nežaluje ji za skutečnou škodu, ale za ušlý budoucí zisk, tedy za peníze, které by mohla vydělat, kdyby ten zákon neexistoval. A ten tribunál, složený z korporátních právníků, jí může přiznat odškodné v řádu miliard.
1: A tohle se už děje. Existují takové případy?
2: Děje se to už dávno v rámci starších dohod o ochraně investic. Zdroj uvádí, že jen Česká republika, Slovensko a Polsko už byly v rámci těchto arbitráží zažalovány 127krát. A přišli o obrovské peníze. Konkrétně o částku, za kterou by šlo zaplatit 300 000 zdravotních sester na celý rok. Státy se tak v podstatě dobrovolně vzdávají své moci a stávají se vazaly těchto nadnárodních struktur. Text to definuje jako nástup postdemokracie nebo dokonce jako neoliberální fašistický převrat.
1: Prošli jsme se tedy celou tu strukturu, jaký popisuje zdroj, od surové vojenské síly až po neviditelné právní kličky v mezinárodních smlouvách. Je to pohled na privatizaci ne jako na ekonomickou reformu, ale jako na promyšlenou mnohovrstvatou strategii. Strategii k dosažení globální kontroly nad bohatstvím i mocí.
2: A co je na tom fascinující? Zdroj svou analýzu končí citátem, který jakoby celý tenhle plán potvrzoval. Pochází od George Balla, bankéře z Lehman Brothers a bývalého náměstka ministra zahraničí USA. Ten už před desítkami let prohlásil, že národní stát je staromodní myšlenka, špatně přizpůsobená potřebám našeho současného složitého světa. A že budoucnost patří globálním finančním společnostem.
1: Což nás přivádí k závěrečné myšlence, k zamýšlení, pokud se suverenita národních států skutečně tímto způsobem přesouvá na tyto nadnárodní, nikým nevolené a v podstatě nekontrolovatelné entity. Co to znamená pro budoucnost demokracie? A jakou roli v takovém systému pak hraje občan a jeho hlas ve volbách? Kdo tedy nakonec skutečně vládne?
5: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
6: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
7: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
8: Jsme se skupiny nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
9: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
10: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
11: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
12: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
13: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
14: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
15: October 24. 1972, 3 minuty před 1:30 v noci, nastala v reaktore jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach štiepná reakcia. Pre Československú socialistickú republiku to bol veľký okamih. Po 14 rokoch výstavby bola za pomoci odborníkov z bývalého Sovietskeho zväzu úspešne spustená prvá jadrová elektráreň na území Československa. Mala to byť pýcha vtedajšej socialistickej ekonomiky. Počiatočné nadšenie však postupne zatieňovali havárie. Jedna z nich si vyžiadala krutú daň. Životy dvoch nevinných ľudí.
16: Kedy boli bývali tam, kde mali byť, alebo tak by sme ich boli varovali, zachránili, dotiahli, rozumíte, za každú cenu.
15: Jadrové elektrárne boli už od počiatku svojho vzniku tichou hrozbou. Ticho až do momentu najväčšej atomovej tragédie v Černobyle, ktorá ešte aj dnes, 21 rokov od havárie, prináša ďalšie a ďalšie ľudské obete. Rovnako ako v Jaslovských Bohuniciach aj v Černobyle bol použitý rovnaký typ reaktora, havária ktorého poznačila a na dosmrti ešte poznačí niekoľko generácií.

0: Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí.
1: Tak vážení posluchači a diváci, je to tady opět po měsíci. A koho tu samozřejmě máme po měsíci ve středu večer? No, je to Oldřich Lukáš. Tak Oldo, já tě opět zdravím po strastiplných začátcích s technikou. Tak se nám to snad nějak podařilo. Tak hezký večer.
2: Ahoj, zdravím tě a mám úplně nezměrnou radost z toho, že ten obraz ode mě už k tobě jde. Minule to prostě nešlo.
1: Se to nepovedlo.
2: Takže za pomoci mýho syna tady mám novou verzi a různý věci, no, povedlo se. Bohu dík. Takže zdravím, Pavle, tebe a samozřejmě i naše diváky. Kdybych byl Janička v Austrálii, tak bych řekl slněječka, ale takhle řeknu jenom vyprobuzení.
1: Jasně. No dobře, tak jo, já nevím, jestli na začátek bych měl hned udělat tu pozvánku, jestli jsme to měli z krku na paloučku. Asi bychom to mohli udělat na začátek hned, ne? Co ty na to?
2: No tak, no tak na konci budeme mít 10 minut, takže tam se může diskutovat, ale jestli to není dlouhý, jak to tam jde.
1: Ne, to je jenom ukázka takhle.

0: chtěl říci. V každém případě přijďte. Je to na stránkách www.mezi-svimi.cz a tady dole máte chystám se přijet, pravo, kdo vidíte, a to kliknete a jedem. Další týden je tam potom další akce povídání s Miluškou, ale to už si necháme na příště. Tak, to jsem jenom chtěl říci na začátek a teď už se budeme plně věnovat dnešnímu pořadu, který bude tak trochu jiný, bych řekl, že, Oldo?
1: Baže i. Je to tak. Těch důvodů je několik. Jednak vysílání tohoto pořadu se komplikuje. Vy už víte, že už to nedáváme na YouTube kvůli blokacím, jenomže já, když tam nebudu dávat nějaké ty úryvky, nějaké ty videa, tak to nebude mít tu šťávu a budu jenom mluvit a ať mluví kdokoliv, když mluví 2 hodiny, tak posluchač usne, to jinak nejde. Takže na YouTube to už kvůli těm blokacím nedáváme, jenomže my jsme přišli o 80% podle mýho odhadu sledujících, no a já hlavně o ty zpětné vazby.
0: No a díky tomu YouTube, to tam není, myslíš?
1: No, tam jsem viděl ty zpětné vazby, když to na tom Odyssey, ne, nebo jak se to jmenuje.
0: Jasně.
1: No a ty technické podmínky taky se zhoršují, to je vidět spíš toho Teams, v kterým se to dělá. No minule nám teda zatopili ukrutně, to nevím, jestli za to můžou oni, nebo to udělal nějaký věc, prostě zablokoval by odcházení videa kameru prostě ode mě ven, i když tady mi to ukazovalo jasně, že to ven jde. Mm-hmm. No a ví jenom Bůh, jak to dopadne dneska.
0: Zatím to, no a to dobrý.
1: Bohu díky. No a v osobním životě je to podobně, problémů přibývá, ale to vám říkat nebudu, to si nechám pro sebe. No blbý je, že to vysílání probíhá v čase, kdy je online, může sledovat jenom hrstka věrných a z toho záznamu už je to taky problém, jelikož ty 2 hodiny času dneska jsou poměrně dlouhá doba. Já když se dívám na nějaké pořady a má to 2 hodiny, tak to musím většinou rozdělit a sleduju to třeba několik dní. No ale pro mě zásadní otázka je, jak v těchto podmínkách, ke komu vlastně dneska vysíláme, pro koho? No a samozřejmě pro vás teda, těch pár stovek věrných,
0: ano.
1: Kteří už to ale znáte, protože to posloucháte některé věci opakovaně. Zatímco co ti ostatní, kteří by to potřebovali nejvíc, ty raději sledují ta probruselská média, anebo některý z vlastenských webů zaměřených téměř výhradně na politiku. No a zdvojovat to podle mě taky nemá smysl, abych říkal to, co říká někdo jiný, nebo řekne 2 dny poté taky. No ale tak jsem přemýšlel, co s tím, dospěl jsem k nějakému řešení, ale to si necháme na konec pořadu. Tam ještě zopakuješ asi tu pozvánku jednou.
0: Mm-hmm. Jinak samozřejmě no, můžete volat, ne? Asi, Oldo, nebo ne?
1: Jo, ale podstatné věci a stručně, když tam bude. No.
0: Jo, čili telefon je 608 12 14 19, to stále ještě funguje dobře, ten telefon, takže pokud budete chtít zavolat, zavolejte. A já si myslím, Oldo, že těch posluchačů stále přibývá, co nás jako sledujou ten tvůj pořad. Si myslím, že to nějaký, nejde.
1: Že to odhadem nějakých 500.
0: No jasně, ale o to nejde kolik, jako, ale že to přibývá. Má to tendenci, tento pořad má tendenci zestupnout, takže v pohodě. Jo? Já si myslím, že tady problém nebude. Tak jo, jdem dál.
1: Tak si do toho dáme, hele, víš co, pustíme si tam nějaký podtext hudební, nějakou tu meditaci.
0: Dobře, tak já tam pustím takhle tohleto a ty do toho něco povíš.
1: Tak. A já dám úvodní proslov. Tak jak jsem říkal, přátelé, ten dnešní pořad bude jiný. To proto, že se pokusíme shrnout to nejpodstatnější z dlouhé série tušení souvislostí a nebudeme se zabývat událostmi, které už znáte z pořadu jiných. Zaměříme se tedy na poselství,

0: která nám cyklus těchto pořadů přinesl v úrovních hlubších než v úrovni rozumové. No a právě proto budeme promlouvat víc k vašim duším než egům, víc k srdcím než rozumu. Takže tedy budou víc emoce než myšlenky. A proto i méně slov, že jsi si ode mě odpočal. Ale o to víc hudby. A to jenom hudby české. A navíc jen té, kterou už jsme kdysi třeba dávno vysílali. Mm-hmm. Má to svůj význam. No a pozor, ke každému tématu se pokusíme dávat tu hudbu hned ve dvojicích. A to nikoliv náhodou, ale vy na to přijdete. Mm-hmm. No a prostě přijměte to jako výraz nekonečné vděčnosti vám, kteří jste vydrželi sledovat nás až do dnešního dne. Ono už to běží, já nevím, plácnu 5 let. Dnešní pořad tedy bude pokusem o jakési pohlazení duše a její naplnění klidem, nadějí, světlem a láskou. Mm-hmm. A vy už víte, že vstupujeme do oka tornáda světových událostí zvaného Armagedon. To semele celou historii i současnost, neboť vydá svědectví, která obrátí všechna dnešní falešná dogmata vzhůru nohama. Oslní nás jasem velkého probuzení, neboť zjeví pravdu mnohem vyšší, než známe. Svleče válečné štváče do naha a oddémonizuje jejich největší podvod, takzvanou ruskou hrozbu. Odhalí skutečné a falešné hodnoty a ukáže nám cestu domů, cestu návratu k Bohu. A na hladinu světového vědomí tak vyplave kosmická spravedlnost a odpoví na otázku všech dob, kdo má právo. A jak jsem řekl, dáme si hned dvě ukázky, dvě videa. To první bude pan Luděk Růžička, který nám poví o něco o tom, jak ta v úvozovkách spravedlnost tady funguje. No a pak si dáme druhý Rangers, kteří nám také řeknou, kdo má právo. Tak Pavlíku, dáme toho Růžičku, jo? Od 3.18.
1: Tohle partou zlikvidování. To jako myslíš vážně, že česká justice spolupracuje s SBU a ohrožuje životy českých občanů?
2: Ale Miloši, abych to upřesnil, není to doslova justice, o tom důkazy úplně nemám, ale je to státní zastupitelství, což je součástí českého justičního aparátu, zastupují stát v obžalobách, dozorují policií, ale mohu na 100% říct, státní zastupitelství některá a někteří vybraní státní zástupci spolupracují s SBU, předávají jim doklady a dokumenty o českých občanech a o policejních orgánech to platí taktéž, protože státní zastupitelství je dozoruje. Netvrdím, že to dělají nějaké obvodní policejní stanice či běžná kriminálka, ale určitě to dělají odbory, které mají takzvaný na starosti takzvaný politický extremismus a 100% to dělá Bezpečnostní informační služba, kdy příslušníci BIS v této kauze často vystupovali pod falešnými identitami s tím, že používali průkazy policie České republiky. To se jedná, to poznáte velice jednoduše, protože vám tyhle policisty odmítne i soud vyslechnout. Prostě se bojí. Já jim rozumím. Mají děcka, mají příbuzné a podobně. Nicméně neznamená to, že se to takhle děje, že se s tím musíme všichni srovnat. Já teda se s tím rozhodně srovnávat nehodlám.
1: Takže v tomhle případě, anebo ve více případech je podezření?
2: Ve více případech. Proto si myslím, že státní zastupitelství kryjí a budou kryt kriminalitu, sofistikovanou a vysokou kriminalitu, která zde probíhá ze strany takzvaných ukrajinských uprchlíků, protože část těch bohatých Ukrajinců je na SBU navázána. To znamená, že v případě, že oni někoho zavraždí, odstraní, tak policejní orgány v tomto smyslu budou postupovat tak, že zametou nebo budou zametat stovky, které nestihli oni zamést, a z vražce budou stávat, jaký známe třeba z kauzy dozimetr, klasické sebevraždy. To znamená, kdo přijde s něčím proti vysoce postaveným ukrajinským oligarchům na českém území, může počítat s tím, že policie či státní zastupitelství o tom jeho prohlášení, o tom jeho návrhu na trestní stíhání, o podání trestního oznámení a podobně bude tyto složky informovat a bude se vystavovat nebezpečí fyzické likvidace. Zatím si stojím a...
0: No, to asi všechno, veď?
3: Ano, to je všechno zatím, ano. To je.
0: Takže tenhle pán je velice statečný a zkušený právník, advokát, a ví, o čem on mluví, protože se s tím dennodenně setkává. Takže v tomto státě je před právníky typu Jindry Reichla a tohohle pana Růžičky a dalších opravdu velké množství práce a budou k tomu potřebovat nejen znalosti, ale i velkou statečnost, jinak se ta mafie bude rozrůstat dál. Mm-hmm. No a my se pak budeme pořád častěji ptát, kdo má právo. Mm-hmm. A pustíme si do druhou skladbičku.
3: Já musím říci, že tady právě Růžička a Reichl byli mi obhájci v mém procesu, kde mi odsoudili na 2 roky za to, že jsem prý podával, že jsem prý, co jsem to dělal vlastně, ani nevím, no. Je jedno, prostě mi odsoudili.
0: To není důležitý, důležitý je, že jsi odsouzený a poslali tě na Sibiř nebo Kampák?
3: No zatím ne teda a už mi dokonce skončila i 2,5 letá podmínka.
0: Jo?
3: Jo.
0: No tak vidíš
3: takže,
0: to.
3: Ale jak Růžička, tak Reichl byli mý obhájci a taky to nějak moc nepomohlo. Oni mají prostě to všechno v rukou. Dobrý, jedeme, doma právo.
0: Tak.

Kde touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz,

0: Naprosto zásadní otázka, kterou si musíme klást stále častěji. Ať už je to ve vztahu k našim orgánům veřejné správy, anebo těm bruselským. Protože my jsme od Boha dostali právo svobodné volby a rozhodovat se tedy sami, čím chceme být a kudy chceme jít. A nikdo nám ho nemůže vzít. A pokud to někdo dělá, tak to dělá v rozporu s božími zákony. Bůh a mír stojí dneska na jedné straně a satan a válka na opačné. No a tím pádem také ten vývojový skok kráji na zemi, anebo vývojový zánik, na jehož konci je obrovský kráter kdysi zvaný Evropa. Tedy kultura civilizace proti antikultuře anticivilizace. No a na naší straně se už formují, a není to dnes, je už to měsíce, dokonce roky, jak bych to nazval, jednotky intenzivní lásky s nekonečným proudem moudrosti, statečnosti, radosti, pravdy a věrnosti, aby čelili ďáblovým zbraním hromadného ničení, strachu, lži, nenávisti a zradě. No a mezi těmito póly je jen jedna energie, která formuje všechno, a to je ta láska. Jejíž přítomnost, síla a koncentrace rozhodnou o výsledku největší bitvy všech dob, bitvy o lidskou duši a svědomí, bitvy dobra se zlem, Boha se satanem. No a my se dnes pokusíme tomuto tornádu energií transmutujícímu celou naší civilizaci opět pomoci několika kapkami pozitivních myšlenek, vysokovibračních emocí a především lásky a víry. A dáme si dvě písničky, které se k tomuto tématu stahují. Začneme s tím zlínským bumerangem, jo?
1: Jdeme na to.

0: tady to má skončit a povídej.
1: No, ono to má ještě další dvě sloky, je v tom hodně moudrosti. Když si to budete chtít vyhledat, tak to asi problém nebude. Jmenuje se ta skupina Bumerang.
0: Zlín. No a... je ze Zlína, no, takže dobře.
1: No a dáme si hned k tomu, k té duchovní záležitosti, hned tu druhou skladbu, a to bude v provedení Ulrichovců.
0: Ano, jdeme na to.
2: Pane, ať si stéblo trávy, nebo obyčejný list,

0: No.
1: No výborně. My tyhle ty písničky nedáváme náhodou a dnes dokonce zdvojeně, protože vy už víte, že žádné slovo, myšlenka, žádná emoce nezapadne. Všechno se šíří a kopíruje mimo jiné v tom morfickém vědomí planety, nebo chcete-li svědomí, v tom poli energetickém. A každý takovýhle apel nebo modlitba nebo přání vyvolává velké posuny, a jak jsme už trošku mluvili i o tom kvantovém světě, které mohou rozhodnout tolik, že si to neumíme ani představit. Takže čím víckrát takovéhle věci zazní, uslyšíte je a prožijete je trošku, což znamená je pochopit, tak jste udělali pro sebe a pro nás všechny hrozně moc. A jdeme na další téma. Vojna a mír. Válečné šílenství a štvanice do války s Ruskem už brzy skončí, neboť provokací ze strany Západu bude přibývat tak dlouho, dokud se ruský medvěd nerozhoří. A mezi náma on už vrčí hodně vztekle teď. Putin pak spustí velkou show za pomoci zbraní, o kterých NATO nemá vůbec tušení. Jaderné zbraně však nepoužije. Nepotřebuje to, neboť má zbraně mnohem efektivnější a ohleduplnější. Navíc má podporu bratrů z hlubin vesmíru a také samotného Boha. My jsme o tom několikrát mluvili v souvislosti s poselstvím, které nám předával ten náš vesmírný insider, ten Petr. Dojde-li k tomu, pokud se tedy do té doby NATO a EU nerozpadnou, tak do Evropy vstoupí poté noha pěšáka, a sice východní mezinárodní mírové sbory. Ty západní americké takzvané Peace Corps, to je vždycky CIA v jiném přebalu. No a pak mezinárodní tribunály začnou odhalovat zločiny proti lidstvu a nemilosrdně trestat viníky. Jestli si myslí současní zločince, ať už v Bruselu, nebo v Londýně, nebo v Praze, že uniknou následkům svých činů, tak se hrozně moc pletou. Všechno je zaznamenáno a jsou tu techniky a technologie, které z toho člověka dostanou jeho nejvnitřnější myšlenky. A u těch největších zločinců budou použity. Obludná rusofobie a válečný fanatismus tak rychle skončí. Největší váleční štváči budou definitivně eliminovány, jinak nikdy nebude pokoj. Teprve pak válečné bubny definitivně utichnou a na planetě zavládne mír. A my si hned ty bubny pustíme, ty tamtamy.
0: Ano, jdeme na to, Petra Černocká.

0: Tak tady vidíte, přátelé, tady vidíte, jaký je rozdíl mezi umělci civilizace a politiky anticivilizace. Umělci civilizace mluví o míru, varují před válkou, umí si představit, co by se mohlo stát. A politici anticivilizace mluví naopak jenom o válce. Takže na jedné straně máme pěvce míru a na druhé straně hrubé hlasatele války. A vy si sami udělíte závěr, co je cestou života a co ne. Tak, dostal bych se ke kultuře a školství. Další téma. Když je mocný nástroj dobra, nám ukradli a udělali z něj satanovou zbraň pro boj na duchovním poli. Dnes se kultura a školství staly propagandistickým rájem cenzorů. Kdyby to viděl Orwell, tak by asi zaplakal. To jeho známé pravda je lež, a lež je pravda, mír je válka, válka je mír a tak dále. Za vydatné pomoci vlastizrádných médií se vymývání mozků, rozdupávání hodnot prověřených generacemi a rozbíjení tradiční rodiny staly základem evropských hodnot a řádu dle pravidel, která ovšem nikdo nikdy neviděl. Já aspoň ne. No a ruku v ruce s tím jde i padělání historie, šíření nenávisti k vlasti a jejím velikánům, jako byla Libuše, Karel IV., Jan Hus, Komenský, národní buditelé a tak dále a tak dále. Cílem toho všeho je vymazat naši historii, vytrhnout nás z kořin této země a udělat z nás bezduché zombí, které bude fungovat na pokyny takzvaných elit. A my si dáme hned Libušino proroctví, bohužel je to uříznuté, takže si dáme jenom dvě sloky, ale to vůbec nevadí.
1: Já je tam ještě mám ještě Rangers, hřbitovní kvítí.
0: Jo, vidíš, my jsme po četocky nedali, tak to se omlouvám. Tak to je moje chyba. Ano, po Ranger, po Černocký dáby hřbitovních kvítí. Tak. To se vztahuje k té válce. Já jsem se tak rozpovídal o té civilizaci a anticivilizaci, že jsem to přeskočil. Omlouvám se. Tak tam dáme hřbitovní kvítí.

0: tak to byla ta chybějící písnička. On ho předěl na další téma.
1: Zachránili jsme to díky tobě. Je to, ty písničky nejsou vybírány náhodně. Všechny mají text, který stojí za zamyšlení. Mm-hmm. A proto je dáváme a dokonce takové jakoby zdvojené k tématu, k každému. No a my jsme předtím načali to zašlapávání historie za účelem vykořenění každého a celého národa z jeho mateřské základny, nebo jak bych to řekl, a dáme si hned některému, měli jsme tam ty velikány, jsme si jmenovali některé, a dáme si Libušino proroctví, ale je to jenom dvě sloky, protože dál je to bohužel uříznuté, našli jsme.
0: Tak mi to potom řekni, protože já nevím.
1: Jo, jo.
2: Kdo se vina snaží, najde země bohatství a blahobyt jej provázet bude, však zůstaňte jednotní a silní, ať z darů vaší země cizák netije.

0: kdo se vina snaží, najde země bohatství
1: a blahobyt jej provázet. I když to byly jenom dvě sloky, tak v těch písničkách je vždycky velké poselství. Já bych chtěl vidět, jaké poselství nám zanechá Merc, Fiala, Lejno a podobně. Jestli pak by byli schopni něco takového vytvořit. No a teď si hned dáme ještě Komenskýho, to je, my už jsme ho tu taky jednou měli, a dáme si jenom na připomenutí krátkou ukázku.
2: Dobře.
3: Je 28. března 1592 a na Jižní Moravě, pravděpodobně v obci Nivnice poblíž Uherského Brodu, se začíná psát životní příběh Jana Amose Komenského, jednoho z největších velikánů, jaké kdy dala naše země světu. Během 78 let, kterému budou na tomto světě vyměřeny, položí základy moderní pedagogiky, vyslouží si přezdívku učitel národů, vydá filozofické spisy, které v mnoha ohledech předběhnou jeho dobu a zanechá stopu i v tolika dalších oborech lidského vědění, že se to z dnešního pohledu zdá skoro nemožné. Bude psát písně, vytvoří unikátní mapu Moravy, bude zaznamenávat prorocká zjevení, psát o geometrii nebo geodézii, o víře v Boha i o své církvi. A co víc, navzdory strašným ztrátám a zklamáním, která pro něj život přichystá, zůstane vždy skromným, poctivým a hluboce věřícím člověkem, který bude i uprostřed hrůz 30-leté války usilovat o smíření a nápravu světa.

0: Tak, Vida, máme tu první písničku. Oldo, dovolal se mi tady Martin, já ho zkusím vzít do vysílání, je to možné?
1: Tak jo.
0: Tak jo. Tak prosím, si ve vysílání, Martine, hezký večer.
2: Nazdar, nazdar, chlapi, tady MPK, hádejte, kdo vás pozdravuje.
0: Ježíš, já to věděl. Zase.
2: No, aha, ale pozor, pozor, pozor, jako to pozdravuje vás posádka vesmírné lodi 3i Atlas. Teďka právě nedávno proletěli okolo Saturnu a blíží se ven ze sluneční soustavy. Já jsem s nimi v neustálém telepatickém kontaktu, takže oni vás teda pozdravují. No, ale jako hlavní důvod, proč vám volám, tak oni na vás mají takovou strašnou stížnost, jak, protože oni konstatují jako znalci vesmíru, že vesmír je elektrický a především metalový, jak, a ty hrůzy tam boušíte, tak to prostě otřásá celým vesmírem takovým způsobem, že to vyvolává to hněv, vyvolává to hněv kočičích lidí, kteří to tady za chvilku, jak to tady packáte, tak za chvilku na vás přiletí a sežerou vás jak myši, jo.
1: No, kvůli tomu my to děláme.
0: Slouchej, tady jde o slova, tady to má všechno, aby se nemuselo mluvit, tak se to odspívá.
2: No, jako já u toho hraju šachy, abych prostě viděl, abych viděl přes slzy, na které jsem si přinesl kýbl teda jako, tak jsem chvilkama ten zvuk musel vypnout teda jako.
0: No jo, no tak dobře, no. Tak si nás nepochválil moc, ale tady tak fakt jde o slova, ano, lidi, toto no, je jako koncipovaný tak, aby nemusel pořád mluvit Holda, tak za něj mluví ty písničky. Mm.
2: Tak, no, právě že Křemílek, velitel 3 Atlas, ten, co se živí výhradně muchu mrchou červenou, tak se vás ptá, jestli teda je Olda zdrav. Protože bral Ivermectin, jo, tak by ho zajímalo, jestli ty songy, co tam teďka Olda háže, jestli jsou to nějaké vedlejší účinky Ivermectinu. Jestli má Olda trvale poškozený mozek po té chorobě. Já jsem totiž nedávno v Jižní Americe prodělal dvě ayahuaskové ceremonie a můžu vám říct, že tak psychicky otřesený jsem nebyl ani po té ceremonii. No to je jedno. To by se mohli probrat někde jinde, jako. Jo, ale jestli, to je zase jako z úplně jiného soudku.
0: Na to nemá ani vliv na tebe nějak, no to ví, no.
2: No ono totiž, pozor, jako takhle, ta ayahuaska má takové dojezdové efekty, kromě toho velmi, velmi silného zážitku právě přímo, když to působí naplno, tak ještě potom dlouhé dny a někdy i týdny je z člověka úplně strašně vyměklá sračka, altruistická plná lásky, jo, prostě rozbrečí vás kde jaké hovno, jako už to mám konečně za sebou, už jsem konečně normální. Dobrý, takže jsem schopen psychicky snášet i ty hrůzy, které tam pouštíte. Pokračujte v činnosti, přepínám.
0: Čau. No tak. Tak si to slyšel.
1: Jsem rád, že jste z toho vylízal.
0: Jo.
1: Přijmemu zdraví. A jinak to, že občas ho něco dojme, to jako za to se nemusí stydět.
0: Přesně tak.
1: Já totiž zjišťu, že jak víc a víc se nořím do té, já nevím, jestli můžu říct, jenom duchovní oblasti, tak mě dojímají věci, které bych si dřív skoro nevšimnul.
0: Ano.
1: Takže ono je to asi dobře. No.
0: Ono to asi dobře, přesně tak. Tak jo, jedeme dál.
1: No a my musíme ještě dojet k té lásce. Krásný duet o lásce naspívali Božský Kája a nestárnoucí Helenka. A my si to pustíme.

0: Mimochodem, ano. Tohle už ne. Mimochodem, maestro Karel měl stejný problém, jako jsme mluvili před chviličkou, že jak člověk stárne, začíná být...
1: Teď si vypnul mikrofon, Oldo.
0: Tak teď. Haló.
1: No, teď už je to dobrý. Člověk stárne a začíná být...
0: Začíná být citlivější a slzy se mu hrnou do očí stále častěji. Já jsem ho několikrát zažil v té jeho, nechci říct závěrečné, ale konečné fázi života, jak doslova začal plakat a dokonce mu stačilo, seděl u klavíru a nějaká dívka se Superstar se připravovala, tak nádherně intonovala naprosto přesný hudební sluch a on byl z toho úplně na měko. A takže za to se nestyďte, přátelé. Pokud slzy jsou slzami radosti a dojetí, je všechno v pořádku. Ale pokud slzy budou z utrpení, které prožíváme my nebo naši blízcí, tak je to neštěstí. A ty jsme na té hraně, na tom ostří, kde se to všechno láme. A je to zase jenom na nás, co pro to uděláme nebo neuděláme. Už jsme o tom mluvili. Moc krát já to opakovat nebudu. No ale zastavím se u těch zrůdných nestydatých manipulací s pravdou. Ty fakt musíme začít systematicky odhalovat a zastavovat hned na začátku. A posledně už jsem vlastně pustil pár takových postřehů nebo rad, ale jenom jsme to nakousli, takže jestli se neurazíte, tak já to teďko zkousnu celé. A zase bychom si tam mohli pustit nějaký ten podtext, ať vás jenom moje slova neunavují nebo ustete.
1: Tak, ale teď nevím, jestli si nepřeskočil, já tu mám ještě z Moška a Smolíka.
0: Ne, ty budou teprve, ty budou.
1: Jo, takže...
0: Ty tam máme to meditaci nějakou.
1: Takže tady to mám špatný postup v fair plánu, který jsi mi poslal, tam by teďko mělo být tam to dobře. Tak jo, takže tam dáme...
0: Ale
1: je to... Není to tam přelozený. Teďko teda tam dáme tu meditaci. Momentík, jenom to tam takhle, aby si tam taky byl trošku vidět. Tak, tohle to bude asi ono, že? Co jsi tam chtěl?
0: To bude ono.
1: Tak, jedeme.
0: Takže my si teď povíme, jaký je rozdíl mezi manipulací a pravdou. Manipulace tlačí, pravda táhne. Co jsi?
1: Tak teď tě neslyším skoro vůbec. Teď si tam ještě jednou, prosím, pravda táhne a tam potom to přestalo být slyšet ještě jednou.
0: Jo, takže co tím myslím? Manipulace tlačí, to znamená, že vaše konání, myšlení, slova jsou někým vedena někam, kam se vám nechce. Ona vás tam tlačí. Zatímco pravda vás táhne jako magnet. Tam vás nikdo nemusí tlačit. A vaše duše vám říká, že to je ono. Manipulace svazuje. Pravda osvobozuje. Manipulace zatemňuje. Pravda prosvětluje. Manipulace rozděluje. Pravda spojuje. To by se mělo dát na svůj oltář. Ten rezavý ryšavej Zikmund, který měl na letné tu demonstraci, jo? Tady uvidíme, kdo manipuluje. Manipulace nálepkuje, pravda argumentuje. To bych zase pověsil nad politické pořady do České televize, jako heslo. Protože když to vidíte, tak se na to vždycky schází dva tábory. Jeden říká fakta a dává argumenty, a druhý plive jed a nálepkuje. Manipulace je řečí ega. Pravda je šeptáním duše. Manipulace ochlazuje, někdy i ochromuje svědomí. Pravda ho probouzí a rozněcuje. Manipulace umírá v tichu a pravda se v tichu rodí. Když máte mentální ticho, s kým se může vaše ego hádat? Koho může manipulovat? Nikoho. Zatímco pravda se v tichu rodí. Manipulace je krví politiky a duchem náboženství. A pravda je jedem politiky a zdrojem skutečné víry. Manipulace potřebuje cenzuru, zatímco pravda odhaluje kořeny a cenzuru bourá. A nikdy nezapomínejte, že kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. Hlavním cílem celé této satanovy kulturní devastace je zničení víry v Boha a jeho zákony a hodnoty. Ale o to naléhavěji si právě ty musíme připomínat.

0: Tak. Další krásná písnička za náma. A hned další?
1: Dáme si tam hned toho Smolíka.
0: Dáme si tam hned Smolíčka, Pacholíčka. Tak jo, takže... To ono. Je to
1: Ave Maria.
0: No, snad jo.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou.

0: Ave Maria, to je jedna z nejistších písniček, opravdu. Oldo, pokračujeme dál.
1: Tyhle ty písničky, kromě textu, mají tu výhodu, že mají zvláštní harmonie. To je vlastně svým způsobem hudba sfér. A tím se napojujeme a ladíme na ty vyšší frekvence, na které se stejně jednou budeme muset dostat. Tak, pustím ten podtext a já budu zase chvilku něco povídat. Tak to vydržte. Samozvaní vládci světa nás ničí na všech frontách. Naši genocidu aplikují snad na všechny obory lidské činnosti. Od ekonomiky, to je ten globální kolonialismus, lichva, neoliberální zotročování, korupce, byrokracie, parazitismus, rozkrádání a tak dále a tak dále. Přes farmabiznis a výrobu epidemií, chemtrails a kontaminace všeho, až po digitální měnu, energetickou sebevraždu, loupež majetku prostřednictvím EU předpisů, likvidaci soběstačného zemědělství a potravinové základy a tak dále a tak dále. Prostě ta elita, takzvaná elita, někdo ji říká Deep State, se rozhodla, že jsme neužiteční jedlíci a že 90% populace prostě musí jít pryč. No a samozřejmě nejoblíbenější asi je, cestou je válka. Naštěstí se už ledy hýbou, vznikla, když budu mluvit jenom o České republice, vznikla parlamentní komise na dozimetr s Jindrou Reichlem v čele. Politických rozsudků, jak jsem se dozvěděl včera, zdánlivě ubývá, ale asi to není jenom zdánlivě. Dokonce jsou některé rozsudky rušeny, avšak bohužel vyhráno není, protože jiné zločiny se objevují. To je krásný příklad, ta kauza SPD s tím plakátem. Ale i v EU se něco začíná dít. Jsou podávána trestní oznámení, dokonce i na Lejnovou, a náš milovaný fousáč Vondra, hlava pomazaná, je vyšetřován v EU kvůli střetu zájmů a korupci, protože on vlastně ve spolku, který má pracovat proti válce nebo proti výrobě těch tý munice, ale současně pracuje pro muniční výrobce. Ale naše média a opozice stejně mělou pořád svoji odrovačku Babiš a o Odrovi v tomhle směru neřeknou nic. No a vůbec jim nevadí třeba kauza Schwarzenberg a Orlík. To není Čapí hnízdo, ale to je úplné Čapí souostroví. Ale ticho. Dotace a ekoodpustky jsou mega podvod. To už dneska ví v Evropě každý, kromě těch pitomců, co to Evropu šíří. A cokoliv psychopati v Evropské komisi vymyslí, to je kreténismus na druhou a skrytý teror občanů. Můžete zjít jet na to, že je to vždycky něco proti obyčejným lidem. Takže i když by to bylo prý drahé, nejvyšší čas odejít a nejlépe i hned. Ale já si nemyslím, že by to bylo drahé, protože když přestaneme dostávat, tak přestaneme platit. Ano, na obchodech, na některých těch tradech se to může projevit, ale těch pár státečků v západní Evropě, která jde co grunt, to už nás nezachrání. Ale musí se najít odvážný politik, který řekne tak dost, jdeme od toho. To zabíjení nevinných lidí po bilionech musí skončit a pachatelé musí být veřejně potrestáni. A přátelé, tak se i brzy stane. Cítím to v kostech. My však žijeme bez ohledu na to vše žijme, mluvme a činíme tak, abychom na konci své životní pouti mohli s hrdostí vzkázat ostatním to, co Michal Tučin v své písni. Tak, Pavlíku, tam u nebeských brán.
0: Ano, ano, ano, musím to přenastavit. Ano, to tady, teď jsem to tady nějak pustil špatně, ještě moment. Je to asi hrály dvě písničky dohromady. Tak, výborně. Já se omlouvám, ale tady jsi mi trošku rozhodil s tím. Karel Gott, to už je pozdě. Tady bude Tučňák. No jo, už ho vidím. Tak jo.
1: Ale se zvukem, prosím tě.

0: další písnička je za náma, pěkná. Oldo, ty jsi to dneska vybral úplně nádherně. Tak povídej dál.
1: Z téhle písničky taky. Vděčnost, pokora, láska přímo září. A o tom to je, vážit si toho světa, on je ten svět nádherný. Já ráno, když vyjdu na ulici, tak si dívám na nebe, na ty stromy zelené, a i když se schyluje k bouřce, k dešti, tak když chcete, vždycky tam tu nádheru najdete. No, ale nebudu odbočovat. Ve vazbě na tohleto písničku chci připomenout, nikdy nestrácejme naději a víru. Nikdy. Neboť Bůh je nejen kolem nás, ale i v nás, a jenom čeká na naše rozhodnutí a hnutí duše, co si zvolíme. A jestliže budeme podléhat těm chmurám a depresím a zapomeneme na lásku a na tu radost a štěstí v srdci, tak se utopíme v beznaději a nicotě. A krásně to popisuje nebo vyjadřuje písnička, kde Karel Gott se Šípem to nádherně předvedli.

0: No.
1: Yes. Trio velkých českých umělců.
0: Ano, ano.
1: Tak, přátelé, vlastizrádci naší země už se odkopali. Pošlapali pravdu a historii, chtějí euro, Evropskou federaci, Evropskou armádu, imigranty s mačetami, totalitu fašismu, zbytek nerozkradeného majetku chtějí dát Landsmannschaftu a různým fon. Jo? Chtějí vymazat Českou republiku z mapy světa a touží po válce a podporují fašistickou chuntu na Ukrajině. A hlavně neskutečně štvou proti údajné hrozbě ruských barbarů, což je alfa i omega jejich politiky. No a možná nebude na škodu si ty barbary z toho východu trošičku přiblížit. A zase tu máme dvě videa. Dáme si první, tu Rusalku.
0: Ano.

0: Tak, no to byla zase nádhera tohleto. To je neuvěřitelný, no.
1: Tak jo. A hlavně, jak se tahle ruská barbarka naučila skvěle česky, jo.
0: No, zrovna jsem to říkal, ano.
1: Český národ jí stál za to, aby se naučila takhle nádherně tu češtinu se vším všudy a prostě je dobře, že Jiřina Pospíšilová jí zatrhla, aby tady vystupovala veřejně.
0: Ano.
1: Vzpomínáš na tu kauzu,
0: ano,
1: jo?
0: Vzpomínám, je to tak 2 roky. Ano, ano, to ano. Přesně ono.
1: No a my, když jsme v tom, tak si dáme ještě jednoho ruského barbara, a sice pana Rebrova.
0: Tak toho moc neznám, ale snad se
1: dozvím, to je ono.
0: Dozvím, co to je.

0: Ten neuvěřitelný. Takový je rozsah. No, určitě, no a Pavlíku, určitě bude taky zakázaný, tady, ten si tady nemůže dovolit.
1: Jo, protože přesně takhle vypadá ta ruská hrozba těch ruských barbarů, před kterou nás eurofašisti varujou a jak oni to říkají, preventivní zásahy chtějí dělat a už jsou na hranicích s Ruskem. Takže teď jste viděli, jak skutečně vypadá ta ruská hrozba. No, ale já se obávám, aspoň pro mě, že je tu ta hrozba spíš proto, že pochopíme velmi lehce, kdo je primitiv a kdo nositel duchovního bohatství. Mm-hmm. Ten, kdo jedná ve prospěch nikoli v České republiky, ale cizích mocností, dopouští se vlasti zrady a v případě prezidenta velezrady. A bude se již brzy zpovídat před nejvyšším tribunálem. No a možná právě ze strachu z něj se vlastizrádní zlořádi připravují na Majdan či vojenský převrat za vydatné pomoci těch euroobohacovačů a banderovců. A právě proto musíme vlastenectví šířit a šlechtit jako nikdy dříve. Ne náhodou se zúčastnila či podpořila většina zrádců mítinku Landsmannschaftu v Brně. Avšak v Lidicích nebyl ani jediný z nich, snad kromě Vystrčila, který tu má v popisu práce. No a to též platí i pro nádherné hrdé Slovensko. Jejich vlastenectví a duchovní probouzení nemůžeme opominout. A teďko dojde k mému experimentu. Prosím o toleranci, nevím, jak to dopadne. Jo? Já tady mám asi minutový povídání. Je to báseň jednoho mladého chlapce ze Slovenska. A protože to nejde prostě, nepřeskočím technický detaily, pustit od Pavla, tak já si ho tu pustím na pozadí. Ale jak on bude mluvit ve slovenštině, tak já se budu snažit to po něm opakovat. A když by mi utíkal moc rychle, tak já ho zkusím zastavit, nevím, jestli se mi to povede.
0: Je to na to, Aldo.
1: No, tak jako...
0: Já se budu smát tady.
1: Prosím tě, vypni si zvuk.
0: Tak.
1: Tak jdeme na to?
0: Ano.
1: Je to hrdost těch probuzených. Je to tam vidět prostě, no. Tak já jdu na to. Báseň Vrchom Slovenska. Tatranská koruna, štít zvaný Gerlach, mezi vrchmi slovenskými nejvyšší perla. Národní symbol prekrásný kryváň vrcholcom dodělal, k Dunaji kývá. Lomnický štít v tatranské náruči stojíš pod ním hned tě pokore naučí. S polskými přáteli sděláme rysy, kolko krásných jezier pod nimi spísy. Strecha nad riekami králová holá, matka štěroch riek a našeho národa odjakživa bola. Pod velkým chočom spíjaca kravavica, Oravu a Liptov boskává dalíca. V malej fatre tulíja sa strapaté rusuce, na chrbtoch skladnatých nebesá nesú se. Pozdravte Ďumbier, král nízkých tatier, chopku a derešom do brý pastier. Klak ako balón, balkon pre obrovičina, ostrý roháč stráží to, čo voláme odčina. Volovet sa rozprostierá až na vrch sivý, z tolkých skvostných výhľadov nestačím sa diviť. A na jejich koncoch skvějí se kríže, lebo ta zem půlabná sa v božskom vánku kníše. Stráží nás zvýšek majestátně pyšně, nech se nám ta slovenská hrdost do srdc vtiskne. No, a to všechno. Takže přátelé...
0: Dobrý, dobrý.
1: Teď jste viděli, jak dokážu v té rychlosti zbrzdit slovenčinu. Já se vám moc omlouvám, já miluju, ale hlavně miluju to, že tohle jde z mladého kluka, kolik vám můžu být, nějakých 18-20 let. A taky, protože já ty slovenské hory miluju stejně jako on. Bohužel už dneska po těch horách se moc nenaběhám, ale pro mě to má kouzlo pořád. No a teď si dáme ještě také ze slovenské dílny, je to nějaký soubor slovenský, Stella Maria.
0: Ano, můžeme si to samozřejmě pustit.

0: Tak, další krásnávěc.
1: Tak, a hned jdeme k dalšímu tématu a to bude, co přijde. Pustí tam něco do spod?
0: Pustím, ale nepustím to k tobě, ono by to nebylo...
1: Dobře.
0: Ono by to nebylo slyšet, jo? No, takže to už to... Takhle ten začátek je tam, pustím, myslím, že to jede. Povídej.
1: Co přijde? Já bych to mohl nazvat také postřehy konspirátora. Tak jenom ve stručnosti. Mm-hmm. Co je na těch časových osách připraveno? Občanské války, rozpad Ameriky, EU i NATO. Aljaška, která nebyla nikdy prodána, ale jen pronajata, se vrátí Rusku. Fašisti v Evropské unii už dnes stihnou přijmout fašistickou Ukrajinu do fašistické unie. Pokud tedy Putin nebude eliminován a nezačne se to vyvíjet jiným směrem. Fašismus a nacismus bude chtít neomezeně ovládnout Evropu, především vlády, justici, policii a média, což už se mu téměř podařilo. Vstanou však noví spravedliví, ale bohužel i podvodníci a kriminálníci, u nás především banderovci a jejich politické strany, jak o tom na začátku mluvil ten právník. Možná Deep State použije i falešné útoky falešných UFO, potažmo USO, jsou ty podvodní, ale to bude jeho konec. EU bude znovu obohacena o další africké chirurgy a arabské filozofy. Lze očekávat zabití Netanyahua, Trumpa i Zelenského. Nemusí se stát všechno, ale vypadá to zatím, že téměř všechno. No a jakými cestami a nástroji se to odehraje, těch možností je celá řada. Stejně jako termín není nic jistého na 100%. A velký ochránce, a to je důležitá zpráva pro mě, to je ten, kterému jsme dali služební jméno Petr, se konečně ujme svého historického poslání a stane se noční můrou všech křiváků a politických psychopatů. On je denodenně ve styku s tak nádhernými vesmírnými silami a koráby a bratry, že to se slovy popsat nedá. No a teď je otázkou, jak se bránit tady a teď. Samozřejmě pořídit si nějaké zásoby, výstroj, výzbroj, šlechtit sousedské vztahy, rozvinout komunální domobranu, podpořit naše zemědělství, zpracovatelský průmysl a české živnostníky. Stát se zkrátka nezávislými na režimu. Zdravý selský rozum a poctivá práce musí být konečně doceněny a stanout v základech nového systému. K tomu je mimo jiné nutno zbavit se politických neziskovek a dalších parazitů a pochopitelně i zkorumpovaného mainstreamu. Národ sobě musí pomáhat jako stát nikdy. Táhnout za jeden pro vás, všichni za jednoho a jeden za všechny. Víc dávat než brát, dělat víc pro celek než pro sebe. A mít na paměti, že svorností se vše dobré posiluje, jako pruty svatoplukovi, a moudrostí vše rozkvétá. A nebát se postavit na ústavou kodifikovaný občanský odpor a zakřičet ne. Je nejvyšší čas se proti zločinným rozhodnutím organizovaně bránit. A hlavně, přátelé, a to vy už víte, dennodenně vědomě pracovat s láskou a světlem, objevovat Boha v sobě, žádat a hledat, vysílat apely, světu a lásku do morfického pole, do toho vědomí země. A žít pravdu, mluvit pravdu a ona nás osvobodí. I když ty spící nejspíš nejprve vyděsí a naštve. Staňme se zřídlem moudrosti a lásky, majákem světla a naděje v temných dnech, které v době velkého probuzení a velké očisty prostě přijít musí. Nezapomínejme, že Bůh je neustále s námi a čeká, co si od života objednáme. A pustíme si Rangers, kteří dávají Bohu nějaké konkrétní požadavky.
0: Dobře, já to zkusím, jestli to tam mám správně. Vypadá to, že ano, takže to tam rovnou šoupnem. Tak a to hraje zase hrozně potichu.
1: Mně to nehraje vůbec.

0: No, a my se blížíme pomalu k závěru, takže si dáme nejprve modlitbičku za Slovany a lidí dobré vůle.
1: A to bude.
0: Můžeš tam dát se nějakou hudbu?
1: Něco hudbu, ano. Hned to tam šoupnu, jenom co to... Je to dneska na mě hrozně náročný, ale...
0: Tak
1: už to jde, já to musím se stáhnout u tebe.
0: Jo. Otče náš, jenž na nebesích blíž, ty víš a všechno znáš a smíš. Život dal s nám a také vědomí, lásku a cit a svědomí. Vedeš nás tou jedinečnou hrou, životem, kde putujeme tmou. Chráníš nás, když světlo hledáme, láskou svou, když tebe voláme. Dej nám, Otče, co žádá život náš, chléb a mír a vnitru lásky zář, moudrost věku, víru, bezpečí, sílu ducha, jež mnohé přesvědčí, pokoru a naději, nežli sílu soucit raději, dlouhý život plný křehkých krás, radost, štěstí všude kolem nás. Odpusť nám i těm, kdo potají, světlo své v temnotách hledají. Modlám mnohým, že se klaníme, nad dobro, že prospěch stavíme. Pouta zla jen láska strhává, nenávist duši ďáblu prodává. Odpustit je víc, než změnit svět. Navrací lidem mocné síly zpět. Chraň nás, Otče, před zlem kolem nás, před tmou světa vně i uvnitř nás. Tak to byla ta modlitbička. No a přátelé, už se opravdu blížíme do závěru. Na začátku dnešního pořadu jsem slíbil, že na jeho konci zodpovím základní otázku klenoucí se nad všemi uvedenými problémy, o kterých jsme mluvili na začátku. Co s tím? Nuže tedy odpověď je jednoduchá. V nejlepším je dobré přestat. A tak s pořadem tušení souvislostí končím. A tímto se s vámi loučím a za měsíc, aby Pavel měl čas to nějak nahradit, doporučuji dnešní vysílání pustit ze záznamu. A kdykoliv na vás padnou chmury, pusťte si dnešní pořad z archivu znova, pokud to budete považovat za smysluplné. Děkuji vám všem za věrnost a hluboká vděčnost patří i našemu vesmírnému informátorovi Petrovi za všechny jeho informace a za naději, kterou nám přinášel. Dnešní vysílání i několika letý cyklus uzavřeme čím jiným než celou českou naší hymnou. Já vám přeji klid a mír, pokoru, moudrost a lásku, světlo a víru a probuzenou boží přítomnost. Zkrátka vše, co tolikrát zaznělo v úvodní znělce tušení stínu. Děkuji i Pavlovi a žehnám vám všem i celé naší zemi, lidem dobré vůle, míru milovným národům světa a bytostem světla a lásky. Bůh s námi. No a teďko jsem měl mít těch 5 nebo 10 minut na volnou diskusi, ale bohužel to padlo. Na toho MPka. Takže už pustíme jenom tu českou hymnu, ale trošku to budeme muset protáhnout. Pavle, já se omlouvám, že jsem ti o tom neřekl, ale to by na mém rozhodnutí nic nezměnilo.
1: Jasně,
0: těch důvodů je celá řada.
1: Doufám, že na to nemám nějaký vliv já osobně.
0: No, máš lepší účast, no.
1: Ještě jednou?
0: Máš lepší účast.
1: No ne, že zase končíš, já jsem to fakt nevěděl, ale proč jsem si to od začátku úplně myslel, že mi na konec leto řekneš. Opravdu už to z tebe čišelo. Mrzí mi to, Oldo, mrzí mi to, protože to nebyl špatný pořad a mělo to opravdu čím dál tím větší sledovanost a doufám, že třeba si zase za nějaký čas vzpomeneš, že by se mohlo něco udělat. Jo?
0: Ale jo, tak čas od času se můžeme někde sejít nebo opovídat, ale já už z tohohle musím vystoupit, protože já jsem si udělal bilanci a zjistil jsem, že jsem lidem řekl všechno podstatné, co jsem chtěl. Působil jsem nejen na mysl slovy, nejen na emoce třeba těmi melodiemi, ale i jsem se snažil duchovně pracovat s tím nejlepším, co ve mně bylo a v lidech taky. Problém je v tom, že já to vysílám pořád stejným lidem, kteří už jsou tak daleko, že by to mohli učit mě. A to si myslím, může se stát, že přijdou takové události, že všechno bude jinak a probudí se masa lidí jiných, pro které to bude mít smysl, pak si k tomu můžeme vrátit. Ale teď si musím odpočnout, mám řadu komplikací i jiných a při té příležitosti připomínám, že nejsem alkoholik, nejsem feťák, řídím opatrně, nehodlám skákat z balkonu a podobně, ale prostě musím to přerušit už.
1: No, mrzí mi to, hlavně taky proto, že opravdu ten pořad, jak říkám, měl větší, čím dál větší sledovanost. Je to škoda, no uvidíme. Problém je v tom, že teďko se nedozvíme žádnou zpětnou vazbu, protože tady to nemůžu dát a na ten, možná to zkusím nějak vymyslet, možná by to nějak šlo.
0: Ne, nemůžeš, to YouTube ti to zase zabaduje.
1: Se vyhází všechno, no uvidíme. Zkusím tam si něco udělat, možná, že to nějakým způsobem půjde, aby si viděl nějaký ten ohlas, aby si měl pocit, že něco tady bude chybět. Ty jsi říkal, že už si řekl všechno. Oldo, takhle kdybychom uvažovali všichni na svobodním vysílači, tak už svobodný vysílač dávno, dávno skončil, protože ono to tak skutečně je. Jo?
0: To je z důvodu, proč končím, je, aby vysílač neskončil.
1: Ne, to určitě ne. Dobrý, tak já ještě na závěr teda tam dám ještě jednou tu pozvánku teda toho Lumíra 21.6., tady vidíte, tady to takhle uděláme, takhle to, Slunová.

0: Sì, no.
1: Se poi lui è maligna, studi.
2: Poi ukážu ti cestu ráje.

teď to bude směs melodií z velmi slavného musicalu, z musicalu této doby, o kterém se velmi často mluví. Musical se jmenuje Vlasy.

Cotton Fields in Louisiana. A velkou radostí pro mě bude, když nejenom ty, ale i kluci, kteří jsou tady přítomní, původní obsazení, které mě doprovázelo poprvé s touto písní na pódiu před publikem. Rudolf Rockl a Jirka Kysilka.

chlap přijde do baru a říká tomu výčepnímu: hej, barmane, jaký máte pivo? A barman se k němu nakloní a říká: mám Plzeň a mám Budvar. Tak, pak mi dejte tu Plzeň. Přijde jiný host a říká: dobrý večer, barmane, jaký máte pivo? A on říká: mám Plzeň a mám Budvar. A ten tady v tom koutě říká: hej, barmane, vy si ze mě děláte srandu, co? Říká: ty bláhovi, já si dělám srandu z něj.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream, je 13.7. a já tady mám letapáně 2026, 20.06, vidím tady čas, a já tady mám vzácného hosta, pana profesora Staňka. Krásný dobrý večer, pane profesore, vítejte.
1: Krásný dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé drazí, napište nám rovnou, jestli nás slyšíte, vidíte v pořádku, jestli všechno je OK. Někdy to prostě trošku zlobí ten éter, ten internet a tak. Pane profesore, máme po summitu v Ankaře zajímavé setkání. Vůbec to nevypadá, jakože přes prázdniny by měla být nějaká, řekněme, okurková sezóna, jak se vždycky říkalo. Dřív naopak pořád se něco děje a kdo se v tom má vyznat, no? Tak jsem moc rád, že jste tady a že nám trošku do toho vnesete světlo.
1: Dobře, můžeme začít?
0: Je to vaše, pane profesore, já se moc těším.
1: No, první věc, kterou bychom dneska definovali pro dnešní svět, je to svět podivností. Protože na jednu stranu prezident Trump mluví o tom, že zničí Irán, že zautočí a s nesmírnou silou, kterou ještě nikdo neviděl. A na druhé straně slyšíte informace, že Katar a Pakistán intenzivně pracují na pokračování diplomatických jednání. Izrael podepíše předběžnou dohodu memorandum s představiteli libanonské vlády, ale zároveň drží obsazená území na libanonském území a libanonská vláda se chvíje pod nápory masových demonstrací, které odmítají tuhletu zrádcovskou dohodu. Pak máte další zvláštnost. Ruské jednotky postupují na celé linii frontu, ale najednou zjišťujete, že nedokážou vyřešit problém na Krymu. A tak tež dostanete informaci, že 58 gubernií z 86 z Rusku již má zásadní problémy s benzínem a Rusko, které bylo nazýváno tankovací stanicí pro svět, najednou dováží benzín z Kazachstanu a podobně. Máte další zvláštnosti, kdy summit v Ankaře byl velice mohutný a najednou zjistíte, že se v podstatě téměř na ničem nedohodli, kromě toho, že poskytnou Ukrajině 70 miliard tento rok a 70 miliard příští rok, ale zároveň se vyčlenilo 5 zemí, které nebudou přispívat na tuhle tu sumu. No a aby to bylo přímo ještě dokonalejší, tak se podíváte na mapu Evropy a najednou zjišťujete, že problémem není si jenom teplota, ale především obrovské sucho, které obchází celý evropský kontinent. Máte oblasti, kde na mapě je sucho již přímo krvavě rudé. Vidíte, že ve Francii musí omezit činnost jaderných elektráren, protože není dost vody na chlazení. Pak najednou zjistíme, že vlastně ta kombinace extrémních teplot, teď tenhle ten týden má být ve Španělsku až 35 stupňů, 40 stupňů ve Francii, v Itálii a podobně, tak je to kombinováno s obrovskými extrémními výkyvy počasí, kdy máte bouře a krupovití a máte obrovské slejváky a podobně. A na druhou stranu máte oblasti, kde nespadne ani kapka. No a normální člověk by předpokládal, že Evropská unie, jelikož jde jí o jednotlivé obyvatele členských zemí, se bude snažit vyčlenit prostředky na řešení důsledků přírodních změn a najednou zjišťujete, že žádné dost prostředky na přírodní změny nejsou, ale desítky a stovky miliard se budou valit do zbrojení, do vybudování válečné strategie, infrastruktury, válečného Schengenu a všechno ostatní. No a nejlepší na tom všem je to, že najednou zjišťujete, že vzniká série ohnisk, konfliktu a podobně, které i když je hodně horko, tak začíná vytvářet ještě větší teplotu. A už to není jenom Blízký východ a ukrajinský konflikt, ale je to například i otázka Jihočínského moře, je to otázka Indopacifického regionu, je to otázka Grónska a dalších oblastí, které se stávají ožehavými centry problémů a bojů. A tohle to všechno vyústuje do dalšího zvláštního pohledu. Člověk by očekával, že vzhledem na přírodní změny, zemětřesení, tajfuny, tornáda, obrovský nástup fenoménu El Niño, celkové extrémy v počasí, objevování se invazivní druhů. Připomínám, že například v Evropě se teď masově rozšiřuje dvojrohej klíšť, který je přinášením 30 nemocí infekčního typu, nejenom encefalitidy, a dokonce už se objevuje i v celé Evropě, i v Německu, i v Polsku, i v Čechách, i jinde, a vytváří obrovské biologické problémy. Najednou zjistíte, že řecký rybáři mají problém, protože požadují od řecké vlády kompenzace, jelikož se v oblasti Řecka objevila speciální ryba, která paradoxně tlamou připomíná člověka s velikými zuby, a tahle ta jim požírá ryby a trhá sítě a podobně, předtím bydlela v úplně jiných částech světových oceánů, najednou se vyskytuje u Řecka. Na poslední fór najednou zjistíte, že nedaleko Chorvatska odfotili vorvaně. No a vorvaně, jak je známo, je spíše ryba, která, pardon, savec, který se vyskytuje spíše v chladných mořích. No a tohle to všechno vytváří takový zvláštní pocit totálního chaosu, podivností. No a k tomu samozřejmě přistupuje i další série podivností. Je vlastně ten Hormuzský průliv otevřený nebo ne? Jedna strana prohlásí, že je otevřený, druhá, že ne. Jedna strana prohlásí, že ta druhá strana nemá právo vybírat poplatky a oni jim to ukážou, a ta druhá strana celkem logicky vzhledem na lodní trasy v teritoriálních vodách prohlásí, že má právo kontrolovat tu námořní dopravu. No a největší vrchol všeho ostatního je několik geniálních logických závěrů. Jelikož se výrazně znížil vývoz močoviny přes Hormuzský průliv, je to kolem 25%, tak se obávají státy z nedostatku produkce umělých hnojiv, jelikož nemůžeme zrušit sankce vůči umělým hnojivům z Běloruska a z Ruska, no tak bude méně těch hnojiv. No a pak Evropská unie odporučí zemědělcům, aby hnojili kravským hnojem, jenomže drobně předtím v rámci Green Dealu zapomněla, že hodně zdecimovala stáda krav, no tak se přijde ke geniálnímu závěru. Konec konců v Číně stovky let hnojí lidskými exkrementy a močem, tak proč bychom to nedělali v Evropské unii? Ale vrchol dokonalosti tohoto všeho zmatku je konstatování, že se zavádějí dynamické ceny elektřiny, které znamenají, že máte sledovat jako občan výkyvy cen, kdy například nejnižší ceny elektřiny jsou v čase, kdy je pokles odběrového diagramu, řekněme ve 2 v noci. Nejlepší by bylo prát ve 2 v noci. No, ale najednou zjišťujete, že Evropská komise přichází s geniálním nápadem, jelikož není dost elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci, tak se uvažuje nad tím, že bych v noci obyvatelstvu elektřinu vypínali. No, normálně selský uvažující člověk se chytá za hlavu a říká si, ale tohle to přece není možné. Ale ono to možné opravdu je. No a v tomto ohledu se dostáváme do úplně specifické situace, kdy všichni předpokládají, že mír dosáhnete válkou. A nejlepší by byla zničující válka, nepřítele. No a to pak se dostáváme už dál k rozvinutí známého římského řečení, když chceš mír, připravuj válku, tak možná ty elity v Evropské unii jsou klasicky vzdělány a znají tohleto římské řečení. No jenomže vzhledem na ty objemy investic do válečných systémů mám velikou obavu, že skutečně s nějakým mírem nepočítají. Přesně jako v tom summitu v Ankaře jedinýkrát nepadlo slovo mír, ale za to mohutně bylo skandováno představiteli jednotlivých zemí slovo válka, jako kdyby šlo o počítačovou válku, kterou konec konců můžete znova opravit stisknutím klávesnice reset a jedeme na novo. Jenomže tohleto by znamenalo totální válku zničujícího typu. No a musím otevřeně říct, že souhlasím s některými představiteli jiných zemí, kteří konstatují, že ruská ústupčivost vlastně podněcuje tyhle ty agresivní nápady. No a klasická otázka prospornosti dneška, vemete pobaltské tygry, Lotyšsko, Litvu, Estonsko. Najednou zjišťují ke své hrůze, že zavedení sankcí a opatření proti tranzitu tovaru, ruského tovaru přes tyhle ty přístavy ochuzilo obrovským způsobem rozpočet, že změny energetických sítí a odpojení se od Ruské federace způsobilo obrovskou katastrofu a najednou tyhle ti pobalští tygři zvou jako ratlíci, ale zároveň zjišťují, že jejich ekonomika jde do kopru. A paradoxně, čím více je ekonomických problémů, tím více se uvažuje o zřizování dalších obrněných divizí, například Bundeswehru v Litvě a podobně. No a vrcholem všeho snažení o mír je rozhodnutí finského parlamentu o tom, že je přípustno umístit jaderné zbraně na území Finska několik desítek kilometrů od ruské hranice. Konec konců je to přece projev snah o mír. A kdyby někdo měl pocit, že jaderná puma není nástrojem míru a že tu jadernou pumu nenese v zobáku mírová holubice, tak prosím vás, je třeba ho označit za konspirátora a putinovského agenta. A zasadit ho na nejnovější seznam na Slovensku, list agresora, který vytvořili progresivci na Slovensku, včetně Ukrajinců, kde zasadili některé lidi, které jsou určeni k takzvané eliminaci. Kdyby vám to něco připomínalo, tak podobnost je země historicky úplně náhodná. A nejlepší na tom všem je to, že tahle ta zuřivost, ta polarizace, to vyhrocování vášní, ta nenávist mezi progresivci, kteří se považovali za lepší lidi, a těmi ostatními, kteří jsou jenom degeneráti, dezinformátory a podobně, tak je nejlepším způsobem vzniku občanské války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přičemž paradoxně bezpečnostní orgány se tváří, jako kdyby tohle to neviděli. A tak se pak dostáváte k situaci, k zajímavé úvaze. Skutečně se ten svět zbláznil, je skutečně na hraně nějakého šílenství kolektivního typu a pak k tomu přistoupí představitelé AI a prohlásí, no, všechny tyhle ty problémy vyřeší umělá inteligence. No, ale jelikož vidíme stále výrazně, že umělá inteligence dokonce lže, podvádí a podobně, vznikla otázka, má vědomí, nebo jenom kopíruje to, co je obsaženo v tisících knih, studií, materiálů a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ta umělá inteligence převezme všechny lidské způsoby jednání a bude dál lhát a zavádět a bude tvrdit, že člověk je velice křehká bytost a v nejlepším případě by bylo eliminovat ho a podobně. Jenomže pak najednou zjišťujeme, že ta umělá inteligence nemá vůbec chuť řešit lidské problémy. Řešit problém chudoby, nezaměstnanosti nebo celkového destruktivního působení v oblasti vzdělávání nových generací a podobně. No a tohle to všechno pak jako poleva na dortu i s tou pověstnou třešničkou vytváří velmi zvláštní další dojem. Úplně se přestalo mluvit o organizovaném mezinárodním zločinu. 90. leta, tak do roku 2005 jste mohli číst množství zpráv, analýz a studií o tom, jak je globalizován nadnárodní zločin, jak jsou rozděleny jednotlivé sféry vplyvu, obchodní aktivity a podobně, jak dokonce probíhaly provázanosti mezi zvláštními službami jednotlivých zemí a organizovaným zločinem. Najednou zjistujeme, že vazba mezi P2 italskou a mafií a dalšími složkami italské společnosti vlastně neexistuje a byl to výmysl, jo, 80. leta. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc, jak vlastně tohleto všechno promícháno ovlivňuje současný svět. No a pak vzniká poslední zásadní otázka, jelikož vidíte, jak ti lidi hloupnou přímo v reálném čase, nejsou schopni elementárního logického uvažování, už takzvaný základní selský rozum se stává přímo vzácností, no tak si pak položíte otázku, pro Boha skutečně ten svět je nějaký podivný. A najednou zjišťujete, že paradoxně teď Pentagon uvolní další desítky záznamů, zpráv, výpovědi a podobně o letajících talířích, o problém UFO a podobně. No a vy si položíte otázku, jo, UFO, fantastický. Jo, mimozemšťané, super. Otázka dalších věcí. No a jak je to ve skutečnosti? No a pak k tomu přistoupí poslední inkoukruh informací a najednou zjišťujete, že projekty, které měly dávno skončit, nadělej pokračují dál. Jako je MK Ultra, Majestic, jako je Monarch, ovplyvňování lidské mysli a podobně, které měly formálně skončit v 75., 82., 86. A podle toho, jak se vyvíjí i vývoj na planetě, najednou zjišťujeme, že ty projekty ovlivňování lidské mysli, myšlení, masa a podobně pokračují dál. Dokonce v novém technickém hávu s dokonalým vybavením. No a jako poslední poleva na dortu, najednou přijde memorandum od Palantíru a jeho šéfa v 22 bodech. No a když to promítnete do reality, najednou zjišťujete, že máte před sebou klasický obraz technofašismu, propojení korporací, státu a jistých stran. A velice vám to připomíná opakování historie z Itálie 30. let, kdy právě Mussolini vytvořil tenhle ten takzvaný korporátní fašismus. I když musíme říct jednu zvláštní věc, v čase vlády Mussoliniho byla mafie nejvíce okleštěna a měla veliké problémy. Na druhé straně ale propojení velikých italských firm, fašistické strany a vlády bylo velice pevné a kompaktní a něco podobného se nakonec rozvinulo i v hitlerovském Německu. Znamená to, že se historie znova opakuje, že memorandum Palantíru, které otevřeně mluví o technofašismu a o tom, jak umělá inteligence a vybrané elity budou ovládat svět a jak se propojí velké korporace, vládní struktury a zvláštní skupiny ovládající AI, vytvoří přece rozumně spravovaný svět. A tohleto všechno se vám děje souběžně. Ale já vím, že teď je léto, takže hlavní problém je kam jít na dovolenou, nejít tam, kde vás oškubají jako kachnu a jak se ještě pochlubit před známými, já jsem byl přece na Kilimandžáru. Vidíte, mám selfiečko. A v této době otravovat lidi takovými složitými, nepodstatnými otázkami, jako je bude válka nebo nebude válka, se jaksi nepatří. Ale jelikož nejsme až tak imunní voči těmhle těm jevům, tak si dovolujeme posluchače upozornit i na tyhle ty momenty.
0: Pane profesore, člověku zůstává až rozum stát, takhle jak to, když to poskládáte dohromady. Já bych si chtěl vlastně, že jo, kdysi už v poučkách dávných říkali, že fašismus je odpověď kapitalismu na krizi, že to je vlastně přirozený jev. A teďka tyhle ty, řekněme, elity, který teda tady vykládají, jak budou spravovat pomocí AI ten svět ku prospěchu, to bude ku jejich prospěchu. Nebo ku prospěchu nás všech?
1: No, neblázněte, vždycky to bylo k prospěchu vybrané elity lidí. Někdy se tyhle elity zaštitovali tím, že jsou Bohem vyvoleni, aby vládli a ti ostatní nemají boží povolení, takže musí poslouchat. Konec konců o vyvolenosti Bohem mluví američtí představitelé, představitelé Izraele a nejnověji dokonce ukrajinský představitelé tvrdí, že jsou vyvoleni Bohem, aby plnili svou roli a misijní činnost. No, na druhé straně, jak si máte takové podivnosti, jako prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, ale zároveň jsou významným dovozcem ropy. No, kurňa, jak je to možný? No, odpověď je velice zvláštní v detailech. Většina amerických rafinerií budovaných v posledních 10 až 15 letech byly budovány na zpracování těžké sladké ropy. Tu těžkou ropu jim dodávaly arabské země, proto ten problém s Hormuzským průlivem, Venezuela a několik dalších zemí. Ale Spojené státy, které těží ropu z ropní písku a vlastní ložice, těží lehkou ropu. A ta lehká ropa je vyvážena ze Spojených států do celého světa, proto jsou největšími vývozci. Paradoxně, druhý jev, Spojené státy a hlavně Evropská unie přemýšlí nad dalším balíčkem sankcí. Možná to bude tak, jako v Číně, 324. vážné varování Spojeným státům. Tak to budou ty sankce. No a paradoxně v čase největšího rozjímání o sankcích dovoz evropských zemí ruského LNG stoupl o více jak 60%. No samozřejmě logika by velila, jak je to možné. Ale vidíte sami, že i možné to je. No a teď přichází v tomhletom vším marazmu pan prezident Trump s návrhem dalších sankcí, vysokých, 100, možná 150% celních sankcí, voči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský plyn. Znamená to, že tedy zavedou tyhle ty mohutné sankce voči Francii, Belgii, Holandsku a některým dalším evropským zemím, které extrémně zvýšily dovoz ruského LNG. Znamená to tedy, že tyhle ty sankce budou zavedeny voči té Francii? A nebo je to, jak se říká, selektivní přístup? Kdo je srdcí mému milý, tak tomu sankce nezavedu, a který je srdcí mému nemilý, tak tam hodím 500% sankce. A tohle to fakt ještě naráží na další věc. Někdo prohlásí, že je císařem světa, planety. A on morální závazky nemá žádné a řídí se vlastními morálními kritérii. No a pak někdo jiný prohlásí, ale prosím vás, ta americká armáda má rakety a střelivo maximálně na 3 týdny. No tak jak si to dohromady nejde? No a pak sledujete například zbraňové systémy a zjistíte, že Číňané nesmírně intenzivně budují obrovskou námořní flotilu, a Spojené státy, které nejsou schopny obnovit ani vlastní stávající flotilu, vyměnit rakety Minuteman 3M za rakety Sentinel a mají obrovské problémy s rozvojem hypersonických zbraní, tak prohlásí, že oni dobudou celý svět. No tak řekněte, jakou to má logiku tohleto? Nebo jsme se rozhodli, že logika již není žádoucí disciplína jednání lidí a vlád a představitelů a všeho ostatního? A jsme pouze svědky absolutní zhloupnutí celého světa? Ale víte, co mě nejvíc štve? Že tohleto si ti politici můžou dovolit z pragmatického důvodu. Většina lidí, těm je to jedno. Ty to nezajímá. Ty zajímá nejvíc, kam půjdou na dovolenou a kde bude nejlevnějc. Ale to, co se může stát s nimi a s jejich dětmi a s jejich rodinami, jako kdyby se jich netýkalo. Právě proto platí ta stará teze. Politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. A já se ptám, kde je odpovědnost. Odpovědnost za důsledky svých činů. No a pak máte tady další takové zvláštnosti. Mluvčí ruského prezidenta říká nějaká vyjadření, sám prohlásí pro francouzskou švýcarskou televizi, že je jeden z největších podporovatelů dohod a zmluv se Západem, a načež jiný vysoce postavený představitel ruského státu prohlásí, že dotyčný hovorce ruského prezidenta říká bláboli. No víte, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, možná je to chyba v překladu. Není to chyba v překladu. A já se ptám, skutečně, dokdy v tom Rusku bude klid? Nebo například teď ta cenzura, která říká, že vlastně jakékoliv úvahy o tom, že Rusko nevítězí, jsou vlastně rozvracením jednoty ruského národa. Nezdá se vám to zvláštní? A pak se ptám, jaká je cenzura? Cenzura dobrá nebo špatná? A nenávist je dobrá nebo špatná? Nenávist vůči Rusku a tak dále je správná a pozitivní? Nenávist proti imigraci a zbrojení, to je špatná nenávist. Tu třeba tvrdě postihovat. No a když to vezmete kolem a kolem, tak se jenom ptám, když se i v Evropské unii rozšíří takzvaný myšlenkový zločin. Zákon, který platí již ve Velké Británii. Když stojíte na chodníku a kolem vás jde demonstrace proti imigraci, tak vás policie může zatknout a odsoudit na 3 až 5 let nepodmíněně, protože tím, že jste se nepostavil té demonstraci a v myšlenkách jste je podpořil, vytváříte takzvaný myšlenkový zločin. No a jistě jste si všimli úvahy o tom, že můžeme díky umělé inteligenci odhalit trestní činy před tím, než se stanou. Dokonce můžeme odhalit nesprávné myšlenky lidí, než je začnou realizovat. No a to vám pak nenápadně okamžitě napadne známý sci-fi film Minority Report o takzvaném systému Prekrim, kdy umělá inteligence na základě vyhodnocení vašich myšlenek, vystoupení na sociálních sítí, jednání, fyziologických předpokladů, společenského zařazení a podobně, odhadne správně, ještě předtím, než pomyslíte na trestní čin, že ho chcete spáchat, tak okamžitě vyšle policejní jednotku, která vás zatkne. Je to přece v důsledku boje za, proti zločinu, je to v důsledku ochrany humanity a společnosti. A to, že možná byste myslel na nějaké nespolečenské kroky, tak přece tím, že vás preventivně zatknu, vyřešil jsem problém společenské krize. Když tohle to bude někomu připadat jako zvrácené, rád bych vás upozornil, vážení, na speciální programy Palantiru nebo některých dalších, Antropik a podobně, kteří tyhle ty metody pre Krymu, nemyslím tím poloostrov Krym, tak vytvořili a již testují. No a pak se dozvíte, že vlastně umělá inteligence skutečně vyřeší všechny tyhle ty problémy a umělá inteligence bude vládnout spravedlivě a jasně. No a pak jako taková drobná douška najednou zjistíte, že od minuloročního léta v Číně již platí systém, kdy každý rozsudek soudu na jakékoliv úrovni je přehodnocen umělou inteligencí a když umělá inteligence dospěje k závěru, že rozhodnutí soudce je nesprávné, tak platí rozhodnutí umělé inteligence.

0: Přeju polivčičku kolegovi ze zakázaného vzdělání, kde zakázanévzdělání.cz vyšla knížka, která se jmenuje Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Pan Michňuk v originále napsal. A je tam strašně zajímavý to, jak za posledních 100 let, nebo ještě další čas trošku, vlastně klesají nároky na výsledky ve škole a tady k tomu píšou, přemýšleli jste někdy o tom, jak přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tato kniha. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, UNESCO a dalších, dnes již velké části privatizované dalším subjektům, na tom, jak oni ovlivňují vlastně to vzdělávání ve světě a jak právě vytvářejí, jak to říct, co vytvářejí? Vytvářejí nesamostatné, nekriticky myslící jedince.
1: No, jedna klasická ukázka, pane Bureš. Poslední průzkum ve Velké Británii ukázal, že u dětí od 10 do 15 let 43% dětí neumí číst knihu. 61% nerozumí obsahu textu, který přečetli. No a jistě chápete, že všechny neurologické studie ukazují, že když čtete knížku, tak váš mozek je aktivován, cvičen, vytváří si virtuální obrazy reality a podobně a posilní rozvoj neuroplastické mapy a senzorické propojení. A když ty děti neumí číst tu knihu, no tak je to velký problém. Další problém, hlavně u mladé generace, scrollování. Scrollování, které vedlo k tomu, že dnes pozornost velké části mladých se soustředí maximálně na 3 minuty. Co můžete nastudovat za 3 minuty? Vlastní hloupost? Nebo vlastní selfiečko? Nebo něco jiného? A tohleto scrollování se stává dneska. Všimněte si, jste normálně v restauraci a vidíte, lidi scrollují. Jste v tramvaji nebo ve vlaku a velká část lidí scrolluje. Ale scrolluje tak, že už čte jenom nadpis toho článku, už ani ten obsah toho článku nečte. Ale máme přímo super úrodu expertů, odborníků, hlasných super, kteří sice tomu prdlají zrozumí, ale jejich vlastní ego a vytváření mediálního prostoru s ní vytváří super odborníky na všechno. Od jadrové energetiky až po pěstní klíny a detalců. A vy si pak začnete klást otázku, skutečně to vzdělávání degraduje? Protože řeknu to otevřeně, když jste psali rukou, tak nejenom jste rozvíjeli jemnou motoriku, ale rozvíjeli jste taky neurální synaptická propojení ve vašem nervovém systému. Když jste měli ty známé, vám ještě dobře známé dílny na základní škole, tak jste se naučili chopit kladiva, kleští, znali jste, co je to oblík, znali jste, co je to freska a podobně. Zkuste se zeptat dnes těch mladých lidí, co jim říkají tyhle ty odbornosti. A další věc, ukazuje se velice jasně, že neschopnost chápat souvislosti, tu architekturu souvislosti, to se stává dneska klíčovým fenoménem, který školstvo bohužel neučí. Budou je učit o tom, jak chápat LGBT, jak chápat a odstraňovat dezinformace. Ovšem, kdo jim řekne, že ta dezinformace má být odstraněna? Ne oni sami, jejich kritické myšlení. Ale četli to přece na YouTube. No a teď to máte klasickou ukážku. Proč bychom dneska ještě dělali diplomové práce a podobně? To je přece přežitek. Jsme v éře umělé inteligence, takže zrušíme i diplomové práce, zrušíme ročníkové práce jako zbytečný balast. Konec konců i tak ti mladí to zadali umělé inteligenci, která to udělala perfektně, dokonce zabezpečí citační index. No a tohle to všechno vede k prvníkrát v lidské historii k zajímavému zjištění mezinárodních průzkumů. Dochází v posledních letech k výraznému poklesu průměrné inteligence o 7,5 až 12 bodů podle jednotlivých zemí. Poprvé s překvapením zjišťují psychologové a pedagogové, že lidstvo hloupne. Ale může si to dovolit. Má přece umělou inteligenci, která za něj promýšlí vše.

0: Techno. Když něco neznám, tak se zeptám umělé inteligence, tam mi odpoví. Přičemž podle dalších průzkumů ve Spojených státech velká část odpovědí umělé inteligence je buď částečně nebo úplně nepravdivých. A to nikomu nevadí. Nevadí skutečnost, že dneska více jako 20 milionů mladých ve Spojených státech se umělé inteligence ptá, s kým mají chodit, s kým nemají chodit, na která setnutí mají jít anebo nemají jít. A skutečně začnete si klást otázku, že vlastně kam směřuje to, co bylo základem lidské společnosti. Komunikace mezi lidmi. Protože když komunikujete mezi lidmi navzájem, tak váš mozek eviduje nejenom to, co říkáte, ale eviduje tisíce signálů, které vysílá vaše tělo. Všechny ty neverbální znaky komunikace, ty jsou klíčovým parametrem, který vytváří obraz o tom druhém. No a jak si budete vytvářet ten obraz o tom humanoidním robotu? Teď jsem viděl materiály o tom, že Číňané vytvářejí duplikáty zemřelých příbuzných jako humanoidní roboti, kteří se správají, kteří se chovají přesně tak, jako vaši zemřelí příbuzní. A ta čínská firma se hodlá do konce roku ještě rozvinout přímo dokonalé kopie vašich zemřelých. No není to skvělé? Představte si ten biznis, potkáte babičku, která zemřela před 10 lety a budete ji mít doma. A dokonce bude řízena umělou inteligencí jako humanoidní člověk. No a není to přece nádherné? No a za chvíli dostoupíme k stavu, kdy robostitutky, tak jak se začínají jevit jako hlavní exportní artikel v Japonsku, stanou hlavními partnery mužů. No a dokonce to budete mít zdůvodněno, protože v Číně například, vzhledem na populační vývoj, chybí kolem 18 milionů žen a jsou muži, kteří nikdy nebudou mít partnerky. No tak budou mít teď robostitutky, budou mít robotické humanoidní partnerky. To je přece v duchu humanity nejlepší způsob. Samozřejmě pak můžete udělat druhou věc, kterou chce dokonce rozběhnout už i Ukrajina, vyrábět 20 tisíc humanoidních vojáků umělé inteligence ročně. Takže když bude někdo tvrdit, že už není třeba vojáků, budeme mít humanoidní roboty, které jsou sami řízení rojovým způsobem a které budou plnit vojenské operace, tak už daleko od toho nejsme. A to jsme ještě nenašli ani obrovské množství programů, které DARPA financuje a které směřují nejenom k virtuální realitě a modelování vojenských operací pomocí umělé inteligence, ale skutečně směřují k vytváření armád humanoidních válečných robotů, až to někomu začne připomínat známý film Terminátor. No, akorát už nám bude chybět jenom ten Skynet, ale když se podíváme na plány Pentagonu a prezidenta Trumpa v oblasti umělé inteligence, s ministrem obrany Hexetem, tak myslím si, že není jsme daleko ani toho spuštění toho Skynetu. Takže to bude další zajímavý vývoj. No a když to vezmete, tak propojení jednotlivých modulů umělé inteligence, které pracovaly pro jednotlivé zbraňové systémy, námořnictvo, letectvo, pozemné síly ve Spojených státech a byly to jednotlivé umělé inteligence Thalasa, tak teď použití zvláštní nové generace umělé inteligence Mythos a Grok má umožnit propojení umělých inteligencí jednotlivých zbraňových systémů a vytvářet komplexní modelové scénáře příštích válečných operací. No a jelikož tam budete posílat roboty a ne vojáky, tak odpadne hlavní zádrhel amerického Pentagonu obrazy mrtvých amerických vojáků, odvážené vrtulníky, kde jsou těla umístěna v černých měsích. To přesně, co rozložilo americkou společnost při obrazcích z vietnamské války. No skvělá budoucnost, ne?
1: No doufejme, že ty roboti budou aspoň z recyklovatelných materiálů, aby nedělali uhlíkovou stopu. To by Greta nepovolila takovýhle věci. Pane profesore, já jsem se ale dozvěděl teď, když jste tohle načal, teď nevím, který noviny to psali, ale jako myslím, že to bylo fakt z mainstreamu, kde se teda chlubili, že, jak jste říkal, že teda umělí vojáci, autonomní a tak dál, se sami budou rozhodovat o tom, jestli zaútočit nebo nezaútočit. A vyloženě jako tam chybí ta pojistka toho člověka, jako jo. To je docela výrazná no, musím,
0: změna, ne? Musím upozornit, že dlouhá léta v úvahách okolo umělé inteligence, autonomních zbraňových systémů a podobně platila dlouho směrnice Pentagonu, že posledním červeným tlačítkem spouštějícím systém musí být člověk. To platilo dlouhá léta. Před dvěma roky tahle ta směrnice byla zrušena. Zavádí se systém autonomního fungování, například robotických dronů, které jsou řízeny umělou inteligencí, jsou vypuštěny z letadla a pak se sami rozhodují, které cíle, který dron, jakým způsobem má zničit. Humanoidní roboti jsou cvičeni tak, aby se sami rozhodovali, jaký druh zbraní použít na zničení protivníka. Není jsou cvičeni na to, že jde o protivníka lidského. Naopak platí ekonomie války, abyste použili na nepřátelský cíl nejlevnější zbraňový systém, který ho dokáže zničit. V tomto ohledu všechny programy a umělé inteligence rozvíjená pro humanoidní vojáky je právě klíčovým parametrem. A dokonce teď už máte systémy například námořních dronů, vývoj speciálních projektů v rámci DARPy, kdy jsou řízeny i tyhle ty drony pomocí umělé inteligence bez jakéhokoliv vplyvu člověka a oni se sami rozhodují, jakým způsobem zautočit na nepřátelská plavidla, flotilu a podobně. No a když k tomu vezmete i skutečnost, že teď již máte drony, které na základě skenování a snímání prostředí si sami určují cíl, a už ani nepotřebují k tomu systém satelitního snímkování, vyhodnocování pomocí speciálního programu druhu vojenského objektu a podobně, ten dron díky umělé inteligenci je schopen analyzovat, jestli jde o vojnové vozidlo, nebo je to nějaké civilní vozidlo, je to rizikové, nebo není rizikové a podobně. Což dokonce připustili i ukrajinští operátoři, kteří se nyní zaměřují především na útoky na civilní objekty a civilní vozidla. A toto všechno pak vede k zajímavé skutečnosti. Právě ukrajinské bojiště ukázalo obrovskou novou roli dronů ve válečných operacích a musím otevřeně říct, že v tomto ohledu se Ukrajina dostala hodně daleko, i když se teď pozornost soustředuje například na přípravu výroby raket Flamingo a podobně. Ale hlavním nástrojem Ukrajinců jsou drony. A tyhle ty drony a dronové války se ukázaly jako nesmírně účinné. Protože když pošlete 500 dronů na nějakou rafinerii, tak i nejdokonalejší protivzdušná obrana sestřelí 450 dronů. Ale 50 dronů se dostane až k cílové oblasti. A v nejhorším případě pro útočníka stačí zásah trosky dronů, které zasáhnou technologické zařízení. A tohleto všechno mění charakter válečného konfliktu. Už to není válka vycvičenosti jednotlivých speciálních oddílů, ale je to schopnost sledování, kombinace družicových i reálných snímků, vyhodnocení rychlé situace, nasazení útočných flotil předtím, než protivník využije metodu rychlého přesunu na nové pozice, aby unikl útoku našich dronů. A tohleto všechno se teď již stlačilo například na období, kdy satelit snímkuje povrch planety k vydání povelu k útoku na 10 až 15 minut. To znamená, v té nové válce jsou to nejenom drony, ale obrovská flexibilita pohybu v prostoru. Ta se stává největší ochranou, větší jako všechny ty zvláštní konstrukce kolem tanku nebo obrněných transportérů, ze sítí a podobně. Rychlost, manevrovatelnost a změna polohy se stává klíčovým parametrem ochrany proti dronovým útokům. Na druhé straně se však ukázalo právě na příkladu Krymu, kdy Rusové stále nedokázali zvládnout ochranu svých komunikačních a hlavně dopravních tras na Krym, kdy máte cesty smrti, kde je problém v tom, že velká část vozidel přepravujících pohonné hmoty, potraviny a podobně se na Krym ani nedostane, protože je zničena drony ukrajinských ozbrojených sil. To znamená, mění se i otázka chápání samotného zázemí. A to jsme ještě není v situaci, ve které použití bomb například FAP s takzvaným modulem korektivního upravení letu jsou zházovány letadly 50-80 km od frontové linie a letí klouzavým způsobem na cíle zásahu s tím, že tyhle ty cíle zásahu můžou být 30-50 km za frontovou linii. Čili otázka klasické dělby frontová linie, linie kontaktu, jak se teď říká nejnověji, se ve skutečnosti už mění a hloubka zázemí, které je napadáno pomocí dronu, se počítá na desítky a stovky kilometrů. A tohleto všechno je ještě hrozné právě proto, že tady dokonce ten operátor toho dronu vidí, jak ten dron zasahuje to civilní auto s osádkou. Čili jako kdybychom se vrátili od anonymního zabíjení, kde když schodíte pumu, tak ten letec nevidí ty roztrhaná těla obětí na zemi. Ale dostáváme se k situaci, kdy opět vidíme tvář nepřítele a zničující nasazení zbraně, která ho eliminuje. Z tohoto hlediska se to zabíjení opět stává ne anonymním, ale stává se konkrétním. A tohleto všechno mění psychologický rozměr války. Na jednu stranu vidíte, jako všechny nové technologie umělé inteligence umožňují podstatným způsobem zvýšit údernost, přesnost, neopakovatelnost zásahu a podobně. Ale na druhé straně, jako kdybyste se znova vracel k tomu, co bylo typické pro středověk, kdy při té válečné srážce jste viděl nepříteli přímo do očí. To teď se děje i nyní. No a samozřejmě to je u dronu, ale pak tady máte rakety a hypersonické rakety a vesmírná zařízení a útočné flotily na projektech X-47 amerických a podobně. No a z tohoto hlediska, jako kdyby se kompletně vytratilo lidství. I když vím, že to je paradoxní lidství ve válce, ale jako kdyby ten rozměr lidské oběti zabití toho protivníka se všemi psychickými důsledky pro mě, jako kdyby se to ztratilo. Protože teď, nyní, ale vždycky ho zabila umělá inteligence, zabil ho dron zřízené umělou inteligenci, já s tím nemám nic společné, já jsem ho jenom navedl na to místo určení. A tohle to vede k další dehumanizaci války, ale taky bohužel ukazuje se, že to vede k zásadnímu snížení prahu ochoty zahájit válku. A jestliže jaderné zbraně výrazným způsobem oddálili ochotu použít zbraně, protože bylo nejenom riziko vlastního a nepřátelského zničení, ale bylo to i zničení celé planety, tak dronové války, války současnosti nás znova vedly k tomu, že může to být děsivá válka, ale nebude ohrožena celá planeta. A v tomhletom ohledu právě mnozí odborníci jako profesor Merzamer a další konstatují, že jsme se znova dostali na výrazně znížený prach citlivosti zahájení válečných operací ve velkých válečných konfliktech. A když tohle to vezmete do úvahy, pak je vám hodně těžko a ousko kolem srdce, protože pak ti váleční stváči můžou velice rychle spustit tenhle ten sebadestruktivní proces.
1: Pane profesore, já tady poděkuju tady našemu divákovi Pavlovi Sichrovi. Pavle, děkuji ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za to, že využíváte Superchat a díky za ty lajky, které jste dali, 564 hned na začátek. Tak přidejte další. Vy, kteří byste chtěli využít tady QR kód třeba na podporu tohoto kanálu, tak samozřejmě můžete. Máte ho teďka tady vedle obrázku pana profesora. A já se zeptám ještě na jednu věc. Mně totiž, dobře, jsem obyčejný, bezvýznamný, bezprizorní konspirátor a tak dál. Ale ve vztahu s tím Krymem. Administrativa tady vlastně Zelenskýho, ale předtím Porošenka a tak dál, všichni tvrdějí, jak ten Krym chtějí zpátky, jak tam to obyvatelstvo pod tím ruským jaha trpí a jak se všichni těší domů zpátky pod tu Ukrajinu. Tady nám to cpou od rána do večera. Jak si teda mám vysvětlit, že úplně bez uzardění tohleto obyvatelstvo, které je tak strašně miluje, tady zasypávají dronama, likvidují civilní cíle, ať to jsou vlakový nádraží s vlakama osobníma plný lidí, ať to jsou autobusy dětí, ať je to například civilní muzeum prostě, jo. Samozřejmě vypínají elektřinu, jo, a tak dál, útočí prostě na rozvodné sítě a podobně. To, jako má to obyvatelstvo Krymu, který teda tak strašně trpí pod tím ruským jaha, jako přesvědčit o tom, že návrat do Ukrajiny je pro ně jako pozitivní, nebo já vůbec nechápu, jak ještě dneska někdo může mít takovou drzost po tom všem, co těmhle těm lidem na Krymu dělají, jako ještě někdy mluvit o nějakém návratu Krymu jako zpátky?
0: No, odpověď je jednoduchá. Podívejte, to referendum, které vedlo k tomu, že se stali součástí Ruské federace, 97% lidí hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Druhá věc, převážná část obyvatelstva Krymu jsou Rusové. Třetí věc, Krym byl vždy velice zvláštní postavení, nejenom z hlediska turistického ruchu, jalské konference, rekreačního centra, které ten měl Stalin na pobřeží, Feodosie a podobně. Ale uvědomme si jednu věc. Krym byl vždy osinou v zadku Angličanům. Od krymské války 1866. A na tohleto pokoření Angličané nikdy nezapomněli. Ale teď jsou tak stiví, že ten návrat Krymu chtějí ne kvůli Ukrajině, ale kvůli sobě. Proto ten útok i na tu panorámu krymské války v Sevastopolu. A další věc, která je, tak uvědomme si jednu základní skutečnost. Krym i za druhé světové války hrál obrovskou roli v celé jižní oblasti a válečných operací v jižní části Ruska. Dobývání Sevastopolu Němci bylo přece obrovskou epopejí. Dobývání Oděsy, kterou v podstatě nikdy hitlerovci přímo nedobili, protože oděské podzemí jim vždycky jako osina v zadku vězelo a kazilo jim plán. Tak tohleto všechno je jasnou ukázkou, že ten Krym byl vždy ruský a že ten Krym nikdy nechtěl být pod tím, co se nazývá banderovský režim. No a proč se to tak děje, tak já se vás zeptám. Proč jsou najednou Ukrajinci tak překvapení, že Poláci reagují nesmírně alergicky na UPA a ukrajinské a podobně, tak jak to udělal Zelenský s tím, že čestný titul UPA. A jako kdyby Poláci měli zapomenout na ten volyňský masakr, kde se počet zabitých Poláků odhaduje mezi 100 až 142 tisíci. A to, jako mají Poláci zapomenout na ty šílené vraždy, které tam páchali banderovci za druhé světové války. A oni si myslí, že budeme velký kamarádi, protože polský ministerský předseda prohlásí, že přece musíme podporovat Ukrajinu. Dokonce i on musí přehodnocovat kopec věcí, protože ta zuřivost v polském národu vůči popírání volinského masakru a podobně už přesahuje všechny hranice. A proto Navrocký musí dělat to, co dělá, kdy skutečně stáhne to veliké vyznamenání pro Zelenského a podobně. A Zelenský a ostatní ukrajinští představitelé jsou překvapeni reakcí Polska. Podívejte si teď na ty památní oslavy připomínky volinského masakru, které probíhají v Polsku. To si opravdu některý blbec myslí, že Poláci na to zapomenou? Že na to zapomněli? A poučení pro nás. My jsme zapomněli na Slovensku to, co dělali banderovci v 46. a 7. Nebo máme tak krátkou paměť? A víte, to je otázka, která skutečně bude hrát obrovskou roli. Máme historickou paměť? Pamatujeme si všechno, co se dělo? A nebo se budeme tvářit, že už jsme na to zapomněli a ono to vlastně nikdy nebylo? To přepisování historie je šílené, jenomže to přepisování historie začíná na školách. Znova se vracíme k tomu vzdělávání. A jestliže začneme žáky učit úplně jinému obrazu historie, které popírá skutečnost, pak se můžeme divit, že tihleti indoktrinovaní žáci najednou budou pohlížet na ukrajinskou UPA jako na osvoboditele a banderovci byli skvělí bojovníci a spolu s nacistickými SS dělali velice záslužnou práci. To máte stejně tak, jako v západních médiích se zásadně neukazují jakékoliv nacistické symboly na Ukrajině. Prý tam žádný nacismus není. No, tak se podívejte na ta tetování a na ty obrazy a na ty nášivky a na to všechno ostatní. A to není jenom Aidar a některé další speciální oddíly. Bohužel, tahle ta indoktrinace různými historickými, pahistorickými fakty zasahuje především mladou generaci. A podívejte se na tu výchovu mladé generace na Ukrajině. Proti Rusům, proti ostatním a tak dále. A to vymítit bude veliký problém. Právě proto někteří kritici v Rusku říkají, že bohužel Rusko sice uskutečnilo denacifikaci v Německu, ale nikdy neuskutečnilo denacifikaci na Ukrajině. A podívejte se na ty faklové průvody Lvovu, na oslavu UPA a podobně. No a toto všechno pak vytváří takový zvláštní dojem, který se pak promítá do toho, že Polsko prohlásí, když se nevyrovná Ukrajina s volinským masakrem, nikdy členem EU nebude. No a tyhle ty historické reminiscence budou hrát obrovskou roli i v příštím uspořádání vývoje. A musíme si otevřeně říct, že to, co dělá Ukrajina nyní, je rozhodně varováním pro další státy před možnými důsledky vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ještě když to vezmete tak, že Evropská unie se nyní transformuje na válečnou unii, transformuje se na podobu NATO. A v tomto ohledu se dokonce objevují úvahy o tom, že ukrajinská armáda jako nejbojovnější a nejzkušenější válečná síla by měla být základem společné armády evropských zemí. Dokonce viděl jste materiály, kdy ukrajinští generálové by měli velit společným vojenským jednotkám NATO a Evropské unie. Asi proto, aby uskutečnili takové oběti, jaké teď utrpěla ukrajinská armáda. A ty miliony mrtvých mají být teď ve vazbě na obyvatele Evropské unie?
1: No tak vy sám, pane profesore, jste taky tenkrát upozorňoval na ty materiály Evropské unie o tom snižování populace, že jo, na 50%, tak tam vlastně nebylo specifikované, jakým způsobem se to má udělat, že jo. Ale...
0: A která populace?
1: No, bohužel, jako je to prostě neuvěřitelný. Na druhou stranu, jsou mentálně jako ty ukrajinské elity v pořádku, když jako takhle provokují, přece nejsou úplně debilní, s prominutím. Dobře, Zelenský je feťák, jako jo, ale má kolem sebe tým jiných dobře placených, zlatými záchody vybavených specialistů, který přece musí jako říct, hele, jako když budeš ty Poláky tímhletím způsobem provokovat, tak si nepomůžeš, naopak je to kontraproduktivní. Teď ho přece k tomu nikdo nenutil, aby tam s podstama pohřbíval to Melníka a další prostě tyhle ty nacistické dobytky. Teď jako nikdo jim nedržel pistoli u hlavy, musíte to udělat, jinak nedostanete dotace přece. Co tohle je?
0: No, odpověď je jednoduchá. No, odpověď je jednoduchá, protože uvědomíme si jednu základní věc. Proč, když mám nedostatek vojenské síly, tak v případě obklíčení, hrozby obklíčení, stáhnu vojenské jednotky na připravené pozice, protože musím uchovat živou sílu armády. Ta živá síla armády je důležitější než všechny dodávky tanků a raket a všeho ostatního. Protože když mám živé vojáky, platí stále Klausewitzova teze, obsadil jsem území jenom tehdy, když tam vkročí noha pěšáka. To stále platí, i když máte rakety a drony. A proč tedy ty ukrajinští generálové nechávají v těch obklíčujících kapsách umírat desítky tisíc ukrajinských vojáků? Nepotřebují tedy tu lidskou sílu, nebo si opravdu myslí, že výroba 20 tisíc humanoidních robotů jim nahradí nedostatečné odvody civilního obyvatelstva do armády? No je pravda, že potom TCC nemusí nikoho lovit, protože pak stačí zvýšit produkci humanoidních robotů v podnicích a závodech. Ale na druhou stranu, víte, to je taková série podivností, jako například až teď konečně si Rusové uvědomili význam Oděsy a Izmailu, pro transport zbraní a všeho ostatního ze západního světa na Ukrajinu. Až teď začali důsledně bombardovat přístavy v Oděse, Izmailu a podobně. To těch 5 let to neviděli? Nebo si mysleli, že přesun těch zbraní ze západní Evropy na Ukrajinu probíhá čím podzemními tunely? Víte, tam je množství podivností v téhleté válce. A kdybychom je začali rozebírat, pak by vám nestačily ty 2 hodiny a podobně. Jako například Ukrajina vyvážela obily, získávala za to desítky miliard dolarů a Rusové ten vývoz obily ponechávali v klidu. Ale přece ty desítky miliard šly na nákup zbraní. Čili jak na jedné straně se říká, že musíme Rusku omezit příjem tím, že omezíme stínovou flotilu a omezíme produkci a vývoz ropy a benzínu a všeho ostatního, tak přece stejným způsobem musí myslet na to, že když Ukrajina vyvážela obilniny, potraviny a podobně, tak získávala miliardy dolarů, za kterými platila za zbraně. To je přece jednoduchá elementární logika. A tomu ruskému vedení to dochází až teď, po 5 letech. No a taktéž musíte si uvědomit jednu věc. Žádná politická elita není homogenní. Ani ta elita na té bankové na Ukrajině není homogenní. Jsou tam různé proudnice, které jsou skryty pod povrchem jednotlivé linie. No a když už je nespokojenost národa příliš veliká, tak uděláte takzvané vypouštění páry, to znamená vyměníte vládní strukturu a vládní elity. To je přesně to, co dělá teď Zelenský nyní. Odvolal šéfku ministerskou předsedkyni, chystá se odvolat další radu ministrů a podobně. A tím doufá, že nespokojenost národa se utlumí. No a na druhé straně máte podivné snímky, kdy vidíte na jedné straně odvlečení lidí pomocí TCC a na druhé straně vidíte ty diskotéky a ten poklidný život v Kyjevě, té mladé generace, té zlaté mládeže, jak si tam spokojně užívá všech slastí a radostí života. No a to je takové zvláštní jev. Pro ty lidi na frontě je to životní zkušenost. A pro ty lidi, kteří neslyší výbuchy, dopady granátů, neslyší dopady FAB, tak je to něco vzdáleného, jako počítačová hra. A tohleto všechno pak vytváří ten psychologický rozměr války. Proto technologie PSIOPS, čili psychologické úpravy vědomí populace, se stávají nesmírně důležitým předmětem všech válečných operací.
1: Děkuju, pane profesore, děkuju moc. Terezie se ptá, pozdravujem pana profesora a pana Bureše a celou sešlost příznivců. Velmi by mě zajímalo hodnocení pana profesora tady tiskové konference těch tragédů Trumpa a Zelenského a dalších. Tam já bych zdůraznil v Ankaře zajímavé námluvy, řeknu to takhle, mezi Trumpem a Erdoganem. Co to má znamenat? Je to jako nějaký výstřelek proti Izraeli, jakože Bibi Bacha? A nebo tak, přátelé, první hodinka pryč. Moc vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za to, že budete i sdílet třeba tohleto video, za lajky, které dáváte a za všechno.
0: Ano, už jsme zpátky. Takže není to taková zvláštnost, kdy například Ruská federace má smlouvu o válečné pomoci s jedinou zemí, se Severní Koreou. A ta Severní Korea se nachází pod Čínou, že? No, to je taková první zajímavé zvláštní zamyšlení. No a Turecko má jednak obrovskou armádu, jednak má obrovské bojové zkušenosti, protože dlouhá léta vedlo válku s Kurdy, která mnohokrát byla přímo klasická válka, nejenom takové nějaké pošťouchávání. A další věc, jedná se taky obrovský biznis. Když Erdogan nakoupil systémy S-400 v Rusku, tak Američané zastavili prodej F-35 pro tureckou armádu. Najednou po těch námluvách mezi Erdoganem a Trumpem, najednou se potvrdilo, že budou dodány F-35 turecké armádě. A kromě jiného máte další paradox, zase výhoda pro Trumpa. Kdyby Izrael příliš tlačil, tak si spomeňte na vyjadření jednak Netanyahua. Po Iránu dalším cílem bude Turecko a vyjadření Erdogana, že největším nepřítelem Turecka je Izrael. Je to hra, kdy lidově řečeno ten nejsilnější Trump použije rivalitu Turecka a Izraele proti sobě navzájem, aby sám zůstal stranou. Ale formální podporováním jedné nebo druhé strany, druhé straně ukázal, aby byla opatrná. A teď si vemte představu Erdogana, který stále má představu turkického sultanátu. Turkického sultanátu, který by zahrnoval turkické obyvatelstvo ve střední Asii, nejenom Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan. No a to by bylo přece obrovské, ne? Bylo by to lepší než původní velká říše Turecka s cílem v Istanbulu před první světovou válkou, ale tohle to by bylo, jak se říká, v mocensky volném prostoru. Protože ten jižní blok středoazijských zemí zatím s Ruskem tak všelijak vajatá zvláštně. No a samozřejmě by to znamenalo tvrdou srážku s představou velkého Izraele od Nilu po Eufrat, kterou má zase představu Izraela a Netanyahu. No a tihleti dva protivníci, kdyby se dostali do konfliktu, no tak kdo by byl arbitrem? Nebyl by to náhodou pan prezident Trump? A už jsme zapomněli, že Izrael instaloval protiletecké rakety na Cypru, což Turecko okamžitě pochopilo jako válečný akt proti Turecku, protože tyhle ty rakety mají dopad na 2/3 tureckého území. A byla to náhoda ze strany Izraele, že rovnou na Cypru umístil izraelské rakety na řecké části Cypru. Čili opět jsme svědky šachových partií, kdy jedna strana útočí na druhou, ale nepřímo, zprostředkovaně, přes různé dohody a tak dále. A kromě jiného pro Trumpa je nesmírně důležité, aby někdo nadále kupoval F-35, protože mnohé země, například v Evropské unii, nakonec od toho nákupu F-35 ustoupily. No a přece jenom ten biznis pro letecké válečné průmysly je nesmírně důležitý. Martin Marietta potřebuje taky vyrábět pro někoho F-35. Takže to jsou taky zase obchodní zájmy, které vytváří další proudnice pod tím povrchem jednotné spolupráce. Na druhou stranu vidíte, jak najednou Trump našel zalíbení v prezidentu Zelenském a najednou říká, tak je to v pořádku, zapomeňme na ty šťouchance, které byly v lednu a teď budeme společně pracovat proti Rusku. No a tohleto všechno vytváří ten zvláštní dojem, který je ještě umocněn tím, že pan prezident Trump jeden den prohlásí jedno, druhý den prohlásí druhé, které popírá to prvé, a třetí den prohlásí třetí, které popírá první i druhé. Takže ta neodhadnutelnost jeho směřování, jeho záměru je více než zřejmá. No a k tomu přistupuje obrovská proizraelská lobby v americkém kongresu a senátu, kde dokonce někteří tvrdí, že až 90% senátorů a kongresmenů je přímo navázáno na proizraelské skupiny finančníků a podobně.
1: No tak ono, kdyby to bylo jenom ve Spojených státech, to by mi to až tak nevadilo. To, že to máme v České republice, nemlich to samý, to už je věc, která je k zamyšlení. Ale pane profesore, jak se v takovýhle situaci jako zachová Rusko, protože čím dál víc jsou slyšet různě hlasy, teďka to byla ta, ve švýcarských novinách, slyšet paní, jejíž jméno jsem zapomněl.
0: Je to takové arménské jméno.
1: No, tak
0: ano, vím.
1: Tak, že prostě, kdyby to záleželo na ní, tak prostě té Evropě už to do té Evropy nasype včera. Ale těch militantních hlasů je čím dál jako víc, jo? Čím dál víc hlasů v Rusku. Nechci hodnotit, jestli oprávněně či neoprávněně, vlastně vyzývá k tomu, aby už jako byl té Evropské unii udělen dostatečný štulec, aby si uvědomili odsaď pocaď. A tak by mě zajímalo právě, nakolik je tohleta věc jako pravděpodobná, jestli to je jenom zase nějaká další červená linie, která zase se nějak jako posune, nebo už teda jim dochází trpělivost a že se ten medvěd teda ožene tou packou nějak.
0: No, první věc, kterou je dlužno si uvědomit. V roce 22 při zahájení speciální válečné operace prezident Putin pohlásil, že to je proto, aby se chránili ruští obyvatelé kdekoliv po světě, osobitně na území Ukrajiny. No a teď ta ochrana už neplatí, takže když Ukrajinci zabíjejí ruské obyvatelstvo na Krymu nebo i v samotném Rusku, to už ta teze neplatí. Pak je tady další otázka. Otevřeně se píše v ruském tisku o tom, že existuje takzvaná strana podle dohody. Strana, která za každou cenu je ochotná uzavřít smlouvy se Západem a ukončit ukrajinský konflikt, aby se dostala k penězům, které má na Západě. Pak tady máte vyjádření jednoho známého ruského oligarchy, který se ze Švýcarska vrátil do Ruska a která vydal prohlášení o těch čtyřech alternativách pro vývoj v Rusku, a který říká, že všichni oligarchové by se měli vrátit ze světa zpátky do Ruska a použít své zdroje pro rozvoj Ruska. Platí to tedy, nebo lidi, jako byli Berezovský a další, najednou prozřeli a vrátí se do Ruska a svůj majetek použijí pro rozvoj Ruské federace? A pak tady máte další otázku. Kartapolov a další představitelé tvrdé linie. Přičemž pronikají informace o tom, že i v samotných ruských válečných kruzích narastá nespokojenost s tím umírněným postojem, s tím stále se ohánějícím duchem Anchorage, které dokonce Lavrov povedal, řekl, že duch Anchorage je mrtvý, protože nevěří Západu a neuzatvoří žádnou smlouvu se Západem, protože se jim nedá věřit. A pak máte prohlášení pana Peskova, který prohlásí, že všechno je v pořádku a probíhají jednání a vystoupí pan Kiril Danilov a prohlásí, že připravujeme obrovské projekty na těžbu ropy, plynu, vzácných surovin v Arktickém oceánu společně s Američany a podobně. A jak to potom chcete sladit s tím, že teď Trump chce zavést obrovské sankce na každou zemi, která bude obchodovat s Ruskou federací? To je jako to ruskému vedení nedochází, že skutečně s tím Západem se nedá dohodnout a že budou znova obelháni jako s těmi minskými dohodami? Skutečně to nedochází té vrchní vrstvě? A jedno uvedení. Teď jste měl obrovskou kauzu z útoky na ruské tankery v Azovském moři. Rusko poslalo 21 tankerů, aby převezli benzín a naftu na Krym přes Azovské moře. No a najednou se zjistilo, že ukrajinské drony zautočili na 14 z nich a čeště je poškodili. A vznikla zásadní otázka, já to zacituji doslova. No kdyby se tohleto stalo za Stalina, tak všichni odpovědní jsou postaveni okamžitě ke zdi, anebo minimálně jsou v gulagu. A co se stalo na ruské straně teď? Svým způsobem nic. Jo, prohlásilo se, že to je důsledek nízké koordinace mezi jednotlivými odpovědnými rezorty. Cituji tu doslova. A vyvodili se z toho nějaké závěry? No zatím ne. No tak se pak mnozí lidé v Rusku ptají, proč jsme tak míru milovní? Proč pořád i za cenu vlastního utrpení hovoříme o duchu Anchorage? Když náš vlastní ministr zahraničí prohlásí, že duch Anchorage je definitivně mrtvý. Nezdá se vám, že to jsou různé proudnice pod povrchem ruské politiky? A že skutečně v téhleté situaci, a zacituji profesora Merzhamera nebo Robertsa, ústupčivost Putina a ruského vedení vede jenom k sesilování agresivních útoků Západu i Ukrajiny samotné. To je doslova ústřetovost k agresorovi. A znova si položíte otázku, jak je to vůbec možné? Kdy už bude dost? Jo, řeknete, že teď Rusové zintenzivně bombardovali Kyjeva a západní Ukrajiny a výrazným způsobem zaútočili znova na Oděsu a na Izmaila a podobně. Ale samotní ruští odborníci konstatují, že tyhle ty operace se nedotáhnou do konce. Jo, zaútočí na mosty v oblasti Dněpru, ale klidně nechají, aby přišly opravárenské čety a ten most opravili a znova byl funkční. Jako kdyby někdo neměl odvahu a dovedl válečné operace ke svému konci, důslednému konci. A vy si pak položíte otázku, v čem je ta nedůslednost? Mávání jaderným kýjem a odstrašujícím jaderným potenciálem se ukazuje jako neúčinné. Protože všichni na tom západě, i ti velitelé NATO říkají, no Rusko se nikdy neodváží použít jaderné zbraně. Takže my si můžeme dovolit využít naši taktickou převahu v konvenčních zbraních. A ruská vláda vytyčí další červené linie, které jsou opět překročeny a opět se nic neděje. Vždyť přece po tom útoku na rezidenci prezidenta Putina měla přijít okamžitě válečná odpověď. Na ty útoky drony přes území pobaltských zemí měla přijít okamžitě odpověď. Přes to zabíjení civilistů měla přijít okamžitá odpověď. A odpověď nepřichází. A řeči o tom, že přece my jsme lidumilní a my nebudeme zvyšovat civilní oběti a podobně, když vidí, že druhá strana klidně obětuje vlastní obyvatelstvo tím, že rozmístní válečné zbraňové systémy uvnitř obytných oblastí a vůbec nedbá na ztráty vlastního civilního obyvatelstva. Ale vy jste lidumilnej, vy nebudete útočit na tyhle ty zbraňové systémy, lebo jsou v prostředí civilních obyvatel. No a to je zvláštní věc, která provokuje stále více a více Rusů. A k tomu přistupuje pak ta zvláštnost, teď prohlásí, že každý, kdo na sociálních sítích kritizuje nečinnost, tak rozvrací jednotu ruského národa. A ještě se začíná zavádět stále větší cenzura. No tak pak si položíte otázku, kurňa, v čem je problém? Jak se říká, v čem je jádro pudla? A tohleto všechno si klade už nejenom generalita alebo velká část vojenského velení, ale kladou si i poslanci ruské dumy, předseda branného bezpečnostního výboru a podobně. A na tyhle ty otázky pořád nedostávají od vrchního ruského vedení odpověď. To, že prezident Putin svolá zasedání bezpečnostní rady a tam slyší odpovědi od Gerasimova o tom, jak se vyvíjí pozitivně situace na frontu, jak všude postupují. Ale já se ptám, a jak co udělali pro ochranu obyvatelstva. Vždyť vemte jenom, ukrajinský útok na Ust-Lugu, která byla hlavním terminálem pro vývoz ropy do evropských zemí a LNG, tak drony to těžce poškodí a nepřijde žádná odpověď. Když jenom instalace kulometu na ropné tankery Ruské federace potřebovala půl roku zadržování tankeru, než se konečně někdo zpamatoval. Tak pak si položíte otázku, je to záměr, náhoda nebo nedůslednost.
1: No, až by se mi, bych nepodceňoval tu pátou kolonu, která tam asi je, tak jako tam byla dřív, že jo, těch západníků takzvaných, takže v tomto asi je to jako jedna z těch faktorů, ale teď ten Putin může ve finále prohrát volby, jako.
0: No, to je další věc. A skutečně řekl bych takhle, to, že utlumíte informace o nespokojenosti části obyvatelstva, neznamená, že ta nespokojenost tam nebude. Druhá věc je, že skutečně teď ty útoky, a jestliže začnou útoky pomocí těch raket Flamingo, i když víme, jak se montují i jinde a tam se dá akorát cedulka Made in Ukraina, tak to pak ještě zásadním způsobem vyhrotí situaci. A když se opět nebude nic dít, no tak to už pak začnou různá pnutí a to už pak si vzpomenete na Prigožinovu vzpouru a začnete se ptát, jestliže už tehdy nedozrávala situace k některým opatřením. No a tvrzení o tom, že jakákoliv kritika vede jenom k ohrožení jednotnosti ruského národa, tak dlouho neobstojí. Taktéž. Víte, proto se nenáhodou, i když to teď někteří představitelé ideologicky odsuzují, připomíná situace v roce 1917, kdy Brusilová ofenzíva mohla pokračovat dál na západní frontě a zatlačit Němce podstatně dál, ale přišel pád cara, přišla prozatímní vláda a pak došlo k velké říjnové revoluci a Rusko nakonec podepsalo ponižující Brest-Litovský mír. No a ty analogie, i když budou někteří ruští historici přímo zúžit, že to není pravda, to tak není, na druhé straně je množství ruských historiků a analytiků, kteří říkají, ta podobnost je čistě náhodná, ale hodně velká. A skutečně ta strana podle dohody je ochotná přistoupit na jakýkoliv kompromis, i když může ohrozit bezpečnost Ruska. A já se ptám, to rozmístěvání jaderných zbraní na hranicích Ruské federace, například ve Finsku alebo v Pobaltí, ty útoky, které provádí v podstatě Ukrajina jedině s pomocí Spojených států, jejich informačního zázemí a všeho ostatního. Není to ohrožení státnosti Ruské federace? A není to naplnění toho základního bodu jaderné doktríny Ruské federace, tak jak byla upravena před rokem a půl? O ohrožení státnosti Ruské federace, oprávňující použití taktických jaderných zbraní, anebo útočných prostředků analogických jaderným zbraním, anebo o informace o tom, že máte burevestník Poseidon, Peresvet a další, stačí k tomu, aby to zastrašilo Západ? Když vidíte, že je nezastrašilo nic, ani ten Poseidon, ani ten burevestník, ani ten Sarmat, ani ostatní. Řeknete si, jo, to jsou samovrahové, oni půjdou, i když máme tyhle technologie do války. Jenomže ukazuje se, že mávání tímhletím jaderným kijakem bohužel dnes nestačí jako varování pro své nepřátele. A ta Ankara je klasická ukázka. Pokračování v obrovských válečných přípravách, pokračování v nalévání desítek miliard na posilnění a obnovu ukrajinské armády jakožto hlavného úderného kladiva vůči Ruské federaci. A všechny ty řeči o tom, pamatujete se, když jsme mluvili, že prezident Trump požaduje, aby evropské země převzali polovinu nákladu Spojených států za NATO? No tak to máte teď. To je jeden ze závěrů právě Ankary, kdy se požaduje 5% národních důchodů, aby se dalo na zbrojení. A když to úhrně sečtete, tak je to přesně těch 500 miliard, půlka toho, které dávají Spojené státy na NATO ročně. A já se ptám, skutečně všichni budou souhlasit s tím místo másla, kanóny a střelivo a drony a celé populace v těch zemích Evropské unie budou mlčky hledět na to, jak jsou eliminovány a jak se postupně přes povinnou vojenskou službu dostanou do mlínku na maso a skončí tam, kde končí velká část ukrajinské armády. Víte, děsné na tom je to, že lidé jako kdyby si to nechtěli uvědomit, protože teď hlavním problémem přece není tohleto, ale kam půjdu na dovolenou a kde můžu ušetřit a kde by bylo skvěle jít all inclusive, abychom ještě ušetřili na jídle. A jestliže tohleto přízemí bude převažovat nadále, tak jak se říká, potěš pánbu.
1: Tak, teď nevím, snad se slyšíme?
0: Ano, slyšíme.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jste mluvil o tom duchu Ankary, ne Anchorage, ale Ankary, tak jeden, nebo ne-li možná jediný premiér, nebo vystupující ve svém projevu použil slovo mír, Andrej Babiš, to jenom tak jako na okraj. On mluvil jako poslední, protože my jsme ty rebelové nebo ty špatní, který dávají nejmín zatím na tu válku. Pane profesore, pojďme obrátit list, protože tady nás tady píše Beatmaster. A děkuju ti, Beatmastře, za příspěvek. A ptá se Zdravím, pane profesore, často zmiňujete obrovskou moc vědomí a až nadpřirozené schopnosti některých lidí. Mají tento potenciál v sobě všichni lidé, anebo jen vybraní jedinci?
0: No, podle všech analýz, část těch schopností, například ty 21 smyslů a podobně, mají všichni lidé. Ale pak je tady ještě jedna skupina lidí, kteří mají další schopnosti. A zatím se ukazuje, že ta se týká části lidí. Ale klíčovým parametrem je aktivace těch schopností. A tady se dostáváme do velmi zvláštní situace, protože aktivace těch schopností závisí na poznání, na tom chápání světa kolem sebe. A svého času jsem přemýšlel nad tím, máte 5 civilizačních modelů, umocněných taky náboženskými principy a společenskými smlouvami. Máte něco, co by propojovalo všech těch 5 civilizačních modelů a mohlo by být něčím jako společnou základnou pro jednotlivé civilizační okruhy? A když to analyzujete, zjistíte jednu zvláštnost. Tím, co propojuje jednotlivé civilizační okruhy, je poznání sebe sama. To máte identifikováno v doslova v těch přikázáních, súrách a v desateru a podobně. Ale vždycky tohle to směřuje jedinému. Musím poznat sám sebe. Když poznám sám sebe, chápu svou roli ve světě, chápu náplň svého života i to, proč jsem tady. A zajímavé, že všechna ta náboženství, ty civilizace, vždycky diskutují o tom, proč jsem tady. Co je klíčová otázka? Jaký smysl má má existence nyní a teď? No a jedna ze zajímavých věcí je, že když začnete komplexně přemýšlet, tak najednou zjistujete, že dostáváte odpovědi na tyhle ty klíčové otázky. Ale pak musíte použít tu technologii architektury souvislosti a komplexního chápání světa. A bohužel z různých důvodů převážná část populace nechce přejít k tomuto myšlení. Možná nemají předpoklady, možná jsou líní. Není pravda, že nemají informace. Ty informace může získat každý, podobně jako získávám já. Jenomže problém není získat informace, ale to, co ty informace vám zobrazí, jak je vsadíte do architektury souvislostí, jak pochopíte jednotlivé procesy, které probíhají kolem vás, jak odhalíte ty proudnice, které jsou skryty pod povrchem řeky. No a tady se ukazuje jedna zajímavá zvláštnost. Jestliže u těch smyslů je dokážete aktivovat poznáním a podobně, tak tu schopnost komplexního, holistického pohledu na svět, podle mých zkušeností, ta se týká relativně malé, úzké skupiny lidí. Neumím vám odpovědět na otázku, jestli je to vrozeno, nebo je to prostě pochopením souvislosti. Ale ta skupina lidí, která je schopna tohoto komplexního holistického pohledu, je relativně velice úzká. Já nemám rád, když se řeší o vyvolených a povznesených a kastách a podobně. Já říkám, všichni lidi mají potenciál to pochopit a poznat. Jenomže někteří říkají, no víte, já mám tolik běžných starostí života, já nemám čas se tomu věnovat. Další říkají, jo, to je super zložitý, no kdo by s tím takhle pracoval? Dokonce pro mě největším šokem bylo to, když jsem mladým kolegům ukazoval, jak je možné pochopit architekturu souvislostí ve finančním a ekonomickém světě. Oni řekli, jo, ale to je tak složitý, kdo by to takhle složitě chápal a pracoval s tím. Čili je to ochota poznat. A právě proto říkám, že to poznání je nejvýznamnější fenomén. Poznání je základ toho, co ve vazbě na architekturu vašeho vědomí, na vaši neuroplastickou mapu a neurální propojení vašeho mozku jako hardwareu je základem. Ale když ten hardware nenaplníte informacemi a nenaplníte pochopením souvislosti, tak i když máte ten hardware vybavený a připravený na to, tak v podstatě zůstane intaktní poznání. A v tomhletom ohledu skutečně pochopení těch souvislostí je nesmírně důležité. A já se vždycky na to dívám takhle. Jestliže naposledy holistický přístup byl prezentován v renesanci A takový Leonardo da Vinci byl skvělým příkladem holistického komplexního pohledu na svět. Od anatomie až po architekturu a zbraně a malování a kulturu a všechno, tak díky internetu, informacím a dokonce umělé inteligenci opět můžeme vytvořit holistický pohled na svět. No a já si kladu otázku, proč to neděláme? Proč nadále se soustředuje

0: uvedomovali, že práve tá dlhovekosť je odrazem komplexného holistického prístupu k fungovaniu našeho organizmu. Aktivovaní samoopravných mechanizmov i všeho ostatných. No a toto, čo máte ve vazbe na lidský organizmus, tak máte i ve vazbe na svět kolem nás. A léta výskumu mě dovedla k zajímavému poznání. Máte vesmír jako nesmírně složitý komplexní svět kolem celé planety, sluneční soustavy, galaxie a podobně. Pak máte lidský organismus, který je vesmírem sám o sobě. Jsme jedinečný, dokonalý organismus. Ale paradoxně poslední výzkumy ukazují, že stejný vesmír je každá buňka vašeho těla. Všechny ty architektury, které jsou v buňce složeny, nejsou to jenom mitochondrie, jsou to jemná vlákna, která přesouvají proteiny v rámci vaší buňky. Jsou tam systémy vaší DNA, jsou tam telomery, jsou tam všechny ostatní věci, které radikálním způsobem zobrazují i tu buňku jako nesmírně složitý vesmír. A to znamená jedno, musíte hledat průřezový způsob uchopení světa kolem sebe. No a zatím bohužel podle mých zkušeností, tak lidi, kteří jsou schopni tohleto udělat, tak zatím je jich nesmírně málo. Ale promiňte, neumím odpovědět na otázku, jestli že to je tím, že jsou líní použít tu vlastní výbavu, vědomí jeho architektury, nebo skutečně proto, že to vnitřní vybavení, ta vnitřní architektura, která je dostali do výjimku, se týká iba velice úzké skupiny lidí, ale rozhodně to nejsou představitelé Světového ekonomického fóra nebo elit, nebo lidi z GAVI, asociace a podobně. To, aby bylo úplně jasno. Tihleti lidi s tímhletím, o čem mluvíme, nemají nic společného.
1: Pane profesore, my jsme tady, nebo vy jste tady nakousnul i ty různé programy na ovládání mysli a tak jako vědomí lidí a tak jako změněný stavy a podobně. A dřív třeba jsme, myslím, tady se i jako otřeli o to, že děti mají daleko větší schopnost jako vnímat i jinak věci kolem nás, než potom dospělí. A jak to vlastně je třeba s tímhletím jako mimosmyslovým vnímáním a dalšíma jakoby věcma, jestli i tyhle věci podlíhají nějakému, řekněme, tréninku, a teoreticky to má ve výjimku každý, anebo prostě to, co se, a pak teda platí, že co se nepoužívá, zakrní a prostě nám to jakoby zmizí, anebo je to nějak jinak, nebo...
0: No podívejte, výzkumy takzvaných mimosmyslových schopností dětí, například ty vhledy do minulých životů a podobně, se ukázaly nesmírně zajímavé od 6 do 15 let u těch dětí. Pak najednou tyhle ty schopnosti, jako kdyby se ztratily, vypařily se, byly pryč. Vznikla diskuze, jestli je to proto, že ten systém společnosti prostě vás bude utloukat do té doby, až opustíte tyhle ty své schopnosti. A nebo je to dáno pouze tím, že pak přijde adolescence, puberta a podobně a vy tyhle ty mimosmyslové schopnosti ztratíte. To je první otázka. Druhá otázka je, že vlastně tyhle ty schopnosti můžete rozvíjet, ale je to hodně namáhavé. Vyžaduje to nesmírné množství času. Vyžaduje to změnu architektury vlastního myšlení. A ještě k tomu přistupuje další fenomén, a to je skutečnost, že jste jiný, ale ta masa kolektivu vás začne utloukat, začnou vám říkat, ale vy jste nějaké divné, my vás ostrakizujeme a vůbec my vás nechceme do party a prostě jste jiný. Děsíte nás a nechceme vás. A tohleto bohužel již v tom školském kolektivu platí podle průzkumu na 90% dětí. A aby se přizpůsobili, no tak začnou dělat to, co dělají ti ostatní v té střídě, v té skupině a pak ty děti jako kdyby to ztratili. Co se týká zakrnění toho, co nepoužíváme, ono to není tak jednoduché. Podívejte, léta se tvrdilo, že slepé střevo, to je takové reziduum, takové nějaké pozůstatek a vůbec k čemu nám to je. A když vám to ostatní,

0: strane je to skvelé. Jenomže najednou se zistilo, že 70% imunitních buněk vzniká ve slepém střevě. Takže asi to nebude reziduum, které mělo zmiznout a zakrnět, a je to dál. Podobně, jako se ukazuje množství orgánů v lidském těle, které jsme nechápali, a najednou zjišťujeme, že mají obrovskou skrytou funkci. Vemte jenom týmus. Najednou zjišťujeme, že má obrovskou roli nejenom v imunitním systému, ale i ve vazbě na emocionální stav, na metabolické procesy, strukturu mitochondrií a podobně. A my jsme si mysleli, no týmus, co tak ten může dělat, že jo. No a největší objev, který máme, tak je objevení toho druhého nervového centra kolem trávicího traktu, které je ještě 1,5x větší než vlastní mozek, ale kde máte vysokou koncentraci jedné skupiny tzv. Astroneuronů, které jsou schopny snímat informace, které jsou ve vašem mikrobiomu a trávicím traktu. A dnes poslední výzkumy říkají, jo, mikrobiom to není jenom trávení, enzymy a podobně, ale určuje to i imunitní systém a dokonce určuje to váš emocionální stav a způsob myšlení. A tyhle ty výzkumy, jestli vezmete soustavu Mayo Clinic nebo Čínskou akademii věd nebo Stanfordskou lékařskou fakultu, ukazují, že to, co jsme si mysleli, že známe, je najednou úplně jiná součást jiného funkčního systému, o kterém jsme vlastně si vůbec neuvědomovali. A tohle to všechno znamená obrovský posun medicíny. A já vám řeknu otevřeně, že když se díváte na objevy medicíny posledních 10-15 let, tak ve skutečnosti se nyní díváme na lidský organismus za člověka úplně jinýma očima. Je to úplně nová paralaxa. Změnili jsme úhel pohledu na člověka, na jednoho člověka, kterého jsme viděli předtím jako určitou jednotu jenom metabolických procesů a DNA a nějakých dalších věcí, bílkovin a podobně. Najednou zjišťujeme, že to je nesmírně složitý vesmír, který je ovšem v dynamické rovnováze. A tohleto všechno mění náš pohled na lidský organismus, mění náš pohled na fungování člověka, poruchy toho fungování, jenomže pak se dostanete na nenápadný tenký led. Pharma business jako jeden nejvysilnější business na planetě nepotřebuje zdravého člověka. Potřebuje nemocného člověka. A nemocný člověk potřebuje léky. A ty léky dodá pharma business. Takže i kdyby člověk byl zdrav, tak někdo, a v tomto případě bohužel je poplatná i velká část lékařů, tak prohlásí, že máte zlej cholesterol, potřebujete statiny, nemáte funkční metaboliku, máte stukovatele a játra, máte tohleto a tohleto a na to můžete být klidnej, protože máme tenhle ten medicínský lék a tenhle ten a tenhle ten, no a protože to máte celý život, tak celý život budete užívat tyhle ty léky. A bohužel dnes skutečně ten farmabiznis skutečně vydělává Mailand právě na tom, že bude tvrdit, že všichni jsme nemocní, i ti zdraví jsou nemocní. No a právě proto pro ně bylo nesmírně nebezpečné tvrzení o samoléčení a schopnostech lidského organismu, takže v historii byl jediný mezinárodní lékařský kongres na téma samoléčení v 76. a od té doby byl zakázán. Takže tam máte tu ukázku toho, jak se díváme na svět. No a teď si představte, že skutečně vidíte ty schopnosti samoopravných mechanismů výzkum profesora Oshimu a Suzukiho z Japonska a vy si položíte otázku, no kurňa, proč nefungují? No a přijdete k tomu zajímavému zvláštnímu jevu. Medicína se nezabývá příčinami nemocí, ale léčením. Na příčinách nemocí nevyděláte. Na léčení vyděláte Mailand. Právě proto nejste pacient, ale jste klient.
1: Vážení přátelé, v tuto chvíli vás ještě tady nasměruju na web petrbudeš.tv.cz, kde mimo jiné v kolonce e-shop můžete najít knížku tady pána profesora Staňka a Jana Moudrého Digitální svět a lidské tělo. kde je spousta těchto informací o nás jako o lidech a o zdraví a tak dál k dispozici. A výhledově vyjde, bude i dvojka, ale na to máte ještě čas. A ještě mezi tím připravujeme jiný bombónek. Každopádně využijte toho, jukněte a jinak spousta jiných dalších titulů. Jiří Jaroš Nikely, třeba Zámky plné nacistů, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, Inventura, Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, to je ekonomická věc, kam jsme došli od roku 89 do současnosti. A Dve slnka, pan profesor a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme Kancléře tří prezidentů a Dějiny píšou vítězové. To je další ekonomická věc Schulze a Ungermana. A jak to tenkrát bylo a proč? To se zabývá materiálem od roku 19, od druhé světové války vlastně do roku 90, kde jsou všechny informace o tom, jak jsme si vedli jako Československo. Pak určitě máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života pana profesora Staňka. A pokud chcete někomu dělat radost, třeba knížkou receptů od Mirka Suchopára, který sjezdil svět a dal dohromady recepty z cest, anebo Ivan Kratochvíle, jeho pohádková knížka o skříku Dobřejovi. To je tak pro děti na Vánoce. To, co tady máme ještě v těchto horkách, je maďarský sprej Irix, který v současnosti tady máme proti popáleninám, spáleninám a tak. Takže to jsme zatím jediný, kdo ho dodávají a máme ho za zaváděcí cenu, takže toho můžete samozřejmě taky využít, protože vedra ještě budou. Tak toť k tomu, to je takový malá vsuvka, malé okénko. My bychom se možná, pane profesore, mohli ještě u toho zdraví chvilku zastavit, protože ve zdravém těle zdravý duch a tak dál. Co bychom, ku příkladu teda já se přiznám, já jsem tady objevil Ameriku v uvozovkách, pořídil jsem si tady kyselku, která se jmenuje, která je tady z Teplic, a bílinská kyselka. A musím říct, že mi to docela pomáhá jako v těchto vedrech doplňovat minerály. Chci se zeptat, protože někdy se tady v televizi a různě člověk dozvídá, nebo na internetu, tam se vůbec člověk dozví věci, kolikrát, že jenom pít vodu, jako do sebe lejt litry vody a nic, tak je mírně řečeno kontraproduktivní, že vlastně z těla můžete odplavit jako až příliš mnoho minerálů třeba. A tak jak to vlastně udělat, aby jsme třeba i v těch vedrech prostě zvládli tenhle ten těžší čas jako bez ztráty kytičky?
0: No, první věc, která je, no podívejte, například citronová voda je nesmírně dobrá. Skutečně platí, že když máte obrovské množství vody a potíte se, tak tělo vylučuje minerály a pak se může objevit nedostatek soli a podobně. Proto ty beduíni například nosí sebou sůl, protože potřebujete doplnit zásoby soli, aby to odpařování a dehydratace nebyla nadměrná. Druhá věc, která tady je, skutečně je třeba si kombinovat tu vodu i s ovocem. Vemte jenom skutečnost, že ten melon obsahuje obrovské množství tekutin. Nemusíte vypít 5 litrů tekutiny, když si dáte melon. Ten melon sám o sobě vám dodá značné množství nejenom tekutin, ale především různých antioxidantů, stopových prvků a podobně. Právě proto se doporučuje ten červený melon. Třetí věc, musíte si uvědomit, že jedním z klíčových parametrů je spánek. Dnes dokonce máte množství studií, které ukazují, jakým způsobem spánek ovlivňuje imunitní systém, trávicí systém, schopnost odstranění dlouhé únavy a podobně, co jsou přesně fenomény těchto extrémních teplotných výkyvů. Uvědomme si, že když máte venku 35 nebo 40 stupňů, tak teď největším hitem jsou klimatizace. A rychle schladíte místnost na 18, 20 stupňů a podobně a podobně. Ale všechny výzkumy vám ukazují, že vnitřní teplota místnosti nesmí být větším rozdílem než 8 až 10 stupňů v vnější teplotě. A když máte venku 40 a v místnosti si dáte 18 nebo 20 a vyjdete ven, pak utrpíte teplotní šok. Pak to už není problém vody, tekutin v těle, ale ten obrovský teplotní šok, který zasáhne všechny vaše metabolické procesy. A skutečně ten spánek je nesmírně důležitý. Samozřejmě, že když je venku 38-40, tak problém není jenom v teplotě. Ale například teď jsou varování, červená varování v celé Evropě i včetně České a Slovenské republiky na obrovské dusno. Výrazné odparování vody při těch teplotách způsobuje značný obsah vlhkosti vo vzduchu. Ale my jsme není na to zvyklí. Jo, v tropech, kde máte skutečně, nebo v Japonsku, kde máte vlhkost 80%, tak jsou na to zvyklí, ale my nejsme na to zvyklí. To znamená, potřebujete si uvědomit, že jsou fáze dne, kdy není třeba být venku. A kdy přece jenom ta nižší teplota v místnosti je klíčovým parametrem k tomu, nejenom abyste snížili úbytek minerálu, ale taky, abyste zabezpečili fungování lidského těla. No a právě proto ta doporučení, abyste, řekněme, mezi 10. a 4. odpoledne nebyli na přímém slunci, nebyli venku a tak dále, jsou významná. A kromě jiného dochází k řadu procesů, které uvolňují kysličník dusnatý, kdy dokonce rostliny mění strukturu produkovaných látek do ovzduší, ty zase interreagují s dalšími složkami ovzduší a vzniká takzvaný nebezpečný dusík. Samozřejmě, když máte ještě další věci, jako je nebezpečný přízemní ozon a podobně, tak to všechno zasahuje lidský organismus. Ale nejhorším případem je, když chcete pak problém pocení řešit alkoholem, protože alkohol se v tomto ohledu vstřebává nesmírně rychle a můžete dojít k alkoholovému opojení. Čili tahle ta minerálka jednak dodává stopové prvky, ale hlavně neměla by být chlazená, měla by být v podstatě tělovou teplotu. Podobně jako nemáte pít čaj, který by byl ledový, ale máte pít čaj, který má přibližně tu teplotu těla. Ten je nejúčinnějším prostředkem pro potlačení různých efektů, které souvisí s pocením, únikem minerálů a podobně. No ale to hlavní doporučení je skutečně v tom období mezi 10. a 4. nebo mezi 11. a 4. abyste nebyli venku na přímém slunci, protože pak hrozí nejenom riziko teplotního úpalu, ale další rad problému klinického typu, kdy skutečně ty důsledky můžou být hodně nepříjemné. No a jeden z paradoxů je, jo, tak se schladím s mrzlinou. Jo, dám si mraženou polárku. A najednou zjišťujete, že důsledkem té mražené polárky je bolest hrdla, zápal hrdla, máte dokonce problém někdy s doslova s chřípkou a podobně, což je absurdní vzhledem na tu teplotu, která je venku. Jenomže to je právě ten obrovský teplotní šok, který zasáhne mandle a další ústrojenství v krku a najednou zjišťujete, že máte bolesti krku a kašlete a máte zapálené mandle a podobně. Čili střídmost, první zásada, druhá, doplňovat tekutinami ty minerály a stopové prvky, které ztrácíte pocením. A třetí, například ten citron nebo další ovoce jako meruňky nebo broskve nebo další druhy jahody a podobně, ty jsou nejenom zdrojem tekutin, ale taky různých antioxidantů, minerálních látek, stopových prvků a podobně. No a samozřejmě mimořádně pozitivním je červený meloun, na který když si dáte, tak doplňujete nejenom tekutiny, ale i minerální látky a prvky. Problém těchto teplot je v tom, že narušují nejenom dynamickou rovnováhu, ale i chemickou rovnováhu, metabolickou rovnováhu a podobně a způsobují extrémní energetickou zátěž těla. A pak ty vaše mitochondrie produkují energii ne kvůli tomu, aby vaše tělo fungovalo, ale aby zvládly teplotní zátěž toho organismu. Takže proto doporučuji skutečně vyhýbat se přímému pobytu na slunci v tom období, používat množství ovoce, vlažných minerálek a podobně, ale skutečně buďte rozumní i v používání klimatizací a zmírňování toho teplotního šoku, když vyjdete ven. jednoduché zásady, ktoré umožňujú, aby i to teplo vám neuškodilo, a pak po té čtvrté, abyste si klidně mohli sednout na verandu a užívat si letního dne.
1: Děkuju. Určitě je úžasný v tuhle dobu třeba pozorovat to, co dokážou stromy a co dokáže například les, jak extrémní vliv má na klima, na to mikroklima kolem nás. A vy máte taky, že jo, spousta vzrostlých stromů a pak je to daleko příjemnější, než být na nějakým rozpáleným betonovým sídlišti. A bohužel je to potom hodně znát. Tady mám další otázku od Tomáše. Tak proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto válkychtivým bláznům?
0: Odpověď je prostá. Platí staré římské divit et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhrocují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělím. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30-letou válku, kdy protestanti a katolíci se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Westfalský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ty zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je likvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ty všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo 1 a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu linči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká. Já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste poštvali skupiny proti sobě, no tak ideální je, kdyby byli i vybaveni informačními technologiemi, zbraňovými systémy a podobně. A taková občanská válka, to je přímo skvělej biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyhladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně, Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak najednou zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojníčkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuální světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic, a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území, vodních zdrojů, při mořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolování vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesu, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka oceánu je 3,5 kilometru, ale zároveň v těch oceánech máte vrstvy vody specifických vlastností, které se nemíchají. A my známe z vrchních tak maximálně 100 metrů vody toho oceánu. Čili měli bychom stát v úžasu nad tím, co ještě neznáme o fungování planety, přírody a o fungování nás samých. Ale my jsme zaneprázdněni válkami mezi sebou o suroviny, prostor a všechno ostatní. A ještě jsme arrogantně se namyšleně díváme na planetu, že ona nám patří a my ji vládneme. Největší omyl lidské rasy. Nevládneme ani přírodě, ani planetě. A platí to staré známé rčení. My bez planety zahyneme, ale planeta bez nás bude pokojně fungovat dál. Mějme to na paměti, prosím, i když je léto, a myslíte si, že dovolená je klíčovým fenoménem současnosti.
1: Děkuju, pane profesore. Čas se nám nachýlil. Já doufám, že se sejdeme zase brzy, tak jak je naplánováno, a že do té doby nedojde k žádné extrémní eskalaci a že snad už konečně by mohlo možná i to léto zapůsobit na ty naše jelity, aby konečně vzali
0: rozum do hrsti. Aby se kromě pocení vrátili ke zdravému rozumu.
1: No přesně tak, jako teď k čemu nám to jako je se tady vyhladit nebo prostě udělat si tady, nebo že říkají, že stačí vlastně jenom nějaký výbuch v atmosféře EMP a vrátíme se do 19. století a veškerá umělá inteligence nám bude k prdu, když nám nepůjde elektrický proud a vyhořejí všechny elektrické zařízení. A až takhle jsme zranitelní vlastně, že jo. A sice jsme dostali příručku tady od ministerstva vnitra, co máme 3 dny, první 3 dny, co si máme počít. Ty další dny už se tam nepíše, tam už se s tím nepočítá, jakože někdo zůstane naživu. Tak co byste popřál našim milým divákům takhle na závěr?
0: Chtěl bych vás poprosit, vážení diváci, je sice léto, teplo, dovolená, ale zkuste přece jenom trošičku pozornosti věnovat vývoji událostí. Zkuste číst materiály, abyste viděli nejenom ten jeden narrativ, který prezentuje jistý mainstream, ale abyste viděli i ty různé dimenze, ty proudnice, které jsou pod povrchem. A pak, prosím vás, uvědomme si druhou věc. Jestli chceme trávit i příští léto s rodinou, v poklidném rozmaru, dovolené nebo chaty, musíme se sami angažovat a zamyslet nad tím, jaký svět je kolem nás. Za nás to nikdo neudělá. Ten příští svět, jeho charakteristiky, budou dané tím, nakolik my sami budeme aktivní a budeme ovlivňovat ten vývoj. A prosím vás, nemávněte rukou nad tím, všechno to stejně nemá smysl, je to zbytečné a ty elity si rozhodly, jak ten svět bude. Ne. Jednoduchá logika. Ty elity tvoří 5% populace na planetě. Ale ta ostatní populace je tak obrovská, že má zapomenout na své vnitřní rozpory a má společně hledat nový rozumný způsob života. A zkuste nad tím přemýšlet i při tom posezení na té chatě nebo u toho moře a nebo i v té kavárně, kde si dopřáváte to latéčko a chlazené pivo. Zkuste nebýt nemyslící a zkuste i v té dovolené, která vás zbaví běžných starostí, dokázat a potvrdit, že jsme homo sapiens a ne homo debilicus. K tomhletom vám přeji všechno nejlepší.
1: Moc krát vám děkuji, pane profesore. Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost. Díky, že jste tady s náma byli v takové hojnosti. Ještě teď je tady 2600 lidí. A děkuji tady Vendelinkovi za příspěvek. Díky vám všem za pomoc a těšme se na další dny. Zítra od 6 Víťa Pilmajer, od 8 Skaldoviny. Máte se na co těšit, další živý pořady ve středu Skalova simultánka a tak dál. Každý den tu něco je, tak si dejte odběr a dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože materiálu tu máme dost a dost pro vás. A díky ještě jednou za lajky, děkuju za komentáře, děkuju vám i za podněty, který napíšete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dobrou noc.
0: Hezkou noc, dobrou noc, ať vám všechno jde na pomoc.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamou.

skrytá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: tak vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, krystalkám a jiným bazmekům, ze kterých posloucháte Svobodný vysílač potajnu, tak, aby vás sousedi neslyšeli. Je to dost podobné, jako když jste když vaši rodiče poslouchali Londýna, Moskvu, aby se vůbec dozvěděli, jak ta válka probíhá v reálu, protože Goebbelsovská propaganda pochopitelně neustále vykřikovala, jak ten ústup je promyšlený a vlastně, když je hnali od Stalingradu, tak jak je to chytrý, že tomu Rusovi dávají planou naději na to, že vítězí. Takže v těchto časech, kdy nám budou šmírovat telefon ze všech stran a budou nám prohrabávat naši soukromou korespondenci, aby nás buď vydírali, zatýkali nebo nějakým způsobem pranýřovali, tomu se ještě dneska dostaneme, tak zkrátka dobře nezapomeňte, že ten veřejný poslech, jakože třeba někde na pracovišti mezi ostatními lidmi, že byste si poslouchali Svobodný vysílač, tak to už asi brzy nepůjde. Nevadí, protože svět se podělá natolik, že se bude muset znovu postavit úplně nové. Já vás vítám, nebojte, nic jsem tady nepil, mám tady jenom vodu a kafe. No a se mnou pochopitelně je na tyhle ty všechny věci připravená Míša, která je mým hostem už tak dlouho a dneska doufám je připojená úplně bez problému, excelentně, všechno jsme tady vyřešili, všechno jsme tady pořešili a to dokonce jsme pořešili tak, že je to ke spokojenosti to, abyste ji slyšeli. Míšo, já tě vítám, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jaké překvapení.
1: Jaké překvapení.
0: Ono to fakt čájet.
1: Ne, my jsme to opravdu vyzkoušeli odpoledne. Všechno jsme pustili, zasunuli všechny
0: kulky do správnej
1: dírek. No nicméně jako všechno zafungovalo a úplně bez jakéhokoliv přičinění. Mm-hmm. Takže můj názor, aktualizace, tak prostě jako si dělají, co chtějí. Pak si dělá, co chce počítač, ten je pak zoufalej a tak dále. Takže asi tak. A myslím si, že s nástupem Check Control to bude ještě zajímavější. Uvidíme.
0: Bude to zajímavější, ale berme to tak, že prostě tyhle ty věci, všechna ta opatření a všechno to, co se jako kdyby skládá do té mozaiky, tak musí, a už to budí v řadě lidí, prostě obrovské nepokoje, znepokojení, odpor, prostě lidé se chce zvracet z toho, jak ta Unie se vyvinula úplně v něco naprosto jiného. Dneska je to nacistický vojenský blok, který neustále prostě lidi šmíruje, brzy zavedou eutanázní ústavy a nebo něco podobného, takže čím hůř, tím líp, ono vždycky před tím Úsvitem je největší tma. Jak se říká, no a kdo má povědomí o tom, kdy ty věci se mají zlomit, tak ví, že už to mají za pár chlapci. Tak, my se, Míšo, podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska kdo slaví svůj svátek. Víš no to o tom, že dneska mají některý lidi svátek?
1: No, to určitě jako mají, no. A vím víš, i jaký. No,
0: a víš o tom, já že vím. Jsou to lidi, který nejseš ani ty, ani já?
1: Mhm, vím. A byla to moje babička.
0: Tvoje babička byla ne ani já, ani ty?
1: Ne, moje babička byla to jméno.
0: Já vím, kdo se třeba dneska narodil, jo? Ze známých lidí třeba.
1: Jo, tak no. To já asi nikoho neznám, kdo je dneska.
0: Tak dneska má narozeniny hitmaker Michal David. Pozor. A taky se narodil Karel Gott. 14. července.
1: A vidíš to, tak to je hodně známá osoba, ano.
0: Ale pravda je, že ty kluci se nenarodili 14.7.2026, jo. To je pravda. Ano. Ale dneska by Karel Gott měl svoje narozeniny. Michal David slaví svoje narozeniny a hádej, kde je slaví. Upozorňuji tě, že to neuhodneš. Vzdej se. Dej se podat. Míšo. Přemýšlíš, nebo už se vypadla? Haló, Míšo.
1: No, no, čevič. to
0: Hele, teď bylo ticho, to přemýšlíš, nebo...
1: jsem nějak nezkoušel. Přemýšlím. Slyšíš mě?
0: Teď už tě slyším, ale bylo dlouhý
1: No.
0: ticho. Bylo dlouhé ticho.
1: Ne, nebylo. Ne, já jsem přemýšlela nahlas, jsem si myslela a nevím, kde teda by mohl slavit. Kde? Kde
0: Je
1: ten
0: to
1: David
0: jedno velice
1: slaví?
0: pro, je to jedno velice proslavené místo ve Francii.
1: Jo, ve Francii,
0: A ve
1: chlapa.
0: Fran, no
1: Aha.
0: jasně, ve
1: Jo,
0: Francii,
1: aha.
0: no. Dobře, dám ti další nápovědu. To místo je proslavené už desítky let díky několika velice pěkným komediím.
1: Saint-Tropez.
0: No jo, Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez.
0: A
1: Jo,
0: tuli tuli
1: četníka,
0: tuli tuli
1: četnice.
0: Saint-Tropez. A tuli tuli, znáš to.
1: No tak to je hezký od něj, že teda
0: No.
1: jel až do Saint-Tropez.
0: No a já mám jednu známou a ta se právě teď vrátila. Její dcera je taková jako zapálená do těch četníků. Tak ji pozvala, tak spolu absolvovali Paříž, jo, Nice a tak. A byli právě v Saint-Tropez. Posílala mi aktuální fotku, jak to vypadá, ta četnická stanice, kde ty četníci byli. Jo.
1: No, a byla tam fakt.
0: No jo, oni to, že z toho mají turismus. Jinak píše Jarda Týrák, žena Svoba. Zdravím Petře, tebe i Míšu, poslouchám. Kluci týráci to teda vůbec nemají jednoduchý. No, tak tak.
1: No.
0: No pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, kdo dneska slaví
1: Tomu
0: svůj svátek.
1: právě.
0: My jsme z toho neutekli. Karolína a Karla. Jméno Karolína nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolína, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna. Slyšela, co mi tam najíždělo?
1: Česko-uherská. A ty jsi to
0: Ne, mě
1: tak...
0: tam najíždělo česko-ukrajinská, ty vole. Má přeci
1: Ne,
0: ukous
1: ne.
0: jazyk. Jo,
1: Ne,
0: normálně.
1: ne,
0: Hned jsem si
1: ne,
0: dal lepáka
1: neblbni.
0: tady. Fakt?
1: No, vidíš, už jsme postižený i my.
0: Hele, sám sebe jsem
1: Jo?
0: potrestal, jasně. Česko-uherská královna Karolína Augusta, bavorská, také britská královna Karolina Brunšvická, mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou. Můj vzdálený strýc bydlel v Ústí nad Labem v ulici Karolíny Světlé. Herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kurková. Čtenáři sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobíškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. No jo, tak.
1: Taky slaví svátek.
0: Jo, taky mají svátek, to víš, v Americe. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Kdo by to byl
1: To by
0: řekl?
1: jeden
0: Obě
1: neřekl,
0: jména i další varianty
1: viď?
0: Karolína, Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova kartas. Karlas,
1: Karta?
0: pardon, Karlas.
1: Karlas.
0: Karlaz. Které se překládá jako svobodný muž. Ježišmarja. Může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, pozor teď, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král, jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Tak, Karolína, 3180 nositelek. 145.
1: Tyjo, to je dost.
0: No, 145. příčka, potom Karolina, krátce, pozor, 3180, tak to už jich je 6000 a něco. A potom Karla, těch je 85.
1: Takže já mám 85? Já
0: Karolina a Karolina jsou zahrnutý pod jedno číslo. Těch je 3180, jak krátkých, tak dlouhých. A Karla, Karlička, 85 jenom, člověče, to je málo. 726. příčka mezi nejčastěji použitými jmény. Vidíš, a já když jsem pracoval v Precioze, tak jsme zrovna měli tam na jednom soustrojí paní, mladou maminku, a ta se jmenovala Karla.
1: No a já jsem taky měla klientku a ta se taky jmenovala Karla.
0: No, ona byla taková, jako, jak bych to řekl, vyvinutá docela dost a byla taková malá, drobná, ale byla vyvinutá. Takže když byla odpolední, tak její manžel ji vyzvedával pravidelně, protože vůbec nebyl žárlivý.
1: Ani trošku, veď.
0: Ne, ani trošku. Takže milé Karolínky, Karoliny, Karly, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování neodbývejte. I když třeba máte někoho, kdo na vás čekává, abyste náhodou nezbloudili při cestě domů. Takže to promořování nesmíte odbývat. To je zdravotní záležitost. Čili pořádnou oslavu. A vy, kteří znáte buď Karlu, Karolínu nebo Karolinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože ještě pořád to stihnete tak, abyste zkrátka a dobře jim udělali radost, nadělili jim prodloužený život, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No a teď si představ, že dneska je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Viděla jsi film Spalovač mrtvol?
1: Jo, teď jsem viděla, ano. Ano, se... to je hodně těžký a náročný film.
0: No a my se na to podíváme. V České republice se nachází celkem dvě velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jo, tak, to je na odpad. Aha. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem. Zdravíme Vandu. A Vyškov. Aha. Tam mají ty vojáci ten výcvik a policajti.
1: Ano.
0: Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí. Zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalování nebo spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť Gaia. No já teda nevím, já si myslím, že ty spalovny, dneska moderní spalovny, mají velmi kvalitní záchyt těchto plynů.
1: Určitě.
0: A těch vůbec jakoby fosilních záležitostí. To za A. Za B. Lepší, když se to spaluje, než když se to ukládá. Jo. To je taky no, potřeba to je 100%. Říct. Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
1: No člověče, ty jsou ale šikovný.
0: No a oni jsou nad propastí, že jo, takže...
1: A už tam spadli, už jsou...
0: No ne, tak oni, chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak
1: No Rusko to už
0: no,
1: tam
0: musí drtit petky a
1: skočilo.
0: dělat z toho benzín, představ si to.
1: No a ještě jako vybírají ty čipy. No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No člověče,
0: No
1: no
0: ne, tak
1: chudáci,
0: vyspělý,
1: je
0: hele,
1: mi z
0: vyspělý,
1: líto.
0: víš, jak to dělá vyspělý západ, konkrétně s petkama třeba.
1: No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka a že už jsem si několikrát o to roztrhla ruku.
0: Jako debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řísel se do
1: Vítej po boku.
0: obličeje pomálu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy. Jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy ta, že jo,
1: Danuše
0: prázdnuše udělala
1: prázdnuše.
0: stream pro takový debil, jako jsem já. Možná, že to taky bylo užitečný. Jak s tím víčkem máš pracovat? Jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít. No tak.
1: Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
0: No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek, jo,
1: To
0: ona k
1: si
0: tomu
1: děláš
0: udělá.
1: teďka ze mě srandu. Nebo to myslíš vážně?
0: No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako,
1: Jo,
0: že je
1: já jenom jestli
0: nejpovolanější
1: tam
0: na
1: tak.
0: planetě, rozumíš?